poklekl. A dítě se na obra usmálo a řeklo mu: jednou si mi dovolil, abych si hrál v tvé zahradě. Dnes půjdeš se mnou do mé zahrady, kteráž je stráj. A když jsem toho odpoledne vběhli děti, našli obra mrtvého. Ležel pod stromem a celý byl posypán bílými kvítky.

Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát.

veselo. A stará babka řípu okopává. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět. A teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby. To se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili přívoz.

0: Figy hádanka. Nejdřív šaty zelené, potom nosí červené, a když už modré má, s dobrou chutí jíst se dá.
1: Co je to?
2: Co se dá jíst? Já nevím.
1: Přemýšlím. No. Co modrého jím? Špagety!
2: Jablíčko!
1: Špagety!
2: Jablíčko!
1: Modré špagety!
2: Ne!
1: Já vím!
2: Tak povídej!
1: Modrý meloun!
2: Ne, asi to bude švestka.
1: Švestka!

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně... To je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už je, no. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit, chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.

mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, Gips. A tyhle si vemte na památku.

0: Písničku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: máme z oráno i zase to? A co přijde nyní?
1: No přece sklizeň.
0: A kdy?
1: V létě.
2: A kdy začíná léto?
1: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
2: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
3: Léto, milé léto, co s nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
1: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
2: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
1: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Oni skáčou ho obsa, já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám obrotku, oni běží do skoku, já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: A co teprv ty moje?

0: štěpky.
1: Potkají se dva šneci.
2: Jak to, že nemáš ulitu, ptá se jeden.
3: Ale utekl jsem z domova,
1: odpoví druhý.
4: Já bych nikdy neutekl.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na pasekách zrály trávy a Víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopřiva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě napřes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva ji žála. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže vílí slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam navěky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víle na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla kordulka. Já, povídá pyšně kopřiva, šlehla jsem jí a tebe šlehnu taky. Ohnala se po kordulce jako želízkem. Jenže kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakaly. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda, uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přejít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla Amálka. Hned kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po Amálce a seká kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla Amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůši. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala se zpátky svou nůši, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti. A teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k bříze.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

jak teploměr předpovídal počasí. V domě, ve Sluneční ulici, měli za oknem už dlouhá léta teploměr, jenže na něj nebylo zrovna spolehnutí. Na jarním sluníčku dědek teploměr v tu ránu zadříml a teplotu kloudně neukázal. Když mrzlo, zachumlal se do sněhové peřiny a mějte mě všichni rádi. Nikdo nevěděl, jak velký je mráz. To potom třeba buchty, když se vystrčili za okno, aby vystydli, zmrzli na kámen, že by se jimi mohl dláždit Karlův most. A teď si představte, až by na jaře rozmrzli, jak by se turisté na Karlově mostě bořili do povidel. S teploměrem nebylo zkrátka pořízení. Ona to taky není maličkost, sedět pořád na dešti a mrazu za oknem a držet se ručičkama rámu. Poslali ho do lázní, aby okřál a odpočinul si. Do domu ve Sluneční ulici přišel na záskok docela

0: že je 17,5 stupně nad nulou.
1: Tak já už jdu,
0: povídá starý teploměr a šoural se pryč.
1: Jen běž,
0: řekl teploměr Celsius a hůlčičkou ukázal na 18 stupňů přesně, protože sluníčko zase kousek povylezlo. Celsius se rozhlédl po obloze a řekl, aby to každý v domě i na zahradě dobře slyšel.
1: Dnes bude krásný den, otvírat okna, věšet prádlo, ptáci cvrlikat. Ten to umí, to se hned pozná,
0: řekla Klika a otevřela okno a koš vyběhl s prádlem na zahradu a ptáci cvrlikali. Jen barometr bručel.
2: Heleme se, odkdy pak teploměr předpovídá počasí? Kde pak ses to učil?
1: Učil, neučil, umím to. Umím jinší věci.
0: Řekl mladý teploměr a bylo ticho, protože barometr nic neodpověděl. Chlubivost je jako horký brambor v puse. Tu taky nikdo na jazyku neudrží. A tak teploměr Celsius za chvíli řekl.
1: Kdybys chtěl, můžeš se mě zeptat, co všechno umím.
3: Kdybych chtěl, zeptal bych se.
0: Řekl na to barometr a nic víc. A neozval se ani nikdo jiný.
1: Abyste věděli, bude pořád krásné počasí, dokud neřeknu.
0: Prohlásil potom teploměr Celsius hodně nahlas. A bylo hezky, až do odpoledne. Odpoledne vyplul na oblohu mrak, jako kdyby někde čoudila parní lokomotiva.
1: Pozor, konec krásného počasí, bude pršet,
0: oznámil hned teploměr Celsius. A Klika zavřela okno a koš honem sebral prádlo ze zahrady, a ptáci přestali cvrlikat. Barometr ale pořád dál ukazoval na jasné, stálé počasí.
1: Povídám, že bude pršet, být tebou opravil bych si předpověď,
0: řekl teploměr barometru. Ale barometr na to nic. A nepršelo. Mrak přešel nad domem ve sluneční ulici a neupustil ani kapku. Je to tak, že z každého mraku neprší, což každý barometr dobře ví. Klika otevřela zase okno do kořán, koš začal znovu rozvěšovat prádlo a ptáci, co ptáci, cvrlikali. Teploměr se rozhlédl, co kdo na to, a řekl.
1: To jste rádi, že nepršelo, já to věděl, já vás jen tak zkoušel.
0: Sotva domluvil, z čista jasna a z ničeho nic nad zahradou zaburácelo. Zaburácelo velice silně, až sklo v okně zadrnčelo. Ptáci stichli a bylo takové ticho, jako když vejde do třídy školní inspektor. A košili, co se na zahradě sušila, se leknutím zcvrklo rukáv. A trenýrky, co se taky sušily, se popadly tam, kde je vzadu.
1: Bude bouřka, všichni schovat!
0: Vykřikl vyděšeně teploměr. Stříbrná hůlčička se mu rozčilením třásla jako ocásek koni páska. Všichni se horem pádem poschovávali. Ale víte, že žádná bouřka nebyla? Však taky barometr ani prstem nehnul a pořád ukazoval na stálé jasné počasí. On totiž jen nad domem ve sluneční ulici přeletěl tryskáč nad zvukovou rychlostí a za ním to udělá ránu, jako když zrovna u ucha praskne 77 papírových pytlíků. A jako naschvál přišla k večeru opravdová bouřka. Barometr ukázal sice ručičkou na bouřlivo, ale nikdo si toho nevšiml, protože si všichni rychle zvykli na ústní

0: Hlášení povětrnosti. Jenže věštec Celsius si už netroufal, když si svými předpověďmi dvakrát za sebou udělal ostudu. Bouřka vtrhla do zahrady a cloumala oknem, že se teploměr Celsius na něm neudržel a spadl do záhonu s cibulí. Po trávníku honila prádlo a prádlo zděšeně pleskalo a z ptactva zpěvavého bylo rázem ptactvo brodivé, jak lilo.
1: Taková ostuda!
0: Naříkal Celsius v cibulích a nemohl se dočkat, až se starý teploměr vrátí. Celsius dostal za vyučenou a jistě si teď hledí svého a nemíchá se do toho, v čem se nevyzná.

0: Honza Silák. Byl jednou jeden muž a jedna žena a měli jedno dítě a žili úplně sami v jednom stranou položeném údolí. I událo se tenkráte, že matka šla do lesa, aby tam jedlové chrastí nazbírala a malého Honzíka, který měl zrovna 2 roky, vzala sebou. Bylo právě jaro a dítě se radovalo z pestrobarevných květin a šli stále hlouběji do lesa. Pojednou předně vyskočili z křoví 2 loupežníci, popadli matku i dítě a vedli je do hlouby lesa, kam co rok ani človíček nepřišel. Žena prosila snažně loupežníky, aby jí i dítě nechali běžet. Ale srdce loupežníků byla z kamene. Neslyšeli její prosby, ani kletby. A silou je táhli dál. Asi po 2 hodinách úmorné cesty trním a křovinami přišli k jedné skále, kde byly dveře, na které jeden z loupežníků zabušil a oni se i hned otevřeli. Teď šli dlouhou, temnou chodbou, až přišli do obrovské jeskyně, kterou osvětloval jen oheň hořící v krbu. Na stěně visely meče, šavle a jiné mordýřské náčiní, které se v tom světle zlověstně blištělo. Uprostřed stál černý stůl, kolem něhož seděli 4 loupežníci a hráli v kostky. Náčelník seděl v čele. Ten nyní přistoupil k ženě, když vešla, a nabádal jí ke klidu, aby se nebála, že jí nikdo nic neučiní, že se jen musí starat o hospodářství a když bude vše v pečlivosti udržovat, nebude se jim u nich dařit zle. Pak jí podal něco k jídlu a ukázal jí postel, kde měla se svým dítětem spát. Tak žena zůstala u loupežníků mnoho let. A Honzík rostl a sílil. Matka mu vyprávěla příběhy a učila ho číst podle jedné staré rytířské knihy, kterou v jeskyni nalezla. Když bylo Honzovi 9 let, vyrobil si z jedlové větve pořádný kýj a ukryl ho za postelí. Pak šel ke své matce a zeptal se. Milovaná maminko, řekni mi, kdo je můj otec? Já to chci vědět. Matka mlčela a říct mu to nechtěla, aby na něj touha po domově nepřišla a taky věděla, že ti bohapustí loupežníci by Honzíkovi nikdy nedovolili odejít. Ale srdce se jí mohlo rozkočit z toho, že Honza nemá nikdy poznat svého otce. V noci, když se loupežníci vrátili ze své loupežné výpravy, vytáhnul Honza svůj kýj, postavil se před loupežnického kapitána a řekl: teď chci vědět, kdo je můj otec. Jestli mi to okamžitě neřekneš, srazím tě k zemi. Začal se kapitán smát a vrazil Honzovi takový pohlavek, až se kluk skutálel pod stůl. Honza se postavil, ale mlčel a jen si pomyslil, no, ještě rok počkám a pak to zkusím znova. Možná to půjde lépe. Když ten rok uběhnul, Honza znova vytáhnul ten svůj klacek, setřel z něj prach, prohlídnul si jej a pravil. To je pořádný kýj. V noci přišli loupežníci domů, pili víno, jeden žbánek za druhým, až jim začaly padat hlavy. Tu popadnul Honza svůj kýj a postavil se před kapitána a zeptal se ho, kdo je jeho otec. Kapitán mu zase vrazil pohlavek, až se chlapec skutálel pod stůl. Ale Honzík ihned vstal a udeřil tím svým kýjem nejprve kapitána, a pak i ostatní loupežníky tak vypráskal, že se nemohli údů v těle dopočítat. Matka stála opodál a byla překvapena jeho statečností a silou. Když byl Honza s touhle prací hotov, šel k matce a pravil jí. Tak to by bylo, ale teď chci vědět, kdo je můj otec. Milovaný Honzíku, řekla mu matka, pojď. Budeme otce hledat, dokud ho nenajdeme. A vzala kapitánovi klíč ode dveří. Honzík zatím popadnul pytel od mouky, naházel do něj zlato, stříbro a vše cenné, co nalezl, a když ho naplnil, hodil si ho na záda. Tak společně opustili jeskyni a Honza vykulil oči, když z té jeskyní temnoty najednou vyšly do světlem zalité krajiny venku, do zeleného lesa, mezi květiny a ptáky, pod slunce, zářící na blankitné raní obloze. Na chvíli se zastavil a těmi věcmi se celý uvytržení kochal, protože něco takového ještě nespatřil. Matka hledala cestu domů a když už několik hodin šli, tu šťastně dorazili do onoho údolí k jejich chalupě. Otec seděl před dveřmi a rozplakal se radostí, když poznal svoji ženu a slyšel, že Honza je jeho syn. Oba je dávno za mrtvé pokládal. A Honza, ač měl teprve 12 let, byl o celou hlavu větší než jeho otec. Vešli společně do světnice, ale sotva Honzík svůj ranec na lavici u pece položil, v celém domě to zapraskalo, lavice se rozlomila, podlaha se prolomila a ranec se propadnul do sklepa. Bože, ochraňuj nás, zvolal otec. Co to je? Teď si naši chalupu zničil. Jen si z toho nic nedělejte, otče, odvětil mu Honza. V tom ranci je toho tolik, kolik je na nový dům třeba. A otec s Honzou sedali do stavby nového domu, nakoupili dobytek i polnosti a začali hospodařit. Honza oral pole a když za pluhem šel a zabral, tu nepotřebovali ani voli, aby ho táhli. Příštího jara Honza pravil. Otče, vezměte peníze a nechejte mi udělat kýj vážící jeden centnýř. Chci se vydat do světa. Když byla požadovaná palice hotova, opustil Honza otcovský dům a šel, až dorazil do hlubokého černého lesa. Tu uslyšel cosi praštět a svištět. A když se rozhlédl, uviděl jedli, která se od zhora zase nahoru jako provaz stáčela. A když se podíval ještě výš, tu uviděl velkého chlapa, který ten strom popadl a jako vrbovým proutkem jim otáčel. Hola, co to tam vyvádíš? Zavolal na něj Honza. Chlap odpověděl, ale já jsem si včera přinesl trochu proutí na koše a teď si dělám provázek, abych to koště svázal. Ten se mi líbí, pomyslel si Honza. Má sílu. A zavolal na něj. Dobře uděláš, když půjdeš se mnou. Ten chlap slezl dolů a byl vám o celou hlavu větší než Honza. A ten nebyl zrovna malý. Budu ti říkat, jedlý vrtil, řekl mu Honza. A šli dál společně. A šli a uslyšeli klepání a bušení tak silné, že se při každé ráně země chvěla. Brzy potom přišli k jedné mohutné skále, před kterou stál obr a pěstí z ní odsekával kusy. Když se Honza zeptal, co to tu činí, odpověděl mu, když chci večer spát, přicházejí vlci, medvědi a jiná havěť toho druhu, no čenichají mi tu a ňafají sem a tam a nenechají mě spát. Tak si chci postavit dům, abych měl klid.
1: Jejda, toho bych mohl taky potřebovat, řekl si Honza a pravil k silákovi.
0: Nechej dům domem a pojď se mnou. Budu ti říkat Kámentlouk. Obr souhlasil a tak táhli tím lesem ve třech a všude, kam přišli, se dávala divá zvěř na útěk. Na večer došli k starému opuštěnému zámku, vešli dovnitř a v jedné komnatě se uložili ke spánku. Druhého dne ráno vyšel Honza do zahrady, která byla celá spustlá a zarostlá hložím a křovisky. A když tou zahradou procházel, tu před něj najednou vyskočila divoká svině a Honza nezaváhal a dal jí tím svým kýjem pár ran, až padla k zemi. Pak si Honza mrtvou svině přehodil přes ramena a přinesl jí do zámku. Tam jí narazili společně na rožeň a upekli a dobře se všichni poměli. Všichni tři se domluvili, že každého dne vždy jeden, na kterého přijde řada, zatímco dva zbývající půjdou na lov, zůstane doma a připraví pro každého k jídlu 9 liber masa. Prvního dne zůstal doma jedlý vrtil. Honza a Kámentlouk šli na lov. Když byl jedlý vrtil zaměstnán vařením, tu za ním do zámku přišel malý, celý svraštělý mužík a žádal si maso.
2: Opakuj se, ty ticho šlápku,
1: odsekl mu jedlý vrtil.
2: Žádného masa ti netřeba.
1: Ale jak se podivil, když ten malý nepatrný mužík na něj pojednou vyskočil a svými pěstičkami ho začal mlátit, že se nemohl ubránit. Svalil se na zem a dechu sotva popadal. A mužík neodešel dříve, dokud si svůj vztek na obrovi nevybil. Když se dva zbylí vrátili z lovu, neřekl jim jedlý vrtil nic o tom starému mužíkovi a o výprasku, který obdržel. Pomyslel si, až zůstanou doma, jen ať si toho malého nedůtklivce okusí. A s tou zlomyslnou myšlenkou byl spokojen. Následujícího dne zůstal doma Kámentlouk a vedl se mu stejně jako jedlý vrtilovi. Taky byl tím mužíkem zle vypořádán, když mu nedopřál ani kousek masa. Když ti druzí dva večer přišli domů, viděl na něm jedlý vrtil, co se mu stalo. Ale oba mlčeli jako pěny a mysleli si, ha, ať si Honza taky tuhle tu polívčičku okusí. Honza, který musel dalšího dne zůstat doma, dělal svou práci v kuchyni a když nahoře u kotle stál a maso obhlížel, přišel onen mužík a bez dalšího si okus masa žádal. Tu si Honza pomyslil, je to nějaký chudý kmotr, můžu mu dát ze svého dílu a ti druzí dva zkrátka nepřijdou. A podal mu kousek masa. Když ho trpaslík snědl, přál si maso ještě jednou a dobromyslný Honza mu dal ještě jeden a pravil, že tohle je hezký kus masa a tímhle už by měl být spokojen. Ale trpaslík žádal maso do třetice. Ty drzoune nenasytná, řekl mu Honza a nedal mu nic. Tu na něj chtěl ten zlovolný skřet skočit a jako jedlý vrtila a Kámentlouka vypráskat, ale padla kosa na kámen. Honza mu uštědřil, aniž by zaváhal pár mocných ran, až se trpaslík se zámeckých schodů skutálel. Honza chtěl utíkat za ním, ale o trpaslíka zakopnul, jak byl dlouhý a široký, na zem se natáhnul. A než se zase postavil, byl trpaslík venku ze zámku. Honza pospíchal za ním a viděl, jak trpaslík mizí v jedné skalní puklině. Dobře si to místo obhlédl a pak se vrátil zpět do zámku. Ti druzí dva, když do domu přišli, velmi se podivili, že je Honza v pořádku a on jim vyprávěl, co se mu přihodilo. A tak déle už nemlčeli a pravili mu, jak se dařilo jim. Tu se Honza smál a pravil, po právu se vám to stalo, když jste byli tak lakomí pro kousek masa. Ale je to ostuda, že jste tak velcí a nechali jste pouhého trpaslíka, aby vám napráskal. Pak všichni tři vzali koš a provaz a šli k tomu místu ve skále, ve kterém se ztratil trpaslík. Tam se nechal Honza v koši na provaze spustit dolů. Když koš dosednul na dno, našel Honza dveře a když je otevřel, seděla před ním překrásná dívka. No, byla vám tak krásná, že se to ani vypovědět nedá. A vedle ní seděl onen trpaslík a šklebil se na Honzu jako kočkodan. Dívka byla spoutána řetězy a dívala se na Honzu tak smutně, že ho popadla velká lítost a pomyslil si, tu musím z moci toho zlého trpaslíka vysvobodit. A uštědřil svým kyjem trpaslíkovi ránu, až ten padl mrtev k zemi. V tom okamžení spadly z dívky ony řetězy a Honza byl její krásou celý okouzlený. Vyprávěla mu, že je královská dcera, kterou z její vlasti unesl loupeživý hrabě a tady v té skále ji zavřel, protože o něm ani slyšet nechtěla, že by se za něj provdala. A toho zlého trpaslíka k ní jako stráž posadil, aby ji trápil a všelijak soužil. Potom posadil Honza dívku do koše a nechal jí vytáhnout nahoru. Pak koš sjel zase dolů, ale Honza svým druhům příliš nevěřil. Pomyslel si, už jednou se falešně zachovali a o trpaslíkovi mi nic neřekli. Kdo ví, co mají v úmyslu nyní? A položil do koše svůj kyj a bylo to velké štěstí. Neboť sotva se koš do půle té výšky zvednul, nechali ho ti dva nahoře zase padnout dolů a kdyby v něm Honza seděl, byl by teď dozajista mrtev. Ale Honza teď netušil, jak se z té hloubky nahoru dostane. A nebyl tu nikdo, kdo by mu poradil.
0: Ach jo, to je smutné, řekl si. Budu tady muset bídně zahynout.
1: A když se tak v podzemí procházel, přišel znovu do komůrky, kde předtím princezna seděla, a všiml si, že trpaslík má na jednom prstě prsten, který se krásně lesknul a blištěl. Tak mu ho stáhnul a sobě nasadil, a když ho na prstě otočil, to pojednou uslyšel nad hlavou nějaký šramot. Podíval se do výšky a uviděl tam poletovat džiny. Džinové mu pravili, že on je jejich pánem a že mu splní každé přání. Honza nejdřív celý oněměl, ale potom jim poručil, aby ho vynesli nahoru. Poslechli v okamžení a vyletěli s ním nahoru. Ale když byl nahoře, ani živáčka neviděl. A když se vrátil do zámku, ani tady nikoho nenašel. Jedlý vrtil a kámen tlouk byli pryč. A tu dívku, princeznu, vzali sebou. A tak Honza otočil tím prstenem a přiletěli džinové a řekli mu, že ti dva jsou na moři. Honza tedy běžel a běžel, až stanul na mořském břehu a uviděl v dálce na vodě loďku, ve které ti nevěrní druhové seděli i s princeznou. V tom velkém steku skočil Honza do vody, aniž se zamyslil i s tím svým kyjem a začal plavat, ale ta jeho palice centníře zvící ho táhla do hloubky a byl by se nakonec bídně utopil. Ale ve správném čase Honza otočil prstenem do třetice, přiletěli džinové a odnesli ho bleskem do loďky. Tam svou palicí srazil ty dva ničemníky z loďky do moře a dostalo se jim tak zasloužené odměny.
0: S tou krásnou princeznou, která měla veliký strach a podruhé jím byla osvobozena, pak plul domů k jejímu otci a matce a tam pak byli spolu oddáni a šťastně žili do konce svých dní.

0: Díky, hádanka.
1: Malá, že jí skoro vidět není, ale nebojí se ani lva. Kdo je to?
0: Kdo na to přišel?
2: Je, tak tohle já vím. Těch mám spoustu.
3: Ty máš nějakých nebojácných rytířů spoustu.
2: A nemůžu je dostat pryč. Furt se musím drbat.
3: Většinou se pejskové nebo kočičky drbou, když si od někud zvenku přinesou v kožíšku blešku.
2: Máš pravdu.
0: Ale ty jenom žertuješ, viď? Ty blešky nemáš.
4: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
0: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
4: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
0: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
4: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
0: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
5: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
0: Ahoj, Justýno.
4: Ahoj.
5: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
4: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
0: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
5: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
4: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
5: Do čeho?
0: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
5: No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
4: Dnes je to na Piggym.
5: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
0: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
5: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
0: Justýno, ty víš, co to je?
4: To se tady taky divím.
5: A vy ne. Taková samozřejmost.
0: Počkej, nejdřív to vysvětli.
4: Ano.
5: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
4: Ale ne rampouch.
5: Ne rampouch?
4: No, Piggy říkal prampouch.
5: A vždyť to říkám rampouch.
0: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
5: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
0: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
5: Prampouch?
0: Jo.
5: Nic takového neexistuje.
0: Existuje.
5: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
0: Ne.
5: Hugo, piš mi bod.
0: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
4: Já se přiznám, že taky netuším.
5: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
0: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
4: Tak ale vysvětluj, Piggy.
0: Takže prampouch.
5: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
4: Justýno, nepřerušuj.
0: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
4: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
0: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
5: No to jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
4: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
3: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
4: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
3: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
4: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
3: Ještě?
4: Piggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
3: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
5: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
4: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
3: A příště si zase něco nachystá Justína.
5: Prampouch.
3: No, možná něco jiného, víš?
4: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
5: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu. Co říkáte? Ať je to

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: myšičky? Co to vidím? Vy jste chytili takovou velikou myš?
1: O, myš jen jednu a vás je pět? Nevadí, čičky, dám vám myšky z konzervičky.

jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
1: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
0: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
1: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
2: To byl revizor a byl v práci.
1: Revizor.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Spi sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že po čase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, načerno s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si kal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hejlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hýlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hejlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pan Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
0: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lautrbos na státní pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
1: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, eko ne.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: zpět. Pepo, kde je?
1: Jedeme na zpátek, kapánek předčasně.
0: Jedeme na zpátek,
2: bylo i hůř.
0: Jedeme na zpátek,
2: i doma je krásně.
0: Jedeme na zpátek,
3: ať jsme tam už, ty už tam budeme.
4: Přestaňte kňoura, teď už tam budeme.
2: Cítím v kostech,
3: ty už

0: Přestaňte kňourat, jednou tam budeme, cítím v kostech.
1: Kdy už tam budeme, mě srdce čůrat,
2: pocta nemáme, po starostech.
3: Bacha, kočka!
4: Moře počká.
3: Uhni chlapé, Honza chrápe.
5: Cesta slepá,
3: brečí Pepa.
4: Smrdí ryby,
3: wifi chybí.
5: Děda,
1: tady moje mládí.

netopíří kouzle. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si, ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. Oh la la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku.

kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Frrr. Letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů. Vzlétám plavně a lehce za dalším kouzelným překvapením. O něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: ve snídani, tak pozor. Lítka, rozjeďte lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravit? Výborně, stará kolena tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna. Jo, jste dobrý, jedeme!
1: Lítka, lítka, lítka, lítka, lítka, lítka.

0: bude tepleji. Jo, umeju se vejš na kolena, na kolena, to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bomberďák.
1: Šestá kapitola. Čenich se probudil a řekl, zítra přiletí. Všichni se podívali na kometu, slečna Ferka taky, jenže spod ofiny. Byla příšerně veliká a obemknuta věncem mihotavých plamenů. Vodní pára zmizela a dal se přehlédnout velký kus mořského dna. Dobré ráno, pozdravil je Šňupálek a stáhl si klobouk přes uši. Tak, jdeme dál. Někdy v době snídaně potkali jakéhosi chudáčka. Jel na kole a v pytli na zádech vezl své dítě. Na nosiči měl brašnu a na řídítkách se mu klátila spousta ranců a balíků. Chudáčkova tvář byla celá červená. Hleděl na ně, ale nepozdravil. Ahoj, zavolal na něho Mumínek. Nepoznáváš mě? Stěhuješ se? Chudáček slezl z kola a řekl chvatně. Kde kdo z Mumíního údolí prchá? Co pak si myslíš, že tam zůstaneme a budeme na kometu čekat? Kdo pak říkal, že kometa spadne do Mumíního údolí, zeptal se Ferko. Ondatra, řekl chudáček. No a co tatínek a maminka, zvolal Mumínek. Ti jsou snad pořád tam, ne? Vždyť na mě čekají. Ano, ano, ano, odpověděl chudáček netrpělivě. Sedí na verandě, jenomže to se mě netýká. Stejně tam ale nestačíš dojít. Pak sedl na kolo a jel s naježenými chlupy dál. Zastavili se a dívali se za ním. Prašna, poznamenal Šňupálek, rance a balíky v takovém horku. Pojďte, nestrácejme čas. Kousek dál spatřili několik set hatifnatů směřujících na východ. Celé mořské dno se hemžilo uprchlíky. Drobotina a tvorečkové všeho druhu, myší rodiny, skřídci ze slatin a lesní zvířata. Všichni prchali z Mumíního údolí. Většinou šli pěšky, někteří, co byli víc z rovnováhy, běželi. Větší rodiny si však opatřili káry nebo dokonce vozy a někteří si sebou vzali celý dům. Všichni vrhali ustrašené pohledy k nebi a skoro nikdo neměl čas říct něco víc než ahoj. To je zvláštní, řekl Mumínek smutně. Tolik jich znám a tak dlouho jsme se neviděli a zrovna bychom si mohli promluvit o tolika věcech. Bojí se, poznamenal Šňupálek. Nepovídej, odpověděl Mumínek, doma se přece není čeho bát. Zřejmě jsme strašně odvážní, zvolal Čenich a zamával svou dýkou, až se drahokamy zablískali. Já bych neřekl, že jsme nějak zvlášť odvážní, uvažoval Mumínek nahlas. Jenom jsme si na tu kometu zvykli. První jsme se o ní dozvěděli a viděli jsme, jak roste a nabývá na velikosti. Představte si, jak musí být asi osamělá. Ano, řekl Šňupálek. Představte si, jak bychom byli osamělí, kdyby se nás všichni báli. Slečna Ferka vsunula svou tlapku do Mumínkovi. Stejně ale slibuju, že dokud se nebojíš ty, tak já se taky bát nebudu. A pak konečně dorazili na druhý břeh. Seskočili z chůd, válili se v písku, běželi do lesa, povykovali, smáli se a vzájemně se objímali. Už jsme skoro doma, volal Mumínek. Pospěšte, pospěšte, tatínek a maminka sedí na verandě a čekají. Cesta domů však byla mnohem delší, než si mysleli. V hloubi lesa narazili na jednoho bambula, jak sedí a něco si pro sebe brblá. V náruči svíral album poštovních známek. Kravál a zmatky, vykrádal si bambul. Kravál a zmatky, ale nikdo nedovede říct, oč jde. Ahoj, pozdravil ho Mumínek. Nejsi příbuzný s bambulem, co má v oblibě noční motýly?
2: To je můj bratranec z otcovy strany,
1: odpověděl bambul se špatně utajovaným odporem.
2: Velký osel. Už spolu spřízněni nejsme, přerušil jsem s ním styky.
3: Proč pak?
1: Zeptal se čenich.
2: Byl moc jednostranný, řekl bambul. Pořád jenom hmyz, hmyz a hmyz a nic jiného. Mohla se pod ním zem propadnout a on by to nepostřel.
1: Jenže to se právě má stát, poznamenal Ferko. Přesně řečeno zítra v 8 hodin 42 minut.
2: Cože? Otázal se bambul. Tak proto teda ten strašný kravál. Celý týden jsem si dělal pořádek ve známkách, prohlédl každou průsvitku a co se stane? Odnesou mi stůl, seberou mi židli, zavřou celý dům. A teď tu se svými známkami sedím v pěkné brindě a naprosto nikdo mi nedovede říct, oč jde.
1: Milý bambule, pravil náramně pomalu a zřetelně Šňupálek, jde o kometu. Zítra se srazí s naší planetou.
2: Srazí, opakoval bambul. Souvisí to nějak se sbírkou známek?
1: Ne, nesouvisí, odpověděl Šňupálek. Souvisí to se zběsilou hvězdou, s ohonem, ale až sem přiletí, tak z tvých známek mnoho nezbude.
2: Chraň Bůh,
1: vyjekl bambul a podkasal si sukni. Jak známo, bambul z neznámého důvodu nosí sukni. Možná ho nikdy nenapadlo, jaké by to bylo, kdyby chodil v kalhotách.
2: Co si mám počít?
1: Pokračoval.
3: Tak pojď s námi, řekla slečna Ferka. Můžeš se i se svými známkami schovat v naší hezké jeskyni.
4: V mé jeskyni,
1: opravil je čenich. A tak se stalo, že se s nimi bambul vydal do mumíního údolí. Putování v jeho společnosti bylo velmi svízelné, ale co se dalo dělat? Jednou se museli několik kilometrů vrátit a hledat vadný exemplář známky, co ztratil, a dvakrát se pohádal s Ferkem kvůli něčemu, co bylo pro ostatní španělská vesnice. Tvrdili, že jde o diskuzi, vypadalo to však jako hádka. Čenich šel sám a choval se nezvykle tiše. Myslel na kotě. Nezapomněla mu maminka nachystat mléko? Co kdyby kotě nepochopilo, že má svou lásku soustředit na čenicha a začalo by mít místo něho rádo muminkovou maminku? Bude se k němu lísat nebo si prostě půjde po svých se zdviženým ocáskem? U kočky nikdy není jisto, na čí straně je. Nejspolehlivější jsou pouze náznaky, že máme něco, co nás bezmezně miluje. Čenich byl náramně pyšný, že po celou cestu neřekl o nějakém kotěti ani slovo. Slyšíte? Řekl najednou Šňupálek a vyndal si dýmku z úst. Začíná foukat vítr. Zastavili se a poslouchali. V dálce, kde se nacházel les, bylo slyšet nějaké bzučení přecházející v tenké vití. Stromy se však nehýbaly.
4: Podívejte se, vykřikl Ferko.
1: Vysoko nad vrcholky stromů přilétl velký mrak, který se střídavě zvedal a klesal a zastiňoval rudé nebe a najednou padl přímo na les. Byly to kobylky.
3: miliony velkých zelených kobylek, které se ihned dali do ožírání stromů. Ožírali les, až to praskalo. Jeden strom po druhém zbavovali listí, kůry, kousali, trhali a škrabali, hemžili se, skákali a lozili. Slečna Ferka se vyšplhala na jeden kmen a dala se do křiku.
4: Ale milá Ferko, vždyť jsou to jen kobylky, těšil jí bratr. Přece ses už s nimi setkala na bál, jedna hrála na housle.
5: Jenomže tyhle se hemží, křičela slečna Ferka. Jedna kobylka se nemůže hemžit. Za žádnou cenu nemůže.
6: Myslíte, že požírají taky známky?
3: Zeptal se Bambul a sevřel pevněji v náruči své album poštovních známek.
5: Takový krásný les, zvolal Mumínek. Podívejte se, jak vypadá.
3: Všechny stromy byly holé, bez kůry a bez listí. A země úplně lisá. Zůstalo jedině kvítko za uchem slečny Ferky. Pak se obrovský mrak hladových kobylek zvedl a zmizel západním směrem. Les opět stichl. Ferko se posadil a psal si do sešitu. Katastrofa číslo 1, poznamenal si. Víte, že kometu provázejí vždycky katastrofy.
5: Co to je?
3: Zeptal se čenich. Hejna kobylek, mor a zemětřesení, odpověděl Ferko. Obrovské vlny, cyklony a takové věci.
6: Jinými slovy, zmatky, zabručel Bambul. Nikdy nemůže být pokoj.
3: Pokračovali v cestě ožraným lesem. Jenom aby taky neožrali naši zahradu, pomyslel si Mumínek. To by maminka nepřežila. A tatínku v záhon s tabákem. A pak řekl, milý Šňupálku, zahraj něco. Třeba i něco smutného.
2: Mám pokaženou foukací harmoniku, odpověděl Šňupálek. Jen sem tam nějaký tón je v pořádku.
3: Tak aspoň trochu, poprosil ho Mumínek. Šňupálek tedy zahrál píseň tralalala.
6: Trala, trala, noc, chlad, blíž, svět, nož, netrefíš. Něco strašného, poznamenal Bambul.
3: A putovali na unavených nožkách dál. Na večer začal foukat vítr. Napřed jenom obyčejný, zlý vítr, jenomže stále sílil, takže přešel z 5. na 6. stupeň podle Beauforta. Brzy dospěl ke stupni 7. a za chviličku se změnil ve vichřici. Ta je zastihla zrovna na cestě přes velkou bažinu.
4: Katastrofa číslo 2, zvolal Ferko a mával svým sešitem. A teď přijde smršť!
3: Pak mu jeho sešit se všemi pokyny, jak se zachránit před kometou, uletěl vysoko do vzduchu.
4: Vítr nás nese domů, vykřikl Mumínek. Díky bohu, že fouká správným směrem.
3: Vichřice se s vitím vydala přes bažinu. Šňupálkovi se pokusila strhnout klobouk, čenicha povalila na zem, Mumínkovi sebrala medaily a vynesla ji rovnou do nebe.
5: Bojím se, volala slečna Ferka. Drž mě za tlapku.
3: Mumínek jí za tlapku pevně uchopil.
5: Kdybych jen měl velký balón, pomyslel si.
3: Letěli bychom domů přímo k tatínkovi a mamince. A pak ze sebe vyrazil příšerný výkřik Bambul, horší než lodní siréna. Vichřice mu sebrala jeho album poštovních známek a letělo teď pryč se všemi svými vadnými tisky, čtyřbloky a průsvitkami. Třepotalo se jako pták a bylo čím dál menší.
5: Bambul se za ním rozběhl.
3: Vichřice mu zvedala sukni, zapleskala s ní a pak se do ní opřela jako do plachty. Bambul se vznesl do vzduchu jako velký papírový drak a pak uvízl v keři. Tam si přehodil šaty přes hlavu a vzdal se vší naděje. Za chvíli ucítil, jak ho někdo tahá za rukáv.
6: Dej mi pokoj, zaúpěl Bambul. Já, nešťastník, jsem přišel o své album s poštovními známkami.
3: Vím, odpověděl Mumínek, je to strašně smutné. My si ale musíme bohužel vypůjčit tvé šaty. Pořídíme z nich balón, musíme domů, vždyť přiletí kometa. Buď tak laskav a svlékni si je.
6: Dej mi pokoj, vykřikl Bambul hystericky. A nemluv o kometách, komety se mi hnusí.
3: Vichřice dosáhla 10 stupňů podle Beauforta. Na obzoru se objevilo černé, spirálovité mračno a rychle se hnalo stále blíž k nim. Svlékni si šaty, vykřikl Mumínek. Nikdo neslyšel, co Bambul odpověděl. A to bylo asi dobře, protože řekl něco strašně ošklivého. V příštím okamžiku mu šaty stáhly přes hlavu. Byly to šaty hodně velké a ozdobené volány. Bambul je zdědil po jedné tetě. Stačilo je pouze u krku svázat a zauzlit rukávy, aby se z nich stal naprosto dokonalý balón. Černý mrak se zatím dostal do jejich bezprostřední blízkosti. Chyťte se šatů a dobře se držte, vykřikl Šňupálek. Poletíme za tvým albem, Bambule! Všichni se pevně chytili volánů na bambulových šatech. Vichřice se do vzniklého balónu opřela a zvedla jej do vzduchu. Černý mrak už dosáhl bažiny a svitím a burácením se hnal za nimi. Země jim pod tlapkami zmizela. A nastala úplná tma a oni letěli daleko, daleko na západ, rovnou do soumraku a noci. Těsně před půlnocí došel cyklónu dech a zamotal se sám do sebe. Balón pomalu klesl do lesa a zůstal viset na vysokém stromě. Dlouho nikdo nic neřekl. Seděli schouleni mezi větvemi a dívali se do červené temnoty lesa. Slyšeli, jak se cyklón stále víc vzdaluje. Nakonec z něho zbylo jen slabé vití a pak zavládlo úplné ticho. Tu se Šňupálek zeptal, jak se vám vede?
7: Já tu asi jsem, odpověděl nejmenší stín. Jestli tady místo mne není nějaké zatoulané smítko, co přinesla vichřice. Říkal jsem, že to děláte na vlastní riziko.
6: Určitě si to ty, řekl Bambul nazlobeně. Tebe je těžké se zbavit. Teď jsem jenom zvědavý, kdy se uráčíte vrátit mi šaty.
3: Prosím, tady jsou a děkujeme za vypůjčení, pravil Šňupálek.
5: Kde je slečna Ferka, zvolal Mumínek.
7: Tady,
3: ozval se hlas z temnoty.
7: Zrcátko mám.
3: A já svůj klobouk taky, prohlásil Šňupálek se smíchem. I foukací harmoniku. A pero za kloboukem rovněž. Bambul si natáhl přes hlavu šaty.
6: Máte zřejmě výbornou náladu, poznamenal. Jenomže já z duše nenávidím pomačkané volány.
3: Pak už nikdo nebyl schopen ještě něco říct. Usnuli ve větvích velkého stromu a byli tak unaveni, že se probudili až ve 12 hodin dalšího dne.

0: Piggy vtip.
1: Slon a mravenci. Po slonovi lezlo asi 1000 mravenců. A tak se slon otřepal a všechny mravence schodil. Všechny až na jednoho. A ten křičel –

o klukovi, který se tuze bál pana doktora. To vám byl jednou takový kluk. No, protivný kluk to byl. Takový protivný, že by se mohlo jmenovat Protislav. A mohli by ho také volat Próťa, anebo Protík. A ten kluk se tak tuze bál pana doktora. Jindy? Ha, jindy? To dělal hrdinu. Draka prýže by se nebál, obraže by přemohl, loupežníka, že by bacil kamenem a ani trochu, že se nebojí kominíka. Ale otevřít na pana doktora pusu a ukázat mu jazyk nebo mandle, to se bál. Toho živou mocí nemohl nikdo přinutit, aby se nebál a pusu pořádně otevřel. Ale tomu klukovi se jednou začal kazit zoubek. Tak s ním šli k panu doktorovi, aby mu ten zoubek spravil a zaplomboval. Ale kluk se tak bál, že nechtěl otevřít pusu. Ne a ne, a že ji neotevře. Bránil se až hanba. A tak mu pan doktor nemohl ten zoubek spravit a šlo se s nepořízenou domů. Ale co pak bylo? Zub se kazil čím dál víc. Bolel. Dělala se v něm pořád větší a větší díra. Ale kluk ne a ne a že se pana doktora bojí a že pusu neotevře. Díra v zubě byla čím dál tím větší a pořád větší a větší, až se z ní udělala hotová propast. A ten kluk se jednou nějak při chůzi nešikovně ohlédl a nedal pozor na cestu a tak klopítnul a bác. Už tu byl malér. Spadl do té jámy, co měl v zubě, zmizel v ní. Byl pryč a ztratil se. Docela se ztratil? Ano, docela se v ní ztratil. Kluk byl pryč a jen ta jáma zůstala. Tak neblahý konec vzal ten Próťa, čili Protislav, protože se tak tuze bál pana doktora a nechtěl si dát zaplombovat zub.

lásko, rád tě mám. Zlatovlásko, rád tě mám. Zlatovlásko, rád tě mám.

0: básničku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: No, ale já si stejně radši pískám.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
2: Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
1: Ani u holoubků krtek nepochodil.
2: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
1: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhletou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
0: Neboj se!
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
3: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
1: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
0: A s tou vítrnicí.
1: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
4: Figi hádanka.
5: Ryže dřevo řízy, řízy. Dřevo z dubu, dřevo z břízy.
6: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
5: Co je to?
7: Kdo pak ví, odpoví.
4: zuby z ocele má...
5: Žralok!
4: Ten má zuby jako z ocele.
5: No.
4: Ale nehryže dřevo.
5: A to je pravda, ten má rád rybičky.
4: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať jedám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jednou si lidé vyšli do lesa na houby. Rostlo jich hodně, hnědé i žluté, bílé i strakaté, velké i malinké s čepičkou ještě schovanou v jehličí. A pod hřibem, s hlavou jako kolo od vozu, našli stařečka velkého jako prst. Za to svou si dlouhými, až je coural po zemi. Stařeček se před nimi dal do běhu. Cupital malýma nožkama, ale daleko nedocupital. Lidé ho chytili a začali se udýchaného stařečka vyptávat. Kdo jsi? A co tu v lese děláš?
1: Jsem král hub. Vládnu všem houbám, co jich kde v širém světě roste.
0: A co si myslíte, že lidi napadlo?

0: Oříšek se mu přes mřížku zakutálel do sklepa, kde byl zavřený maličký stařeček. Ten oříšek zvedl a přes mřížku ho ukázal chlapci.
1: Dej mi ten oříšek,
0: poručil malý princ.
1: Dostaneš ho, ale musíš si pro něj přijít,
0: řekl stařeček.
2: No a jak se mám k tobě dostat? Dveře jsou určitě zamčené.
1: Dojdi do komnaty pro klíč a odemkni dveře.
0: Chlapec přinesl klíč, odemkl dveře do sklepa a vešel dovnitř. Stařeček mu oříšek podal, ale než se princ vzpamatoval, nepozorovaně mu proklouzl mezi nohama a frrrr, už byl venku. Princ se lekl, protože věděl, že se král bude velice zlobit. Rozhodl se, že to raději nikomu neřekne. Když přišla neděle a s ní velká slavnost, na kterou přijeli králové z 9 zemí, panstvo ze širokého okolí a všechen lid z podhradí, chtěl se král pochlubit svou zvláštností stařečkem, který se prohlašuje za krále hub. Ve slavnostní chvíli poslal král ministra do sklepa. Ministr odemkl, ale ať kouká, jak kouká, sklep byl prázdný. Po chvíli se přiběhl podívat sám král. Ale stařeček byl opravdu pryč. To bylo výsměchu. To bylo ostudy. Ale výsměch za čas přejde. Na ostudu se zapomene. Přešlo mnoho let a z malého prince se stal švarný mládenec. Ten jednou při snídani otci vyprávěl, co se tehdy přihodilo se zlatým oříškem a králem hub. Královský otec ale na velkou hanbu, kterou kdysi díky svému synkovi utrpěl, nezapomněl. Rozčílil se i po tolika letech a vyhnal syna z domu. Aby nešel úplně sám, nechal se obměkčit a poslal s ním svého generála. Princ s generálem vyšli do světa, ale generálovi se vůbec nelíbilo dělat princi sluhu a tak čekal na první příležitost, jak věci změnit. Jednou měl princ velikou žízeň, ale voda se leskla hluboko ve studni. Generál princovi poradil, ať se přiváže na provaz, že ho spustí k vodě do studny. Až se dost napije, že ho pak zase vytáhne. Princ se nechal k vodě spustit, napil se, ale když chtěl vytáhnout, generál si dal podmínku.
3: Vytáhnu tě, když si vyměníme svoje místa. Já budu princ. A ty za mnou půjdeš jako můj sluha.
0: Co měl princ dělat? Ve studni zůstat nechtěl, musel souhlasit. Zanedlouho přišli k nádhernému královskému zámku. Generál se představil jako královský syn a prince jako svého generála. Král pozval generála do svých komnat, ale prince poslal mezi služebnictvo a musel na pastvu vyhnat koně. Jak tak seděl na louce a přemýšlel o svém neradostném osudu, zjevil se mu král hub, který mu kdysi utekl ze sklepa. Stařeček mu pokynul a řekl:
1: Způsobil jsem ti potíže, za to se ti odměním.
0: Luskl prsty a ocitli se v měděném zámku, kde žila stařečkova dcera, měděná královna. Nejstarší dcera krále hub ho pozvala k měděnému stolu s měděným ubrusem a pohostila ho jídlem v měděném nádobí. Čas jim rychle ubíhal, až je král hub přerušil.
1: Musíš se vrátit ke svým koním, princi, ale návštěvu se sluší něčím podarovat. Ať ti tedy přivedou měděného koně.
0: 4 sluhové přivedli měděného koně, který byl tak silný, že ho nemohli udržet. Ale co budu sám dělat s koněm, kterého 4 sluhové neudrží? Nevěděl si rady princ. Na tomu král hub nalil do 4 skleniček kouzelný elixír, po kterém se cítil tak silný, že by zvládl 4 silné koně. Kromě koně dostal princ ještě měděnou píšťalku, kterou mohl koně přivolat, ať byl, kde byl.
1: Ale to ti říkám, dobře tu píšťalku opatruj. Kdybys jí ztratil, i o koně přijdeš.
0: A nakonec mu ještě předal měděné brnění. Princ

0: vyzařoval z moře. Lidé před ním prchali a rozprchl se i princeznin doprovod. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, před princeznu se postavil měděný princ. Začal lítý boj. Nakonec princ usekl drakovi hlavu, vyřízl mu jazyk, schoval ho do torby a ujel, ani se nerozloučil. Druhý den město zase v černém sukně zahalené a na zámeckém nádvoří plakala prostřední dcera. Když prý neuspěl jednohlavý drak, zítra si pro prostřední princeznu přijde tříhlavý. Princ ji utěšoval, jak mohl. Ráno pískl na stříbrnou píšťalku, nasedl na stříbrného koně ve stříbrném brnění a byl na pobřeží dřív, než tam dorazila prostřední princezna s plukem královských vojáků. Tu se začalo moře bouřit a země se otřásat, jak z moře vylézala trojhlavá obluda. Když ji vojáci z princezny na doprovodu uviděli, rozprchli se a do boje se pustil jen stříbrný princ. Když drakovi usekl všechny tři hlavy jako hlávky zelí, vyřízl jim jazyky a zmizel. Ani se pak nedivil, když město zůstávalo v černém hávu a na nádvoří plakala nejmladší princezna. Když neuspěli slabší ze tří mořských oblud, zítra si prý nejmocnější šestihlavý přijde pro nejmladší princeznu. Hned za rozednění pospíchal princ do lesa. Zapískal na zlatou píšťalku a ve zlatém brnění se na zlatém koni rozjel na mořský břeh. Když přicházela princezna, vzedmuly se vysoké vlny, obloha zčernala a z moře začala tryskat horká pára. Tentokrát tam královskému vojsku velel sám král. Ale když viděl tu hrůzu, nezbylo mu, než vydat rozkaz. Zachraň se, kdo můžeš! Jediný proti příšeře se šesti hlavami zůstal na mořském břehu zlatý princ. Ale šestihlavý drak už znal všechny princovy úskoky. Byla to bitva bitev. Ve chvíli, kdy se zdálo, že prince některá z hlav už chytí do chřtánu, objevil se vedle zlatého prince malý mužíček s dlouhým bousem a vhodil před draka zlaté vejce. Sotva na zem dopadlo, vyhrnulo se z něj celé zlaté vojsko, spousta mužů chrabrých jako zlatý princ. Draka udolali, princ z dračí hlav vyřezal všech šest jazyků a zase zmizel beze stopy. Ale byl tak unavený, že na paloučku, kde pásl koně, usnul a spal tři dny a tři noci. Pak ho vzbudil král Hub.
1: Obleci zlaté brnění, vezmi sebou všechny tři koně a chvátej na zámek.
0: Na zámku se právě princův generál chvástal, že to on zabil všechny tři draky. Ukazoval všechny dračí hlavy a dožadoval se královské odměny. Když ale princ vytáhl z torby do všech dračích hlav jazyky, pravda vyšla najevo a král dal podvodníka generála potrestat. Chtěli princovi nabízet princezny, chtěli mu nabízet zlato, stříbro, ale princ jako by se do vody propadl. V tu dobu už seděl za zlatým stolem se zlatým ubrusem u nejmladší a nejmilejší dcery krále Hub. Zadívali se do sebe a zanedlouho sám král Hub strojil velkou svatbu. A co se jedlo? Ty nejlahodnější pokrmy z hub, co jich kde na širém světě roste. Z hub hnědých a bílých a strakatých. A když byla svatba u konce, stařeček král Hub zmizel. Hledali ho všude po lesích a vyhlásili to do celého světa. Až dodnes lidi chodí po lesích a hledají pod hlavičkami hříbků kouzelného mužíčka, krále Hub.

0: Digi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigi.cz a tam ji najdete.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbe z něj. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezel až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě 10 rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky. Ty odřel a do 10 záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pars slezl s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariba, anebo k močálům

0: Muž a jeho synové. Byl jednou jeden muž, který měl 5 synů. Místo toho, aby jeho synové žili společně, tiše a klidně, stále se mezi sebou hádali. Otce to neustálé hašteření unavovalo. Přemýšlel, jak by jim mohl ukázat, že jsou hloupí. Vybral z kupy dřeva 5 stejně dlouhých prutů. Potom je svázal dohromady, do jednoho svazku. Když to dodělal, zavolal svých 5 synů k sobě. Nejdříve ho neslyšeli, protože byli příliš zaujati hádkou, ale nakonec přišli.
1: Poslouchejte mě, zakřičel jejich otec. Vezměte tento svazek prutů a zlomte ho přes koleno.
0: To mohu snadno udělat, ušklíbl se nejstarší syn. Vzal svazek a plnou silou se ho pokusil zlomit o své koleno. Ať to zkoušel, jak chtěl. Zlomit svazek 5 prutů se mu nepovedlo.
2: Nejde to, zabručel nakonec.
1: Samozřejmě, že to jde, zavolal jeho bratr.
0: Všichni se začali hádat, který z nich a jak by svazek zlomil. Nakonec to všichni střídavě zkoušeli. Ačkoliv je začala bolet kolena, svazek prutů zůstal neporušen.
1: Teď vám ukážu, jak se to dá udělat, řekl jejich otec neradostně.
0: Vzal od nich svazek prutů a rozvázal provaz, který je držel pohromadě. Pak podal každému ze svých 5 synů 1 prut.
1: Nyní ať každý z vás zlomí 1 prut ve své dlani, přikázal.
0: Synové udělali, co jim bylo řečeno. Pruty praskly snadno jako třísky.
1: Co jste si z toho odnesli? Zeptal se otec.
0: Jeho synové zmateně hleděli, krčili rameny a mlčeli. Otec si povzdechl.
1: Ničeho jste si nevšimli, trpělivě vysvětlil. Když je člověk osamocen, může být zlomen jako jeden z těchto prutů. Ale když se spojí s jinými, nikdo ho nezlomí.
0: Teprve pak jeho synové pochopili, co se jim otec pokusil povědět, a všichni byli zahanbeni. Naučení: v jednotě je síla.

zarděnky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

na pána, který mě chrání. Pan doktor ke mně se naklání, já ho chci pohladit dlaní.

0: ze dvora vyběhne tele a za ním farmář.
1: Kam běžíš, Franto? Volá za ním soused.
2: Vím já, to se zeptej toho telete.
3: A na co se ho má zeptat?
4: Kam se běží,
5: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
6: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
5: Jaký zvyk?
6: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
5: Jo, to je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustik, než ho vdověl, měl paní Lustikovou. A dost.
6: A ty?
5: Já? Já nemám nikoho.
6: A dost?
5: A dost.
6: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
5: Nevím. Podívej, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
6: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
5: Prý se budeš vdávat.
6: Budu sedmá žena.
5: Sedmá žena? A koho?
6: Nějakýho sultána.
7: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
5: Jo, ale kde vězí ten kluk?
8: Pane Drnec! Pane Drnec! Jezle! Lotran dostuje.

0: Taky cvičení. A jdeme na to! Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit!
1: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
1: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď se naučíme.
1: Ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack. Počkej, co by to mohlo být jumping jack?
1: Vůbec na to nemyslím. Zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře, dobře. Super. Já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě,
1: Hanko. Tak povídej, povídej.
0: Protože jump, to vím od sovy, to je skákat.
1: Výborně.
0: Jumping je skákací.
1: Výborně. A jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
0: Padá!
1: Super. Jasně. Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehínka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop. Tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve snožení, nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
0: No to bylo tempíčko, říkala si 4x.
1: A pak jsem si říkala, když ti to tak krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou můžeme tady...
0: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
1: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
0: Jo.
1: Tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
0: A to já si pamatuju.
1: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat, děti. Trénujeme lyžování.
0: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
1: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
0: Ano.
1: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu. A š, a š. A děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Š, jakože lyžujete. A š, a š. A Piggy, děti, budeme zrychlovat
0: tempo. Já jsem vždycky tu zadní ručičkou odpíchnula do ruky.
1: A jdeme. Š, a š, a š, a š. 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggymu.
0: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
1: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
0: Já taky!
2: Třeba jablíček. Mňam, mňam.

0: No vida, konečně se nehádáte, ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.
1: Hehe,

0: krásnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.

0: svědek, nebo štík dědek, byl toho svědek.
1: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
2: Babinko?
3: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
0: Kde pak? Já myslím...

0: nebo tuhle? Sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: Dnes je 2. května.
1: A svátek má Zikmund.
0: To je staré jméno pocházející z němčiny a znamená ochránce vítězství.
2: A v dějinách byl jeden státník, Zikmund Lucemburský.
0: O, to byl syn Karla IV. Vládnul v Čechách, ale jenom jeden rok a říkalo se mu Zikmund Liška Ryšavá.
2: Takže, milí Zikmundové, všechno nejlepší.

0: Jednou ráno šli Mach a Šebestová do školy, u trafiky je předběhla Čermáková, co sedí v zadní lavici, a Mach povídá. To teda nechápu, kam ta Čermáková tolik pospíchá. Já bych dneska do školy nejradši vůbec nechodil. Paní učitelka bude zkoušet z počtů. Co kdyby jsme šli někam za školu, třeba do zoologické zahrady, co říkáš? A zastavil se, co tomu jako Šebestová řekne. Ale Šebestová šla pořád dál a řekla: no dovol, co jsou to zapraštěný nápady. Za školu chodí leda Horáček s Pažoutem. To by byla pěkná ostuda, co by si u nás paní učitelka řekla. Ono to nakonec opravdu dobře dopadlo, jenomže úplně jinak, než si Šebestová představovala, protože zrovna když se blížili k vile jednoho strašně bohatého pána, ozval se příšerný randál, ve vzduchu se objevil malý vrtulník, ten strašně bohatý pán vycházel zrovna na ulici a chystal se nastoupit do velikého a nablízkaného automobilu. Šofér už otevíral zadní dvířka, ale najednou se zhora sneslo lano s drapákem. Drapák udělal chňap, chytil toho strašně bohatého pána za límec, a než se Mach s Šebestovou zpamatovali, strašně bohatý pán se vznesl a letěl někam pryč, mrskal nohama, volal: pomoc, pomoc! A šofér se chytil za hlavu a křičel: unesli pana Balouna, unesli pana Balouna, zachraňte ho, zachraňte ho! A Mach řekl: člověče, Šebestová, nemůžeme se přeci jen tak koukat, jak nějací zločinci unáší nevinného člověka. Musíme toho pana Balouna zachránit, je to naše morální povinnost, o tom se nediskutuje. Načež vytáhl z kapsy sluchátko, domluvil se s ním, a než bys řekl švec, z Macha a Šebestové byli dva nenápadní vrabci, zamávali křídly a už letěli za vrtulníkem. Mach letěl první, Šebestová za ním, a tou vrabčí řečí cvrlíkala: to se ti teda, Machu, povedlo. Letíš si někam za školu, abys nebyl zkoušený z počtu, a přitom si ještě můžeš vymlouvat, že děláš dobrý skutek a bojuješ proti zločinu. Takový klikář, jako jsi ty, hned tak se nevidí, to ti teda povím. A zatímco Šebestová takhle ve vzduchu cvrlíkala, ve škole právě zvonilo, paní učitelka vcházela do 3B, zavřela dveře a řekla: děti, sedněte si, kdo pak dneska chybí? A Kropáček zvedl ruku a řekl: prosím, dneska chybí Macha Šebestová. Asi dostali angínu a zůstali v posteli. Ale Čermáková řekla: houby angínu, ráno si mi viděla, jak šli normálně do školy s brašnami na zádech. A paní učitelka se zamračila a řekla: aha, takže šli někam za školu, aby se vyhnuli zkoušení z počtu. To jim teda nedarují, to se tedy mají na co těšit. A začala zkoušet. A Mach s Šebestovou zatím letěli a letěli. Už je bolela křídla, a tak si sedli na podvozek toho malého vrtulníku, ve kterém seděl strašně bohatý pan Balón a třásal se strachy, co s ním bude. Před ním seděli dva zločinci, jeden řídil, druhý měl na uších sluchátka. Oba se dívali k horám, které se rychle přibližovaly a byly plné vysokých skal. Ještě chvíli a malý vrtulník se mezi těmi vysokými skalami proplétal jako v labirintu, a pan Balón se potil a říkal si: pane bože, tady mě nenajde ani milion policajtů. Ale to se už snášeli na travnatý vrchol jedné hory, kde byl malý domek a dřevěná stodola, před kterou stál třetí zločinec, mával rukama a ukazoval, kam mají přistát. A když se octli na zemi, schovali zločinci vrtulník do stodoly, pana Balouna odvedli do domku a řekli mu.
1: Tak pane Baloune, udělejte si to nejpohodlnější pohodlí, jaké umíte, protože tady zůstanete tak dlouho, dokud nám vaše paní nezaplatí 20 milionů. Tady máte telefon a račte se s ní domluvit.
0: Načež se pan Baloun a paní Balounová domluvili, že ona dá ty peníze do kufru, kufr postaví na zahradu a že zločinci přiletí vrtulníkem a kufr si vezmou zase tím drapákem. A Mach s Šebestovou seděli jako dva nenápadní vrabci v otevřeném okně a všechno to slyšeli, potom odletěli kousek dál na strom a Šebestová začala cvrlíkat. Koukni se, Machu, jestli chceme tomu zločinu zabránit, tak sebou musíme pořádně mrsknout, protože až ti zločinci sednou do vrtulníku a odletí pro peníze, bude pozdě. A Mach zacvrlíkal. Šebestová, máš 100% pravdu, ten vrtulník musí okamžitě zmizet. A hned taky letěli do stodoly, kam zločinci vrtulník schovali. Mach pípl dvakrát louze a dvakrát krátce, což bylo znamení domluvené se sluchátkem. V tu ránu z nich byli zase žáci 3. B. Mach vytáhl z kapsy sluchátko a řekl. Prosím, my bychom potřebovali, aby z toho vrtulníku byl třeba Kamzík. Těch je už málo a bude se mu ve zdejších podmínkách určitě líbit. A ze sluchátka se ozvalo.
1: To je velmi moudrý nápad.
0: Načež vrtulník zmizel a na jeho místě stál krásně urostlý Kamzík, který se okamžitě snažil nabrat Šebestovou na rohy.
1: Jenomže v tom se stalo něco, s čímž nikdo nepočítal. Vrata stodoly se otevřela a v nich stáli všichni 3 zločinci. Zrovna chtěli vytáhnout vrtulník ze stodoly a odletět pro peníze, ale jak se ta vrata otevřela, Kamzík vyrazil mohutným skokem ven a zmizel kdesi mezi skalisky, a 3 skoprnělí zločinci zírali, co se to tu děje, kde se tu vzal Kamzík, kam zmizel vrtulník a co tady dělají 2 školáci s brašnami na zádech. Jeden z těch zločinců tahal z kapsy revolver, ale Mach byl rychlejší, řekl do sluchátka další přání, že 3 zločinců byly najednou 3 pánské kapesníky, Šebestová je strčila do kapsy a šli pryč. A pak už to jelo jako po másle. Panu Valounovi řekli, že už žádné nebezpečí nehrozí, že ty 3 zločince má Šebestová v kapse, že by se mělo letět domů, protože je poledne, pan Baloun s tím souhlasil, měl už pořádný hlad, zrovna tak jako Mach a Šebestová, a tak z nich sluchátko udělalo 3 vrabce a oni letěli rovnou na policejní stanici, kde se ti zločinci nestačili divit, protože všechny 3 rovnou zavřeli. Jenže příští den to ve škole začalo moc bledě. Paní učitelka vešla do třídy a hrozně se mračila a hned řekla. Machu! Vstaň a ty Šebestová taky. Včera jste se vyhnuli zkoušení z počtu a lajdali jste někde za školou. Něco takového bych čekal spíš od Pažouta a Horáčka, ale ne od vás. Zklamali jste mě, jen co je pravda. Ale tomu zkoušení stejně neujdete. První půjde k tabuli Mach a po něm Šebestová. Machu, už ať si na stupínku. Ale zrovna, když se Mach chystal vkročit k tabuli, otevřeli se dveře, vešel pan ředitel s panem Balounem a pan Baloun řekl. Přišel jsem poděkovat 2 žákům této třídy, Machovi a Šebestové, za jejich odvážný čin, kterým vyzráli nad mými únosci. A mluvil vyprávěl, jak to všechno bylo a nakonec řekl. A protože mi Mach s Šebestomou zachránili velikou hromadu peněz, chci jistý finanční obnos věnovat této škole, která dva výše jmenované hrdiny vychovala. A pan ředitel začal tleskat, tleskala celá třída, tleskala dokonce i paní učitelka, moc hezky se přitom usmívala jak na Macha, tak i na Šebestovou a celé to zkoušení z počtu oběma pro dnešek odpustila.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

neděle. Jú! Na Berouto ve směru na Bermudy, to jo, tam se ztrácej všechny možný obludy, no jo. Lidi, lodě, vrtulníky, letadla, mnohá by si řekla, to bych dopadla.

Dobrý den, děti. Kdo pak z vás rád lenoší? Všichni? To si ale musíte dát dobrý pozor, abyste nedopadli jako Kvído s Funíkem. Aha, vy je neznáte. To nevadí, já vám je představím. Přejdeme nejprve devatery hory, přebrodíme devatery potoky, projdeme devatery lesy a jsme na místě. Vidíte ten hezký domeček u lesa? Tak to je náš cíl.

0: no.
1: Jak? Slepice Josefína.
2: Ano, teď už je všechny znáte. Malému a zvědavému Kvídovi a línému a tlustému Funíkovi a chytrému a silnému Centíkovi vede v domečku u lesa slepice Josefína domácnost. A všem se dobře daří. Jen občas se dostanou do sporu se svým nevrlým sousedem, štětinami obrostlým divočákem Hubertem, který bydlí nedaleko nich ve skalní sluji.
3: U všech bukvic a žaludů, kdo mě to zase ruší? Já vezmu sukovici a uvidíte ten talec.
2: Promiň, Huberte, mi neradi, jen spí klidně dál. Ještě je čas. Slyšeli jste, děti, jaký je to neurvalec? Však ještě uvidíte, až se probudí. Zatím ho necháme být a vrátíme se k chaloupce. Já vám přece musím povědět, jak Kvído s Funíkem lenošili. Tak si představte, je ráno, ptáčkové zpívají a prasátka vycházejí před dům.
4: Tak co budeme dělat, kamarádi?
5: Už nemáme čím topit, půjdu do lesa na dříví. Pomůžeš mi, Funíku?
0: Já nebudu dělat dneska nic, ať jde s tebou Kvído.
4: Já bych radši pomáhal Funíkovi dělat to nic.
5: Že se nestydíte, lenoši, půjdu sám.
2: A Centík se rozlobil, vzal si nůši na klestí, pilu a sekirku a vydal se do lesa. Josefína vařila a před chaloupkou okouněl Kvído s Funíkem.
4: Funíku, Funíku, jak se vůbec dělá to nic?
0: A to nic není, pojď se mnou a já tě to naučím.
2: A vyšli. Funík pátral po obloze, díval se, kam nejvíc svítí sluníčko, až ho paprsky zavedli na plácek přímo stvořený k lenošení. Teploučko jako zapecí a větřík ani lístkem nehnul a Funík začal Kvída učit.
0: Tak dávej pozor. Hezky si lehneš, dáš si ruce za hlavu, tak, nohu přes nohu, ale špatně takhle. Tak to je ono. A teď už na nic nesahej, alež ani se nehýbej.
4: A co bude dál?
0: Nic. Co by bylo? Třeba koukej na nebe a počítej obláčky.
4: Ani za nic. Počítat. To půjdu radši na dříví.
0: Někam neběhej. Alež. Když nechceš počítat, tak zavři oči a koukej do tmy.
4: No, teď ale vůbec nic nevidím. A ještě navíc usnu a vůbec nebudu vědět, že nic nedělám.
2: A tak se dohadovali a hověli si a lebedili. Slunili, mhouřili oči proti sluníčku a Funík si dal dokonce na rypáček lupení z jitrocele, aby se moc neopálil. Vůbec jim nevadilo, že šla kolem provodu slepice Josefína s dvěma těžkými putnami.
1: Co tady děláte? Ko?
0: Představ si, Josefíno, že nic.
1: Ko? Když nic, tak nic, ale proč se u toho Kvído tak vrtí?
0: Ko? Je začátečník a neumí nic dělat pořádně.
1: Ale Funíku, ty jsi se teď zavrtěl taky.
0: No, ale to je něco jiného, víš, jsou tu kamínky a ty mě tlačí.
1: Lenoši, ani nic neumíte dělat, ko? Nebudu s vámi ztrácet čas, ko?
4: Funíku, už mě ty kamínky taky tlačí. Pojď dělat to nic ve stoje.
0: Hlupáku, budou nás bolet nohy od stání. Raději si lehneme někde do trávy.
2: Ale sotva se Funík s Kvídem natáhli o kus dál do trávy, začali se za chvíli vrtět znova. A kdyby jen vrtět, Funík vyletěl, jako když ho čert na rohy bere.
0: Mravenci, zachraň se, kdo můžeš!
2: Funík s Kvídem vyskočili a místo nic nedělání ho psali, drbali se, vrtěli, škrábali, otírali o strom a nic nepomáhalo. Rozeběhli se rovnou k potoku a hups.
4: Jejda, to je studená.
0: Jen když mravenci uplavou.
4: Mně je zima.
0: Mně taky, ale za chvíli oschneme.
2: Sotva si lehli na sluníčko, aby se trošku ohřáli, ozvalo se podivné mručení.
4: Foniku?
0: Ještě je ti zima, že se klepeš.
4: Ale já už se netřesu zimou, ale strachy.
0: Proč?
4: Je tu medvěd. Poslouchej.
0: A kde pak medvěd něco horšího? Hlad. To mě tak kručí v bříšku.
4: Počkej. Mě taky.
0: Moc toho nenaležíme. Je čas jít k obědu.
2: A sebrali se a běželi k chaloupce, kde už to všechno vonilo dobrotou. V sednici seděl centík u plného talíře a Josefína nesla na stůl mísu, z které se kouřilo.
0: Dobré poledne.
4: Dobrou chuť, centíku.
0: Co pak máme dobrého?
1: Nic.
5: Nedělali jste nic? Tak nemáte k obědu taky nic.
1: Až bude za vámi vidět nějaká práce, bude pro vás na stole večeře.
2: Tak a bylo po všem. Funík s Kvídem stáli smutní před chaloupkou.
4: Ale to nic už nedělám. Mám otlačená záda od kamení, puchýře od mravenců. Vykoupal jsem se v ledové vodě a v břiše mi kručí hlady. To je lepší něco dělat.
0: Kde pak? Mám jiný nápad. My se na to naše lenošení pořádně vyzbrojíme. Uděláme si lehátko?
4: Vlastně, máš pravdu. Když chci lyžovat, musím mít lyže. Když chci bruslit, musím mít brusle. A když chci ležet, musíme mít lehátko. Ale nenadřeme se moc.
0: Budeme hned hotovi. A jak se nám potom bude ležet? A ještě dostaneme večeři, protože za námi bude vidět nějaká práce.
2: A Funík s Kvídem se pustili do

0: hřebík. Rámusili, až se to lesem rozléhalo a ve své sluji se probudil divočák Hubert.
1: V tomhle randále se nedá spát. Usta bukvic a tuctu žaludu, co to zase prasátka u té své chaloupky provádějí. Vzbudili mě a koukám, že mám hlad. Kdyby mě nevzbudili, tak bych o tom hladu nevěděl. Mám hlad jejich vinou a tak se tedy podívám, kolik mají ve spižírně zavařených bukvic.
0: A Hubert vzal svoji sukovici a vydal se na lup. Ale sotva vyšel z lesa, kouká, jak Kvído s Funíkem chtějí zalehnout.
1: Prach a broty, to je pěkné lehátko. Krapek je vystraším a bude moje.
2: Tak, lehni si, Funíku.
3: Ne, raději až po tobě.
2: Já vím. Kdyby lehátko nedrželo, tak se zřítím já. Funíku, proč děláš to?
3: Já že dělám Já myslel, že ty děláš
2: Tak kdo to tady dělá? To Hele, zase se to ozvalo.
3: Tobě je zase zima?
2: Ale ne, já mám strach.
3: Tady někdo je? Já bych radši šel domů. Třeba se tam Josefína sama bojí.
2: Já jsem pro.
1: Molisa, vyčáč jste pračovat.
3: Jejda, pomoct!
2: Strašidlo!
0: A Kvído s Funíkem utíkali k chaloupce, až se za nimi prášilo. A zatím Hubert obdivně obcházel jejich výrobek.
1: No, to je paráda. To musí být pohodlíčko. Že bych se tady na chviličku, než půjdu na bokvice, natáhnul a odpočinul. No, to by nebylo marné.
0: Ale sotva Hubert zalehl, ozval se praskot. A lehátko se pod ním zřítilo. Jedna kláda ho praštila do hlavy, až se mu kolem ní hvězdičky dělaly. Druhá ho vzala přes záda, až mu dech vyrazila. A zadkem dopadl přímo na špičku hřebíku.
1: Jouvej, jsem přepaden, to není lehátko, to je past.
0: Popletený Hubert vykřikoval, nadával, skučela, hromoval, osahával si rány a pelášil zpátky do lesa. Málem porazil vracejícího se centíka.
4: To je spěchu, zdá se, že dostal za vyučenou. Aspoň ho přejde chuť na naše bukvice.
0: A když přišel centík domů, pochválil Funíka i Kvída za tu báječně udělanou past na Huberta. Kvído a Funík na sebe mrkli, Josefína s centíkem na sebe také mrkli, protože dobře věděli, jak to vlastně všechno bylo. No a pak všichni zasedli spokojeně ke stolu a pustili se do večeře.
5: Když zítra pomůžete centíkovi s dřívím, půjdeme v neděli na pláž k rybníku.
4: Tam bude povalováníčko, hezky měkkém písečku, nikde kámen, nikde mravenec.
2: Ne, já už nechci lenošit, byl bych pak hladový.
5: Hlupáčku, kdo nic nedělá po práci, ten nelenoší. Ten přece odpočívá a dostane na jízku.
0: A jak řekli, tak se i stalo. Druhý den nadělali dříví na

celou zimu a potom se šli spokojeně vyhřívat na pláž. A Josefina jim upekla vonavou bábovku a pak si všichni zaspívali.

0: no.
1: Jak? Slepice Josefína.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
2: V téhleté.
3: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
2: Je, tady je na obrázku prasátko.
3: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
2: Tak čti.
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Já.
3: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
2: No.
3: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
3: Kdybys v zemi nerylo?
2: Kdybys v zemi nerylo?
3: Víc by se s nám líbilo.
2: Víc by se s nám líbilo.
3: Jak bys bylo roztomilé?
2: Jak bys bylo roztomilé?
3: Celé jako z cukru bílé.
2: Celé jako z cukru bílé.
3: Kdybys v ní však nerylo?
2: Kdybys v ní však nerylo?
3: Prasátkem bys nebylo.
2: Prasátkem bys nebylo.
3: Tak to bylo pro tebe.
2: Děkuju.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šli jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
5: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudru řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což už neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
6: To by bylo úrazu v obci Doláky.
5: Počkej, švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
7: Tolik nemáme.
5: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
7: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
8: Je to 2-2.
9: Honza, který si ještě včera myslel, že získá princeznu, zahanbeně prchal ze zámku. Zastavil se, až když proběhl celý les. V dálce svítila bílá stavení s kostelíkem uprostřed. Brzy byl u krajní chalupy. Kolem byla zahrádka, v ní zalévalo děvče s červenou pentlí ve vlasech kytky. Jdeš z panské služby, mládenče? Zavolalo na něj. Zůstaň u nás, vyučíš se krejčovině. Když má krejčí tak hezkou dceru, zůstanu, kýval Honza. Má dvě hezké dcery, smálo se děvče. Já jsem Dorka a to je Barka. Ukázala na dívku se žlutou pentlí, která stála ve dveřích. Chceš se naučit píchat jehličkou? Ptal se ho krejčí. Chci, kýval Honza. Naučím se šít vesty, spodničky i kacabajky. Pěkná práce je to, tady v chládku. Venku sluníčku praží na záda. A ještě se budu dívat na vaše pěkné dcery, pochvaloval si. Jen kdybych je uměl uhlídat, povzdechl si krejčík. Celé noci se někde toulají. Já je uhlídám, pan táto, kasal se Honza. Už to zkoušeli jiní mládenci a neuhlídali je. Mávl rukou krejčí. Honzovi bylo divné, kde se dvě mladá děvčata můžou po nocích toulat, ale neptal se. A Krejčík ho učil svému řemeslu. Honza nejdřív přišíval knoflíky na kabáty a obšíval k těm knoflíkům dírky. Pak stahoval sukně a všíval do kabátů podšívky. Viděl, že krejčovina není tak lehké řemeslo, jak si myslel. Od jehly měl rozpíchané prsty a zas ho bolela záda. Ale obě Krejčíkovi dcery se na něj usmívaly, pekly mu placky a lívance z povidly a jiné dobroty, co měl rád. I čaj mu večer do postele nosili. Honza se čaj napil a usnul jako dřebo. Holky se pak někam vytratily, celou noc byly pryč. Ráno pak přišly unavené, vlasy rozcuchané, sukně potrhané a Honzovi se smíchem lhali, že byli na borůvkách a cestou zabloudili. Vemte mě někdy s sebou na ty borůvky, žadonil. Ale děvčata se jen smála. Až jednou, když prosil moc, povídá Dorka. Dobře, vezmeme tě sebou, ale zavážeme ti oči, řekla Barka. Honza souhlasil. Děvčata se vystrojila, vpletla si do vlasů červené a žluté pentle, zavázala Honzovi oči šátkem a šli. Ale když došli k lesu a Honza zakopl opařízek, zastavil se. Teď si zahrajeme na slepou bábu, smála se děvčata. Zatočila s Honzou a křikla, najdi si nás, Honzo, najdi, a skočila do křoví. Kterou najdu první, té dám pusu, radoval se Honza. Ohmatával mladé smrčky a volal, kde jste, Dorničko, Baruško, kde jste? V tom nahmátl ženskou sukni, Barka nebo Dorka, volal a hned tu sukni objal. Ale když si strhl šátek z očí, viděl, že objímá starou babku s rancem klestí. Aha, holky ti dávno utekly, ty hloupý Honzo, povídá se smíchem babka. Dones mi ten ranec do vsi, ať nejdeš prázdnou. Barka s Dorkou jsou mazané, nikdo neví, kam se v noci ztrácejí. Každému utečou. Já to zjistím, řekl umíněně Honza. V noci neusnu a budu je hlídat. Ale neuhlídal. Když mu večer přinesla Barka čaj a Dorka ho hladila po vlasech a šeptala mu do ucha sladká slovíčka, zase se napil. Tušil, že holky vaří čaj z bylinek na spaní, ale nevěděl, jak to udělat, aby je přelstil. Až jednou našel v kuchyni stejně malovaný hrnek, jako byl ten, ve kterém mu Barka s Dorkou nosili čaj a schovali jej pod postel. A když večer přišli, poslušně si vzal hrnek plný teplého čaje a předstíral, že pije. V tom vykřikl, myš, tamhle běží. Děvčata se lekla a s křikem vylezla na stůl. Honza rychle hrnky vyměnil a prázdný jim podal. Pak zívl a dělal, že usíná. Barka s Dorkou vyběhli ze sednice. Honza rychle přelil uspávací čaj do lahvičky a schoval si ji do kapsy. Sotva pak uslyšel vrznout branku u plotu, pospíchal za děvčaty. Dorka s Barkou běželi až do prostřed lesa. Bylo tam houští a za ním skála. Skálo, skálo, otevři se, zlatá nitko, ukaž nám cestu, volali obě dívky. Na jejich volání se skála otevřela a mezi křovím se objevila zlatá nitka. Holky se té nitky chytly a spouštily se dolů. Honza honem přiskočil, protáhl se škvírou ve skále, chytil se zlaté niti a opatrně sestupoval za nimi. Cesta to byla srázná, kolem rostlo vysoké kapradí i keře s ostrými trny. A právě to trní trhalo dívkám sukně, jak nedočkavě klouzali po kamení dolů. Dole byla ve skále široká jeskyně plná barevných krápníků. V jeskyni běhali skřídci, nosili na stůl mísy s jídlem a nalévali do pohárů víno. A jiní zas ladili malé housličky a flétny. Honza se schoval za kapradí a po očku se díval, co se bude dít. V tom vyšli ze skály dva obři. Byli celý zarostlí, vlasatí, oči jim svítily a ruce měli tak velké, že by jimi mohli skály lámat. Skalní muži, lekl se Honza a ještě více přitiskl do houští.
0: Vítejte, naše krásné tanečnice, řekli obři a uklánili se Dorce a Barce. Dívky se napily vína, padly skalním mužům do náruče a pustili se do tance. Honza z výšky viděl, jak jim hoří tváře. V
9: V tom cítil, že mu po noze leze mravenec. Ohnal se po něm, ale noha mu uklouzla a on se skutálel rovnou před obry a jejich tanečnice. Honza, špitli Dorka s Barkou. Co tu děláš?
10: Chtěl jsem si taky zatancovat, lhal Honza.
9: Dobrá, budeš tancovat, ale kolem nás, křikli obři a vlekli Honzu ke stolu. Budeš nám víno nalévat a jídlo chystat, odtud se už nikdy nedostaneš.
0: Honzovi bylo ousko. Tušil, že brzy bude ráno. Viděl, jak jsou Dorka s Barkou unavené.
9: Poslední pohár vína a poslední tanec, volal první skalní muž. Nalej nám víno, poručil Honzovi druhý.
0: Honza si vzpomněl, že má v lahvičce uspávací čaj. Když se obři nedívali, nalil jej těm dvěma do poháru. Zlatavě se třpitil, zrovna jako víno. Obři nápoj vypili a začali se šklebit.
10: Co jsi nám to dal? To víno bylo skyslé. Za to z tebe uděláme skřítka.
9: Hrozili mu, ale začala se jim podlamovat kolena, oba padli na kámen a usnuli. Honza honem utrhl proutek a šlehal Barku s Dorkou po sukních. Teď budete poslouchat mě a rychle ven. Děvčata se zas chytila zlaté niti a lezla po skále nahoru. Honza za nimi. Tu zlatou nitku si navíjel na palec, aby ty dvě už nikdy nenašly do skal cestu. Domů přišli všichni ráno. Tak vám vedu, pane mistr, ty tulačky, povídá Honza. Tancovali v jeskyni se skalními muži, ale už nebudou. Sebral jsem jim zlatou nitku, která je tam vedla.
0: Děkuji ti, Honzo, radoval se Krejčí. A kterou si vybereš?
9: Ani jednu nechci, pane mistr. Pro ně jsem jen hloupý Honza. Půjdu dál a naučím se jinému řemeslu.
11: Zebra. Zebra je vzácné zvíře. A každým rokem je vzácnější a vzácnější. A nedivte se, zeber je čím dál míň. Stávají se z nich obyčejní koně, hnědí nebo černí. Zeber je čím dál míň. A jak by nebylo, pruhovaná trička nejsou k dostání. Taková stará zebra jde s dcerami do obchodu, říká prodavačce. Dvoje trička pro tyhle zebry. Ale prodavačka říká. Lituji, zeptejte se tak za 14 dnů, snad nějaká přijdou. Ale trička nejdou a nejdou. Kdo má pořád běhat po obchodech? A zebry dospívají, nemohou chodit jen tak. A tak si nakonec koupí nějaký obyčejný hnědý nebo černý svetřík s dlouhými rukávy. Obyčejný svetřík, jaký nosí hnědí nebo černí koně. A pak se divte, že zeber ubývá.

0: chybky.
1: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
0: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
2: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
0: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.
3: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Pelíšku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého? Žebronila Moja. Ale táta Richard řekl. Tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný. Ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo? Špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.

trans ještě víc, až z toho v noci vyju na měsíc. Laguna je luna hororu, Cute Night jako střela v únoru. A Deus má prostě styl. Tak to jsou mi kostry, tým pro hodně ostrý, divnej, ale to si snad i ty pojď s náma a je to ušitý.

0: Vigit cvičení
1: s Hankou.

0: tady Piggy a mám tady Hanku Kynichovou. A Hanka Kynichová má kruh gymnastický a s ním tady lítá a přehazuje si ho.
1: Já tě slyšíš, mrdlám s ním, protože já jsem se musela na ten dnešek připravit. Já tě zdravím, ahoj Piggy.
0: Ahoj, ahoj.
1: Vás děti doma taky zdravím a jestli už máte doma kruh, gymnastický kruh, tak jste mi udělali radost. Já jsem si totiž teď tady něco trénovala. V každém případě, abychom mohli společně někdy dělat nějakou sestavu, se teď musíme naučit přehazovat obruč nad hlavou a zase ji chytit. Můžeme to trénovat buď ve dvojicích, anebo jako jednotlivec. Piggy, tady máš jednu obruč, já jsem ti ji dnes vzala.
0: Anko, já jsem trénoval svoji tou obručí, co jsi mi tu nechala minule.
1: Aha, tak mi zase vrať.
0: No, nemůžu, protože...
1: Co s tím udělal Vojta?
0: No, Vojtovi se to hodně líbilo a obávám se, že trénuje.
1: Že on to hodil na strom?
0: Ne, ne, má to někde a trénuje.
1: Tak tady máš.
0: Říkal.
1: Říkal, podívej se, Děkuju. Já tě to dnes tak naučím, že porazíš i Vojtu. Mm, takže,
0: vždycky, no.
1: Piggy, v každém případě držíme teď obruč v jedné ruce, vyhodíme ji nad hlavu, ještě zatím nevyhazuj. Aha. Budeš očima sledovat, kam to obruč letí. A do druhé ruky chytíš. Je to něco, jako když se učíš nahodit na tenise podání. Taky se jednou rukou díváš na tenisový míček, kam letí, připravuješ se raketu za hlavou a pak udeříš a jde to přesně do toho pole,
0: Hanko,
1: kam to má jít.
0: Já vím úplně přesně, kam poletí.
1: Kam poletí?
0: Bicne do stropu.
1: Jenomže gymnastky na trénink mají tělocvičník, kde mají vysoký strop a naše studio nám to tady teď taky umožní, to se vůbec neboj. A...
0: Dobře, tak já s tím...
1: Pozor na lustr. Posuň se kousek doprava, prosím tě. Posuň se, výborně. Aha. Takže Piggy, 3, 2, 1, vyhoď obručkou ke očima. A do druhé ruky chytím. Super. Tak, a teď drž to v levé ruce.
0: Levé, ano.
1: Teď to bude možná těžší, protože přece jenom vyhazovat z ruky, s kterou nepíšeš, anebo seš prostě pravák a držíš obruč v levé ruce, je trošku těžší, ale my se budeme soustředit. Takže podřep kolenou, vyhodíme, hop, a chytíme do pravé ruky. Držíš?
0: Já jsem sám překvapený, že se mi to povedlo.
1: Tak, a teď zkusíme kroužit obručí na ruce. Zahákni si obruč za palec do takové jamky mezi ukazováčkem a palcem a zkusíme roztočit obruč výborně a lidávám obruč a zastavím, chytni obruč.
0: Počkej, to vůbec nejde. To...
1: Držíš obruč a je to, uvolníme.
0: To chce trénink.
1: Takže ještě jednou, děti, povězte si obruč do jamky mezi palcem a ukazováčkem.
0: Natáhněte ruku. Je to jako kdyby ten palec byl háček jako věšáček.
1: Háček jako věšáček, přesně tak. A pomalinko houpeme obručí dopředu a dozadu a roztočíme obruč,
0: Já vlastně tu ruku musím...
1: Hmitat, dělat kroužek dopředu, dozadu a zastavíme. Tak. A teď to zkusíme ještě jednou a vyhodíme do pravé, chytíme v levé, z levé do pravé a zakroužíme na pravé.
0: To už stojíme je gymnastická rovně. Záležitost na mistrovství světa.
1: To budeme dělat příště, já ti dnes jenom trošinku trénuju a příště už budeme dělat sestavu ve dvojicích. Takže držíš obruč v pravé ruce, oči mají při vyhození, sleduješ a chytíš do levé.
0: Vyhodím.
1: Hop, a chytíš do levé. Cvak. Z levé do pravé, hop, chytíme. Pověsíme si obruč na věšáček a kroužím. A zastavím. Tak děti, když spojím to, co jsme dělali v minulém tréninku a v dnešním tréninku, tak už nám zůstává se potkat příště a slepit tyto věci dohromady a budeme mít choreografii.
0: Choreografii.

0: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
1: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
0: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
1: Co to je?
0: Vrať mi to.
1: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
0: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
1: Od maminky, od maminky.
0: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. O krůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
1: Tak už dost hraní,
0: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
1: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
0: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnělo celé tělo.
1: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
0: Hihlík zavrtěl hlavou.
1: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v najlonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
0: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
1: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tullamore senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
0: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tullamore senior, tak ty ho znáš? Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tullamora juniora?
1: Tak co je?
0: Hihlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
1: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
0: Ale já nechci, řekl Hihlík pevně.
1: Ale tohle chceš, ne?
0: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších, vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa.
2: Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy, pomyslel si Hihlík.
0: Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
1: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči.
0: Hihlík měl v mžiku šátek na očích.
2: Tak to je konec, pomyslel si.
0: Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
1: A teď upadlo, hoj!
0: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
1: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
2: Kde?
0: Zeptal se Hihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
1: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho chupotlouká. Dovedou tě až za mnou.
0: Víc už se Hihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela

0: Dnes je 2. května.
1: A svátek má Zikmund.
0: Oje, to je staré jméno pocházející z němčiny a znamená ochránce vítězství.
2: A v dějinách byl jeden státník, Zikmund Lucemburský.
0: O to byl syn Karla IV. Vládnul v Čechách, ale jenom jeden rok a říkalo se mu Zikmund Liška Ryšavá.
2: Takže, milí Zikmundové, všechno nejlepší.

0: Byl jednou jeden hrabě, šlechtic, zaručený a schudlý. Jmenoval se Robert de Žiletka, nebo prostě Robert Žiletka, protože to de vynechávali již ve škole. To de, podle kterého se pozná šlechtický původ, bylo vlastně všechno, co zdědil po předcích, kromě hezké, urostlé blechy, která byla rovněž urozené krve. A teď vám musím ještě říci, že ten hrabě Robert de Žiletka, nebo prostě Žiletka, se stal členem malého zemědělského družstva Žejdlík na Českomoravské Vysočině. Byl tam před lety přijat s otevřenou náručí, všichni v tom družstvu si ho moc vážili a považovali. Říkalo se, že hrabě s blechou přináší štěstí. Hrabě si jen vymohl, že bude nosit cylindr i k polním pracím a tomu bylo dovoleno. Nosil tedy cylindr, nádherně smekal a v tom byl dáván za vzor mládeži. Robert taky hrál krásně na pilu a též na kosu a na hrábě. Všichni v družstvu říkali: náš hrabě hraje na hrábě. A nebo:
1: pane hrabě, zahrajte nám na hrábě.
0: A Robert de Žiletka odpovídal: ale s rozkoší, drazí vesničané. A pak hrál, že jediné oko nezůstalo suché. Přátel však neměl, jen tu blechu. A teď hrával na pilu. Kdo viděl plakat blechu, tomu se může v životě leccos vydařit. Robert svou hrou blechu několikrát rozplakal. Sice beze svědků, ale když šlechtic řekne, že někoho dojal, tak na to můžete vzít jed. A také spolu často hovořili: hrabě a blecha, to je ovšem bohužel běžné. Potvrdí vám to každý ředitel blešího cirkusu. Některé blechy dokonce ovládají několik jazyků. Ta naše mluvila s Robertem francouzsky, aby ji neporozuměl žádný družstevník, kdyby náhodou stál pod oknem. Tak jim ubíhaly dlouhé zimní i vlahé letní večery. Hrabě hrál s jemnocitem na pilu a blecha poslouchala. Blechy milují vrzání, protože každé vrzání jim připomíná postel a také trochu sladkou krev. Blecha uměla francouzsky říkat:
2: a okouzlující, výborné, božínku, to sedlo. To cismol se vám ale povedlo.
0: A tak podobně. Ach, má milá, říkal zase hrabě, lid se trudí na polích a my tu provozujeme tichou noční hudbu. Není to bezcitné k těm ubohým lidem?
2: Ach, jak bezcitné,
0: říkala blecha.
2: Je to kruté. Mon Dieu, musí se něco stát.
0: Myslím, má drahá, řekl hrabě, že trochu polních prací nám neuškodí. Mám velkou chuť si zaorat v cylindru.
2: Ach, ano,
0: řekla blecha.
2: To má přece šmanc, olala.
0: To olala je velmi případné, povídá na to hrabě. Dem orat. Blecha byla vždycky pro, ačkoliv nikdy vlastně nevěděla, pro co vlastně je. Proto byla vždycky pro. Druhý den z rána začali orat. Orali přískoky. Na to víte, zapřáhnout blechu do pluhu. Ale mělo to své kouzlo. Ten den družstevníci nepracovali. Všichni se sešli na hraběcím záhumenku, který měřil 4 čtvereční stopy. Radostnými výkřiky povzbuzovali šlechtice a jeho blechu, kteří se po každém přískoku vždy uklonili.
3: Hrabě, zahrajte na hrábě,
0: zvolalo jedno z dětí. Není na to kdy, chlapče, řekl hrabě, ale zaspívat mohu. To ano, to ano. A hned se ozvala píseň, kterou právě složil.
4: Oh, oh, oh.
1: vilány, o virole, skákej blecho. Skákej blecho, skoč do pole, o pole. Já vás ruchám, já vás hořu, juchám, juchám, juch. Juchám, juchám, už nemůžu.
0: Navíc už mu nestačil dech, protože řídit blechu, dělat přískoky, skládat a ještě zpívat je na jednoho víc než dost. Zvolal tedy už jen ole, ole, aby tu krásnou píseň dokončil a smekl cylindr. Hravěcí píseň převzal místní klub Big Beat naše role a hrával jako twist na družstevních tancovačkách. Přidal k tomu jen refrén. Pět. Ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Na prsty hvízd, twist, twist, twist, twist. Yeah. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. Bě, bě, bě, bě, bě, bě. Franz Chopin list pro nás, twist, twist. Twist, twist. Hrabě se to ale nikdy nedozvěděl. Každý den přískoky vyorával se svou blechou novou a novou brázdu. Práce mu velice zachutnala. A bleše snad taky. Na blechách se to totiž nepozná. Ale krásně skáčou.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Démantový obojek. Bylo půl sedmé a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
1: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
0: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se mu vynořila písnička. To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
1: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko, že by ho honili kvůli tomu, mav.
0: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu.
2: Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
1: To jsem teda odvázaný.
0: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
2: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude? Aspoň utíkej koupit noviny.
1: To nám ten den pěkně začíná.
0: Pozdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
1: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběhl na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
0: A že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajdy do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
3: A je ten trezor opravdu stoprocentně spolehlivý? Chápejte, démantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea, staral se ředitel.
4: Bez obav, je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný třemi biologickými okruhy.
0: Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf. Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
4: Ticho, starouši,
0: uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor. Panu řediteli div nevypadly oči z důlků, uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
4: Hello, Charlie,
0: vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední
3: trpasličí buldoček. Šmudlo přines, zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl démantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžasnému řediteli muzea. Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a démantový obojek prostě nevydají, vysvětloval dodavatel. Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka.
4: Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného. Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
3: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře Škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl Škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum.
0: Když odbyla půlnoc, vzal si Škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
1: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
0: pomyslel si a nechal si zajít chuť. V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala zastřeným hlasem.
5: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
1: Těší mě, jsem nový noční vrátný.
0: Ochotně odemykal Škubánek.
5: Můžete mi říct,
0: dožadovala se uklízečka,
5: kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
1: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
0: nabízel se Škubánek.
5: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
0: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy. Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat.
1: Paní, něco jste si dole zapomněla.
0: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura, mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
1: Já ti dám uklízečku!
0: Naježil se Škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu.

0: krasavice, obávaná kněžna psího podsvětí, černá Margo. Zavlnila se v bocích a vrhla na buldoka okouzlující pohled. Ten okamžitě vyskočil z trezoru a vrtěl za krslým ocáskem. Černá Margo mu blahoskloně nastavila k očichání svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Buldok zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
1: Ahoj, Charlie,
0: mrkla na prostředního buldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy. Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
2: Šmudlo přines,
0: špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal démantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
3: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
0: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se škubánek se želízky.
4: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
0: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči. Ale to se přepočítala.
4: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
0: Naježil se škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uhánila dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu, kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod brontosaurem.
4: Teď nebo nikdy,
0: prolétlo škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní koš brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
4: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
0: Otřel si škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
2: Tak už se prosím tě probuď, škubánku.
0: Opatrně otevřel oči a uviděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na ní zamžoural.
4: Nebudeš mi věřit, Káťo, ale já měl tak živej sen, že jsem z něho málem mrtvej.
2: Ale to vůbec nebyl sen, usmála se Káťa. Jsi můj hrdina.
0: A ukázala mu noviny s palcovými titulky.

0: Gigi básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Miau.

městečku Jendonu žil nadmíru silný a odvážný mladý muž. Byl tak znamenitým lukostřelcem, že jeho šíp trefil ouško jehly zabodnuté do přídě loďky v silném proudu. Jednoho dne se vydal složit zkoušku dospělosti. S lukem a toulcem na rameně si vykračoval horskou stezkou, až konečně došel k hoře Dekaksanu. Vystoupil na její vrchol a odpočíval. Rozhled nádherný po širém kraji, foukal chladný větřík a všude kolem posvátné ticho. Najednou nedaleko zazněl naříkavý hlas bažanta. Mladík se rozhlédl a pod mohutným cedrem uviděl, jak veliký, silný had obtáčí tělo krásného bažanta a chystá se ho sníst. Bažant se marně zmítal a snažil se vyprostit. Mladík nemohl snést pohled na bezmocného ptáka v obětí zlého hada. Uchopil luk, napjal tětivu a vystřelil. Šíp zasvištěl vzduchem a zasáhl hada. Had pustil bažanta a bezvládně klesl k zemi. Zachráněný pták vzlétl, zakroužil nad mladíkem, jako by chtěl poděkovat, a zmizel v lese. Odpočatý mladík vstal, rozradostněný, že bažantovi pomohl, a svižně kráčel dál. Šel dlouho a že žádnou únavu necítil, nedbal, že slunce už zapadalo za hory. Když nikde poblíž neviděl žádné lidské obydlí, vylezl na rozložitý strom a v úžlabině uviděl světýlko. Zaklepal na dveře domu s doškovou střechou a po chvíli mu otevřela stará žena s podivnýma očima. Mohu poprosit o nocleh pro unaveného poutníka? Žena jen pokynula a pustila ho dovnitř. Po chvíli mu přinesla večeři. Mladík jídlo ochutnal, ale nepochutnal si, ačkoliv měl hlad jako vlk. Raději šel spát a jak si lehl, ihned usnul. Jak dlouho spal, nevěděl, ale probudila ho velká tíha na prsou. Otevřel oči a poznal, že ho od nohou až po krk ovinul obrovský had. Čekala jsem tě. Pomstím se ti za svého manžela. Mladík se chtěl vysvobodit ze sevření, ale ačkoliv byl hbitý a silný, sevření hada bylo neúprosné. Pochopil, že hadem je žena, která mu otevřela. Postřelil si ho a teď možná umírá. Zazníli z opuštěného chrámu na úpatí hory tři údery zvonu. Bude to znamení, že můj manžel žije a já tě propustím na svobodu. Ne-li. Had nedomluvil. Tiskl mladíka tak silně, že ten už ani dýchat nemohl. Z posledních sil promluvil. Kde by se v opuštěném chrámu vzal zvon? Chceš-li mě zabít, neotálej. Nepospíchej, opovážlivče. Vyčkáme do svítání. Čas plynul, ale všude ticho. Cinkání zvonu se neozvalo. Další hodiny čekal mladík v sevření hada. Potom se ozvalo tiché cinknutí, po chvíli druhé a po nekonečných minutách třetí. Můj manžel mi podal zprávu, že žije. Máš velké štěstí. Jsi volný. S těmito slovy uvolnil had sevření a mladík rychle vyběhl do lesa. Chtěl pokračovat v cestě, ale pak si vzpomněl, že nikde žádný opuštěný chrám neviděl. Rozhodl se, že se přesvědčí. Obešel celou horu a až na jižním svahu
našel nevelkou, polorozbořenou svatyni. Vydal se ke zvonici a pod největším zvonem našel mrtvého Bažanta. Bažant, kterému včera zachránil život, se obětoval pro svého zachránce a hlavou třikrát silně udeřil do zvonu. Mladík vzal mrtvého Bažanta do náručí a začal ho litovat a hladit. Když na mrtvé tělo krásného ptáka padla mladíkova první slza, Bažant se pohnul. Když skanula druhá, barevná péra se proměnila v duhový závoj a třetí slza způsobila, že před mladíkem stála krasavice, jakou v kraji nikdo neviděl. Statečný mladík a krasavice se měli rádi. Spokojeně spolu žili a lidi z okolí se chodili dívat, jak může vypadat štěstí.

0: Kapitola 19. Maminčino srdce. Byla jsem v naší zahrádce, hned jsem ji poznala. Kvetla jsem jako prostá fialka u cesty, po níž jsem tak často běhávala, když jsem ještě byla holčičkou. Bylo asi pozdě odpoledne, protože stín z naší třešně se prodlužoval až na zeď. Otevřenými okny kuchyně jsem slyšela maminčin pláč. Bylo tam s ní několik sousedek a slyšela jsem, jak maminka naříká:
1: Mé dítě, mé ubohé dítě.
0: Nerozuměla jsem, co jí říkají ty hodné ženy. Ve všeobecném zmatku mluvily všechny najednou. Tatínkův rýč ležel pohozen uprostřed zahrady a pomyslela jsem si, že asi nechal práce a šel mě hledat. Jak jsem byla neopatrná, vyčítala jsem si, že jsem se dala zlákat zvědavostí. Jestli mě maminka nepozná a neutrhne, bude po mně veta a tatínek s maminkou se nikdy neutěší z rány, že mě ztratili. Jako fialka jsem se nemohla vyplakat a nemohla jsem mluvit. To bylo to nejhorší neštěstí. Mé květinové srdíčko bylo tak silně, že div nepuklo. Říkala jsem si, jak by si maminka mohla všimnout fialky ztracené v zahradě, když pro slzy ani nevidí. Jsem krátce a dobře odsouzena navždy. Budu se muset vrátit do království květin. Div mi to srdce neutrhlo a z úst by se mi byl vydral zoufalý výkřik, kdyby to bylo možné u fialky rostoucí na zemi. A přece, maminka se zvedla a obrátila se k zahradě, jako kdyby byla slyšela můj němý výkřik.
1: Tak se mi zdá,
0: řekla,
1: že mě volá Anička.
0: A rozběhla se ke dveřím do zahrady.
2: Uklidněte se, milá paní.
0: Domlouvali jí sousedky, které šly za ní.
3: Vždyť přece vidíte, že na zahradě nikdo není.
0: Maminka se na ně podívala svýma krásnýma očima, zalitýma slzami a vteřinu zaváhala na prahu kuchyně. Tu jsem dostala strach, že se maminka vrátí domů. Se zoufalou nadějí jsem začala maminku volat ze vší síly, jaké je schopna ubohá květinka, která nemůže promluvit.
1: Říkám vám, že mě volá Anička,
0: opakovala maminka.
1: Právě teď zase volala.
2: Ujišťujeme vás, že nikdo nevolal,
0: tvrdili sousedky.
4: Prosím vás, milá paní, vraťte se dovnitř.
0: A mezi sebou si šeptali.
5: Chudinka, chudinka. Ze zármutku se pomátla na rozumu.
0: Ale jako kdyby nějaká neviditelná nitka maminku zvolna přitahovala směrem ke mně. Řekli byste, že mě slyšela svým milujícím srdcem. A za chviličku se její ruka, její něžná a tak dobře známá ruka, blížila k mému stvolu.
1: Anička mě volá! Ano, Anička mě volá! To je opravdu má Anička!
0: Opakovala maminka čím dál horečněji a hladila mou korunku.
4: Ale jak pak by to mohla být Anička?
3: Vždyť to je jenom obyčejná fialka,
0: říkali soucitně sousedky.
4: Snad ji neutrhnete.
0: A šeptali si.
5: Chudinka,
4: chudinka.
5: Ze zármutku se pomátla na rozumu.
0: Ale maminčiny prsty mě už vysvobodily ze zakletí. Hned jsem se proměnila v malou Aničku a když se vrátil domů tatínek, objímali jsme se s maminkou tak vroucně, že jeho polibek se setkal s našimi k sobě přitisknutými tvářemi.

0: Hlavně hodně štěstí, hodně zdraví, ať zůstaneme dlouho kamarády.
1: Piggy vtip.
2: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
3: Pane, vypadla vám peněženka.
4: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal. A proč? Vždyť ona je prázdná.
5: Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
1: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beberky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanice autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beberky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho, ani Radima ne.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
2: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
1: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou odpověď.
2: Aby to nebylo moc těžké.
1: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
2: Metronom.
1: Metronom.
2: Vím, co je metronom.
1: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
2: Víš, proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom pianě měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klop. Klap, klap,
1: ano,
2: klap.
1: Ano,
2: a
1: ano,
2: minkla ano. S sebou ze strany na stranu. A když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
1: jde, klap, jde, jde, jde,
2: a nebo pomalej. Klap, klap.
1: Výborně, takže děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
2: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
1: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehli na záda, ruce si dali do upažení.
2: Vedle sebe.
1: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem. A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky.
2: Jako mě to vůbec nejde.
1: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky, teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky.
2: Aha.
1: Tak. A teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bimbam vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
2: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
1: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
2: Špičky kopítek taky.
1: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
2: Mě to hrozně baví.
1: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu, tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně a teď je zdvihni a pojď je uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle, mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu stranu.
1: Je to tak, je to tak. A protože nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
2: Tak pojď, tak pojď, tak pojď.
1: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
2: Ahoj, děti.
3: Jak bednář přelstil vlka, medvěda a zajíce.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho se žene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal huňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše? Pravdu máš, šediváku. Pojď, seženeme něco k jídlu. V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana. Zkusím ho chytit. U bednáře? Právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit. Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí. Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
1: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
1: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.

0: Dnes je 2. května.
1: A svátek má Zikmund.
0: To je staré jméno pocházející z němčiny a znamená ochránce vítězství.
1: A v dějinách byl jeden státník, Zikmund Lucemburský.
0: O, to byl syn Karla IV. Vládnul v Čechách, ale jenom jeden rok a říkalo se mu Zikmund Liška Ryšavá.
1: Takže, milí Zikmundové, všechno nejlepší.
2: Duha duhová. Kde který mravenec? I střevlík už viděl duhu. Cvrček na její počest dokonce složil symfonii. Jen Čmelda s Brumdou o ní jak těživy neslyšeli. Ale pak se jednoho odpoledne splašilo počasí. Foukalo vám tak, že některým muchomůrkám uletěly klobouky a lilo jako z konve. Každý se radši před tou nepohodou schoval, jen cvrček se procházel po pěšině a vyhrával na housličky.

Jak to přijde, že takhle koncertuješ, když prší? Divili se čmeláci. Cvrčkové přece vyhrávají jenom na oslavu krásného počasí. Omyl, chyba, bránil se cvrček. My cvrčkové hrajeme na počest čehokoliv krásného. A já teď vyhrávám na oslavu duhy. Duha je krásná? Kdo je duha? Chtěl vědět čmelda. Vždyť tu s námi nikdo není, rozhlížel se Brunda. Cvrčku, že ty si z nás utahuješ. Ale kde pak? Duha musí přijít každou chvilku, jen co do toho deště zasvítí sluníčko, uvidíte. A taky, že viděli. Brundovi se v očích udělala najednou duhová světýlka a čmeldovi zase duhová kolečka a cvrček hrál, hrál a volal. Ahoj duho, duhová! A duha seděla až docela nahoře na barevném oblouku, který začínal dole na louce a končil daleko, daleko v nebi a volala. Chytejte, brundibáři! A potom oblouku jako poskluzavce posílala z nebe na zem kbelíky s barvou červenou, žlutou, zelenou a modrou. A teď já, pozor, brundíci, uhněte, brundíci, já jedu. A tak se v ten významný den, kdy se zbláznilo počasí, skamarádili s duhou i čmelda a brunda.

Nejdřív společně natřeli na louce všechny modré zvonky, aby byly ještě modřejší. Pampelišky, aby byly ještě žlutější, vlčí máky červenější a tráva zelenější. Potom se objevil zelený koníček.

prosil ten koník, a mě bys, duho, jinde přibarvila. Co tě napadá, řekl Čmelda, duha má barvičky jenom na kytičky a na travičku. A zelená už nám stejně došla, přidal se Brumda. Ale já jsem od sluníčka celý vybledlý, luční kobylky se mi posmívají, že jsem šiml. Duho, duho, loudil koník. Duha chvilku přemýšlela. Líbila by se ti modrá? Té je tady dost. Koníček znejistěl. Modrá? Ha, může být kůň jako já, modrý? Proč ne, řekla duha. Já mám modrou nejradši, protože je jako nebe. A překvapíš kobylky, dodal Čmelda.

0: Na modrém koníčkovi mohli nechat oči i dvě píďalky, co se vyhřívaly v sedmi kráskách.
1: O, to je pikantní barva, vzdychali. Ten koník je jako švestička, zrovinka k nakousnutí.
0: Koníček podupával, hrdě pohazoval hlavou a v modrém se cítil znamenitě.
1: Děkuju ti, duho,
0: a uhánělo loukou jako pravý závodní kůň. A v tu chvíli, kde se vzal, tu se vzal, objevil se Pučmelout a rovnou chňapnul po duze.
1: Au, vypískla duha. Pučmelout, hned mě pust.
2: Nepustím, dupnul si Pučmelout, dokud mi nedáš všechny svoje barvy, tak tě nepustím.
1: Nehloupni, Pučmeloude, smlouvala duha, a nač ti moje barvičky budou, vždyť sluší jen kytkám a trávě.
2: A koníčkovi, trval na svém Pučmelout, já se chci taky líbit, já chci být duhovej.
0: S Pučmeloudem bývá těžké pořízení a tak se čmeláci vypravili pro pomoc. Ale když se vrátili s koníčkem a s cvrčkem, zbyly po Pučmeloudovi jen velikánské ťápoty. A na bodláku, bílá jako chmírko z pampelišky, plakala duha.
1: Všechny barvy mi odnesl. Co si počnu, takhle černobílá.

0: odbarvit duhu, tak to mohlo napadnout opravdu jen hloupého pučmelouda. Vymaloval se na zeleno, na červeno, na žluto a zrovna když si maloval nos na modro, dorazili k němu čmelda s brumdou, cvrček s koníčkem a také ty dvě pídělky.
1: Juj, chichotali se, když uviděli pučmelouda. Ten je krásně modrý, jako švestička, zrovinka k nakousnutí a taky krásně červený a žlutý, jako sladké lízátko, jako velikánské lízátko. Ha? To si dáme, viď, Píďo? Schválně, Píďo, kdo bude dřív u špejle?
0: A než se pučmelout stačil ohnat, skočili na něho a oštípovali a okusovali ho, jak to dovedou jenom píďalky. A nedali mu pokoj, dokud před nimi neskočil do vody. Teprve tam od něho ty dvě mlsné píďalky odplavaly.

a voda smyla a odnesla i všechny barvy, které pučmelout ukradl. Však už byl nejvyšší čas, aby se zase vrátili k duze na oblohu. Protože duha je krásná, když je duhová.

zetry hrši slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy a pice, zetry hrši slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy a pice, zetry hrši slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád. Žirafy a pice, zetry hrši slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád.

0: se čertí žení, to je cirkus. Ještě před svatbou jde čertí ženích s čertí nevěstou ke kováři, aby jim okoval parádně kopita. A myslíš, že dá ženích nevěstě přednost, aby byla první okovaná? Ani nápad. Naopak, kope ji, aby ho pustila napřed. No a ona kope jeho, aby se choval slušně. Co pak tohle se dělá? Když kovář kove čertici, fouká čert schválně do výhně, aby jí létaly jiskry do chlupu, aby jí to štípalo. Když kovář kove čerta, čertice mu podloží pod oháňku kovadlinu. Pak do ní uhodí perlíkem, kovářským kladivem, vší silou. A to čert řve jako tisíc ďáblů. Při svatebním obřadu jim obvykle odávající čert ukradne prstýnky. A když se jich zeptá, berete si dobrovolně tohoto čerta či tuhle čertici? No, tak co myslíš, že udělají? Neodpovědí ano. Vypláznou na sebe jazyky. No, že jim to není hamba. Při svatebním přípitku namáčí jeden čert druhému oháňku do skleničky. A při hostině chodí všichni čerti po stolech, šlapou kopyti do talířů, no, měli by se za to stydět. Nejhorší je, když jde čertí ženich s čertí nevěstou spát. Nejprve se poperou o pyžama, pak se seperou o to, kdo bude spát nalevo a kdo napravo. Nakonec přijde ta největší pranice. No o pezinu. O tu se tahají tak, že ji prostě přetrhnou. Když se z ní peří vysype, perou se až do rána o každé peříčko. Pak zase vypláznou na sebe jazyky, no, a usnou. A proto se říká, že se čerti žení. Vždyť kumelenice není nic jiného, než čertí pranice o peříčka. No ale když skončí, dá se lyžovat.
1: Že tak dlouho nejdou, babička už měla starost. V tom zahučel výtah, to jsou oni, oddychla si máma. Ten zase bude chrchlat, zlobila se babička předem na dědu. Chrchlat a hekat, ten se teď naheká, ono mu pořád něco je. Dveře klaply, v předsíni zahrašily tyčky a lyže. Táta vyskočil z křesla a šel mince i dědovi naproti. Máma taky, za nimi se belhala babička. Tak co, lyžaři, jak to šlo? Ptal se táta. Pak spatřil Minku a začal se chechtat. Ani nepotřeboval odpověď, byla oválená sněhem od hlavy až k patě. No, vymázla jsem se, to je toho, natřásala se trošku nakvašeně. Musela si v noci ven a teď to odstůněš, strašila jí babička. Dobře ti tak, ať ti doktorka rozpíchá zadek. Potom jí padly oči na dědu. Pán Bůh mě netrestej, kde ses tak vyválel? Děda byl olepený sněhem jako Minka. Navíc měl kabát od hlíny a zablácená kolena. Ona mě povalila, žaloval, ale oči se mu smály. Já volala pozor, uskoč, ale děda neuskočil, bránila se Minka. Vždyť je to nový kabát, hořekovala babička. Nový kabát a koukněte se, jako by ho vytáhl z popelnice. Jak to? Nový? Vždyť jsem ho koupil ještě, než byla Minka na světě. Úplně nový není, ale pěkný je. Což pak se musíš v každém pěkném kabátě vyválet? Chtěl jít v takovém ošuntělém zimníku a já povídám, vem si pěknější, ať neděláš ostudu. Vždyť jsou svátky. Poslechl mě a teď to vidíte. On v něm upadne. Až kabát uschne, vykartáčujeme ho, konejšila babičku máma. Pojďte ke stromečku. Dáme si čaje a medvědí pracny a povíte nám o tom lyžování.
2: Spát šli až po půlnoci. Děda s babičkou domů, Minka do postýlky a máma s tátou do pelíšku. Máma za chvíli zavolala. Pojď k nám do pelíšku. Na to Minka čekala. Vyštrachala se z peřiny a dub, žuch, udělala šipku a zavrtala se mezi ně do teplička. Tam mě zase kopla, sykl táta. Pak ale začal povídat o tom, jaké jsou hory. Probudíš se a sype se sníh. Sedneš si k čaji a slunce se může přetrhnout. Namážeš lyže a padne třeba prádelna.
3: Jaká prádelna? Ptala se Minka.
2: Mlha, vysvětlovala máma. Mlha, jako když se vyvařuje v kotli. Není vidět vlastní nos, nikdo nesmí z chaty. My nesměli 3 dny.
3: Ježiši, lež už klidně a nekopej.
2: A co jste dělali, když jste nesměli z chaty?
3: Vlezli jsme si do...

0: Ta zavřela víčka, až to cinklo. Už ani neslyšela, jak máma šeptá tátovi. Ta se těší, ale ty taky, viď? Táta se jen usmál. Jak by se netěšil, za lyžování by dal duši. A že se těší i Minka, tomu dělalo velikou radost.
1: Tři neděle utekly jako voda. Táta s Minkou vyrazili na autobusové nádraží. Čekalo tam už pět jeho kamarádů, pět strýčků. To bylo halasu, když se vítali. Dělali rámus za 20. Ani jí nepřipadali jako strejdové, spíš jako kluci z jejich třídy. Kam se na ně hrabala Minčina škola? Není slyšet vlastního slova, volala by na ně paní učitelka. Okamžitě přestaňte dělat takový randál. V poledne je stejně hlučně vítal i strejda Ewald, vedoucí horské boudy. Ďáblové přijeli komplet, prkinkářky, třeste se, volal už z dálky. Minka pochopila, že ďáblové jsou strýčkové, ale že komplet znamená všichni, na to nepřišla. Ani na to, že prkinkářky jsou lyžařky. Kde máš vlečňák? Ptal se vedoucí táty. Šprtá se. Minka věděla, že šprtat znamená učit se, takže vlečňák byla vlastně maminka. No tohle, podívala se na chataře jako mrak, co si to dovoluje říkat mamince vlečňák? Nemáte něco v troubě, vzdychal jeden ze strýčků, snědl bych čerta i s chlupama. Měl zřejmě velikánský hlad. Děda by mu vysvětlil, že čert se nejí, protože čert je skoro člověk. Toho, že jedí na nejvýš lidojedi, ale jenom v době neúrody a v době hladomoru. A ani tehdy, že ne s chlupama. Klid, ďáblové, konejšil je vedoucí. Mám tam couračku, vepřopéčo a sekané potrubí. Minka neměla ponětí, co to budou jíst. Všichni tu mluvili nějak tatarsky. Až u stolu poznala, že couračka je zelná polévka a sekané potrubí, že jsou makarony.
0: U stolu také poznala, že nemá na žádné jídlo chuť. Co pak, podíval se táta, nejede ti to? Moc ne, špitla Minka. Vždyť strejda Ewald vaří skoro jako naše máma. Minka s přemáháním polkla lžíci polévky. Je umlácená z autobusu, řekl tátovi strýček Arno. Měl si ji strčit nejdřív pod peřinu. Pane, já radši půjdu lyžovat, bránila se. To ale musíš jíst, vykulil na ní oči strýček Řehoř. Podívej se, Stenmark, ten by si bez bramborových knedlíků ani nestoupil na ty své práskačky. Minka strejdovi zase nerozuměla. Nevěděla, že práskačky jsou lyže. A nevěděla, že Stenmark byl nejlepší lyžař všech dob a že asi v životě nejedl bramborové knedlíky. Ti stričkové měli ale slovník. Ti měli vyjadřování, kdyby je tak slyšela paní učitelka.
1: Táta namazala lyže a šli. Hned po couračce a vepřu péču. Namlouval si, že tak pospíchá kvůli Mince, ale bylo to jinak. To on sám se už nemohl dočkat. To jemu hladovělo srdce po lyžích a natož nohy. Kam tak časně? Ptal se strýček Roman. Jdeme lyžovat, odpověděla důležitě Minka. To, abych si připravil kufřík, ušklíbl se strýček. Strýček Roman byl lékař. Už v autobusu říkal, že doktorský kufřík nosí všude sebou i na dovolenou, protože na každé dovolené dostane prý někdo chřipku nebo angínu a v zimě se prý vždycky někdo vymlátí na lyžích. A když se nevymlátí, ňafne ho prý apendjour. Co je to apendjour? Ptala se Minka v autobusu. Zánět slepého střeva, řekl táta. Minka chvíli hleděla před sebe, pak se odhodlala k otázce. A co je to, tati, slepé střevo? A pendjour, zařvali všichni strýčci sborem. Slyšeli ji, třeba, že se ptala tiše. A smáli se, až autobus hrkal. Co? Smáli, řičeli smíchy, jak se jim to povedlo odpovědět jedním hlasem.
0: Teď Minka stoupala s tátou k modrému dolu. Táta šel nějak rychle. Nějak moc rychle. Pojednou se obrátil. Co je, kočko malá, nemůžeš? Minka neodpověděla. Z tebe jen teče, jdu moc rychle, přidřepl k ní táta. Minka byla spocená a zvadlá. Všechno jí bylo najednou jedno, všechno.

0: se s ní točilo, že ty máš horečku. No to se ví, že máš. Proč neřekneš, že ti něco je? Minka zase mlčela. Strčím tě na chatě do postele, strejda Roman se na tebe podívá.
1: Ještě, že jsem si připravil ten kufřík, už klíbl se strýček. Vystrč, barone Soploutev, dám ti teploměr. Co se cukáš, zebe? A co drkotáš zubama? 39,5, holka. Ukaž lízák. No, vyplázni ten jazyk. Koupili jsme angínu. Tak budeme ležet, brát tyhle tablety a kloktat. A po lyžích nebudem ani šilhat, aby nám to neskočilo na srdíčko.
0: Minka fňukla. Táta zvedl oči od knihy, myslel, že spí. A opravdu ležela se zavřenýma očima. Co pak je, zeptal se. Vstal a sáhl jí na čelo. Hicovala. Na stolku ležel Romanův teploměr. Táta ho opatrně zasunul mince do podpaží, pokrčila nos. Studí, zeptal se šeptem. Něco mňoukla a spala dál. Měla 40 stupňů teploty. Táta se vylekal. Za oknem visely rampouchy. Otevřel okno a nabral dlaní sníh z římsy. Zabalil ho do ručníku a ovázal jí čelo. Sykla, ale pak se zatvářila spokojeně. Pak ulomil dva rampouchy. Zabalil je do kapesníku. Do každé dlaně jí vložil jeden. Bylo to asi příjemné, usmála se ze spánku. Za chvilku řekla, mami, Ježek. Maminka tu není, řekl táta. Sáhl jí na čelo, už jí tak nehořelo. Minka otevřela oči. Polekaně bloudila zarudlýma očima po neznámém stropě. Pak jí padl zrak na tátu. Kam šla máma? Přinese mi ten obrázek. Máma zůstala doma, jsme přece spolu na horách. Mince se rozšířily zorničky. Konečně pochopila, kdo je, kde je a co je. Mám žízeň, zaškemrala. Táta jí podal vlažný čaj. Pila, až to dělalo v hrdle ping-pong-pang-pung. Potom usnula. Spala až do soumraku. Táta hleděl smutně z okna. Lyžaři se pomalu vraceli do chaty. První den na horách byl v čudu. Už jich zbývalo jen 6. Má někdo na světě větší smůlu? Co bulíš? Ptal se táta, když se Minka probudila. Protože jsem chtěla lyžovat a nemůžu, protože nesmím. Táta si pomyslel, já chtěl taky lyžovat a taky nemohu. Musím prosedět celý týden s Minkou v pokoji, nemohu jí tu nechat samotnou. Mince však řekl, vždyť ty se ještě nalyžuješ. No já ale chtěla dneska. Každý může a já ne. Já byl taky nemocný na horách, konejšil jí táta. Jo, byl. Nebyl. Byl a jak? Když jsem byl tak velký jako ty. Jenže jsi neměl horečku. Já? Já dostal tu nejstrašnější horečku na světě. Tak mi to vyprávěj.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon? Šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
4: Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon. Šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a tam

Rybář seděl u rybníka a chytal kapra. Byl to starý rybář a byl to starý kapr. Chytal ho už mnoho let. Když ho spatřil poprvé, kapr plul při hladině a hřbetem brázdil vodu jako loď. Rybář byl u vytržení. Toho musím dostat, umínil si. Ale kapr nezabral na knedlík, na rohlík, nezabral ani na povidlový koláč s cukrovým drobením. Rybář mu podstrojoval, ale kapr pořád nic. Ty mlsoune, však já na tebe vyzraju, hrozil rybář. Udělal těstíčko, že by ho nejraději sám snědl. Z těstíčka kuličku, kuličku napích na háček a hodil do vody. Čekal, čekal a dočkal se. Splávek se najednou zachvěl, za chvíli zase, napůl se potopil a zase vyskočil. Je tam, šeptal si rybář a chvěl se rybářským rozčílením. Splávek začal rejdit po hladině a hopsat jako Jánošík. Jen se neukvapit, krotil se rybář. Splávek najednou zmizel pod vodou. Rybář zasek a splávek letěl vzduchem. Pod ním se bimbala kulička ze speciálního těsta. Hladina se otevřela a objevila se kapří hlava. Tudle, řekl kapr, protože kaprům se nejlíp vyslovují slova s dlouhým ú. Však ty se přestaneš poškrebovat, hučel rybář a šel domů. Doma vymýšlel kapří lahůdky a líčil je na svoji rybu. Kapr mu jen nasfál šťouchal do splávku a potahoval vlasec. Chytit se nedal. Přišel podzim. Vítr škubal listí ze stromů, honil ptáky ve vzduchu a hvízdal nad rybníkem. Rybář seděl na břehu a čekal na kapra, když zezadu přilít vítr a sebral mu klobouk, hodil ho do vody a hnal ho po rybníce. To jsou klukoviny, řekl rybář a sbíral se domů, protože bez klobouku to v tom povětří bylo o zdraví. Klobouk ale najednou změnil směr a plaval ke břehu. Když byl na dosah, rybář pro něj rychle sáhl pod běrákem a v podběráku byl i jeho kapr. Tak si mě přece dostal, řekl kapr. Uděláš si mě na černo nebo po mlynářsku. To bych se ti pěkně odvděčil, povídal rybář a vrátil kapra v vodě. Když druhý den přišel zase k rybníku, mrskl prutem a splávek žblunkl do vody. Jako by ho kapr vyhlížel, splávek hned rozhoupal a potom znamení vystrčil hlavu z vody. Berou, berou, zeptal se rybáře a rybářovi se zdálo, že se kapr maličko usmívá. Rybář se taky usmál, jen jako by se zčeřila voda, když se jí dotkne váška, a řekl. Bere mě revma, z toho vlhka, od vody. Tak proč sem chodíš, když z toho máš potom takovou polízanici, divil se kapr. Je tu pěkně a je tu kryt, odpověděl mu rybář a dál chodil k vodě. Kapr vždycky čekal, zatáhl mu splávkem jako na pozdrav a potom si spolu povídali. Kapr vyprávěl o tom, co je nového v rybníce, a rybář, co zase na souši. Když byl v dobrém rozmaru, dal k lepšímu rybářskou anekdotu a kapr se chechtal a plácal ocasem, až to šplouchalo přes hráz. Z kraje otáhl podzim, přišla zima a mráz zaskvěl rybník ledem. To se rybám špatně dýchá, ve vodě je málo vzduchu.
Rybář přišel se sekerkou a vysekal do ledu díru. Kapr se objevil v díře, co by ploutví mávl, lokl si čerstvého vzduchu a řekl: dobře, že jsi udělal tu díru. Pod ledem je k zalknutí. Zítra nepřijdu. Bude štědrý den na to, rybář. A kapr měl najednou smutné oči. Rybář měl už nakročeno domů, ale smutné kapří oči mu nedali odejít. Postál ještě a potom povídal: na Vánoce nemá být nikdo sám. Kdybys chtěl, oslavíme je spolu. Kapr chtěl a rybář odnesl k sobě domů. Napustil mu plnou vanu a když nastal štědrý večer, dostal kapr vánočku s rozinkami. Potom rybář zabalil kapra do mokré utěrky a vzal ho ke stromečku. Zapálil prskavky a bylo to jako když jiskří hvězdičky na noční obloze nad rybníkem. Řekl kapr v okouzlení, protože je kulatý jako kapří pusa a kaprům se vyslovuje stejně dobře jako dlouhé ú. Po svátcích odnesl rybář kapra zase do rybníka. A kapr všem v rybníce vyprávěl, jak lidé o štědrém večeru rozsvěcují hvězdy.

Jelen a jeho parohy. Pozdě bycha honiti. Praví se v této bajce. Stepilý jelen se jednou zastavil u lesní studánky, aby uhasil žízeň. V klidné hladině pozoroval se zalíbením svůj obraz jako v zrcadle. Jsem opravdu krásný, ovšem nejhezčí na mě jsou moje parohy. Žádné zvíře se mi nevyrovná, říkal si pyšně. Když ale jeho pohled sklouzl až k nohám, zachmuřil se. Byl bych nejkrásnější, kdyby mne nehyzdily tenké nohy, jak jsou šeredné a znetvořené kopítky, bědoval. Zaujat svým obrazem, přestal dávat pozor a nevšiml si, že se od louky blíží skupina lovců na koních. Když uslyšel zvuk trubky, lekl se, vyskočil a začal bezhlavě prchat. Dokud běžel po cestě, štíhlé a rychlé nohy ho bezpečně nesly a vzdálenost mezi ním a lovci se zvětšovala. Ale cesta končila a jelen vběhl do hustého houští. Tady mu rychlé nohy nebyly nic platné. Mohutné parohy, které před chvílí tak obdivoval, se zaplétaly do větví a šlahounů ostružin. Bránili nohám v pohybu, takže ho lovci snadno dostihli. O, já hlupák, styděl jsem se za své nohy a právě ty mne nesli do bezpečí. Parohy, moje chlouba, mne hanebně zradili. Kéž bych mohl svůj omyl napravit. Pozdě jelen litoval. Je pravda, že i lidé si toho, co je pro ně nejcennější, často váží nejméně.

0: rybky.
1: V řece plave klavír a jehla.
2: Klavír říká: slyšíš, jak krásně hraju?
1: Jehla na to: neslyším, mám v uchu vodu.

O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Figy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko,
2: Já, když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
0: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
2: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zas úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
0: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
2: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
0: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
2: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
0: růžový had.
2: A dost, jdeme cvičit, to jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet, ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
0: Já jsem to slyšel taky.
2: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
0: Ležím.
2: Musíš k tomu ale stáhnout svůj
0: zadeček, myslíš?
2: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevněně se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
0: Mě tam vodí ručičky z kopítky.
2: Tak jako, co ti na to mám říct? Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda,
0: takže nahoru
2: bříško,
0: nad hlavičku.
2: Přesně tak, bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
0: Je to nejlíp.
2: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
0: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
2: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
0: Těsto, třeba veverka, lesponka, válečkem válí těsto.
2: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Pigi, já už musím končit, mě se z toho točí hlava, Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Pigi, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
0: To. Dobře.
2: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Pigi je velmi šikovný. Mějte se moc hezky. Ahoj.
0: Ahoj, bříškováčci.

Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s hihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.

0: Dnes je 2. května.
1: A svátek má Zikmund.
0: To je staré jméno pocházející z němčiny a znamená ochránce vítězství.
2: A v dějinách byl jeden státník, Zikmund Lucemburský.
0: O, to byl syn Karla IV. Vládnul v Čechách, ale jenom jeden rok a říkalo se mu Zikmund Liška Ryšavá.
2: Takže, milí Zikmundové, všechno nejlepší.

0: Pavouček Pája se probudil před svítáním. Všichni kolem ještě spali. Dokonce i strýček Sekáč, který býval obyčejně vzhůru první a začínal den rozcvičkou. Pája si přivstal, aby se dal do práce. Musí všem dokázat, že není takový nešika. Dnes uplete pavučinu, že budou všichni koukat. Vedl nitku hladce i obratce a křížem a krážem a nezapomínal ani na uzlíky a námořnické uzly, které odkoukal od strýčka Sekáče. Pletl celé dopoledne, soukal nit i odpoledne, ani jednou se nezastavil, ani jednou se neprotáhl. A večer byla síť hotová. Všichni se přišli podívat a sám Strníček pokýval uznale hlavou. Začínáš se mít k světu, řekl. Tak jsem zvědav, co ulovíš, jen se modli, aby to nebyl svatojánský mušák. Svatojánský mušák. Zaznělo to tak hrozivě, že se pavučinky kolem roztřásly. Jen Pája se odvážil zeptat, co je to svatojánský mušák, strýčku? Dobrá, povím vám to, odpověděl strýček a pohodlně se usadil v síti, ale bojím se, že strachy neusnete. Jú, řekli pavoučci sborem. Pája vyskočil, tak začni, já už nemůžu dočkat. Jen abys nelitoval, odpověděl strýček pochmurně. Svatojánský mušák je nepřítel všech pavouků. I já se mu raději vyhnu, je mnohem horší než africká moucha CC. Ten nepřenáší spánek, nýbrž oheň a zkázu. Je, vylekali se pavoučci sborem. A strýček pokračoval, svatojánský mušák má ohnivá křídla a šlehá mu s tlamy oheň. On má tlamu jako vlk, divil se Pája. Ještě hroznější, řekl strýček, a nepřerušuj mě. Svatojánský mušák spí v dutinách starých stromů a naštěstí ven moc nevychází. Do světa posílá jen neškodné svatojanské mušky, světlušky. Světlušky já znám, vykřikl Pája a hned se chytil za pusu. Už zase vyrušuje. Jen když je noc nejčernější, řekl strýček zlověstným hlasem, když je noc černá jako vlčí tlama, tak svatojanský mušák vyrazí, aby pomstil všechny mouchy, které jsme my, pavouci, poctivě a pracně ulovili. Zahučili pavoučci sborem. Ano, svatojánský mušák vyrazí do noci a svými ohnivými křídly a plamenem, který mu šlehá s tlamy, spaluje vše. Naše hrady a domy a příbytky prostě naše pavučiny. Ani ta nejpevnější síť ten žár nevydrží. Tady se strýček Sekáč odmlčel a pak řekl, Milánkové, i já jsem se před ním zachránil jen úskokem. Vydechli pavoučci sborem. Páni, jak si to udělal? Povyskočil Pája. Strýček chvíli koukal do ztracena, pak se začal pobrukovat. Přišla noc a s ní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci, mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi amen. Zachraňte se hopem skokem v lesní tůňce za potokem. Brr, otřásli se pavoučci. I strýček Sekáč se otřásl a dlouho mlčel. Pája už to nemohl vydržet. Já tomu nerozumím, řekl. Jak jsi se zachránil? Jak jsem pravil, odpověděl strýček. Zachránil jsem se úskokem. Když na mě svatojánský mušák letěl, uskočil jsem po hlavě do potoka. A to ho tak zmátlo, že v tu ránu zhasl. Blik, jako když otočíš vypínačem, minul mou síť a byl nakonec rád, že se v té tmě dostal domů do dutiny starého tubu. Uf, oddechli si pavoučci s Borem. A co ty, strýčku? Zeptal se Pája.
1: Já? Řekl strýček. Vyškrábal jsem se na břeh a stal se hrdinou celého lesa. Kde kdo mě zval k sobě na návštěvu, ale já jsem nikam nemohl, protože jsem z té studené vody kytil rýmu. A dnes už mě nechce spát.
0: Jsem unaven, řekl strýček sekáč a zavřel oči. Už byl čas jít na kutě, ale nikomu z pavoučků se tentokrát nechtělo. Co kdyby se u nich objevil ten strašný svatojánský mušák? Přišla noc a sní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci. Mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi. Amen, říkali si všichni pavoučci s Borem, protože se rádi strašili. I Pája si tu strašidelnou říkanku opakoval. A najednou v černé tmě bliklo světýlko. To je on, napadlo Páju. Svatojánský mušák. Už se chystal zachránit strýčkovým úskokem po hlavě do potoka. Ale to světýlko ho obletělo a řeklo tichým hláskem dobrou noc. Nebyl to on, byla to ona, byla to malá svatojánská muška. Pája jí zdvořile odpověděl, ale pak si zívl a usnul dřív, než světluška stačila obletět strom.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Když ještě bída snouzí chodili moravskou zemí, pod Oderskými vrchy žil jeden dřevař se ženou. Mnoho toho neměli, jen starou chalupu doškem přikrytou a na stole věčně prázdnou mísu. Za to dětí byla plná světnice jako doubků v lese. Dokud les dával jahody, maliny, borůvky a houby, vedlo se jim dobře. Hůře však bylo v zimě, když všechno zapadlo sněhem a vítr profukoval každou skulinou ve stavení. Děti byly pořád při chuti a máma jim neměla co dát. Celý rok vypomáhala u bohatých sedláků, aby domů přinesla něco na přilepšenou, a přece to k živobytí nestačilo. Dřevař v lese kácel stromy. Osekával větve a kulatinu svážel dolů k cestě. Lepší dřevo prodal rovnou, ostatní řezal na špalky a štípal na polínka. Každý den jezdil s vozem vysoko naloženým do města, kde polínka prodával po domech. Hospodyně ho rádi viděli, protože měl vždycky dobrou míru a nikdy je nešidil. Někdy jim také dovezl několik kousků másla a tvarohu, pečlivě zabalených do řepných listů.
1: Dříví, kupte dříví, prodám lacino,
0: volával na všechny strany a hnětky pomalu táhly vůz od domu k domu. K večeru, když mu na voze něco málo dřeva zbylo, klepával dřevař na vrata známých a nabízel pytel polínek za šesták, jen aby se s ním nemusel vracet domů. Ale ať dělal, co dělal, ve stavení peníze pořád chyběly a pořád měl plno starostí, jak děti uživí. Jednou kácel pod růžovým kopcem a v poledne odpočíval nedaleko velikého šedého kamene, odkud bylo vidět daleko do kraje. Neměl k obědu víc než kus suchého chleba, který zapil vodou ze studánky. Bylo toho trochu málo na takovou dřinu. Uložil se tedy ke spánku, aby hlad zaspal. Hlavu měl ale plnou starostí. A tak přesto, že dávno oči zavřel, usnout nemohl. Pořád ho pronásledovaly samé černé myšlenky. Tohle by snad ani čert nevydržel. Celý den se plahočím po lese a nakonec nemám nic pořádného k snědku. Doma jsou děti hladové jako vlčata a jen vyjedli. Kdybych jenom věděl, kdo mi z bídy pomůže, dal bych mu za to nevím co. Najednou se zčista jasna zablízklo a na šedém kameni stál myslivec. Mladý, pohledný, oči mu jen jiskřily. Dřevař vyskočil a rychle smekl beranici, aby pána pozdravil. Marně však vzpomínal, jestli tohohle myslivce už někde viděl a přece znal všechny v celém polesí. Když si ho lépe prohlédl, všiml si, že má pod zeleným kloboukem v černých kudrnatých vlasech dva růžky. Safraporte. To je vzácná návštěva, pomyslel si dřevař. Odkud pak se tu vzal čert? Vždyť ho nikdo nevolal. Mladý čert na kameni přešlapoval, vousiska si nakrucoval a byl rád, že udělal na dřevaře ten nejlepší dojem. V pekle mu nařídili, aby jim přinesl nějaké duše. A když slyšel, jak si chudý dřevař naříká, vyrazil na svět. Vím, co tě trápí a rád bych ti pomohl, ale něco za něco. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož takový čert, jako jsem já. A znovu se začal před dřevařem natřásat a ukazovat svou parádu. Rád bych si pomohl ke štěstí, pane. Jsem jenom chudý dřevař. Mám sotva tolik, abych se ženou a dětmi neumřel hlady. Takový chléb by se i tobě přejedl. Čert skočil dolů a chytil ho za ruku. Držel ho pevně, aby mu chudák náhodou neutekl, a šeptal mu do ucha. Dám ti pytel stříbrňáků a ty mi dáš za rok svou hříšnou duši. Tohle je přece dobrý obchod pro nás pro oba. Dřevaři se v té chvíli zatočila hlava a málem by se byl vyvrátil jako strom. Tolik peněz ještě nikdy neviděl. Za ty by se doma najedli do syta, koupili šaty a boty, jednu krávku a pár koz. Žena chtěla mít vepře, to všechno by za ty peníze pořídil. Podíval se na čerta ale mlčel. Zdá se ti to málo? Dám ti tedy dva pytle stříbrňáků, ale víc ani chlup. To bych měl z toho v pekle jenom mrzení, že dávám za hloupou dřevařskou duši tolik peněz. Dřevař zajásal a už se nerozmýšlel. Za tolik peněz by byl dal všechno na světě. Čert hvízdl, až mu v uších zalehlo, dupl pravou nohou o skálu a v tu chvíli tu byly dva pytle stříbrňáků. Z kapsy pak vytáhl pergamenový list a přiostřil husí brk, který měl za kloboukem schovaný. Nejdříve se mi krví upiš, potom budou peníze tvoje. No jo, ale milý pane, jak se mám podepsat, když jsem se nenaučil psát? Jestli vám budou stačit tři křížky, rád je udělám. Čert si odfrkl, pak mu chňapl po ruce a natrhl nehet. Když omočil brk v krvi, podal ho dřevaři. Podepiš se, jak umíš. Do roka si pro tebe přijdu k tomuhle šedému kameni. Nezapomeň na to. Dřevař s těžkou rukou udělal vedle sebe tři kostrbaté křížky a smlouva byla platná. Čert se spokojeně zachechtal, nohou kopl do skály a byl pryč. Nebýt těch dvou pytlů, co tu po něm zůstali, nemusela to být ani pravda. Toho dne se dřevař už do díla nepustil. Stáhl dva pytle dolů na cestu, naložil je na vůz a jel domů. Žena se divila, proč už je tak brzy doma. Pomohla mu odstrojit koně a pytle spolu otáhli až do komory. Když se ale do nich podívala, zatrnulo jí u srdce. Muži, kde jsi ty peníze vzal? Snad si někoho nezabil. Ženská blázivá, co si to o mě myslíš? Poctivě jsem je vyměnil s čertem za svou duši. Rok tu s vámi zůstanu, dám všechno do pořádku a hajdy do pekla. Za všechno se musí platit. Co tě to napadlo? Naříkala žena. Co si tu bez tebe s dětmi počnu? Na nářky je vždycky dost času. Teď uvař něco dobrého, mám hlad jako vlk. Hlavně, že bude po bídě. Brzy stála pod lesem nová chalupa. Na dvorku běhalo hejno slepic s kohoutem, ve stáji stál vedle hnědek ještě jeden pár koní a v chlívku chrochtal pěkný vepřík. Celá dědina se divila, jak si pomohl chudý dřevař z nouze a bídy. A když koupil pole, přijali ho mezi sedláky. Žena s dětmi měla co dělat, aby doma na všechno stačila. Dřevař jezdil za obchodem, prodával dřevo, formani,

0: dřevař. Udělal jsem všechno, aby se vám dobře žilo. Vzpomínejte na mě v dobrém. Žena se dala do usedavého pláče a celou noc oka nezavřela. Ráno však bylo moudřejší večera. Když děti po snídani vyběhly z domu, dřevař obešel hospodářství, spočítal peníze v truhlici a pak se začal loučit se ženou. Nepospíchej, muži, dopoledne je ještě čas a já se pokusím čerta zahnat. Musíš mi ale pomoci. Dřevař se velice podivil, jakou má odvážnou ženu, a bylo mu jí líto opustit. Když se předpolednem objevili nahoře v lese, dřevař nesl putínku vápna a jeho žena plný džbán svěcené vody. Došli mlčky až k šedému kameni, polili ho vápnem a schovali se nedaleko do houštiny. Slunce za chvíli kámen osušilo. Svítil bělostí, až se nad ním zvědaví ptáci začali slétat. V poledne se zablízklo a čert byl tu, vystrojený jako na svatbu. Začal se ohlížet na všechny strany, jako by něco hledal. Pak vytáhl úpis a znovu se rozhlédl. Pomalu začal obcházet kámen ze všech stran a tu proti němu vyskočila z houštiny dřevařova žena. Co pak tu hledáš, pekelníku? Přišel jsi pro mého muže? Ale ne, jenom si vzpomeň, že jste se spolu měli sejít u šedého kamene a ten tu není. Abys nenaříkal, že si nedostal žádnou odměnu, trochu ti pokropím zelený kabátek, jen se podívej, jak ti to bude slušet. Než se čert vzpamatoval, polila ho svěcenou vodou, která zahání zlé duchy. Pekelník zařval a oběma rukama se popadl za hlavu. Pergamen mu vypadl na zem, dřevař po něm skočil a hned ho roztrhal. Je mi líto, panáčku, ale naše smlouva už neplatí. Snad budeš mít jinde víc štěstí a za ty peníze ti se ženou moc děkujeme. Udělal si dobrý skutek. Do smrti na tebe nezapomeneme. Čert viděl, že ho přelstili, a dal se na ústup. Škrábl kopytem o kámen, země se otevřela a on za hrozného rachotu zmizel. Dřevař objal ženu a teprve nyní poznali, co je to štěstí.
1: Figy básnička!
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: zpátky. Zas bude zdaleka a už vím odkud, tentokrát z pralesa. Bude to levhartí pohádka o levhartovi, který se blíží zeleným šerem mezi liánami. Přitom sedím doma u otevřeného okna, co vede do zahrady, a koukám ven. Sladce tu voní růže a v nich si zpívá pěnička. Tak tohle nejde. Honem ženu myšlenky zpátky do pralesa, zas beru do ruky tušku a rychle píšu. Levhart se tiše plíží mezi liánami a v hlavě se mu honí tolik lstivých úmyslů, kolik má skvrn na svém kožichu. A tu mě z ničeho nic napadne. V mé zahradě tam za oknem kvete spousta kytek, ale přesto mi tu jedna chybí. Která? Taková žíhaná, skvrnitá lilie tigrovitá. Dá se říct lilie levhartí. A tak si slibuju, až dopíšu levhartí pohádku, hned potom si žíhanou lilii zasadím, protože žíhaná levhartí lilie se bude dobře výjímat u... Uá! Ozval se najednou zvenku strašlivý řev, tak strašlivý, až mi leknutím vypadla z ruky tuška. A kdo si pod oknem řve dál? Uá! Uá! Tak, už je docela popsaní. Utíkám k oknu. Co se to děje? Pro pána, on se tam v zahradě prochází. Levhart, to on tak řve. Zabloudil mi sem z pralesa a stojí přímo pod oknem. Už neřve, ale za to se na mě strašlivě šklebí. Tak strašlivě, že se mi třesou kolena. Co si s tou šelmou počnu? Co pak jsem krotitel? Ach, ouvej, co mi to nadrobily moje toulavé myšlenky. A potom, jak to vypadá? Levhart mezi růžemi, co tomu řeknou sousedi? Pomluví mě, bez tak už trousí po vsi, že moje zahrada je zarostlá jako prales. Takové lži. No, tak co udělám, co? Je to vlastně můj levhart, že? Můj vymyšlený levhart. A tak mu můžu nařídit, aby si šel zase po svém. Otevřu pusu a hned ji zavřu. Popravdě řečeno, to zvíře vypadá, že má svou hlavu skvrnitou plnou lstivých myšlenek a že mě poslouchat nebude. Ale pryč musí. A taky nesmí poznat, že z něj mám strach. Tak do toho, snažím se zašklebit ještě hůř než on a křičím. Co tady chceš? Vrať se, kam patříš. Já patřím sem, někdo mě zavolal. Odsekl levhart, ale mě nepolekal. Zase tak přísně řeknu. Nevymýšlej si, nelži mi. Já nelžu. Uá! No, možná tě opravdu někdo zavolal, přiznávám. Tedy já. Ano, já. Ovšem omylem. Takže zmiz. Proč? Když už jsem tady, tak se tu trochu porozhlédnu. Uá! Ne, ne, nic takového. Rozkřiknu se a doufám, že křičím jako lev. Jenomže levhart se jen už klíbl. Co na mě pořád křičíš? Já ti nic nedělám. Teď třeba ne, ale kdo ví, co máš za lubem? Proč se tu vlastně pořád tak rozhlížíš? A levhart povídá. Hledám tady žíhanou lilii levhartí, lilii tigrovitou. Jen polknu, to je mi ale výmysl. K čemu pak? Rozkřiknu se zas. Na co je levhartovi žíhaná lilie? No, chtěl bych jí pozdravit, jsme spolu totiž příbuzní. Levhart se najednou zatvářil krotce jako kočka domácí, která si vyšla na procházku. Ale já vím, že není kočka a také není příbuzný s lilií. To zrovna. Kdo ví, co tu chce. V mé zahrádce žádná levhartí lilie nekvete. Odseknu a tvářím se sveřepě. On na mě po očku zamžourá, udělá další levhartí šklep a povídá. Ale bude tu kvést, viď? Chceš si ji přece zasadit. Žíhanou lilii? Žasnu, jako by mě to v životě nenapadlo. To zrovna. Nelži mi, řekl Levhart a usmál se. Znám přece tvoje myšlenky, jako ty znáš moje. Možná, ale moje myšlenky se zrovna proměnily, řeknu mu. A on hned věděl, že je to pravda. Najednou udělal tuze smutný obličej a začal žadonit. A prosím tě, zasaď tu žíhanou lilii, vždyť je to moje příbuzná. Sednu si tady ve stínu růží, budu poslouchat pěničku a počkám si, až moje příbuzná vykvete. Je tu moc hezky, líp než v pralese. To by tak scházelo, mít levharta mezi růžemi a Bůh ví jak dlouho. To neudělám nikdy. Povídám pevně. A ty rychle zmiz. Zmiz, zmiz, zmiz. Levhart docela schlípl. Pochopil, že to myslím vážně. A tak se tiše odplížil zpátky do pralesa. Honem udělám velikánskou tečku za celou levhartí pohádkou. Napíšu. Levhart se tiše plížil pralesním šerem, pak zmizel mezi stromy a už ho nikdy, nikdo, nikde nespatřil. A má to. Je, jak mně se ulevilo. No jo, co ale budu dělat teď? Nevím. Ovšem, jedno je jisté, určitě nepůjdu sázet žíhanou levhartí lilii. Snad je to někomu líto, možná, že potřeštěným klukům, jenomže holčičky mazlíčci se spokojeně usmívají.
1: Prasátko. V dětském pokoji byla taková spousta hraček. Na skříni stála kasička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. To mělo na zádech přirozený otvor, ale někdo ho ještě rozšířil nožem, aby se do prasátka vešly i stříbrné tolárky. Byly tam dva a mnoho dalších mincí. Prasátko bylo mincemi tak naplněné, že už vůbec necinkalo. A to je vrchol kariéry takového prasátka. Víš, už to nedotáhne. Teď tedy stálo až nahoře, na skříni a shlíželo na všechny pod sebou. Vědělo, že za to, co má v sobě, by to tam celé mohlo skoupit. A nad takový příjemný pocit samozřejmě není. Ostatní hračky na to taky mysleli, třeba že o tom nemluvili, však i tak si měli o čem povídat. Šuplík u prádelníku byl pootevřený a teď v něm velká pana, poněkud pravda obstárla a se slepeným krkem, povídá:
2: pojďte si hrát na lidi, aspoň bude trochu zábavy, ne?
1: Hned propukl veliký ruch. I obrázky na zdi se obrátily, aby ukázali, že mají i zadní stranu. Ne snad proto, že by chtěli odmlouvat. Byla hluboká noc. Oknem svítil dovnitř měsíc A poskytoval jim zdarma
2: osvětlení.
1: Hra začínala a byli na ní pozváni všichni. Dokonce pozvali i kočárek, přestože patřil k hračkám poněkud nižší třídy.
3: Někde jeden být musí,
1: bručel.
2: Prasátko jako jediné dostalo pozvánku písemně. Stálo totiž tak vysoko, že ostatní měli obavu, že by ústní pozvání neuslyšelo. Však jim taky neodpovědělo, zda přijde. Taky nepřišlo. Protože má-li se hry zúčastnit, musí si jí užívat pěkně doma. A ostatní se podle toho budou muset zařídit. A přesně to taky udělali. Loutkové divadýlko postavili tak, aby prasátko vidělo rovnou do něho. Začne se komedií, pak bude čaj a inteligentní konverzace a do té se vrhli rovnou. Houpací kůň pohovořil o tréninku a pěstování plnokrevníků, kočárek o železnici a o parostrojích. Patřilo to k jejich oboru a mohli se k tomu odpovědně vyjádřit. Stojací hodiny promlouvali o politice tik-tak, věděli totiž, kolik uhodilo, jenže zlí jazykové tvrdili, že nejdou správně. Španělka se vytahovala patkou a stříbrným kováním nahoře i dole. Na pohovce se rozvalovaly dvě vyšívané podušky, hezonké a pitomoučké. A komedie mohla začít. Všichni pěkně seděli a dívali se. Dohodli se, že se bude práskat, bouchat a rachotit, jak se komu zlíbí. I jezdecký bičík ovšem prohlásil, že on starým nikdy nepráská, jen prý svobodným a nezasnoubeným.
4: To já bouchnu pro každého,
2: tvrdila bouchací kulička.
5: Každý za něco stojí. Nemůžeme být všichni šlechtici, někdo taky musí oddřít všechnu práci, jak se říká.
2: Mínilo plivátko. Tak asi toto si říkali zhruba všichni, co se v divadle sešli. Kus byl na nic, ale herecké výkony znamenité. Všechny loutky se ukazovaly jen malovanou stranou, byly vidět ze předu, nikoli ze zadu. Hráli výborně, až úplně před divadlem. Měli totiž moc dlouhé provázky, ale aspoň o to víc byly vidět. Poslepovaná pana byla tak nadšená, že se jí rozlepil krk. Prasátko bylo taky svým způsobem nadšené. Rozhodlo se, že pro jednoho herce něco udělá. Dá ho do závěti. A až přijde čas, odkáže mu místo vedle sebe v hrobce. Všechny hračky se bavily tak náramně, že se rozhodli čaj vynechat a zůstat při inteligentní konverzaci. Říkali tomu hrát si na lidi, ale nemysleli to nijak zle, vždyť si jen hráli. A při té hře každý myslel jen na sebe a na to, na co asi myslí prasátko. Prasátko myslelo ze všech hraček nejdál. Myslelo přece na závěť a na hrobku a kdy k tomu dojde, vždycky dřív, než to člověk čeká, křach. A už leželo před skříní. Leželo na podlaze, na cimpr-campr a penízky tancovaly a poskakovaly. Ty nejmenší se vrtěly, ty velké se kutálely, zvlášť jeden stříbrný tolar. Ten chtěl hezky pořádně do světa. A taky se tam dostal. Všechny se tam dostali.
1: Střepy z prasátka přišly do popelnice, ale druhý den stálo na skříni nové hliněné prasátko. Nebyl v něm ještě ani pětník, proto taky necinkalo, v tom se podobalo tomu druhému. Všecko musí jednou začít. A s tím taky skončíme.
6: Raz, dva, tři a jedem! Papič.

0: štípky. Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
1: No, nevím.
0: Žába na hanbě!
2: Tram, tarada! Jízda na kole. Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
3: A to jsem já.
2: A to jsem já.
4: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
2: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
4: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
0: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
4: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
0: Vypůjčit.
4: Ale ne.
0: Ale jo, já fakt kolo nemám.
4: Když chceme jezdit, tak
2: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
4: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
2: I to moje.
4: No především to tvoje. Protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
2: No dovol.
4: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
2: Náhodou. Já na něm trhnul i hampla.
4: A trhej si, co chceš. Ale kolo měj přitom v pořádku.
2: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
4: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Že ano, no a já pěkně přijdu. O čeho máš jazyk?
2: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
4: Ano, no jo, no. Protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
2: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
4: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
2: Tak já ti to raději neřeknu.
4: A co jsi udělal, říkej.
2: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
4: Je. A co pak?
2: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
4: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
2: Jo.
4: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to, Máničko.
0: Co?
4: No, jak si s tím cinká.
0: Zvonek.
4: No, ten takovej, no.
0: Zvonek,
4: dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
2: Že aby každý uhnul, když jedu.
4: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
2: Sím, ano.
4: Abys odvrátil, co?
2: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
4: Ale abys odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. No, necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
2: Co?
4: B? Máničko.
0: Co?
4: B.
2: Mám mít brzdy.
4: Dobře se řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
2: Co?
4: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté.
2: Žluté nohy.
4: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
2: A vepředu bílý světlomet.
4: A vzadu?
2: Vzadu?
4: No, já nevím, z tebe to lezet. Co musíš mít vzadu?
2: Kšandy.
4: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
2: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
0: A to by mohl Horvínek ohrozit bezpečnost. bezpečnost silničního provozu.
4: No jo, no jistě, to ano. Bez kalhot by jezdit neměl.
0: Neměl.
4: To, samo sebou, to musíš mít.
2: Čandy.
4: No, ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
2: Na kole.
4: No, co musíš mít na sobě?
2: No boty přece.
4: No jistě, vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
0: Mozek?
2: Na hlavě.
4: No, musíš mít.
2: Na hlavě musím mít.
4: Ochranou přilbu.
2: A jo.
4: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
2: A tu přilbu?
4: Tak musíte znát. Co? Hurvínku?

0: vyskakat. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, vyskakat. Dobře, další zvíře, jaký chcete zvíře, dobře, co?
1: Žirafa.
0: Žirafa, pojďme do ní, jedem na žirafě.

0: nasávat!
1: Prokope, běž a uklid si v pokojičku, ano?
2: Piggy cvičení a jdeme na to!
3: Miau.
4: Ahoj, děti! Tady je Piggy, já se vám hlásím s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
5: A já vás taky, děti, zdravím, samozřejmě tebe, Piggy, taky.
4: Ahoj.
5: Prosím tě, jak se máš?
4: Já se mám dobře.
5: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Piggy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
4: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
5: Ano.
4: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
5: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líb běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Piggy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
4: Dobře.
5: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
4: Ano.
5: Mhm. Pokrčíme kolena.
4: Ano.
5: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Aha. Takovou houpačku si s ním uděláme.
4: Takže já se chytím za ocásek.
5: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
4: A šoupnu si ocásek vlastně
5: dopředu.
4: Skoro pod bříško.
5: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla a jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
4: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
5: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýždový sval, tedy zadek. A také, když si sáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
4: Hanko, víš, jak si připadám? Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi. Ty jdou z nožiček. A hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
5: A Zal, napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
4: Je to prýma.
5: Tak jo, takže když už to cítí Piggy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnu z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe, lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu, posuneme ho lehce dopředu.
4: Ocásek pod bříško.
5: Ano. Sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce. Vytáhněte ramena k uším, nadechněte se. A s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Piggy rovný. A přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně v
4: pokojištích. Honko, nemám bříško, někam zmizelo.
5: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Piggy mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
4: Zíra,
5: ahoj.

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
1: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
0: povídá liška.
1: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
0: Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kdepak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
0: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

0: Dnes je 2. května.
1: A svátek má Zikmund.
0: Oje, to je staré jméno pocházející z němčiny a znamená ochránce vítězství.
2: A v dějinách byl jeden státník, Zikmund Lucemburský.
0: O to byl syn Karla IV. Vládnul v Čechách, ale jenom jeden rok a říkalo se mu Zikmund Liška Ryšavá.
2: Takže, milí Zikmundové, všechno nejlepší.
3: Poslyšte příběh, který se dodnes vypráví a zpívá ve vřesech a kamení pochmurného Skotska. Je to příběh urozeného Tamlina a vznešené Jany. Už jako děti našli v sobě zalíbení, a protože od zalíbení je jenom krok k lásce a od lásky jen krůček k zaslíbení, čekali je jednoho dne zásnuby a druhého dne svatba. Ale stalo se, že uprostřed radosti a příprav najednou mladý Tamlin zmizel. Zmizel jako raní rosa. Nikdo nevěděl kam a nikdo nevěděl proč. 7 dlouhých let uplynulo, ale Jana nepřestávala na svého milého čekat. Každý den vycházela na louky a vázala kytičku, kterou ho přivítá, až se jednou objeví u jejich domu. Touha a stesk ji lákali na stále delší toulky k temným vřesům a lesům, kam se už nikdo neodvážil. Rostly tu květy na keřích, které nikdy předtím neviděla. A jednou, právě když kytičku dovázala a zvedla od ní oči, stál před ní mladý Tamlin. Tamline, kde jsi byl tak dlouho, odkud přicházíš? Ze země Víl, odpověděl Tamlin. Královna Vílm nezajala a učinila svým rytířem. Ale jak jsi se dostal do její moci? Odpověz honem, bojím se, zašeptala Jana. A Tamlin začal vyprávět. Jednou ráno jsem vyjel na lov jako obyčejně. Kůň se hnal do kopců, kde rostla zvláštní tráva. Vlnila se jako moře a jako moře se přede mnou otvírala a zavírala. Šuměla jako příliv, ale vánek, který ji pročesával, nevonil solí jako vánek od moře. Vonil sladce, tak sladce, že mne obcházela dřímota. Spadl jsem z koně a usnul jsem v té trávě. A když jsem se probudil, byl jsem v zemi Víl. Přivítala mne sama královna, darovala mi ohnivého koně a stal jsem se panošem její rytířské družiny. Ale od té chvíle se přede mnou zavřela brána do světa lidí. Stále na tebe myslím, řekla Jana. Což pak tě nic nedokáže vrátit zpátky? Jen velká láska a ještě větší statečnost, odpověděl Tamlin. Nic z toho mi nechybí, řekla Jana. Uvidíš, že to dokážu, jen mluv. Zítra je svatojánská noc, řekl Tamlin. V té noci královna a celý dvůr projíždějí krajem od Anglie až po Skotsko. A jedině v té noci může obyčejný smrtelník královnu Víl a její družinu spatřit. Chceš-li mne zachránit, musíš čekat o půlnoci na lesním vrchu u svatého kříže. Nikdo tě nesmí doprovázet a sebou nesmíš nic mít, než díšku mléka od bílé krávy. Tu krávu musíš sama večer podojit. Mlékem opíšeš kruh kolem sebe. Tam Víly nesmějí vstoupit. Ale jak tě poznám, vylekala se Jana. Uprostřed všech těch rytířů, v hluboké noci a v trysku koní. První družinu nech minout bez pohnutí. Druhou družinu nech minout beze slova. Teprve třetí družina je královnina. Královna cválá v jejím středu a rytíři ji obklopují. Po levém boku královny Víl spatříš mne. Budu sedět na koni bílém jako mléko a na hlavě budu mít korunu s večerní hvězdou. Ta hvězda je znamení největší přízně královny Víl. A všimni si mých rukou. Jen pravá ruka, která drží otěže, bude v rukavici. Levice bude nahá. Teď už vím, že tě poznám, ale jak tě zachráním? To je to nejtěžší, řekl smutně Tamlin. Musíš mne v plném trysku strhnout z koně. A jakmile padnu na zem, musíš mne sevřít v náručí a nepustit, i kdybych se ti proměnil v cokoliv. Královna Víl se mne nebude chtít vzdát tak snadno. Jistě vyřkne všechna svá zaklínadla a promění mne v led, který tě bude pálit víc než oheň, anebo v rozžhavené železo, které bude sálat víc než slunce. To žhavé železo pak hodíš do jezírka. Podaří-li se to, vystoupím z jezera zbavený všech kouzel, jako člověk a jako tvůj muž. Po těch slovech se zvedl vítr a odvál Tamlina jako suchý list. Jana se vrátila domů, ale nikomu se nesvěřila. Když přišel večer, tajně podojila bílou krávu a vytratila se ve světle měsíce na lesní vrch u starého kříže. Obsala mlékem kolem sebe kruh a čekala. Padla půlnoc a na obzoru se objevila první družina královny Víl. Byli to rytíři na černých koních a přehnali se kolem jako vítr. Jana je nechala minout bez hnutí. Sotva zmizeli, ozval se znovu dusot a na obzoru se objevila druhá družina královny Víl. Byli to rytíři na hnědých koních a přehnali se kolem jako vichřice. Jana je nechala minout beze slova. Sotva je zahalil prach, ozval se nový dusot a na obzoru se objevila třetí družina královny Víl. Byli to rytíři na koních bílých jako mléko. Jana spatřila královnu Víl a po jejím boku rytíře, který měl na hlavě korunu s večerní hvězdou. Jeho pravá ruka, která svírala otěže, byla v rukavici. Levice byla nahá. Jana poznala, že je to Tamlin. Vyskočila z kruhu pokropeného mlékem, podařilo se jí zachytit uzdu Tamlinova koně, kuň se vzepjal a Tamlin dopadl na zem. V tu chvíli Jana uzdu pustila a sevřela svého milého v náručí. Královna Víl trhla udidlem a zastavila svého černého hřebce. Oči jí plály hněvem, když vztáhla ruku a pronesla slova zaklínání. Tamlin se proměnil v ledový kámen. Led pálil víc než oheň, ale Jana náruč nerozevřela. Hned na to se led vzňal a zahořel horkým plamenem, ale i to Jana vydržela. Znovu královna vyřkla zaklínadlo a plamen se změnil v ještěrku. Ještěrka vyklouzla Janě z náručí, ale stačil skok a dívka ji opět držela v rukou. V tu chvíli byla z ještěrky jedovatá zmije. Jana se však nezalekla. Zmije zasyčela a proměnila se v holubici. Holubice tloukla křídly a snažila se dostat ze zajetí. Jana si holubici přitiskla k prsům, ale holubice se v tu chvíli proměnila v labuť. Labuť máchala svými mohutnými perutěmi a málem dívce uletěla, ale Jana jí přitiskla ještě pevněji. Tehdy královna Víl vykřikla zlostí a labuť se proměnila v rozžhavený kus železa. Jana si vzpomněla na Tamlinova slova a odhodila sálající železnou hroudu do jezírka. Voda v jezírku zasyčela a zvedl se mrak bílé páry. Pára zahalila královnu a její družinu a když se rozplynula, rozplynula se i královna země Víl a její rytíři. Tamlin byl zachráněn. Vystoupil z jezera a stal se opět člověkem a statečné Janě dobrým mužem. A jejich příběh se po zelených lukách veselé Anglie i v modrých vřesech a kamení Skotska vypráví a zpívá dodnes.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

dnes bude třetí bál. A princ jen smutně vzdychá, a stejně tak pan král. Má prince krásná cizinka, ráda či nerada. O tom se právě kohoná teď velká porada. Jen kolo v rádku zpívej,

dech. A koho to sem vede, pan rádce po schodech? Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep?

0: Bob a Bobek na pasece. A bylo zase ráno. Nový budíček zadrnčel a Bob vyskočil. Přímo se třásl nedočkavostí. Dneska máme práci, za kterou se nemusí stydět ani pořádní chlapi. Dneska jsme Bobku, panečku, dneska jsme dřevorubci. Hurá! Zavolal radostně Bobek. Hodil si přes rameno sekeru, až se prohnul v kříži. Bob vzal pilu a odhodlaně vykročili. U lesa už nervózně přešlapoval hajní nemrava se psem Brokem, který na řemínku zuřivě štěkal.
1: Nech je, prosím tě, to jsou naši dělníci.
0: A hned vyndal fajfku a zavrčel víc než Brok.
1: Takhle se chodí do práce. Koukněte, kde je slunce. Zítra musíte být u lesa dřív, než vyjde.
2: Jasně, šéfe, řekl Bobek a nadmul hruď.
1: No, a svedete to vůbec? Ukažte svaly.
0: A Bob s Bobkem zatěli ruce a napnuli svaly, až jim lezly oči z důlků. Hajný zkušeně zmáčkl malé hrbečky, které vyskočily na jejich pažích a zabručel.
1: No jo, no, uvidíme, uvidíme.
0: Vzal plechovku s černou barvou a štětku.
1: Pokácíte všechny stromy, které vám označím, a nepůjdete odtud domů, dokud tady nebude pořádná paseka.
0: Zahrozil a začal značkovat. A Bob s Bobkem se pustili do práce.
2: Bobku, řekni, kdo ti dovolí jen tak, abys někde udělal paseku.
0: Radoval se Bob. Poklekli k označenému stromu, vzali pilu a už se ozývalo.
2: Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp. Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp.
1: Teda, tady je mokro. Klečím v rybníčku, ozval se po chvilce Bob. A nestačil se divit. Bobku, to je můj pot.
2: Já už mám taky dost.
1: Tak si na chvilku lehnem.
2: Podívej to nebe. Před chvílí ho nebylo skrz stromy ani vidět. To je naše práce, Bobku. Není to krása? Krása. Krása, hudroval Bobek. Píchá mě jehličí, lehtá tráva, koušou mravenci a otravujou komáři. V klobouku mi bylo líp. Nejradši bych vyskočil a upaloval domů.
0: Ale vyskočili oba, protože zvedl štěkot Broka a hromování nemravy.
1: U všech broků a kulovnic, co se tu povalujete? Podívejte, co jsem vám přinesl. S tou vaší pilkou byste to tu pyžlali do soudného dne.
0: Bob a Bobek si nasadili přilby, motorové pily jim zavrčeli v rukou a zakousli se do stromu. To byla jiná práce.
1: No, tak vidíte, mládeži, řekl hajný nemrava, když přišel večer za králíky na paseku. A zítra hezky naděláte z kmenu vor a poplavete s ním na pilu. Přijďte ráno včas. Přijďte včas, nebo uvidíte.
0: Bob a Bobek šťastní usedli po vykonané práci na jeden velký pařez, objali se kolem ramen a dívali se na své dílo.
2: Tak se nám to povedlo, kamaráde. Však už je taky skoro noc. Podívej, začínají svítit hvězdy.
0: A oba zabořili pohled do oblohy, kde jakoby někdo rozsvěcoval malé lampičky.
2: Támhle je malý vůz a támhle je velký vůz. No ano, ano, a je čím dál tím větší.
1: Bobku, jede k nám?
0: K pasece se blížil z oblohy podivný velikánský předmět,
1: se svítícími okny a reflektory. Záře byla oslňující a Bob s Bobkem se krčili strachy a nejraději by zmizeli pod zem.
2: Bobe, já se bojím.
1: Neboj, Bobku, já taky.
2: Mimozemšťani jsou tady. Mimozemšťani, co budeme dělat?
1: No co, prohlédneme si je. A podivné zářící těleso se zvolna sneslo na paseku, otevřely se padací dveře a vyjeli schody. Ve dveřích se v plné záři objevil první mimozemšťan. Byl to mohutný a veliký králík, daleko větší než Bob a Bobek dohromady. A byl tečkovaný.
2: Bobe, to jsou kamarádi, zašeptal Bobek. Pšt, prosím tě, napomenul ho Bob. Kdo ví, co mají za lubem?
1: Ve dveřích poskakoval jako klokani po dvou velicí mimozemští králíci. V rukou měli ohromné vysavače a jejich vůdce, ten první a největší, zavalel.
3: Vytvořte řetěz a zajistěte vzorky pro naši vesmírnou laboratoř.
1: A už se dali do luxování. Jehličí, mravenci, všechno, co nemohlo utéct, zmizelo v obrovských vacích. A tam za tím řetězcem pracujících velekrálíků hopsal malý Benjamínek. V tom lesem zazněl mohutný hlas.
4: U všech pařezů, kdo to tu svítí a plaší zvěř?
1: Pokřikování hajného nemravy bylo přerušeno mohutným štěkotem statného broka. Velekrálíci zpozorněli. Jejich velitel vízdl na prsty a v mžiku byli všichni zpátky ve svém korábu, který vyletěl zpět do vesmíru. Teprve teď si všimli Bob s Bobkem, že jim podivný koráb připomínal kulatou králíkárnu. Na pasece přibíhal hajný s brokovnicí a pes Brok. Velekrálíci uletěli včas, ale opravdu v poslední chvíli zahlédli Bob s Bobkem malého králíčka, který nestačil nastoupit do korábu. Rychle jej ukryli za sebe. Marně se snažil hajný zasáhnout letící králíkárnu, jen bezmocně hrozil letícímu tělesu, mizejícímu mezi hvězdami. A pak uviděl králíky.
4: No, to jsem si mohl myslet, že by u nějaké lumpárny chyběl Bob a Bobek. Kdo to byl?
2: Prosím, nějací trampové, řekl Bob. My je neznáme. Asi byli z Marsu nebo Jupitera,
1: doplnil informaci Bobek.
5: Z Venuše,
1: ozvalo se za zády králíků šeptem.

packou ukazoval vzhůru k nebi, kde někde mezi hvězdami svítil kosmický korál. Tatínku, tatí, plakal usedavě. Prosím tě, přestaň. Když uvidí nemrava světlo, tak ti tatínka zastřelí, uvažoval Bob. A co kdyby jsme panu Hajnému udělali zatmění měsíce? Napadlo Bobka a ukázal na plechovku s černou barvou, s níž nemrava značkoval stromy. Jasně, pochopil jsem, řekl Bob. Pomalými krůčky, aby ani jehličí nešustlo, se blížili k hájovně. Bobek vylezl Bobovi na rameno, Venušánek mu podal plechovku s barvou a Bobek začernil okna. Vše bylo hotovo tak rychle a tiše, že Brok ani neštěkl. Tak, a teď si můžeš přivolat tatínka. A tvoji kamarádi si můžou posvítit, jak chtějí. Malý králíček hvízdl na prsty, jako když letí tryskáč, vytáhnul baterku, co dosvítila na oblohu, a tam začal psát svůj vzkaz. A už se začaly hvězdy přibližovat a všude se rozlila záře a na pasece přistála kosmická králíkárna. To je opravdu zvláštní. Vy chodíte každou nohou zvlášť, to my chodíme oběma najednou, řekl králíček, když hopsal s Bobem a Bobkem k otevřeným dveřím hvězdoletu. Velký králík se uklonil a poděkoval Bobovi a Bobkovi za záchranu. Račte prosím na návštěvu, řekl a Bob s Bobkem vstoupili do korábu. Usadili se do křesel před obrovitou obrazovku. Ukážeme vám, jak žijeme na naší planetě, řekl velekrálík. Bob a Bobek ani nedutali. Na obrazovce seděl v křesle velikánský puntikatý králík, četl noviny a kouřil doutník. Pak se podíval na hodinky, šel k velkému panelu, zapnul páčku a do mikrofonu volal: Dobré jitro, milí spolukrálíci, vstávejte, už začíná den, ať se vám hezky hezoučky daří. Jeho hlas zněl ve všech amplionech ve městě a v bytech vyskočili všichni králíci z postelí a hopsali na ulici. Dohopsali ke svým autům a auta s nima také hopsala na zmrzlinu, na kolotoče, na houpačky. Na celé planetě byla jedna velikánská pouť. U vás nikdo nepracuje? Divil se Bob. Ne! My už máme všechno hotové. A co škola? Ptali se králíci. Nám nalejí všechny vědomosti do hlavy hned při narození. Teda, tak to máte u vás moc pěkné, pochvaloval planetu Bobek. Jestli chcete, můžete letět s námi, zval Boba a Bobka veliký králík. No jo, když my nejsme puntikatý, řekl Bobek. To je škoda, povzdechl si malý králíček a nastala chvíle loučení. Ale dovolte, abych vám dal medaile za statečnost a záchranu našeho Benjamínka. A pak už hvězdolet odstartoval. Ahoj, Venušáci, volal Bobek, dokud jim návštěva nezmizela mezi hvězdami.

Ale co my, babku? Přece už nestojí za to jít spát. Tak se dáme do práce, ať nemrava nenadává. A začali svážet dříví k řece a stavět vor. Už byli s vorem hotovi a slunce bylo pořádně vysoko a už se chtěli začít posmívat, že hajný nemrava zaspal, když zaslechli hromování. Prach a broky, kdo mi zamaloval okna, já ho zastřelím. Kdyby se neprobudil brok,

0: tak mám tmavou noc až do večera, bando jedna nezvedená. Bobku, k veslům a vpřed! Bob odrazil od břehu a už letěl vor proudem. A podle břehu běžel se sukovicí nemrava a pes Brok. Já vám dám, já vás protáhnu, jen co vás doženu. Což o to. Nemrava se za chvíli zadýchal, ale Brok natáhl svoje běhy a letěl za vorem s vyplazeným jazykem. A než oba králíci připluli k pile, už tam stál na břehu a cenil zuby. Bobku, pila nepila, jedeme dál.
1: A kam ta řeka vůbec teče?
0: Až do moře, kamaráde, drž se pevně.
2: A skutečně. Napřed si pohrávali s vorem malé vlnky a kolem byly kánoje a kajaky a pramičky a najednou byly vlny větší a místo kánojí majestátně pluly velikánské parníky. Boba a Bobka vlny uhoupaly po probdělé noci ke spánku. To už všude kolem byla samá voda a samá voda. A na ní vor a na něm pluli naši hrdinové vstříc dalšímu dobrodružství.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Ruf, ruf.
3: Já jsem pes a kdo je víc?
4: Ruf.
3: Umím štěkat na měsíc.
4: Ruf, ruf.
3: Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
4: Ruf.
3: A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

pram, pam, pam. Kde se tam ty bouchance mohli vzít? Určitě nás někdo chce postrašit. Najednou nás napadlo, že by skřítkové, nebo je to strašidlo skříňové. Na skříni se kytky vymácí, uvnitř buk, buk, budou bubáci. Proto jsme se narychlo chtěli skrýt, najednou to utichlo. A ty

0: kytiky mácí, uvnitř bubu budou bubáci, bubu, bubu, možná se tam nevešli a jeden spad, opatrně jsme sešli, podívat, a kde pak žádní bubáci a roboti, a věci ryseky mácí, tak rachotí, trrr, věci ryseky mácí, tak rachotí, bubáci.
1: Kamarád bubák. Možná, že už máte, anebo určitě dříve nebo později mít budete nějakého kamaráda nebo kamarádku. Jenomže takový kamarád nebo kamarádka se nedá koupit v cukrárně, ani v hračkářství či někde jinde. Kamaráda či kamarádku si dokonce nemůžeme objednat ani v zásilkové službě nebo najít na inzerát. Mít pořádného kamaráda, na kterého je spolehnutí, si musí každý najít sám. Možná, že znáte třeba dvě holčičky, které si půjčují panenky, chodí spolu na procházky a také si pomáhají, když to jedna nebo druhá potřebuje. Náš nejlepší kamarád může být třeba také pejsek nebo kocourek a já nevím, kdo všechno. Je to zkrátka vždycky ten, koho máme rádi a s kým je nám dobře. Pohádka, kterou vám tady budu vyprávět, je také o takových dvou kamarádech. Jeden se jmenoval Vlastík a ten druhý, no, vezmeme to po pořadě. Vlastík si hrozně moc přál mít nějakého kamaráda, ale nějak se mu to nedařilo. Znal sice hodně kluků z okolí, ale nikoho, koho by za kamaráda chtěl. Na každém mu něco vadilo. Jeden mu nechtěl půjčovat hračky, druhý mu na písku bral lopatičku, třetí se pořád prál, čtvrtý se zase prát neuměl a tak to šlo stále dokola. Vlastík měl sestru, která byla o něco málo starší než on. Ta kamarádku měla a nejraději si s ní hrála na půdě, protože tam je nikdo nerušil. No a aby tam malý Vlastík nechodil za nimi, řekla mu sestra, že na půdě jsou bubáci a že by si ho vzali. Vlastík, protože byl ještě malý a tudíž nepoznal, že si z něho sestra dělá legraci, by na půdu nevlezl ani za nic. Jednou se přijel za Vlastíkem podívat jeho dědeček. Vlastík ho měl rád, aby ne, když dědeček dovedl vyprávět tolik zajímavého a dovedl vymýšlet i pěkné hry, které Vlastík tak rád hrál. Jednoho dne děda povídá Vlastíkovi: dojdi na půdu, je tam po mně taková stará poštovská čepice, kterou jsem nosil, když jsem byl ještě zaměstnán u pošty. Přines ji dolů a budeme si hrát na pošťáky. Ale Vlastíkovi se na půdu nechtělo. Co je s tebou? Ty si nechceš hrát? Zajímal se dědeček. Vlastík se trochu ošíval a pak povídá: hrát si chci, ale na půdu nepůjdu, protože jsou tam bubáci. A málem se rozbrečel. Děda se nejdříve rozesmál a pak vysvětlil Vlastíkovi, že bubáci nejsou. A když tak jedině, že je sám bubák, kdo jiného bubáky straší. Kdo ti to prosím tě napovídal? Zeptal se děda. Vlastík mu popravdě řekl, že to byla jeho sestra se svojí kamarádkou. Tak počkej, to je za to vytrestáme, napadlo dědu. A když druhý den přišel za Vlastíkem, přinesl si staré potrhané prostěradlo, podivný velký černý klobouk, oči si podmaloval černým uhlím, přinesl i starou foukací harmoniku, do které, když se fouklo, tak to znělo, jako když vyje vlk. Různě se zmaloval, nastrojil tak, že kdyby Vlastík nevěděl, že je to jeho dědeček, byl by se ho lekl. Potom si děda s Vlastíkem něco pošeptali, na něčem se domluvili a odebrali se na půdu. Netrvalo to dlouho a přišla Vlastíkova sestra ze školy domů. Její kamarádka s ní. V kuchyni si vzali malou svačinu a hned si šli hrát. Kam jinam než na půdu. Tam ale na ně čekalo překvapení. Seděl tam malý Vlastík a byl naprosto klidný. Co tady děláš? Rozkřikla se na něho sestra a pokračovala. Chceš, aby tě vzal bubák? Proč by mě bral bubák? Bubák je můj kamarád, řekl Vlastík a dodal. Bubáku, kamaráde, pojď ke mně. Jen to dořekl, vykoukl za trámem zmalovaný, hrozně oblečený děda, který ke všemu ještě foukl do harmoniky, z níž se ozval hrozný zvuk. Obě holky se tak lekly, že jim vypadly svačiny na zem a s ohlušujícím pištěním běžely z půdy dolů. Nechtějte ani vědět, jak jim v tu chvíli bylo. Moc dlouho po téhle příhodě si pamatovali, že nemají strašit malé děti. No a Vlastík, ten už se bubáků nikdy nebál, protože věděl, že bubáci nejsou. No a když, tak jenom jeden. A ten je jeho nejlepší kamarád.
2: O Jasanové paní, která k vlastním mužem byla prokleta a dlouhý čas v Jasanovém stromu žila, než se mezi lidi mohla vrátit. V hlubokém údolí mezi pohořím Džbánem a rovinami je na opukových skalách zřícenina starého hradu. Kdysi tu stával pevný hrad a jeho čeleď chránila kraj kolem dokola. Džbánský rytíř si prý jednou přivezl na svůj hrad mladou a krásnou paní. Odkud byla, nikdo nevěděl a ona sama o tom nikdy nemluvila. Bloudila hradem jako bezduchá, sotva promluvila se služkami a rytíři se vyhýbala, kde mohla. On byl člověk prchlivý a nikam daleko pro slova nechodil. Když se jednou spolu střetli u večeře, rytíř vzkypěl hněvem. To jsem si přivezl pěknou ženu. Kloudného slova od ní neuslyším, nic nechce, o nic neprosí, chodí jako ve snách. Služkám pro posměch, že se o nic nestaráš.
3: Zbytečně se zlobíš, můj pane. Nikomu jsem křivého slova neřekla a se služkami si poradím, když je potřeba.
2: Omlouvala se paní mírným hlasem, ale to rytíře ještě více popudilo. Tvůj otec mi tě dal s náležitým věnem a já mu slíbil, že se o tebe dobře postarám. Jestli tu nejsi spokojena, jen řekni a nevěš pořád hlavu.
3: Paní se zaleskly v očích slzy. Na rytíře se však podívala přísným pohledem. Ty dobře víš, že mám ráda jiného, ale na má slova si nedbal. Jsem a budu ti poslušnou ženou, ale nemám se z čeho radovat. Jestli mne nerad vidíš, jen řekni a já ti půjdu z očí.
2: Když rytíř viděl, že si s ní neporadí, vstal od stolu a dveře za ním s třeskotem zapadly. Nebylo to dobré živobytí na hradu Džbáně. Rytíř s rytířkou byli jako vítr a voda. Pořád byla mezi nimi nějaká váda a kloudného slova jeden na druhého nepromluvil. Služky si začas na paní zvykly a měly ji rády, protože nikdy nikomu neublížila, na žádnou z nich nekřičela, všechno vyřizovala s nimi po dobrém. Paní rytířka sedávala nejraději na nádvoří pod starým velkým jasanem. Říkávalo se, že hrom do jasanu neuhodí a v tom stavení, před kterým roste, nikdy se neuhnízdí hadi ani štíři. Začas paní porodila dcerku. Když rytíř první dítě spatřil, zdálo se mu, že má zrovna tak smutné oči jako jeho matka. Přestože čekal syna, byl s dcerkou spokojen a ptal se paní, co by si přála.
3: Dej porazit starý jasan a udělat z něho kolébku, aby zlé mocnosti neměly k dítěti moci.
2: Prosila ho paní, ale rytíř se jejímu přání podivil. Co tě to jenom napadlo? Ten strom už tu stojí po staletí a nikdo z našeho rodu by ho neporazil. Moje stará kolébka byla dost dobrá pro mne, musí být tedy dobrá i pro mou dceru. Přivezu ti z města raději nový závoj a na šaty, aby ses měla do čeho strojit.
3: Paní rytířka znovu muže prosila, ale on nedovolil strom kácet. Potom přišlo zase mnoho všedních dnů a vše se vrátilo ke starému. Paní byla také veselější, když své dítě kolébala. Za pěkných dnů dala vynést kolébku vždycky pod ten starý jasan a usedla tam na lavici. Jednou paní nad kolébkou usnula v pravé poledne a když se probudila, našla ji prázdnou. Hned spustila veliký křik a volala na služky. Kam jste dali mé dítě? Proč jste ji odnesli? Služky přiběhly a kroutily hlavami. Oni dítě neodnesli. Paní ale plakala a křičela nad prázdnou kolébkou. Když celý hrad prohledali, stará chůva jí řekla. Nedobře si paní dělala, když si v šesti nedělí chodila s dítětem z komory. To prý mají divoženky na ně nejvíce spadeno a za poledne je mohli z hradu tajně odnést. Buď ráda, že ti nepodstrčili svoje dítě, to bys měla teprve veliké trápení. Na večer se vrátil domů rytíř z lovu a když se dověděl, co se stalo, rval si vlasy. Potom vtrhl k paní do komory a křičel. Proč si o dítě lépe nedbala? Stejně nemáš celé dny nic jiného na práci. Kéž bys byla raději tím starým jasanem, který dobře střeží náš hrad už po celá pokolení než mou ženou. Jak to rytíř řekl, paní mu před očima zmizela. Marně se po ní ohlížel a volal. Nikde jí nebylo. V jednom dnu tak přišel o dítě i o ženu. Za rok se rytíř znovu oženil a přivedl si na hrad novou paní. Byla hezká a veselá, pravý opak té prvé. Všude jí bylo hned plno, s rytířem si uměla poradit a brzy byla ona paní na džbáně a vše se vedlo tak, jak si sama přála. Ale stejně rytíř nedošel svého štěstí, protože s ní neměl žádných dětí. Pak do toho přišla vojna a rytíř musel na čas do světa. Když se vrátil, už se mu jezdit nikam nechtělo, jen do lesu na lov, kde mohl být sám. Jednou uviděl v lese překrásnou pannu. Než ji ale mohl oslovit, zmizela mu v nejbližší houštině. Pustil se za ní, ale dostihnout ji nemohl. Kam se jen mohla podít? Divil se a v tom se za ním ozval hlas.
4: Neboj se, rytíři.
5: Panu ještě uvidíš, já sama tě k ní zavedu.
3: Když se rytíř ohlédl, uviděl za sebou divou ženu. Nebyla hezká, vlasy měla jako vrbové proutí a kolem těla byla opásána dlouhou trávou. Ruce a nohy měla hnědé a popraskané jako stromová kůra. Kdo jsi a kde ses tady vzala? Zeptal se rytíř a sahal po meči.
5: Jsem divoženka a bydlím v tomhle lese už 300 let. Protože se mi kdysi tu zastesklo, vzala jsem jednou za poledne tvé ženě z kolébky dítě. Od té doby vyrostla tvá dcera v panu a je na čase, aby si si ji odvedl na svůj hrad.
3: Rytíř byl jako ve snách. Nevěděl, co má odpovědět. Srdce mu tlouklo až v krku, ale poslušně šel za divoženkou, která ho vedla hlouběji do lesa. Když prošli několika houštinami, přišli k velikému stromu, který svými větvemi chránil zelený palouk. Pod ním v trávě seděla krásná panna a dívala se na něho.
5: To je tvoje dcera Jasana,
3: řekla rytíři divoženka.
5: Dobře ji opatruj a nedej jí nikým ublížit, ať nepozná tolik hořkosti jako tvoje první žena.
3: Než mohl rytíř divožence poděkovat, zmizela v lese jako stín. Pana se beze strachu dívala na rytíře a když ji vybídl, aby šla s ním, podala mu ruku. Na cestě našel svého koně, panu na něho vysadil a vrátil se s ní na hrad.
6: A podívejme se, tohle jsou k nám hosti. Koho pak si to přivedl?
7: To je má dcera Jasana. Přivedl jsem ji, aby tu žila s námi. Kdo by se jí chtěl křivým slovem nebo pohledem dotknout, bude mít se mnou co dělat.
3: Řekl rytíř rozhodně a dovedl dceru do domu.
6: Tohle bude pěkné hospodářství, zlobila se rytířka. Snad nechceš, abych slečně posluhovala. Brzy bych se dočkala špatných konců.
7: To po tobě nežádám, ale měj ji jako svou dceru, když stejně žádných dětí už u nás nebude.
3: Pana se každému líbila, jenom rytířce ne. Ta na ní pořád něco viděla a v ničem se s ní nemohla shodnout. Před rytířem se však měla na pozoru, ale když odjel na lov, hned se do Jasany pustila.
6: Jsi jako dřevo, k pořádné práci se nehodíš a chodíš tu jako královna. Nebýt toho, že bych s tvým otcem po dobrém nevyšla, dávno bych tě už vyhnala z hradu.
3: Pana si na rytířku nikdy otci nestěžovala. Ve všem se jí snažila vyhovět, ale stejně se jí nezavděčila. Když měla trochu volného času, nejraději sedávala na lavici pod starým Jasanem, jako kdysi její matka. Nejednou jí tam otec zahlédl a vzpomněl si na svou první ženu. Ale co bylo pryč, už se vrátit nedalo. Až jednou, když zase rytíř nebyl doma, rytířka měla zlý den. Na každého se zlobila a nejvíce na nevlastní dceru. Jak jí přišla do cesty, sesypalo se na Jasanu plno zlých slov. Pana, jak mohla, utíkala se vyplakat pod starý Jasan. Když ji rytířka viděla oknem, zavolala pacholky a poručila jim, aby ten starý strom podřezali.
6: Ale pospěšte si, abyste byli s tou prací hotoví dřív, než se pán vrátí z lovu.
3: Pacholci vzali pily a sekery a šli porazit Jasan. Pana je na kolenou prosila, aby to nedělali, ale oni jí řekli.
8: Co můžeme dělat jiného? Jak naše paní poručila, tak se stane.
3: Sotva zaťali sekeru do kmenu, ze stromu se ozvaly lidské vzdechy. Pacholci už chtěli všeho nechat, ale rytířka znovu na ně z okna křičela, aby si pospíšili. Zasekli tedy po druhé a po třetí, potom nasadili pilu a starý kmen podřezali. Pana prosaný pláč neviděla ani na oči a když podťatý strom padl na zem, hrozně vykřikla. V tom se kmen rozpadl na dvě půle a v něm se objevila Jasanová paní. Byla krásná a sotva vykročila z kmenu, rozepjala náruč a volala.
9: Dcero, dítě moje, teď už mi tě nikdo nevezme.
3: Pacholci a služky padli na kolena a dívali se na ní jako na zázrak. Jeden starý sluha si vzpomněl, že už tu paní kdysi viděl.
6: Vždyť to je naše rytířka, co ji pán kdysi proklel.
3: Hned šel kolem jeden hlas a k druhé rytířce se brzy doneslo, co se na nádvoří hradu přihodilo. Než se vzpamatovala, stráže otvírali bránu a rytíř se vracel z lovu. Když uviděl zhluk lidu, rychle si pospíšil a chtěl vědět, co se tu stalo. Jakmile spatřil vedle Jasany svou první paní, klekl před ní na kolena a prosil za odpuštění.
9: Dávno už je všechno odpuštěno
3: a za námi, řekla Jasanová paní.
9: Nebýt toho, že tvá druhá žena poručila skácet ten strom, snad bych v něm byla zakleta po staletí.
3: Všichni kolem se radovali, když rytíř vedl paní s dcerou do paláce. Jen druhá rytířka se neradovala a tajně skládala své věci do truhlic. Dobře věděla, že tu není už pro ni více místa a mrzelo ji, že tomu všemu sama pomohla. Druhého dne odjela z hradu bez rozloučení a nikdy se nevrátila. Rytíř s Jasanovou paní žili na hradu Čbáně ještě pěknou řádku let a nikdy nebylo mezi nimi více pohody jako tehdy. Pro dceru Jasanu si přijel mladý rytíř a odvezl ji sebou na svůj hrad. Dávno už je hrad Čbán v rozvalinách, ale Jasanová paní se tu prý objevuje na jaře, když kvetou stromy. Kdo ušetří květů, toho podaruje zlatou mincí, za kterou si každý může koupit své štěstí.

0: Pod sem, kde jsi to vzal?
1: Udělal.
0: A z čeho?
1: Ze součástek.
0: A kde jsi vzal ty součástky?
1: V posteli.
2: Nebuď drzý, chlapče.
1: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
0: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
1: Co, prosím?
0: Hnuj, chlapče, hnuj!
3: Piky vtip.
4: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela.
5: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
4: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
3: Tak jste se tak uzdravený nebyl.
6: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
3: Je mi závratně,
6: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A to ho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
3: Je mi závratně,
6: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl navýsost spokojený.
3: Tohle omráčí celou akademii věd.
6: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
3: To bude na Nobelovu cenu.
6: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl: prosím.
3: Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu. Prásk a ticho.
6: Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
2: Hanko, budeme cvičit.
0: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
2: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
0: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, víš?
2: Přesně tak. A to samé by si děti měly najít doma nějakého sourozence, kamaráda anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme, vemte si míč do rukou. Stojíme v roznožení, ukloňte se na jednu stranu. A pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
0: Protože mi křupou záda.
2: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
0: Jako medvěd. Mě přišlo zívnout.
2: Tak si zívni. A teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zadeček.
0: Ano?
2: Na zadeček, nohy dáme do roznožení.
0: Ano?
2: Tak, a teď pozor. Budu ti utálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
0: chytil. Takhle daleko,
2: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené.
0: Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
2: No vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
0: No tak to jde.
2: Už ho držíš.
0: Držím.
2: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
0: Dobře, to jde.
2: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
0: To jsme do něj kopnul jenom.
2: Chyť si ho.
0: Dobře, a zase musím hoď. Jo, já vím, kdybych kopnul, nemůžu hodit.
2: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklonce ke špičce a drž. A hoď.
0: A šup.
2: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
0: Je to líbavý, je to dobrý.
2: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
0: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
2: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
0: No to mám
2: tak
0: složitější, já to ale
2: tak
0: jde mi to.
2: Hážu, Piggy, chytej, teď. No výborně, a hoď mě. Tak, děti, a teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu, hop, jednou tleskeme a znova chytíme do košíčku.
0: Hanko, ty jsi ho chytila.
2: Já jsem šikovná.
0: Ukaž, já si to taky.
2: Hážu ti míček, chytej, šup, vyhodíme děti míček nad hlavu, jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů, tak ještě tohle rychle probereme. Piggy, tady máš míč, hop.
0: Mám.
2: Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košíček. A drží, super. Tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu, tleskneme a chytíme míček do košíčku. Hop, nahoru, tleskni a chytím.
0: A můžu i dvakrát tlesknout.
2: Zkus, to už je těžší. A chytíš. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musím jít do hlubokého dřepu.
0: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
2: Výborně, tak jo, tak to jsem ráda, že i pro tohoto lenocha jsme našli tip cvičení. Piggy, já už dneska musím letět. Měj se hezky.
0: Ahoj, Hanko, a pozdravuj děti na cvičení.
2: Ahoj.
3: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim: až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl: ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal: tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla: to je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě na prst hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha na prst hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla: vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už dvakrát prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť je jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

0: Dnes je 2. května.
1: A svátek má Zikmund.
0: O je, to je staré jméno pocházející z němčiny a znamená ochránce vítězství.
2: A v dějinách byl jeden státník, Zikmund Lucemburský.
0: O, to byl syn Karla IV. Vládnul v Čechách, ale jenom jeden rok a říkalo se mu Zikmund Liška Ryšavá.
2: Takže, milí Zikmundové, všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Duch v láhvi. Byl jednou jeden dřevorubec, který pracoval od božího rána až do pozdního večera, aby naspořil trochu peněz. A když ty peníze měl, pravil svému synovi: Donáte, si mé jediné dítě. Ty peníze, které jsem vydělal v potu své tváře, chci vydat za tvé vzdělání. Vyuč se něčemu pořádnému a počestnému, abys mě mohl zaopatřit, až mi údy zcela stuhnou a já nebudu moci více chodit do lesa. Tak šel Jinoch na jednu vysokou školu, kde se učil tak pilně, že ho učitelé chválili, a na studiích tak zůstal nějaký čas. Když už pár škol vystudoval, ale svoje studia ještě zcela neukončil, tak byl ten nepatrný majeteček, který mu jeho otec poskytnul, pryč. A on se musel vrátit domů.
1: Ach, chlapče, povzdechl si otec,
0: už ti nic dát nemohu, nastaly nám zlé časy. Nedokáže vydělat víc, než na náš denní chléb.
1: Milý otče, odvětil Donát, na to nemyslete. Snad to byla vůle boží, abych vám tu vypomohl.
0: Když chtěl otec do lesa, aby si tam vydělal přikácení stromů a stavění dřeva do metrů, tu mu jeho syn pravil: Chci jít s vámi a pomoci vám.
1: Ale synu, to půjde dost těžko, neboť té tvrdé práci nejsi uvyklý, drž se od toho raději dál. A mám jen jednu sekiru a žádné peníze na zbyt, abych koupil ještě jednu.
0: Jděte k sousedovi, otče. Ten vám po tu dobu, dokud si nevydělám na novou, jistě půjčí svoji sekiru. Tak si otec vypůjčil u souseda sekeru a druhého dne za rozbřesku vyšli společně do lesa. Syn otci pomáhal a byl u toho celý veselý a čiperný. Když jim stálo slunce nad hlavami, řekl otec: Odpočineme si a naobědváme. Potom nám to půjde lépe.
1: Donát vzal do ruky svůj chléb a řekl: Odpočiňte si, otče, já nejsem unavený. Trochu se projdu po lese a podívám se po ptačích hnízdech.
2: Ty ješito, řekl otec. Co tu chceš pobíhat? Budeš unavený a nezvedneš ruku. Zůstaň a sedni si tu ke mně.
0: Ale syn nedbal a šel do lesa. Spokojeně ukusoval svůj chléb a pohledem pátral nahoře v zelených větvích, zda někde neobjeví hnízdo. Tak chodil sem a tam, až nakonec přišel k hrozivě velikánskému dubu, který byl určitě starý několik set let a ani pět mužů by ho nedokázalo obejmout rukama.
1: Donát zůstal stát, zadíval se na něj a pomyslel si: Na tomhle stromu musí být spousta ptačích hnízd. Tu se mu pojednou zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Zaposlouchal se a tu rozeznal, že někdo volá dutým hlasem: Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se rozhlížel dokola, ale nikoho nespatřil. Zdálo se mu však, že ten hlas vychází ze země. Tu zvolal: Kde pak jsi? A hlas odpověděl:
3: Trčím tu mezi kořeny toho dubu. Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se jal pod stromem odklízet drn a hledal u jeho kořenů, dokud v malé dutině konečně neobjevil skleněnou láhev. Zvedl ji do výšky a přidržel si ji proti světlu a tu uviděl nějakou věc, která byla podobná ropuše, jak poskakuje v láhvi nahoru a dolů.
3: Pust mě ven, pust mě ven,
0: volala ta věc znova a Donát, který na nic zlého ani nepomyslel, vzal zátku a vytáhl ji z láhve.
1: A ten duch byl rázem venku a rostl a rostl a rostl tak rychle, že za nepatrný okamžik z něj bylo strašlivé chlapisko, které bylo skoro tak velké jako ten dub.
4: A víš ty co?
1: Řvalo obřisko přímo strašlivě.
4: Jaká bude odměna tvá za to, že jsi mě pustil ven?
1: Ne, odvětil Donát nebojácně, jak bych to mohl vědět?
4: To ti hned řeknu, řval duch. Zlámu ti vás.
1: Tak to si měl říct dřív, odvětil Donát.
4: Nechal bych tě tam trčet dál? Moje hlava však sedí na krku zatím dost pevně, protože takovou odměnu za pomoc svět jistě ještě neviděl.
5: Neviděl, neviděl! Je to tvoje zasloužená odměna. Máš ji tedy mít. Myslíš si, že to byla nějaká odměna být celý ten čas uvězněný? Ne, to byl můj trest. Já jsem totiž strašlivý a všemocný Merkurius. Proto tomu, kdo mě osvobodí, musím zlomit vás.
4: Jen pomalu, pomalu, odvětil Donát. Tak rychle to nepůjde. Nejprve musím vědět, jestli si to v té malé láhvi opravdu seděl ty, že jsi teď takový veliký a opravdový Merkurius. Jestli se dokážeš vměstnat zpět, pak ti budu věřit a můžeš si se mnou dělat, co budeš chtít.
1: A duch pravil pyšně.
5: To je to nejmenší.
4: A smrštil se a udělal se tak tenkým a malým, jako byl zpočátku, že se opět krkem láhve protáhnul dovnitř. Sotva tam ale byl, zarazil za ním Donát vytaženou zátku, hodil láhev do kořenů dubu na její místo. A tak byl ten duch oklamán. Donát se chtěl vydat zpět za otcem, ale duch přežalostně volal.
3: Ach, pust mě ven, pust mě ven.
4: Kde pak, odvětil Donát, podruhé už ne, když už mi jednou šlo o život. Teď, sotva jsem si ho zachránil, už tě neosvobodím.
3: Jestli mě pustíš ven, dám ti tolik, že ti to vystačí na celý život.
4: Ne, ne, oklameš mne jako prve.
3: Šlapeš si po štěstí, nechci ti nic udělat, nýbrž tě bohatě obdarovat.
4: Donát si pomyslel, vyzkouším, možná slovo dodrží a nic mi neudělá. Tak zátku z láhve vytáhnul a duch vystoupil ven jako předtím a natahoval se, až vám byl velký jako dřív.
5: Tady máš svoji odměnu,
4: řekl a podal Donátovi malý klůcek a dodal.
5: Když jedním koncem toho klůce

0: Můžeme se rozejít. Duch mu ještě jednou poděkoval za vysvobození a Donát se vrátil k otci.
1: Kde pak jsi pobíhal? Zeptal se otec. Zapomněl jsi snad na práci? Já jsem ti říkal rovnou, že budeš k ničemu.
0: Budete spokojený, otče. Vždyť já to dohoním.
1: Jo, dohoníš, řekl otec hněvivě. To těžko.
0: Koukejte, otče. Ten strom hned osekám, až budou třísky lítat. Vzal svůj klůcek, otřel jím sekeru a udělal pořádnou ránu. Ale protože se železo změnilo ve stříbro, tak se ostří sekery obrátilo.
1: Oj, otče, podívejte, co pak jste mi to dal za špatnou sekeru, je úplně stupená.
0: Tu se otec polekal a křiknul.
1: Ouvej, co pak si to provedl? Nyní tu sekeru musím zaplatit a nevím čím. To je jediný užitek, který mám z tvé práce.
0: Jen se nehněvejte, odvětil Donát. Tu sekeru přeci zaplatím.
1: Ach, ty rozumbrado, a čím pak ji chceš zaplatit? Nemáš nic, než co ti dám já. V hlavě máš jen učenost, ale o dřevorubectví nemáš ani ponětí.
0: Za malou chvíli Donát řekl, otče, už se mi více pracovat nechce. Udělejme si raději volný večer.
1: Hej, toto, odvětil otec. Myslíš, že já mohu složit ruce do klína jako ty? Já musím ještě pracovat, ale ty už se raději pakuj domů.
0: Otče, já jsem v lese poprvé, neznám cestu domů, pojďte přeci se mnou. A protože otcova zlost se pomalu utěšila, nechal se nakonec přece jen přemluvit a šel se synem domů. Tam Donátovi řekl, jdi a tu zničenou sekeru prodej a uvidí se, kolik za ní dostaneš. Ten zbytek musím vydělat, abych mohl sousedovi zaplatit. Syn vzal sekeru a zanesl ji do města ke zlatníkovi, který ji vyzkoušel, položil na váhu a řekl, stojí 400 zlatých, ale tolik u sebe nemám. A Donát pravil, dejte mi tolik, kolik máte a zbytek budu mít u vás. Zlatník tedy Donátovi vyplatil 300 zlatých a 100 mu zůstal dlužen. S tím šel Donát domů a pravil, otče, mám peníze. Jděte a zeptejte se, kolik chce soused za tu sekeru.
1: To vím sám. 1 zlatý a 6 grošů. Tak mu dejte 2 zlaté a 12 grošů, to je dvojnásobek. A je to o to dost, koukejte, mám peněz nespočet.
0: A dal otci 100 zlatých a pokračoval. Nikdy nebudete mít nedostatek a budete žít v pohodlí.
2: Můj bože, povzdechl otec, jak si k tomu bohatství přišel?
0: A tu mu Donát vyprávěl, jak se to všechno událo a jak mu ten bohatý úlovek přinesla důvěra ve štěstí. Se zbylými penězi se Donát navrátil na vysokou školu a učil se dál. A protože svým kouzelným klůckem dokázal vyléčit všechna zranění, stal se z něj ten nejznámější doktor na světě.

0: To je otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.

0: No, pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
1: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
0: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň pět.
1: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
1: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
1: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
1: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
1: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju?
1: Ne, ne.
2: Raz,
1: ne,
2: dva
1: ne.
2: A...
0: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
0: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
1: Justina ti chce seřadit knihovnu.
0: Cože?
2: No jistě, potřebuješ to jako půl, sůl.
0: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je, mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
0: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
0: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
1: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenou hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
0: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justino. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justino, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
0: Mám pro vás jeden oříšek.
1: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
0: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo, je to štolba.
1: Je! To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tonons. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
0: Piggy?
1: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará o koně.
0: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
0: Pozdě, Justino. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
1: Já mám bod.
0: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také podkoní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal!
0: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
0: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že? No,
2: samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
0: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byly mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
0: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
0: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
0: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
1: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
1: Je! Podívejte! Už přestalo pršet!
0: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
0: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
2: ahoj,
0: příště.
2: Ahoj,
0: příště, ahoj.
2: Ahoj.
0: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
1: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
1: A parádně.

Sedí vrabec na makytě, kroutí zadkem rozmanitě. I jdou lidé do kostela, dívají se, co to dělá.

0: Sen pro medvídka. Byla holčička Verunka a měla medvídka Míšu. Když Verunka snídala, snídal s ní u stolu i Míša. Když maminka uvázala Verunce do vlasů růžovou pentli, uvázala Verunka Míšovi růžovou pentli okolo krku jako kravatu. Když začal foukat vítr ze Strnišť a hlásila se zima, oblékli šálu i čepici Verunka i Míša. Když se Verunka chystala večer do postýlky, býval i Míša celý ospalý. Míšo, nespí ještě. Ještě si musíme vyčistit zuby na dobrou noc. Nebuď líný.
1: Jsem líný, protože jsem ospalý, mručel Míša.
0: A proč jsi tak moc ospalý?
1: Jsem pořád nedospaný, protože my medvědi máme delší noc, než mají děti. Děti spí malou noc a my medvědi spíme velkou noc. A ta je dlouhá po celou zimu.
0: A proč spíte po celou zimu?
1: Protože my medvědi jsme zimní spáči.
0: Proč jste zimní spáči?
1: Protože šlo spát naše jídlo. Všechno, co je pro nás zvířata k jídlu v lese i na louce, šlo spát pod velkou sněhovou peřinu. Peřina pro děti je teplá. Sněhová peřina zvířata studí. Kdybychom my medvědi nešli spát, trápili by nás zima a hlad. Proto zalezeme do pelechů a jsou z nás zimní spáči.
0: Verunka byla smutná. Když musíte vy medvědi celou zimu spát, to si se mnou nebudeš celou zimu hrát, Míšo?
1: Ty budeš, Verunko, v zimě sáňkovat, protože jsi holčička, a já budu v zimě spát, protože jsem medvěd.
0: Ale jsi plyšovej a vycpanej.
1: Ale přesto jsem medvěd.
0: Verunka se bála, že jí Míša odejde spát s ostatními medvědy do zimního pelechu v lese. Míšo, nechoď spát do lesa.
1: Udělám ti doma spací krabici.
0: Uchystala mu do veliké spací krabice všechno, aby mu nebylo zima. Čepici, šálu, punčochy na všechny čtyři tlapky, kabát po panence a nastlala mnoho hadříků, aby měl pěkný zimní pelech.
1: Míšo, co všechno mají mít ještě zimní spáči? Mají kožíšek a pod kožíškem sádlo, protože se v létě vykrmili do zásoby na celý rok.
0: Verunka přidala do spací krabice pro jistotu krajíc chleba se sádlem. Míšo, co mají ještě zimní spáči?
1: Mají taky sny?
0: To by musel být dlouhatánský sen, aby jim stačilo na spaní po celou zimu až do jara.
1: O snech Míša nic nevěděl. Byl ještě maličký medvídek. Byl na světě od Verunčiných narozenin a na zimní spánek se chystal poprvé.
0: Verunka přemýšlela. Když si Verunka s maminkou dávají dobrou noc, přejí jedna druhé, aby se jim něco pěkného zdálo. Verunce se jednou zdálo, že je paní cukrářkou a patřily jí všechny dorty v celém cukrářství. Když se člověku něco zdá, je to, jako by měl ještě jeden den navíc. Skáče si, chodí si, mlsá a může se mu lecos stát a může uvidět přemnoho nevídaných divů. Kdyby jenom spal a nic se mu nezdálo, to jako by ani nebyl. Verunka se začala strachovat. Mají-li tam, odkud posílají lidem sny, sen tak dlouhý, aby stačil na celou zimu? Jestli nemají, mělo by se to obstarat, aby nebyl medvídek Míša ošizený.
1: Míšo, nelez ještě do spací krabice spát. Musíme se nejdřív zeptat na sny.
2: A koho se zeptáme?
0: No přece tam, kde sny dělají. Verunka věděla, jak to je. Písničky jsou natočeny na magnetofonovém pásku nebo na gramofonové desce. Filmy jsou na filmovém pásku. Pásek se dá do promítačky a obrázky běhají po plátně jako živé. Když se promítačka zastaví, vlezou si obrázky na pásek zpátky. Když se probudíš, vleze sen taky naspátek tam, odkud vylezl. Až se mi nějaký sen začne zdát, já se hned zeptám, kde mají ty pásky a jestli tam mají taky sen pro medvědy.
1: Míša si dal říct. Nešel ještě do spací krabice, vlezl si k Verunce do postýlky a čekali, až přijde sen. A už tady sen byl. Verunka s Míšou se octli v takové zvláštní chaloupce. Zvenčí to byla chaloupka, ale uvnitř vypadala světnice spíš jako v knihovně, kam si chodí Verunka s maminkou vypůjčovat knížky. Jenže tady neměli v policích knihy. Měli tam kotouče z pásky snů. U pultu nestála paní knihovnice, ale neznámý pán. Jenže to byl maličký pán, skoro skřítek. Měl však na nose brýle a tak to byl spíš pán. Brýlatý maličký pán Verunku znal a hned ji vítal.
2: Hleďme, tohle je Verunka z první třídy od paní učitelky Konopíkové.
1: Za jedničku s hvězdičkou jsme ti poslali vybraný sen o dortech.
3: Přišla jsi zase pro dortový sen, Verunko? Máš v písance druhou jedničku s hvězdičkou?
4: Já jsem nepřišla pro sen sobě, ale Míšovi,
1: řekla Verunka.
4: Máte, prosím, pane, taky nějaké sny pro zimní spáče?
1: Ovšem, že máme sny pro zimní spáče, Verunko, řekl pán a ukázal na polici, kde byly uloženy kotouče snů. Ale ty přece nejsi zimní spáč, ty jsi holčička.
4: Ale Míša je,
1: protože on je medvěd. Podíváme se do seznamu snů pod písmeno M. Medvědí sny.
4: Prosím, pane, vyberte pěkný sen,
1: prosila Verunka.
4: On je, Míša, moc hodný medvěd.
1: Ale je plyšový a vycpaný, řekl správce snů. Zatím tu máme sny jen pro opravdové medvědy.
4: On je skoro opravdový,
1: přimlouvala se Verunka. Tak víš co, Verunko, rozhodl správce snů. Vraťte se oba do postýlky. My natočíme zítra sen pro takové medvědy, jako je tvůj Míša. Zatím ti přeju dobrou noc. Ve skladišti snů měli poradu.
5: Čas pokročil, řečnil správce skladiště, který tu schůzi řídil. Kytičky i trávy šly už spát, stromy je přikryly dekou spadaného listí. Sněhové víly háčkují už z mrazového vlákna dečky, sněhové vločky a brzy jimi posypou zahradu, louku i les. Zmizí všechno, co je k jídlu pro zvířata, v lese i na louce. Kdo nechce mít hlad, zalezl už do zimního pelíšku. Kdyby však zimní spáči jen a jen spali, od podzimku až do jara, byli by ošizeni o půl života. A proto máme pro ně připraveny sny.
1: Pak se řečník obrátil ke svým pomocníkům. Milá úřadující hajadla, tak
5: oslovil skřídky, kteří chodí spáčům promítat sny. Zdali pak jste prohlédli, jsou-li na kotoučích řádně natočeny sny pro všechny zimní spáče. Nevynechali jsme žádné spící zvířátko v polním či lesním pelíšku? Nasadil brýle a zalistoval v seznamu snů. Probereme si to podle abecedy. A vyvolával podle abecedy písmena. Tak hajadlo s písmenem je, na pláštíku i promítačce, potvrdilo, že jsou v pořádku sny pro jezevce i ježka. Hajadlo s písmenem N mělo i sen pro netopíra. Počkat! Zarazil správce skladiště snů tu inventuru. Vraťme se k písmenu M, sny pro medvědy. Máme tady žádost o sen pro medvídka Míšu. Míša není spáč z polního ani lesního pelíšku, řeklo hajadlo úřadující pro medvědí sny. Holčička Verunka mu ustlala v krabici od bot. A je plyšový a je vycpaný. Ale přesto je to medvěd. A když mu Verunka ustlala k zimnímu spánku, nesmíme ho ošidit o sen pro zimní spáče. Rozhodl správce skladiště snů. Doplníme pod M k medvědím snům sen pro medvídka Míšu. Vážené hajadlo od medvědích snů, dejme se rychle do výroby. A opravdu, jim to šlo velice rychle. Vždyť měli na výrobu snů chytrý stroj. Ten stroj vypadal jako poštovní schránka. Po stranách, kde mají poštovní schránky otvory pro dopisy, měl stroj také otvory. Jeden z pravé a druhý z levé strany. Tak, jako mají lidé uši. Do těch otvorů se nic neházelo, ale šeptalo se tam jako do uší. Do pravého otvoru pošeptalo úřadující hajadlo všechno, co vědělo o spáči, a do levého otvoru pošeptalo, co by si spáč přál ve snu uvidět. Někdy taky, čeho se spáč bojí a co nechce uvidět ani ve snu. Pak se zmáčkl vepředu knoflík, asi uprostřed, jako mají lidé nos, a ve stroji zavrčela uvnitř kolečka, jak se to tam rychle zapsalo a spočítalo. A už se ze třetího otvoru, asi takového, jako mají lidé ústa, sunul pás s natočeným snem. Hajadlo ten pás navíjelo na kotouč, kotouč vsunulo do promítačky, promítačku do kabely, kabelu pod pláštík a šupajdy za spáčem, který si přál sen. Tak, co pak pošeptáme do pravého ucha? Ptal se správce snů. Hajadlo, úřadující pro medvědí sny, tam zašpitalo, co přečetlo z notýsku o medvědech. Medvědi jsou chlupatí a huňatí. Doplň tam, že mohou mít i kožíšek plyšový nebo sametový, aby to platilo i pro Míšu, řekl správce snů. Medvědi bydlí v lese a jsou tam největší ze všech zvířat. Špitalo hajadlo dál. Zimu přespávají v jeskyni v pelechu. Ti menší mohou přespat zimu i ve spací krabici, doplnil správce. A jmenujou se proto medvědi, že vědí o medu. Vědí, v kterém stromě mají v lese divoké včely medovou zásobárnu. Medvědi jsou mlsní. No tohle už nemusíme doplňovat, protože Verunčin Míša je mlsný jako ostatní medvědi i jako Verunka. Řekl správce a rozhodl, že tohle, co už našpitali, pro pravé ucho stroje stačí. A teď do levého. Co by Míša rád? Míša by chtěl být veliký jako ostatní medvědi. Špitalo hajadlo spáčova přání. Jenže to by si potom nemohl s Verunkou hrát. Musel by do lesa nebo do zoologické zahrady, protože by se nevešel do pokoje. Ale ve snu by si třeba mohl hrát s Verunkou, i kdyby byl veliký, mínilo Hajadlo. Protože ve snu je všechno možné. A špitalo dál. A Míša by si chtěl hrát s Verunkou. To byla jistojistě pravda, protože Hajadlo na cestách mnohokrát vidělo, jak si holčička s medvídkem hrají. Hrají, až spolu usínají. Pak zmáčkli knoflík vepředu, tam, co mají lidé nos, a už se ze škvíry díry, z té, co se podobá puse, sunul takovýto sen pro medvídka Míšu. Ukázal se krásný les, hluboký a tichý, v jakém jsou medvědi nejšťastnější. A sluníčko hřálo a stromy voněly, protože bylo léto. Medvídek Míša šel tím lesem po světlé cestičce, jak mu ukazoval sluneční paprsek. A slunce a světla přibývalo, až se Míša octl na velice vonavé louce. Tam rostla kytička meduňka. Moc meduňky tam bylo. Úplný meduňkový prales. A v každém kvítku meduňky byl pohár s medovou šťávou. Z každého pohárku byla včela a celá louka byla veliká včelí hostina. A včely se slétaly k dutému stromu. Míša běžel, kudy včely letěly, a vita! Oni v tom dutém stromě měli soudek medu. Celý sud! Protože ve snu uměl Míša lézt na stromy jako opravdický medvěd, vylezl k dutině a vstrčil do medu packu. Lízl si, ach, ta dobrota. Lízl si ještě jednou a potom do třetice. Běžela tudy liška a popřála Míšovi dobré chutnání. Míša se divil, že je k němu paní liška tak zdvořilá.
6: Jste větší než já, pane medvěde, řekla liška.
7: Není možná. Vrtěl hlavou Míša.
5: Býval přece malinký. Vešel se do kočárku pro panenky a po panence malence zdědil zimní kabát. Zimní pelíšek má v krabici od bot.
7: To jsem asi vyrostl po medu, řekl si a znovu ponořil pracku do včelí zásobárny. Lízl si jednou, po druhé i po třetí.
5: Pod stromem uviděl vlka. Lekl se, ale zbytečně. Vlk se mu uklonil a zaštěkal zdvořile.
8: Uctivé, dobré chutnání přeju, vážený pane medvěde.
7: Panečku, já jsem zase vyrostl. Už jsem větší než vlk.
5: Zaradoval se Míša a honem si lízl medu do třetice. Pod stromem stál jelen a sklonil na pozdrav Míšovi parohatou hlavu.
8: Skláním svou parohovou korunu až na zem do trávy. Dosud jsem královal v lese já. Vy jste větší než jelen a proto jste králem nás všech lesních obyvatel. Dobrou chuť, pane králi. Všechen med lesních včel je odteďka váš.
5: To už se zbíhala pod strom všechna lesní zvířata. Jelen, srnka, vlk, liška, ba i zajíci panáčkovali v trávě, aby lépe viděli na svého krále.
8: Míša jim kynul prackou ze stromu, tak jak to dělají králové ze zámeckého balkónu, a rozhlížel se kolem.
5: Celý les
3: byl ze samých dutých stromů a v každé dutině stromu byla studna medu.
7: Je, Minánku, tolik medu. Co já si s tím medem počnu?
5: Míša by se rád rozdělil se všemi zvířaty, ale věděl, že zajíci se pasou radši na jeteli a vlk a liška, že raději maso než med. Ale tu se na lesní pěšině objevila ježibaba. Má svou perníkovou chaloupku v lese a tak je medvěd Míša i jejím králem.
7: Pospíchám panu králi dát úctivé pozdravení,
5: repetila perníková bába a už lomila rukama.
7: Je, Minánku, takový velký král a sedí na holém stromě jako sojka. Kdyby se líbilo, upekla bych z toho medu panu králi perníkový hrad.
5: A hned chválila, jaký by to byl přeznamenitý hrad.
7: Udělala bych ho celý z medových koláčků, v každém uprostřed mandle. Na oknech perníková srdíčka pro parádu a střechu s čokoládovou polevou.
1: Je mi ne, za takovým perníkovým hradem sem potáhne dětí stokrát víc než k mé perníkové chaloupce.
7: Janíček, Mařenka, Pepíček, Kačenka, Tomášek, Markétka, Verunka.
5: Král medvěd Míša první se zaradoval.
3: Přijdou děti a on má přece děti rád. Však pořád dokola hledal, co mu k tomu králování scházelo, aby byl blažený. Verunka mu scházela a ostatní děti taky. A hned vydal svůj první královský zákon.
7: Až přijdou děti na perníkový hrad loupat perníček, vůbec je nezavřeme za trest do chlívka, ale dáme každému medový koláč a budeme si s nimi hrát.
1: Hurá!
5: Zavolalo celé zvířecí shromáždění. Bylo to tak mocné hurá, až se tím Míša ze sna probudil. A než úřadující hajadlo stáhlo medvědí sen zpátky a navinulo jej na kotouček, stačil Míša ten sen zachytit aspoň za ocásek. A pošeptal Verunce.
7: Tenkrát, když jsem byl veliký medvěd, našel jsem moc medu a dal jsem ti taky.
3: Pak jsme si spolu hráli,
5: řekla Verunka, protože i v holčičích snech bylo kousíček té pohádky o medvídkovi.
9: Dneska je den, kdy nikdo nebude sněden. Je jen jeden svátek zvířecí.

0: Piggy vtip.
1: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti tři přání.
2: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.

0: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
1: Ty někam jdeš? Podivil se Havran.
2: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
0: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
2: Dobrý den, vedete prosím košťata?
0: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokináře Peprníčka.
1: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
2: Ne, ne, ne, děkuji, já chci koště.
1: S násadou, anebo bez?
2: S násadou, žádala malá čarodějnice. Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
1: Jak pak by se prosím hodila tahle?
0: Úslužně nabízel pan Peprníček.
2: No, myslím, že bude stačit, řekla malá čarodějnice.
1: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
2: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
1: No prosím, prosím, jak si přejete?
0: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.
3: Vigi básnička!
4: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
3: A teď ještě jednou.
4: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
3: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: nejmocnější zbraně. Na konci šestého dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata domácí i divoká, ptáci, ryby, plazy a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před stvořitelovým trůnem smutná. Co ti chybí? Promluvil k ní Bůh. Proč se netěšíš jako ostatní zvířata? Ráda bych byla veselá, odpověděla ovce. Stvořil jsi mě však zcela bezbranou. Jak uhájím holý život? Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb? Ptal se Bůh. Ovce zavrtěla hlavou. Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk? Ne, řekla ovce. Přála bych si takové zbraně, které by mi pomáhaly a přesto nikomu neublížily. Bůh slova ovce zvážil a pak řekl. Toužíš po životě v lásce a míru, a proto udělám, o co mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem. A učinil ovci pokornou, oddanou a trpělivou.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

jak loupežník Hudryhák hrál karty s čertem. Loupežník Hudryhák se vracel jednou v noci z lupu domů, když ho v lese zčista jasna překvapila bouřka. Schodil ranec do trávy a zalezl pod strom. Ale když mu začalo kapat na hlavu a dokonce i za límec, přeběhl do nedalekého opuštěného mlýna. Vrazil do mlýnice jako velká voda, ale sotva se za ním zapráskly dveře, zůstal stát, jako když ho opaří. On už tam totiž někdo seděl. V krbu praskal oheň a u něj se sušil čert. Tisíc marinovaných strašidel, zaklel Hudryhák po loupežnícku. Chmátl po pistolích, chtěl vystřelit do stropu, aby čerta zaplašil, ale z mokrých pistolí se jenom slabě začmoudilo. Čert se tou nečekanou návštěvou taky vylekal. Je, zakňučel a vyskočil, švihnul ocasem do podlahy, aby loupežníkovi nahnal strach, ale místo pekelného rachotu a oblaku sirného dýmu to jen tak malonko prsklo. Chvilku tam stáli a koukali a potom Hudryhák smířlivě povídá, sotva trochu zaprší, nic nefunguje. A přisedl si k ohni. Čertovi jezdili oči, ale pak se taky uklidnil a přitakal, tak, je to k vsteku. Mně navlhnul ocas a ať s ním mlátím, jak chci, ani to neškrtne. A tak tam vedle sebe seděli a poslouchali, jak venku řádí bouřka a dešťové kapky plácají do střechy. Po chvíli, když už dlouho nikdo nic neřekl, prohodil Hudryhák, jen tak, aby řeč nestála. To je ale nečas. Jakoby se tam dneska venku všichni čerti ženili. Ale hned se zarazil, loupnul očima po čertovi a dodal, tedy s vaším dovolením. Ale čert nic. Jenom pomrskával ocasem, snad aby si ho rychleji usušil a nakonec, jakoby se nechumelilo, utrousil. A co kdybychom si něco zahráli, aby nám čas lépe uběhl? A co by ne, Hudryhák na to. A jakouže to hru má pan čert na mysli? Čert se ošil a začal rozvláčně, že jsou různé hry a přijde na to a kdesi cosi. A jak se mu vypařovala dešťová voda z kožichu a schnul, tak byl taky čím dál smělejší a najednou povídá, zahrajeme si karty. Jistě se ani ptát nemusím, o co, že to budeme hrát, poznamenal zkušený loupežník Hudryhák. A hned si přitom nenápadně strčil do rukávu 4 náhradní esa. To tedy nemusíte, pane kolego, uchechtl se čert a poklepal zhůvěřile loupežníkovi na rameno. Jak jinak, než že si tady šmrncneme jednu partičku o vaši duši? Moment, brzdil čertovo nadšení Hudryhák. A co když vyhraju já? Ale to je vyloučeno. To se nemůže stát, řekl čert. Musím vás, pane kolego, uklidnit. S tím si nedělejte žádné starosti. S pekelnými mocnostmi ještě nikdy nikdo nevyhrál. A pokud to někdo tvrdí, jsou to jenom pomluvy. Tak to vlastně nemusím ani hrát, řekl na oko zkroušeně Hudryhák, když už jsem to předem projel
Ale to zas ne, obracel to rychle čert. Stát se může ledacos. A na druhou stranu, dejme tomu nakonec, kdyby někdo skutečně nad peklem vyhrál, to bohatství potom, to stojí přeci za uvážení. A no takže dobře, zkusit by se to mohlo, povídá loupežník. Čert hrábl do kabátu, vytáhl karty, zamíchal, hudryhák to sejmul, čert rozdal. A už to jelo. Karty pleskají o stůl a venku prší a pije hrom. Čert vyrukoval se srdcovým králem, pochechtává se a v tom bác. Hudryhák to přebil červeným esem z rukávu. Tak, a je to. Čert zvadnul jako lilium. Vyhrál jsem, povídá hudryhák. A že by ještě jednou, smlouval pekelník. Tak jo, přikývl hudryhák, ale napřed mi dáte kabát. Čert svlíknul kabát ani nemrk. A už jede druhé kolo. Karty šustí a čert se uculuje. Piková dáma, máte víc? Hudryhák vylovil z rukávu pikové eso a bacil s ním o stůl. A je to doma, je to v suchu. Čert se oklepal a odplivl si přes rameno. A už byl bez gatí. Po třetí prohrál boty. To už tam seděl celý zkroušenej, holej byl, jak vrba v zimě. Dejme si ještě jednu, čtvrtou, poslední, žadonil a levou prackou si pro štěstí sáhnul na pravý roh. Tajně doufal, že tentokrát vyhraje. Sázím pod kovu. Loupežník si čerta změřil pohledem a povídá, no tak dobře, stejně už nic nemáte, ale naposled.

kůry, aby mu to přineslo štěstí v jeho loupežní čině. A od té doby měl skutečně štěstí z pekla. Na co sáhl, to se mu dařilo. Ale jednou, když se tak brouzdal večerní rosou po lese a přemýšlel, co by zase vyvedl, nachytal čerta u dubu. Ten se tvářil, jako že sbírá maliny, ale hodryhákovi neušlo, že se tam ochomejtá jenom proto, aby vyloupl z kůry přibitou podkovu. A cože vy tady strašíte, pekelné mocnosti, zeptal se. Čert se kroutil a vymlouval, ale když už nebylo vyhnutí, tak se přiznal. Já se bez té podkovy nemůžu v pekle ukázat, dejte mi ji zpátky. A to zase ne, zašprajcoval se hudryhák. Co se jednou dá, to se už nevydá. Moc dobře vím, že co je přitlučeno dvěma stříbrnými hřebíky, na to žádné čáry pekelné nestačí. Čert jenom něco zabrblal, ale nic moc dělat nemohl, však věděl, že má loupežník pravdu. A tak zase zmizel. Ale zanedlouho se hudryhák zamotal do nějaké pranice a skončil ve vězení. A jak tam tak seděl za mřížemi, z nenadání se zase objevil čert. Já bych věděl, jak se dostanete na svobodu, pane kolego, vymlouval se, ale musím vás upozornit, že by to zas tak úplně zadarmo nebylo. Já vím, o co kráčí, pokýval hlavou hudryhák. Ani se nemuseli moc dohadovat. Čert svým drsným jazykem přepiloval mříže, naložil si loupežníka na záda a letěli do lesa. Přistáli u dubu. Hudryhák vydloubil podkovu z kůry a podal jí čertovi. Tady máte. Ona je mi ta svoboda přeci jenom milejší. A jak to bylo dál? Čert podkovu chňapl, samou radostí zapráskal ocasem o zem a vypařil se. A loupežník hudryhák, ten měl nahospodařeno a usadil se docela počestně nedaleko ve městě. Prý ho tam udělali dokonce starostou. Inu, když někomu šustí peníze v kapse, tak se ho nikdo neptá, čím byl dříve.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Médio, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp.
1: No jo, Médio. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Léčení hubatýdy. Ve 3 hodiny odpoledne postavila paní Tumová na stůl v kuchyni krajíc chleba s máslem a velkou sklenici báječného studeného mléka k svačině pro svou dcerku, která se měla každou chvíli vrátit ze školy. Zanedlouho bouchly domovní dveře a přiřítila se Majka. Zrzavé cůpky jí poskakovaly po zádech jako ocásky malých poníků. Maminka se zajímala.
1: Jak bylo ve škole, holčičko?
0: Majka se napila mléka a zakousla se do chleba. S plnou pusou odpověděla.
2: Dneska odpoledne mi paní učitelka Pláničková řekla. Majka Tumová tady po vyučování zůstane a pomůže mi uložit kouříky s potřebami na kreslení. A já jsem jí hned odpověděla.
0: Majka se znovu napila mléka.
2: Vy jste tu přece učitelka, tak proč si ty kouříky neuklidíte sama a nepustíte mě ven, abych se mohla proběhnout?
0: Celá třída se začala smát, jen ta protivná paní učitelka Pláničková ne,
2: a poslala mě do kouta.
0: Majka si znovu řádně uhryzla chleba a tázavě se podívala na maminku v očekávání, jakou bude mít radost, že má tak chytrou dcerušku. Maminka však řekla,
3: to ale byla od tebe drzost, Majko, že se nestydíš. Až dojíš chleba a dopiješ mléko, půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do večeře. Měla by se zamyslet nad tím, jak jsi byla na paní učitelku Pláničkovou drzá.
0: Majka nakrabatila pusu, zašilhala hnědýma očima ke stropu a řekla.
2: A proč?
0: Se skrabacenou pusou rychle zamžikala očima, aby dala mamince na srozuměnou, že s domácím vězením vůbec nesouhlasí. Paní Tůmová zůstala stát jako solný sloup. Malá Majka něco takového ještě v životě neudělala. Maminka se zmohla jen na to, že tiše promluvila.
3: Protože jsem to řekla. A teď plav.
0: Majka se pomaloučku šourala z kuchyně, cestou si pohazovala sukní a copánky. I zezadu na ní bylo vidět, jak je našpulená. Když vyšla nahoru po schodech, zavolala na maminku do kuchyně.
2: Jdu pryč, protože to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila.
0: Odběhla do svého pokoje a zabouchla za sebou dveře. Ten den byla Majka u večeře stejná jako dřív. Po jídle ji tatínek požádal.
4: Sklid ze stolu, broučku, maminka je unavená.
0: Jeho brouček ovšem místo, aby skočil a udělal, co je třeba, ohrnul koutky úst, takže vypadal ze všeho nejvíc jako uplakaná svatojánská muška, zašilhal ke stropu a pravil.
2: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poručil. Ty jsi tady taky večeřel, proč bys nemohl sklidit ze stolu sám?
0: A rychle zamrkal očima. Už to vypadalo, že tatínek Majce každou chvíli střelí pohlavek, ale pak zjistil, že zrovna začínají zprávy, a tak místo pohlavku vstal, šel do pokoje, zapnul rádio a zapálil si dýmku. Majka sklidila ze stolu a utřela nádobí, ale pořád mžikala očima a reptala. Druhý den ráno maminka řekla.
3: Pospěš si se snídaní, Majko. Čekají na tebe kamarádi a kvůli tobě přijdou pozdě do školy.
0: Majka ohrnula rty a zamrkala. Prohlásila.
2: Ale já teď snídám, matko.
0: Řekla opravdu matko. Maminka si povzdechla.
3: Kdyby ses tak mohla vidět, jak jsi ošklivá, když se mnou takhle mluvíš, měla bys s tím hned přestat.
0: Majka jenom něco zamumlala, popadla svetr a práskla za sebou dveřmi. Paní Tůmová vzala telefon a zavolala své známé, paní Hadrabové.
3: Dobrý den, paní Hadrabová. Nepozorovala jste na vaší kamilce v poslední době nějakou změnu?
5: Paní Hadrabová se podivila.
6: Ani ne, paní Tůmová. Zdá se mi, že naše kamilka se teď hodně učí a docela dobře jí a spí. Vy myslíte, že je s ní něco v nepořádku?
3: Paní Tůmová řekla. To ne, nedělám si vlastně starosti o vaši kamilku. Ale naše Majka. Včera odpoledne přišla domů ze školy a vypadala úplně normálně. Připadala mi v naprostém pořádku. Ale pak mi vyprávěla, jak byla drzá ve škole a tak jsem jí dala domácí vězení. To dá rozum. Nařídila jsem jí, aby zůstala ve svém pokoji až do večeře. Jenomže ona na mě byla hrozně ošklivá. Odmlouvala i tatínkovi. Nejde mi to do hlavy. Myslela jsem, že se třeba všechny děti chovají podobně. Ona vám vždycky skrabatí pusu, zašilhá ke stropu a zamžiká očima. Vypadá strašně.
5: Paní Hadrabová nevěřila svým uším.
6: Neříkejte, paní Tůmová, vždyť Majka byla vždycky taková roztomilá a hodná holčička. Nevím, jak bych vám pomohla. Možná byste měla zavolat paní Zámečníkové, však víte, jaké má pořád patálie s tím jejich klukem. Snad vám poradí.
5: Paní Tůmová poděkovala a prohlásila, že paní Zámečníkové určitě zavolá. A jak řekla, tak udělala. Paní Zámečníková ovšem právě nebyla doma a telefon zvedla jejich služebná Nora, která začala drmolit do sluchátka.
7: Panstvo není doma. Vy jste maminka té Majky z Copánky, že jo?
5: Paní Tůmová si povzdechla.
3: Kvůli ní právě volám, Noru. Začala z ničeho nic odmlouvat. Krabatí přitom pusu, šilhá ke stropu a mžiká očima. Začalo to u ní teprve včera. A už dneska si s ní nevím rady.
1: Chtěla jsem se zeptat paní Zámečníkové, jestli nemá s Čeňkem taky takové trápení.
5: Nora ji uklidňovala.
7: To víte, že jo. Ta má s Čeňkem snad všechna trápení, co na světě existujou. On je tak drzý, že odmlouvá dokonce i sám sobě. Já ale myslím, že bude nejlíp, když zavoláte paní Láry Fáry. Ta ví o dětech takovou spoustu věcí, že si to ani všichni dohromady představit neumíme. Huberta Preclíka dokonce naučila, aby si uklízel hračky. Poradí si s každým uličníkem.
3: Paní Tůmová řekla. Mockrát děkuju, Noro, že jsem na to nepřišla sama. Musím zavolat paní Láry Fáry. Hned to udělám.
5: Vytočila telefonní číslo paní Láry Fáry a začala se jí svěřovat.
3: Mám starosti s naší Majkou.
5: Paní Láry Fáry odpověděla.
8: Tu já znám. Má moc hezké zdrzavé cupky a krásné hnědé oči.
5: Paní Tůmová ji přerušila.
3: Vlasy má pořád stejné, ale oči už nejsou zdaleka tak hezké. Někdy šilhá ke stropu, krabatí pusu a mrká.
5: Paní Láry Fáry se zamyslela.
8: Taky přitom odmlouvá a je drzá, že?
5: Paní Tůmová se polekaně zeptala.
3: Jak to všechno vlastně víte? Byla na vás snad hubatá?
5: Paní Láry Fáry se zasmála.
8: Kde pak? Majka je na mě moc hodná. Ale jak vás tak poslouchám, zdá se mi, že se u ní objevily určité příznaky choroby zvané hubatýda. Kdy jste si toho poprvé všimla?
3: Včera odpoledne, když přišla ze školy, byla drzá na paní učitelku Pláničkovou a když jsem ji poslala do jejího pokoje, příšerně se na mě zašklebila a řekla mi, odejdu jen proto, že to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila. Vždycky pohodí hlavou, až jí poskočí Copánky a i zezadu vypadá hrozně drze.
5: Paní Láry Fáry řekla.
8: Nemějte starost, milá paní Tůmová. I ty nejbáječnější děti, které znám, už tohle někdy popadlo. Trápila je huba týda. Naštěstí jsme u Majky zachytili nemoc teprve v začátcích a tak nám léčba nebude trvat příliš dlouho. Zastavte se u mě po obědě. Připravím vám Penelopu. To je můj papoušek. Na pár dní si ji vezmete domů. Teď ji má paní Jeníková, ale používá ji už měsíc a tak doufám, že se jejich Honzík už dočista uzdravil. Nemějte žádné obavy. Penelopa dovede vyléčit i nejtěžší případy hubatýdy. Na to se můžete spolehnout.
5: Paní Tůmová zavěsila sluchátko a rázem se jí úžasně ulevilo. Hned po obědě si zašla k paní Láry Fáry pro Penelopu. Byl to veliký zelený papoušek s podměšilým pohledem, který rychle mrkal očima. Paní Láry Fáry pravila:
8: později pochopíte, jaké máte štěstí, že se Penelopa baví jen s dětmi.
5: A podala ohromené paní Tůmové klec s ptákem. Cestou od domku paní Láry Fáry Penelopa nepromluvila ani slovo, ale bylo na ní vidět, že se jí na světě nic nelíbí. Vypadala nespokojeně a mžikala očima. Když paní Tůmová postavila klec na okno v kuchyni, papoušek si zastrčil hlavu pod křídlo. Jakmile přišla Majka domů ze školy, Penelopa se probudila a začala si načehrávat peří. Majka z ní byla nadšená, jásala.
2: Maminko, já jsem si vždycky hrozně přála mít doma papouška. Myslíš, že umí mluvit?
3: Paní Tůmová pokrčila rameny. Od té doby, co jsem ho přinesla domů, nepromluvil ani slovo. Ale on se prý s dospělými nebaví. Jen s dětmi.
5: Majka začala vyzvídat.
2: Kdo ti ho dal? A to už bude od teďka můj? Můžu si ho vzít do svého pokoje, aby ho měla jen pro sebe?
3: Maminka řekla. Slíbila jsem jedné své přítelkyni, že se o něj budeme starat. Ale když si budeš chtít hrát ve svém pokoji, klidně si můžeš postavit klec s papouškem na okno.
5: Majka si přinesla svačinu až k Penelopině kleci a byla velice překvapená, když na ní papoušek zamrkal a drze prohlásil.
9: Dej mi hryznout, potvoro!
5: Majka se otočila na maminku.
2: Ten papoušek ale není zrovna moc vychovaný, viď?
3: Paní Tůmová se usmála. Třeba kolem sebe měl samé nevychovance. Co bys nechtěla? Je to jen pták a opakuje, co slyší.
5: Penelopa mrkla okem a vykřikla.
9: Správně, správně!
5: Paní Tůmová se až trochu ulekla, ale Majka se rozesmála a zeptala se.
2: Můžu k nám přivést ostatní děti, aby se na Penelopu podívali? Že mi to dovolíš?
5: Než se paní Tůmová zmohla na jediné slovo, Penelopa začala poskakovat na bydýlku nahoru a dolů, mžikat očima a skřehotat.
9: Kdo tady poroučí? Kdo tady poroučí?
5: Maminka se rozzlobila.
3: Já tady poroučím, Penelopo. A když nebudeš zdvořilejší, hodím ti přes klec ubrus.
5: Penelopa mrkala očima a hudrovala. Majka polekaně vyskočila.
2: Co se pak Penelopě stane, mami?
5: Paní Tůmová vysvětlila.
3: Když jí hodím přes klec ubrus, bude si myslet, že je noc a usne.
5: Penelopa zavřískala.
9: To udělám, protože to chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila.
5: Majka zůstala jako přimrazená. Doposud si myslela, že na tuhle báječnou a vtipnou průpovídku přišla ona sama. Ani se radši nedívala na maminku, navlékla si svetr a vyběhla ven hledat své kamarády. Za chvíli se vrátila s pěti dětmi a celé odpoledne všichni stáli kolem Penelopiny klece a smáli se jejím prostořekým výrokům. Paní Tůmové se zmocnil neklid. Jestli si Majka myslí, že s Penelopou je taková zábava, určitě ji začne napodobovat a bude ještě nevychovanější než dřív. Maminka tedy vzala telefon a že se poradí s paní Larifáry. Mluvila tichým hlasem, aby ji děti, které si hrály v kuchyni, neslyšely.
3: Paní Larifáry, já mám strach, protože Penelopa je sice k dětem dost hrubá, ale jim to ani trošičku nevadí. Majka si dokonce myslí, že je to velká legrace a směje se všemu, co ten váš papoušek povídá.
8: Ale Larifáry,
5: odpověděla paní Larifáry.
8: Nezapomínejte, paní Tůmová, že máte mou Penelopu doma teprve první den. Dovolte Majce, aby s ní strávila tolik času, kolik srdce ráčí. Dejte klec ke stolu, až budete snídat, ale i při obědě a při večeři. Pak ji bez obav přeneste do Majčina pokoje. Ať je tam Penelopa s ní, když si bude Majka hrát. A ať tam taky spí. Ujišťuju vás, že si nemusíte dělat žádné starosti. Penelopa mě ještě nikdy nesklamala.
5: Paní Tůmová řekla.
3: Tak dobře, paní Larifáry, udělám přesně, co radíte. Naschledanou.
5: Těsně před večeří navrhla paní Tůmová Majce.
3: Holčičko, je čas, aby ses rozloučila s kamarády a poslala je domů. Musíš prostřít stůl k večeři.
5: Majka se na maminku otočila, začala krabatit pusu, šilhat ke stropu a mžikat očima, ale než ze sebe mohla vypravit jediné slovo, vřískla Penelopa.
9: Řekni, kdo tady pohoučí? Kdo tady pohoučí? Tak sakra, kdo tady pohoučí?
5: Majčina maminka ji rychle hodila přes klec ubrus, vlídně požádala děti, aby už šly domů a Majku poslala prostřít stůl. Když se pan Tůma vrátil z práce domů, maminka ubrus z klece sundala, aby mu papouška ukázala a pak postavila Penelopu z klecí v kuchyni na okno. Po večeři vybídl tatínek dcerku.
4: Byla bys tak hodná, vážená Majko, a sklidila nádobí.
5: Majka skrabatila pusu, zašilhala ke stropu a zamrkala, ale v tom Penelopa místo ní řekla.
9: Jsem snad váš otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Tak kdo tady vlastně poroučí?
5: Majčin tatínek se dal do smíchu, až mu tekly slzy po tvářích, ale Majka vyplázla na Penelopu jazyk. Papoušek dál poskakoval na bydílku a hartusil.
9: Jazyk vyplazuje had! Jazyk vyplazuje had!
5: Majka rychle schovala jazyk a pevně semkla rty. Pro boha, pomyslela si, ta Penelopa je ale příšerná. Paní Tůmová dala klec s Penelopou do Majčina pokoje a papoušek vřískal a dělal takový randál, že mu Majka přikázala. Zavři zobák! Penelopa zamrkala a zaskřehotala.
9: Udělám to, protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poroučila. Protože chci, ne proto, že jsi mi to poroučila.
5: Majka skočila do postele a zhasla lampičku. Dalšího dne ráno byla Majka jako zpomalený film. Nemohla najít jednu ponožku a nedokázala si zapnout šaty, až na ní nakonec musela maminka zavolat.
3: Pospěš si, Majko, snídaně je na stole.
5: Majka skrabatila rty, zašilhala ke stropu a pro sebe si prohodila.
2: Pospěš si, pospěš si! Pořád samé pospíchání. Pospíchej si sama.
5: Penelopa si právě probírala a čechrala pírka na ocase a když slyšela, co Majka řekla, zvedla hlavu a radostně po ní opakovala.
9: Pospěš si, pospěš si, pospíchej sama, ty kůželína. Pospíchej sama, kůželína, pospíchej sama, kůželína. Pospěš si, pospěš, pospěš.
3: Majka ji okřikla. Buď už konečně sticha, Penelopo. Penelopa ji ocekla.
9: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poučila. Kdo tady vlastně poučí? Správně, správně, správně.
3: Majka se běhla ze schodů do kuchyně a posadila se ke stolu, aby se nasnídala. Pokřikující Penelopy si radši vůbec nevšímala. Paní Tůmová však došla do Majčina pokoje, přinesla klec s papouškem a postavila ji na okno. Když pro Majku přišly děti, paní Tůmová ji pobídla.
6: Pospěš si se snídaní, aby kamarádi kvůli tobě nepřišli pozdě do školy.
3: Majka skrabatila pusu a zamrkala, ale než ze sebe mohla vypravit první slovo, Penelopa zavřískala.
9: Ale já teď snídám, matko. Pospěš si, pospěš, nic jiného neslyším. Pospíchej sama, ty kůželína.
3: Majka se styděla na maminku podívat a tak vyběhla ven z domu, ani se jak se patří nerozloučila. Penelopa na ní křičela.
9: Pospěš si, ty kůželína, zvonek už drnčí, zvonek drnčí.
3: Když ten den odpoledne přišla Majka ze školy, dala mamince velkou pusu a oznámila jí.
2: Mami, já jsem se paní učitelce Pláničkové omluvila a ona mi dovolila, abych měla příští týden službu ve třídě.
3: Penelopa zaskuhrala.
9: Kdo to říká? Kdo to říká? Kdo tady vlastně poučí? Kdo tady poučí?
3: Majka se na papouška obrátila a povídá. Ty jsi ale hubatá, Penelopo. Jestli hned nebudeš sticha, hodím ti na klec ubrus. Penelopa zamžikala a zakřičela.
9: Buď sticha. Pořád dokola to samé. Udělám to, protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila. Protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila. Kdo tady poučí?
3: Majčina maminka řekla.
6: Tady teď budu poroučet já. Myslím, že je nejvyšší čas, aby se zvrátila domů, Penelopo. Majko, nechtěla bys toho papouška odnést paní Láry Fáry?
3: Majka se zaradovala.
2: To se ví, maminko! A můžu si tam potom ještě chvíli hrát?
3: Paní Tůmová se zamyslela.
6: Podle mě by ses měla radši hned vrátit domů a trochu cvičit na klavír. Zítra máš hodinu.
3: Majka už začala krabatit pusu, šilhat očima ke stropu a mžikat, ale najednou se podívala na Penelopu a hned si pusu narovnala a usmála se s očima pěkně otevřenýma.
2: Ano, maminko, přijdu domů, jen co vrátím tu hroznou hubatou Penelopu.

0: Synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
1: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
0: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli. Nech ho, ať se rozhodne sám.
1: Prosím, tak to zkus, na to matka.
0: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
2: To se moc rozhodnout nemohl.
3: Třeba dostane korunu.

0: A chrouste, chrouste, kam si šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždy byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika. Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
1: Cože, co to povídáš, Toníčku?
0: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
1: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
0: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
2: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mami, mami.
1: Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená.
2: A táhl Tonička za sebou pod kamínek.
1: To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
2: A zase to znělo jako mami, mami.
1: Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu.
2: Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
0: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
2: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mami, mami.
1: Ale pytlík neznal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc.
0: Mami, mami.
2: Křičelo to pořád a pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8 a pak vylezl ve vší slávě sám.
3: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
2: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
3: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
2: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
4: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: sluníčku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

neslyším. Nečekej, problémy nechci a ty své měj. Důvodů je řada, proč jsi

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, vrčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu.
2: Nepočkám, řekl ocásek.
1: Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman.
2: Nepočkám, smál se jeho ocásek.
1: Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru.
2: A že nesežereš, vsázel se ocásek.
1: Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem.
2: Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat.
3: Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě jednou.

0: Kapitola 2. Proč je lepší, když se robot rozbije?
1: Do laboratoře profesora Kurami vešla návštěva.
0: Byla to paní pěkně při těle a nadmíru upovídaná.
2: Pane profesore,
1: spustila rázně.
2: Poslouchejte, ten můj manžel je strašně ospalý mužský.
1: Pan profesor se polekal, jak se na něj ta ženská obořila.
2: Divíte se, že mám tak silný hlas? To je tím, jak každé ráno toho svého burcuju, rozumíte?
3: Chápu vás, paní,
0: odpověděl profesor Kurama.
3: Váš pan manžel se ráno nemůže probudit a vy byste si přála, abych vám sestrojil nějakého budícího robota.
0: Paní se zasmála.
2: Přesně tak, pane profesore, vy jste na to hned přišel, něco takového bych vážně potřebovala.
1: Jen to dořekla, už byla ze dveří pryč.
0: Pan profesor neměl rád takové ženské s hlučnými a skřípavými hlasy, ale co měl dělat? Hned se dal do práce.
1: Vymýšlel, jak by mohl takového budícího robota dát dohromady.
0: Protože měl vždycky spoustu dobrých nápadů, sestrojil brzy robota, který nejen budil.
1: Na to by přece postačil obyčejný budík.
0: Nýbrž dělal i mnohé jiné užitečné věci.
1: Tak především uměl ve stanovenou dobu každého probudit.
0: Dále dovedl svléknout pyžamu.
1: Potom vyčistil kartáčkem zuby, namydlil obličej a umyl vzbuzeného.
0: Pak ho utřel ručníkem.
1: Uměl také oholit, napomádovat vlasy a učesat.
0: To všechno ten robot dovedl.
1: Paní s chraplavým hlasem se chodila dennodenně pana profesora poptávat.
2: Pane profesore, ještě to nemáte hotovo? Jestli mě co nejdřív nepomůžete, já snad přijdu o hlasivky.
0: Profesor Kurama byl konečně s prací hotov. Vysvětloval paní dopodrobna, jak má s robotem zacházet.
1: Jenže ta ho ani pořádně nevyslechla, popadla robota a řítila se domů.
2: Teď už se nebudu každé ráno zlobit a sama se aspoň pořádně prospím,
1: libovala si. A večer postavila robota k posteli svého muže.
2: Nesmím se na robota příliš spoléhat. Raději ho nařídím tak, aby začal budit o něco dřív,
1: řekla si a otočila nějakým kolečkem.
0: Její manžel o tom nevěděl a pomyslel si.
4: Takový robot je dobrá věc, ale bude lepší, když posunu budící kolečko, aby mě probudil o něco dřív, jinak zaspím.
1: A taky otočil nějakým kolečkem.
0: Žena to viděla. Domnívala se, že vrátil kolečko do původní polohy.
1: Proto robota nařídila na ještě dřívější dobu.
0: Na to oba spokojeně usnuli.
1: Byla půlnoc. Všude bylo ticho, paní, pán a všichni lidé v okolních bytech spali tvrdým spánkem.
0: V tom se rozlehlo po celém domě.
5: Je ráno, je ráno, je ráno.
0: To se dal do křiku robot.
1: A nejen to. Popadl muže, vytáhl ho z postele a svlékl z pyžama.
0: To by probudilo i toho největšího spáče.
4: Co se děje? Je mi hrozná zima. Čík!
1: Muž chtěl znovu vlézt do postele, ale robot ho chytil a jal se mu čistit zuby.
4: Počkej, pusť mě,
0: vykřikoval muž.
4: Vždyť je teprve půlnoc.
0: Ano. Manželka postrčila robota, aby budil dřív. Manžel ho taky popostrčil. Pak ještě jednou ona a tak se to všechno stalo.
1: Teď se muž usilovně snažil vyvléci z robotova sevření. Jak tak spolu zápolili, robot upadl na zem. Žuch!
0: Myslíte, že se rozbil?
5: Je ráno, je ráno, je ráno.
0: Zaznělo znovu silným hlasem.
1: Tentokrát to platilo paní.
0: Robot se opět vztyčil, popadl ji a snažil se jí svléknout pyžamo.
2: Pomoc!
1: Zaječela na celý dům.
0: Muž k ní přiběhl a spolu s ní se snažil robota uklidnit.
1: Ale marná snaha. Robot řádil jako pominutý. Paní namydlil tváře a chystal se jí oholit.
0: Pánovi zase nacpal do úst pomádu, na vlasy a napřahoval kartáček, aby mu pomádou vyčistil zuby.
1: Při takovém jeku a křiku se ovšem seběhli sousedé a vyzvídali, co se to děje.
0: Náhle něco v robotovi zahrčelo a on se přestal hýbat.
4: Toho bláznivého robota musíš okamžitě vrátit profesoru Kuramovi.
1: Rozčiloval se manžel.
0: Pan profesor byl vzbuzen uprostřed noci.
2: Takhle jsem si to nepředstavoval.
1: Obtloustlá paní s křaplavým hlasem mu donesla robota zpátky a nadávala a zlobila se.
2: Za rámeček nedáte.
3: To, že jsem zavinil já? Tak dlouho jste si hráli s páčkami a kolečky, až jste robota rozbili.
0: Rozhněval se taky pan profesor.
1: Byl ještě celý zlostný, když si znovu lehal do postele.
3: To je nesvědomitost. Stroj přece musíte obsluhovat tak, jak ho nařídím. Ale to ne. Každý si dělá, co chce a potom to takhle dopadne. A vůbec nedovedu pochopit, jak může být na světě takový spáč, který potřebuje robota na buzení. Mne by probudilo každé šustnutí.
1: Zlobil se stále pan profesor, až nakonec usnul.
0: V tom se otevřely dveře jeho bytu.
6: Spí tvrdě,

0: pokladnu.
1: Zloděj nahmatal robota a otočil kolečkem, aby ho otevřel.
2: Tu se celým domem rozlehl křik.
3: Je ráno, je ráno, je ráno.
1: Zloděj se domníval, že otevírá pokladnu a zatím uvedl do pohybu robota.
0: Ticho, budeš tiše.
1: Vylekal se zloděj, ale robot se nedal rušit.
3: Je ráno, je ráno, je ráno.
2: Volal jako na lesy.
0: Mlč, vždyť byla před chvílí teprve půlnoc.
1: Snažil se zloděj skrotit robota a uhodil ho.
2: Robot přestal křičet, jako když utne, ale za to popadl zloděje a začal ho svlékat.
0: Co to děláš? Přestaň, vrať mi šaty!
1: Bránil se zloděj.
2: Jenže robot byl porouchaný a dělal si, co chtěl.
1: Popadl zloděje a celý obličej mu pomazal zubní pastou.
2: Potom ho postříkal vodou a jal se ho ručníkem utírat.
0: Nech to! Vždyť to bolí! Mám oči zalepené pastou! Pusť mě!
2: Jak zloděj hulákal, zacpal mu robot ústa pomádou na vlasy.
1: Zloděj se chtěl dostat z robotova obětí.
2: Celý přitom zrudl a plival kolem sebe pomádu.
1: Robot uchopil hřeben a začal zloděje vší silou česat.
0: Přestaň už! Au! Vyrveš mi všechny vlasy!
2: Polámaný robot však jeho nářku nechtěl rozumět. Stiskl teď zloděje ještě pevněji, popadl břitvu a holil mu vlasy.
1: Zloděj se jenom třásl a bál se, aby mu robot neuřízl hlavu.
0: Pomoc! Vrahové, pomoc!
1: Zlodějova hlava byla dočistá holá.
2: Konečně se profesor Kurama probral ze spánku a vběhl do pokoje.
1: Spatřil tam svlečeného muže, který se chvěl jako osika a bědoval v robotově náručí.
4: Co to tu provádíte? Vždyť nastydnete, člověče!
2: Volal na zloděje, ale ten bez ustání naříkal.
5: Co to tu máte za strašidelnou pokladnu? Popadla mě, celého mě oholila a div mě nerozmačkala.
4: Jaká pokladna? To je přece polámaný robot.
5: Tak proč ho tady necháváte?
4: Přinesli mi ho zpátky, protože se porouchal. Ale kdo jste vlastně vy, že se procházíte v noci po cizím bytě a děláte si tady s mými věcmi, co chcete?
5: Já vlastně nevím.
1: Zakoktal zloděj a už pelášil ven.
4: Počkejte, něco jste si tu zapomněl. Vaše šaty.
1: Zloděj se samozřejmě nevrátil.
4: No co to má znamenat? Co to bylo za divného člověka? Přijde si v noci do cizího bytu a svlékne se tady. A ještě navíc mě ten robot nenechá klidně vyspat. Co se dá dělat, když už jsem ho jednou vyrobil?
2: Povzdechl si pan profesor a potřetí se té noci uložil do postele.

0: zasažen.
1: O ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty. Vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta. Jací si přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém, navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo. A nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá, a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, a neb, jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrko číhal jednou v lese, až půjde zase někdo kolem. A najednou vidí, jak se tam plahočí nějaký pocestný s velikánským kufrem. Na hlavě měl placatý baret a na sobě dlouhý ucouraný plášť, zmazaný od barev. Velký kufr, velký úlovek, řekl si loupežník. Tvář zastřenou černým šátkem vystoupil z houštiny jako duch. Přichomejtnul se k tomu člověku, takhle pěkně nenápadně zezadu a zahoučel mu do ucha. Nechci vás plašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přepadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou věkl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklameně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskakujete z roští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se Krutibrko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře, jako rajská hudba mu to znělo v uších a taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrněl polichoceně, opřel se o borovici a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžiku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutí brko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malíř se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutí brko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř. Akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutí brko malíře bohatě odměnil, pověřil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané, nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutí brko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit. Ale kníže pán povídá, kdepak, tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutí brko sedí na prohnilé podlaze ve sklepě, všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světélko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka a Krutí brko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbanátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka hučel do ní jako dragon do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník Krutí brko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila. Otevřít mu prý ale nemůže. To by od kníže pána pěkně schytala. Ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody, odvětil spokojeně Krutí brko. Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek. Lituji, že způsobují nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš. Podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jakoby se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

0: Tiki hádanka.
1: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku. Trhala kytičku pro svoji babičku.
2: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
1: Do břicha kámen, žízeň a amen.
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
4: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
4: Červený šátečku kolem se toč.
0: Víš, jak se, hele, počkej,
4: no.
0: Víš, jak se říkalo té čepičce?
4: Jarmulka.
0: Karkulka.
4: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka o ní.

0: pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže. A tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Vigi básnička.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla? Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bombónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika, křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.
1: Piggy vtipk.
2: Kam šel Jirka, ptá se otec.
3: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
4: Ale to je hodně nebezpečné.
1: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám?
0: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už jsi říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkozní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Pigi?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali. Pak mám rád třeba bazalku. A taky mi kachna Justýna ukazovala nějaký tympán.
0: Nemyslíš tymián?
1: Jo, tymián. Voněl hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
0: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
1: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
0: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
1: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
0: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou,
1: ale zamíchat, míchám, jako robot kuchyňák míchák.
0: Míchám. Zase ten tvůj kuchyňák, Pigi. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
1: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
0: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej. Dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
1: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Je, laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
0: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
1: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
0: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
1: Ne bylinky, marťán, zelený.
0: Pigi.
1: Promiň, já vím, já míchám, já jsem se zasnil. Tak A teď přidáme bylinky a...
0: A ještě jednou pořádně promícháme.
1: Aha.
0: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
1: Míchám, míchám, míchám.
0: Dobře. Kuchyňáku dost.
1: Do mícháno. A to je všechno?
0: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
1: Jako když tvaruju plastelínu.
0: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
1: Raskonko!
0: Co pak?
1: Můžu říct ten koneček sám?
0: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
1: Recept i postup najdete jako vždycky na www.pigi.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
0: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
1: Nemůžu teď mluvit jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku, mluv.
0: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

0: O komínu, který přestal kouřit. Stál v jednom městě tovární komín. A ten dlouhá léta od rána až do večera den co den kouřil a kouřil. Vypouštěl černá oblaka dýmu, který se valil nad městem, vnikal do ulic a okny do všech domů. Trápil a zlobil lidi, nejvíce děti, které po něm kašlali. Tváře jim bledly a byly z kouře celé nanicovaté. Oblaka černého kouře ležela nad městem jako smuteční závoje a celé město bylo smutné, jako by bylo začarované. Jednoho dne se stala podivná věc. Komín se rozkašlal, kouř ho začal dusit, špatně se mu dýchalo, vyprskával ohnivé proudy jisker, chvěl se ve své výšce, třásl se vysokou horečkou. To už bylo jisté, že komín onemocněl. Kouření mu přestalo chutnat, zprotivilo se mu. Byl celý nesvůj. Musím se léčit, pomyslil si komín a hned se rozhodl. Půjdu k panu doktorovi. A komín šel. Pan doktor ho proklepal, bedlivě ho prohlížel, poslouchal tu, naslouchal tady a povídá, vy asi moc kouříte.
1: To kouřím, přiznal se komín. Po celý svůj život nic jiného nedělám, než kouřím, pane doktore. A co také jiného mám dělat, když jsem, prosím, tovární komín?
0: Potom to tak vypadá, durdil se pan doktor. Zakašlejte. Komín se nedal dvakrát pobízet a zakašlal, až se okna ordinace třásla. No, to je jasné jako facka, ulevil si pan doktor, ale hned svoje slova zjemnil. To je vážený na bílé dni. Je to bronchitída jako trám. To znamená, milý pane, že musíte kouření zanechat. A to hned, a to od rány.
1: Ale co budu dělat, pane doktore, zanaříkal komín.
0: Co budete dělat, zlobil se pan doktor. Budete se léčit. Napřed budete kloktat, inhalovat, víme? Na noc si budete dávat kolem krku obklady z odražené vody a až vám bude lépe, odstěhujete se na venkov.
2: Také bych vás mohl poslat do lázní, to je pravda. Moc dobře by vám udělali luhačovice, ty jsou na takové průdušky jako dělané, ale komín v lázních, to by bylo jako pěst na oko.
0: My vás vykurírujeme, vyléčíme i bez lázní. Zkrátka potřebujete čerstvý, čistý vzduch. Vážený pane, odstěhujete se daleko z města, tam, kde jsou lesy, louky a háje, kde se volně a lehce dýchá, kde je svět, jaký má být. A hlavně, vážený, přestanete kouřit, bafat a báňat. Přestanete zkrátka smradit.
2: Pan doktor si posunul na nose brejličky a to znamenalo, že to, co říká, myslí smrtelně vážně. A ještě dodal,
0: nám nebudete otravovat vzduch a vám bude dobře.
2: Tovární komín si vzal slova pana doktora k srdci. Nechal město městem, ukázal městu záda, dal mu vale a odstěhoval se na venkov. Koupil si vesnickou chalupu a hlavně přestal kouřit, bafat a báňat. A opravdu, i bez kouření mu bylo dobře. Měl pořád co dělat. Na zahrádce sázel růže, tulipány a sedmikrásky, nasadil si rybízy a angrešty, jabloně, třešně, ořechy, švestky a ringle, udělal si zahrádku, kde zasel řetkvičky, mrkev, hrách a fazole, petržel, kopr a majoránku a ani na brambory nezapomněl. To byl, pane, život. Chodil do lesa na dřevo a na šišky, sbíral houby a sušil je, sbíral maliny a ostružiny a dělal z nich lahodné šťávy. Na zahradě mu rostl vysoký kaštan a ten z jara rozkvetl jako velikánská kytice. Ve větvích kaštanu bzučely včely a když si komín usedl pod ten mohutný strom, slyšel v něm hrát varhany a do té velebné hudby zazníval zpěv barevných síkorek. Tak si komín spokojeně žil na chalupě. Jenom někdy se zlobil. To tehdy, když mu kamna začala kouřit a čoudit, to se komín čertil, zlobil, zlostí prskal a láteřil. Přestaňte, kamna, kouřit a čoudit. Ani nevíte, jak to vašemu zdraví škodí. To bych vám mohl povídat. Nechejte si poradit. Dobře vím, co to je, když jeden pořád kouří a bafá. Uvidíte, že z toho dostanete bronchitidu jako trám. A věřte či nevěřte, kamna si vždy dala říct, přestala čoudit, kouřit, bafat a báňat. Tehdy si vždy komín vyšel na zahradu a spokojeně vdechoval vonavý vzduch, který se k němu táhl z lesů a luk, ze zahrad a hájů. Na kašel si ani nevzpomněl.

0: Vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí a sní své sny jarní pan. Ve spánku se usmívá, tváře jí zrůžověly a teď si rukou pohnula, jakoby v kolébavém tanci.
1: Už je čas vstát?
0: Spí, jarní panenko, času dost.
1: Musím se chystat dolů na zem. Musím se chystat na svůj veliký jarní bál.
0: Vždyť ještě dávno neskončil veselý zimní bál tvé sestřičky zimní pany. Spí jen, spí dál.
1: Má sestra nikdy neví, kdy je tance dost. A mě už se oči ani zavírat nechtějí.
0: Jarní pana tichounko vyklouzla z lůžka a malinkou skulinkou mezi oblaky po kradmu nahlídla dolů. Zesmutněla. Zimní bál její sestry byl právě nejveselější. Z kola do kola si podávali zimní panu mládenec Mráz s divokým severákem. Sněhové tanečnice bláznivě vířily nad bělosnou zemí a ledová zrcadla rybníků a řek jiskřile jako zvědavé oči rozdováděných plesových hostí.
2: Spívej, spívej, severáku, meluzíno hraj, protančím ledovou plání, od svítání do svítání, celý bílý kraj, křišťálový kraj.
1: Sestřičko zimní pano,
2: nezdržuj mne od tance.
1: Nech mne taky chvíli si zatančit v lesích a na lukách a mezi modrými vodami.
2: Jarní pana by chtěla jít na svůj jarní bál? A jaké šaty jsi připravila na tu slávu?
1: Moje šaty jsou zelené jako jarní země.
2: Moje bílé jsou mnohem krásnější. Jsem celá od hlavy k patě vyšperkovaná. Jsem královna plesu, rozumíš? Vidíš mé ledové náušnice a moje stříbrné náramky a diamantové prsteny a perlovou čelenku ve vlasech?
1: Nepotřebuju šperky jako ty. Pusť mě.

0: Zlá sestra je tahle ta bílá tanečnice. Kde pak má jarní pana najít trojí kvítí na zelené šaty? Vždyť celá země je schoulená hluboko v mrazivých závějích. Vždyť holé větve stromů bolestně vzdychají pod údary větrů. Vždyť louka je bílá pláň a les je bílá pláň a celý svět je velikou taneční síní zimní pany. Vrať se zpátky, jarní panenko, prospi se ještě.
1: Nemohu spát.
0: Ruce ti prokřehnou, popálí tě mráz. Sněhové vločky ti kroky zasypou. Vrať se, jarní panenko, vrať se. Mraky jdou nízko nad zemí. Valí se oblohou sem a tam jako vyplašená stáda. Jen jeden z nich se zastavil na své pouti. Malinký mráček, kulatý a celý jako otrhánek. Oči si utírá. Pro pána, jarní panenko, ten otrhánek pláče.
1: Proč pláčeš, mráčku?
2: Jak pak nemám plakat? Jenom se na mne podívej, jak vypadám.
1: Otrhánek si, jen co je pravda. Kabátek samou díru.
2: To jak mne severák celou zimu po nebi proháněl. Zima bude za chvíli ta tam. A jak já se takhle mám objevit na jarní obloze? Takhle.
1: Pojď blíž, maličký. Kabátek spravíme a zas budeš jako nový.
0: Jarní pana třeba, že má ruce s zimou prokřehlé, už z čerstva spravuje mráčkovi jeho parádu. Tu kousek odstřihne, tam záplatu našije a při práci se i trošičku usmívá, že přece jen někdo na její jarní bál nezapomněl.
1: Tak, už vypadáš jako pravý jarní mráček.
3: Děkuji ti, jarní panenko. Však já se na ten tvůj jarní bál něco natěšil. Chystáš se, chystáš?
1: Chystala jsem se, mráčku. Ale zimní pana mě dřív k tanci nepustí, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A pod sněhem nekvete ani jediný květ.
3: Že nekvete?
1: Ani lísteček. Všude jen sníh a sníh.
3: Poradím ti za to, že jsi mě šaty vyspravila. Vezmi zbytky, které si odstříhala, a rozházejí je kolem sebe po sněhu. A o jarním bále si zamlouvám první taneček. Nezapomeň, první taneček.
0: No, co váháš, jarní pano? Seber si z klína odstřižky a rozhoď je kolem sebe. Vidíš? Sníh taje před očima. Začernal se cípek vlhké země. A teď? Co to? Lístek. A druhý, a třetí. Sněženka vztyčila bílou korunku uprostřed závějí.
1: Mám první kvítek. Ten bude do vlasů. Sněženko sněžná, jako bys mé sestře zimní paně cípeček síly ubrala.
0: Ale tančí dál. Ještě jí severák z náruče nepustil. Už první jarní pramínek se přece jen prokousal ledem a uhání po stráni do údolí.
1: Pramínek, tenoučký jako hedvábná nitka. Ten jistě vyskočil z mojí studánky na kraji lesa. Bývala tady pod Modřínem. Byla a je pryč. Jen pramínek po ní zůstal.
0: Kde je pramínek, tam je i studánka. Musíme ji najít.
1: Je tu jen hromada starého jehličí a loňského listí. Co to?
0: Jakoby studánka od někud z hlouby země promluvila. Hledej, jarní pano. Někde tu přece musí být.
1: Hledej pod jehličím a pod listím. Vysvoboď mě. To tě máme. A jak to vypadáš? Ty, že jsi moje modřínová studánka?
4: To, jak mě severák celou zimu listím a jehličím zasypává. Zima bude co nevidět ta tam, celý svět bude svítit čistotou a jarem, jen já zůstanu zasypaná listím.
1: I nezůstaneš. Vyčistím tě, studánko, že se na jaře zaleskneš jako nejryzejší zrcadlo.
0: A jarní pana znovu a znovu noří ruce do ledové vody. V očích má plno radosti, že studánka na její jar...

0: Jarní bál přece jen nezapomněla.
1: Děkuji ti, jarní panenko. Však už se taky jistě chystáš na svůj bál.
2: Chystala bych se, studánko. Ale má sestra zimní pana mě dřív nepustí dokola, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A já zatím našla jenom pár sněženek.
1: Poradím ti za to, že jsi mi pomohla. Naber jen mojí vody do dlaně a tou vodou pokrop ledy na mém břehu. A až budeš jarním tancem uhřátá, přijď si jen ke mně osvěžit.
0: Jarní panenka poslechla. Mezi prsty jí proklouzly křišťálové kapky, rozkutálely se vesele po břehu a země jakoby se pousmála tou zázračnou vodou. Jeden za druhým jí úsměvy rozkvetly na tvářích.
2: Fialky, modrá kvítka fialek to jsou. Vidíš je, sestřičko zimní pano? Čas tvého tance už se rychle krátí.
0: Ale tančí dál, sama tančí. Severák už ji opustil, i meluzína o něm měla. Ale tam, kam se slunce těžko prodírá, v severních sedlech hor, v hlubokých stínech lesů, ještě stále tančí tvá sestra zimní pana. Slunce zdvíhá svou zlatou hlavu den ode dne výš do modré oblohy. A den ode dne se jeho paprsky prokousávají hlouběji do ledových stínů.
2: Ale stejně to není to pravé jarní sluníčko, jak já ho znám.
0: Máš pravdu, jarní panenko. Svítí a jakoby nesvítilo. Dívá se a jakoby se nedívalo. Hej, sluníčko, slunce, vidíš ty nás vůbec?
3: Dívám se, ale nevidím. Severák mi pocuchal zlaté vlasy. Jeden sem a druhý tam. Vlasy mi visí do očí. Ať se dívám, jak se dívám, nevidím.
2: Jen co je pravda. Takové krásné zlaté vlasy a hlavu máš jako vrabčí hnízdo.
3: Zimu mám svým pohledem zahánět a zatím si nevidím ani na špičku nosu.
2: Pojď jen blíž, sluníčko. Vlasy ti rozpletu a pěkně učešu.
0: A jarní pana bere hřebínek ze smrčí, vlasy sluníčku z očí zhrnuje, češe, češe, rozčesává, za ušima přihlazuje. A než si ráno s polednem ruce podají, sluníčko už zase kouká po světě jako dřív.
2: Tak? Tak to má být. Tak má vypadat opravdické jarní sluníčko.
4: Děkuji ti, jarní panenko. Vidím, že se chystáš na svůj jarní bál.
2: Chystám se, sluníčko. Ale má sestra zimní pana mě nepustí k tanci dřív, dokud nebudu mít trojí kvítí na taneční šaty.
3: Nebýt těch vlasů přes oči, mohla už si mít kvítí devatero.
4: Však mi už to ale, jarní panenko, nějak doženeme.
2: Těžko dohánět. Sestřička zimní pana tančí ještě po horách a na severních stráních.
4: S čerstvavem vlasy, které si mi vyčesala, a rozhodě po horách.
3: Rychle, pospěš si, jarní panenko, ať dohoním, co jsem zameškalo.
0: Jarní pana poslechla. Jeden za druhým rozhazovala horskýma lukama sluneční vlasy zlaté sluneční paprsky, které jí v hřebínku uvázly.
2: Petr Klíč a druhý a třetí Petr Klíče rostou jako malá sluníčka. Z každého slunečního vlásku se narodilo u nás dole na zemi nové slunce.
4: Máš sněženky ve vlasech? Fialky za pasem? Natrhej si, jarní panenko, plnou náruč Petr Klíčů.
2: Trojí kvítí. Mám trojí kvítí, jak si má sestra přála. Slyšíš mě, zimní pano?
5: Slyším. A už jsem dotančila. Nohy mě bolí. Tanečníci mě opustili. I moji muzikanti dohráli. Vezmi si své zelené šaty. Máš trojí kvítí. Začíná velký jarní bál.
2: Můj velký jarní bál. Probuďte se, stromy a louky, potoky, řeky i studánky. Zpívejte mraky a rozkvítejte květy. Veliký jarní bál začíná.
0: Už tančí. Jarní pana v zelených šatech už roztáčí první kolo. Má sněženky ve vlasech, blankitné fialky za pasem a plnou náruč zlatých petrklíčů, plnou náruč maličkých žlutých sluncí. A vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí hlubokým spánkem beze snů sestřička zimní.

0: nohy tenké jako žíně, bydlí přímo na komíně.
1: Dlouhý zoban, klapy klap, ten se hodí k lovu žab. Kdo je to? Kdo pak ví?
2: Lovu žab se hodí čáp.
1: To se rýmuje. Lovu žab se hodí čáp.
3: Proti všem. Profesor si oblékl pohodlné manšestrové sako s velkými kapsami pro blok, triédr a skicák. Rád by si na tu cestu vzal i pohodlné boty, ale po hříchu žádné takové neměl. V dolním městě nebyl už celé roky. Zatím se spustil nazdar bůh úzkými uličkami, až potká nějakého výrazného domorodce, tak se na Kilimandžáro zeptá. Výrazně vypadal stařík, který v náručí nesl velkého bílého králíka.
4: Tak Kilimandžáro, řekl, no tam už hnedle jste, touhle ulicí doprava a pak dvakrát doleva.
3: Taky bych se na tu slávu podíval, ale my musíme za nevěstou, viď Pepíčku, a pohladil králíka. O jaké slávě to mluví, divil se v duchu profesor a raději přidal do kroku. Za chvíli spatřil vysoký jeřáb. Tyčil se proti nebi a na silném řetězu měl zavěšenou obrovskou železnou kouli. Kolem postával početný houf čumilů. I televize tu byla. Z fasády barabizny viselo pár velkých písmen. Chybělo L a Ž, ale profesor si zbytek snadno doplnil. Stál před Kilimandžárem. Dva policisté a muž s megafonem právě odtlačovali dav do bezpečné vzdálenosti.
5: V zájmu vlastního zdraví se rozejděte,
3: hulákal muž v helmě do megafonu.
5: Odstupte, odstupte, nebraňte demolici.
3: Čemu? Dral se k němu profesor Kadeřábek a vzbudil všeobecný smích.
4: Člověče, ten barák se bude bourat, tak tady nerušte,
3: napomenul ho jakýsi rozumný pán.
1: Okamžitě přestaňte,
3: řval profesor a rozrážel kordon lidí jako pagr. Rozpaženým policistům se vyhnul kličkou a už šplhal nahoru na jeřáb jako Tarzan. Vyděsil se jeřábník vysoko nad střechami okolních domů. Koule se už rozkývala. Ještě o metr se jeřáb pohne, koule udeří a Kilimandžáro se zřítí jako domeček z karet. Pane, pane, to nemůžete. Profesor bušil na prosklenou kabinu.
4: Co je?
3: Zavrčel otráveně jeřábník, ale pustil páku a otevřel kabinu. Jsou tam lidi, špitl z posledních sil profesor.
4: Jaký lidi? Lidi, zařval jeřábník, všechno prohlídli, někdo tam není.
3: Ovšemže, pustil se do vysvětlování profesor, oni se totiž před lidmi schovávají. A vlastně to ani lidi nejsou, jsou to lichožrouti.
4: Co?
3: Jeřábník se podíval dolů. Přijde ho někdo od toho cvoka zachránit? Profesor Kadeřábek se nedal vyrušit. Jakákoliv příležitost k osvětě mu byla dobrá. Pane jeřábníku, ano, naprosto chápu váš údiv, začal důstojně. Dovolte, abych se představil. Jsem profesor inženýr René Kadeřábek a až si přečtete mé životní dílo, chytíte se za nos. Pochopíte, jaký jste byl blout, když jste si myslel, že ponožky se vám ztrácejí jen tak sami od sebe. Ale to už bude pozdě. Jeřábník se vyklonil z okýnka. Pomoc! Křikl tak slabým hlasem, že ho z té výšky nikdo neslyšel. Výklad mohl v klidu pokračovat. Lichožrouti žijí s námi, ať chceme nebo nechceme, ale nikdo je dosud neviděl, jen já. Já jsem měl tu čest je spatřit a s nimi hovořit. Profesor se podíval dolů, spatřil dvě malinké postavičky, pokoušeli se vyšplhat na jeřáb. Byli to ti dva policisté. Podle jejich bázlivých pohybů se dalo uhodnout, že nejméně jeden z nich trpí závratí. Muž v helmě odhodil megafon a řval něco do mobilu. Profesor usoudil, že musí svůj výklad zkrátit. Pane, budu stručný, řekl. Ve sklepeních domu, který se právě chystáte zbourat, je hlavní stan gengu Kudly Dederona. No, čítá desítky, ne-li stovky lichožroutů. Nejsou to sice žádná nevinátka, ale vy, zvýšil hlas, vy osobně je budete mít na svědomí. Přerušilo ho houkání hasičského vozu. Právě dorazil na naléhavé volání a z jeho útrob vyběhlo několik hasičů. Vemte si stahováky, zazněl povel. Hasiči s dlouhými tyčemi zakončenými zahnutým bocem zaútočili na jeřáb. Srazili oba policisty a zkušeně šplhali po konstrukci. Narušitele chytili bocem za opasek a už letěl. Profesor Kadeřábek dopadl do připravené plachty. Rychlý zákrok hasičů odměnili diváci potleskem. Jeřábník si oddechl a spustil stroj. Zacouval a popojel. Koule se rozkývala a mocným vzmachem narazila do domu. Zvedl se nekonečný oblak prachu. Kilimandžáro zmizelo z povrchu zemského.

0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepusťte ho, potvoru, nepusťte ho. Tlačte za mnou, tak šups, za mnou, do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán, já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla, ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky, no, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na to kousíček, šup, dveře se zavřely, no a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, nebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálil, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu, držte ho, jenom chvilku vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem vzepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pán otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pán volá, nepusťte ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový, ty rozšlapal úplně na padrť, pán říká, to nevadí, držte ho, já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná dřina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán, posaďte se tady, musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem. No prosím, jen se ptejte. Neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, Všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno. Co já řeknu, mě on odpoví.
2: No to víme. No to známe. To není nic nového.
3: No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe, to není nic nového.
0: Piggy vtip.
4: Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká,
0: tady to asi hodně klouzalo.
5: Proč myslíš, ptá se druhý.
0: No, že to tady tak hodně sypali.

kočka s myškou na to nestačí. Tak zavoláme žirafu a krokodýla Pepu, roh a tygr taky přikvačí.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí 4 krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Sotkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
1: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no. To já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme. Napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept. A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte. Co vám nejvíc chutná?
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě? No to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že? Žádné čokolády, bombonky, tyčinky, zákusky, že jo?
0: Kdyby jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: No přece domácí mysli tyčinky.
1: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Aha.
0: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných přírodních.
1: Mám?
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, víš?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Ovesné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Láskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Piggy, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Její zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi. A ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, laskonko. Já bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové

Pásník paší, Pňourek, Kaneček a Prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko. Chrochta, Čuník, paší, Pňourek, Prasátko a Kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si má

prasátko a kaneček a bříško šup sem šup tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: O třech bratřích. Byl jeden hajný a měl tři syny. Byli si tak podobní, že jim lidé říkali trojčata. Od malička byli v lese a sotva to trochu odrostlo, už to sbíralo jahody nebo houby a domů se to přišlo jen najíst a vyspat. Když byli starší, kluci nadháněli tátovi zvěř. Dávali pozor po jestřábech, v zimě stopovali kuny, ale učení jim nevonělo. Za pár let se z hochů stali pěkní mládenci a hajný věděl, že se žádného nemusí ptát, čím by chtěl být. Všichni tři se chtěli dát na myslivectví. Otec si je jednou zavolal a řekl jim:
1: chcete být myslivci, ale pořádný myslivec nesmí zůstat doma za pecí. Musíte do světa, abyste něco zkusili a poznali, jak to jinde chodí.
0: Hoši byli rádi, že uvidí jiné lesy. Hajná dala každému po bochníku chleba. Táta přidal pár grošů, rozloučili se a dali se na cestu. Dlouho šli, až se dostali na hranice panství, kde jejich otec sloužil. Na kraji lesa stál starý dub. Nejmladší bratr řekl:
2: bratři, rozejděme se. Slibme si, že se tu do roka a do dne sejdeme a nechme si tu znamení. Každý zarazíme do dubu nůž. A přijde-li který z nás dříve, hned pozná, jak se ostatním daří. Čí nůž bude zrezavělý, toho potkalo neštěstí.
0: Bratři udělali, jak nejmladší řekl. Rozloučili se a nejstarší šel napravo. Prostřední si vybral cestu nalevo a nejmladší sedal rovno. Nejstarší přišel ke krásnému zámku a hned dostal službu. Byl za mládence ve velikém lese a líbilo se mu tam. Jednou časně ráno si vyšel se psem, aby poznal les, ve kterém ještě nebyl. Dlouho chodil. Najednou před ním vyběhl zajíc. Takový veliký, s černými slechy, jakého ještě neviděl. Střelil po něm. Zajíc udělal kotrmelec a zůstal ležet. Mládenec byl už umdlený. I zašel si na mítinu, na které leželo plno velikých kamenů. Sedl si na jeden, rozdělal oheň a upekl si toho zajíce. Kde se vzala? Tu se vzala. Najednou před ním stála škaredá baba. Celá vyzáblá, se špičatou bradou. Oči měla jako uhlíky a celá se třásla zimou. Pes na ní vrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
3: Mladý panáčku, zima mi je, zimou se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenci se baba nelíbila, ale bylo mu jí přece líto a řekl:
2: proč pak byste nesměla, jen si sedněte, je-li vám zima.
3: Bojím se tvého psa, panáčku,
0: řekla baba.
3: Prosím tě, švihni ho trochu, třeba tímhle prutem tebe poslechne a přestane vrčet.
0: Myslivec vzal prut, švihl psa a pes hned skameněl. Baba se zasmála. Najednou jí zima přešla. Jako kočka skočila k ohni. Popadla zajíce, držela ho nad ohněm a říkala:
3: pečo, pečo, zajíce, mně zajíc, tobě nic.
0: Mládenec seděl, jako by ho přimrazil. A než se vzpamatoval, baba ho švihla tím proutkem a myslivec skameněl. Prostřední bratr byl také ve službě, ale po nějakém čase odešel, aby ještě poznal kus světa. Dostal se na ten zámek, kde byl nejstarší bratr. Přišel k pánovi a prosil o službu. Pán si ho prohlížel, podoba mu byla nápadná a najednou povídá. Nemáš staršího bratra? A není také myslivcem? Mám, řekl mládenec, ale kde je, nevím. Byl u nás, řekl pán, a ztratil se v lese, nevíme, co se s ním stalo. Chceš-li, můžeš po něm převzít službu, ale to ti povídám. Nechoď do toho starého lesa za potokem, straší tam a mohlo by tě tam potkat neštěstí. Mládenec zůstal na zámku. Služba se mu líbila, jen ten les mu nešel z hlavy. A rád by byl vyzkoumal, co to tam je za strašidlo. Jednou si vyšel se psem do lesa za potokem. Chodil dlouho. Také zastřelil zajíce. Dostal se k tomu kameni a všecko se s ním dálo jako s nejstarším bratrem. Baba ho švihla proutkem a myslivec skameněl. Nejmladší bratr byl za myslivce u jednoho knížete a měl tuze dobrou službu. Když docházel rok a den, co se bratři rozloučili, vzpomněl si na bratry, poděkoval se knížeti ze služby a šel domů. Přišel k tomu starému dubu, do kterého všichni tři zarazili své nože. Jeho nůž byl čistý, ale druhé dva byly rezavé až po rukověti a z toho poznal, že se bratrům stalo neštěstí. Ani domů nedošel. Odpočinul si a umínil si, že bratry vyhledá. Nejdříve se dal napravo po cestě, kterou šel nejstarší bratr. Dlouho šel. Přenocoval v lese a druhého dne potkal starého myslivce, který vedl dva veliké krásné psy. Hned se dal s mládencem do řeči a ptal se ho, kam jde. Když slyšel, že mládenec hledá bratry, řekl. Stalo se jim neštěstí, ale můžeš je vysvobodit. Dám ti tuhle toho psa. Jmenuje se Skok. Je rychlý jako střela a nos má ostrý. Na koho zavrčí, na toho si dávej pozor. A nikdy psa netrestej cizím prutem. Sotva to myslivec dořekl, ztratil se v lese. Mládenec pohladil psa, ten se k němu měl přítulně. Putovali spolu a mládenci cesta lépe ubíhala. Chodil po horách a po lesích, až přišel k tomu zámku, kde sloužili oba starší bratři. A prosil pána, aby ho vzal do služby. Pán se na něj dlouho díval. Podoba mu byla nápadná. I zeptal se ho. Nemáš dva starší bratry a nejsou myslivci? Mám, řekl mládenec, ale nevím, kde jsou. Byli u nás, řekl pán. Ale ztratili se v lese a nikdo neví, co se s nimi stalo. Chceš-li, zůstaň tu, ale nechoď do lesa za potokem. Straší tam a myslíme, že právě tam tvé bratry potkalo neštěstí. Nejmladší bratr poděkoval pánovi, zůstal u něho ve službě. Ale hned druhého dne vzal svého skoka a šel do toho lesa za potokem. Najednou před ním vyběhl divný veliký zajíc s černými slechy, jakého ještě neviděl. Zastřelil ho a přišel na mítinu, kde bylo plno kamenů. Bylo mu divné, že skok pořád obcházel kolem těch kamenů a smutně vyl. Mládenec hned viděl, že tu není něco v pořádku a řekl si, že si dá dobrý pozor. Sedl si na jeden z těch kamenů, rozdělal oheň a pekl zajíce. Kde se vzala? Tu se vzala. Najednou před ním stála škaredá baba a celá se třásla zimou. Skok na ní divoce zavrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
3: Mladý panáčku, zima je, zimu se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenec z baby nespustil oka. Nelíbila se mu, ale řekl. I sedněte si tu, je-li vám zima.
3: Ráda bych,
0: skuhrala baba.
3: Ale toho psa se bojím, pořád na mne vrčí. Tu máš proutek, trochu ho švihni, tebe poslechne a nechá mne.
0: Jen to baba řekla, mládenec si vzpomněl, co mu řekl starý myslivec. Písk. Skok strhl babu na zem a stál nad ní, že se nemohla ani hnout.

0: Tuhle jsou. Ty dva kameny, to jsou oni. A ty menší kameny jsou jejich psi.
1: Jsou-li to moji bratři, řekl mládenec, tak je babo hned vzkřísíš, nebo tě skok na cáry roztrhá. Baba viděla, že je všecko marné. I řekla.
0: Sáhni do mého kapsáře. Je tam hrníček s mastí, zavinutý do plátna. Tu mastí kameny potřeš a bratři i psi budou jako byli.
1: Myslivec tak udělal a za chvilku se objímal s bratry, kteří nevěděli, jak se to stalo, že tak dlouho spali. Potom pomazal mastí i oba menší kameny a psi obou bratří vyskočili, radostně štěkali a hráli si se skokem. Když byli tři bratři zase pohromadě, nejmladší se rozhlédl po mítině a řekl babi. A co tyhle ostatní kameny? To jsou jistě také lidé, které si ty, babo zlá, zaklela. Bába se zasmála, ale neříkala nic. I vzal nejmladší bratr mast, bratři mu pomáhali, a za chvíli vzkřísili ještě mnoho myslivců a všelijakých pocestných, co je baba v lese zaklela. Když to viděla, celá zčernala, vykřikla a rozsypala se na hromádku popela. Z popela vyletěl černý havran, zakrákal a ztratil se nad lesem. Tři bratři se vrátili se všemi, které nejmladší vysvobodil, do zámku. Pán se radoval a nejmladší bratr dostal velkou odměnu. Pán ho ustanovil prvním myslivcem. Bratři se vrátili pro rodiče a přivedli je na zámek. Všichni tam měli zaopatření a dlouhá léta šťastně žili. Skoka myslivec pěkně dochoval až do smrti.

0: Babičko, podívej. Mají tu medvídky, autíčka a ty růže z papíru. A prstínky, hele. Vystřel mi prstínek. Nebo růžičku, nebo něco.
1: Vždyť já s tím neumím, Kristýnko. Já a puška. Počkej, až se tatínek vrátí ze světa. Určitě ti pak vystřelí, co chceš.
0: Až se naše vrátí, bude po pouti. Bobby.
2: Kristýnka loudila, jak nejlíp dovedla. Bohužel úplně marně. Babička si zapomněla brejle, ale i kdyby je nakrásně měla a věděla, kam míří, nedotkla by se něčeho, co střílí ani za nic. Ani pouťové vzduchovky.
0: Ty se bojíš, že nic netrefíš?
1: To by nebylo to nejhorší. Bojím se, že někoho trefím. Někoho, ne něco nebo nic.
0: Babi, na pouti můžeš trefit jenom špejle nebo válečky.
1: Ne, ne. S čerty nejsou žerty. A s puškou taky ne.
0: Och jo. Podívej, Šárky tatínek střílí. Je, vystřelil růži. A zase. A ještě. A prstínek.
2: Kristýnka závistivě koukala na Šárku, jak si radostně navléká prstínek se sklíčkem jako kapka nebe, nebo modro očí, nebo poměnka. Čechrá kytici velikých papírových růží, červenou, růžovou, žlutou, se zlatíčky na krajích. A připadala si jako nejošizenější holčička na celém světě. V tom se to stalo. Prstýnek Šárce sklouzl z prstíku a skutálil se do udupané trávy.
0: Šárko, a jsou pryč?
1: Kristýnko, podívej, jaké tu mají krásné hrnečky. Pojď si vybrat, chceš?
0: Prstínek modroočka je ztracený. Už není Šárky. Je ničí. Je můj.
1: Co pak to hledáš na zemi? Něco ti upadlo?
0: Nic, babi, nic.
2: Kristýnka opatrně, nenápadně spustila prstýnek do kapsičky a ukryla tak před babičkou poklad z pouti. Modrý jako kapka nebe, nebo modroočí, nebo poměnka.

Doma se Kristýnka vytratila do zahrady. Hrála si s prstínkem na princeznu, na nevěstu a taky kouzlila. Na kamarádku Šárku, jak na pouči zklamaně hledá v podupané trávě prstýnek a natahuje moldánky, ani nevzpomněla.

0: Kristýnko, kde pak jsi?
1: Malá nic, neslyší, nevidí, jenom ten prstýnek. I ztrace, co letěla kolem, se moc líbil. Když k ní děvčátko chlubivě natahovalo ruku, hlavu si mohla ukroutit. Babička taky.
0: Odkud má to dítě? Ale, nezbytka jedna takhle mě ošulit. Kristýnko, konec hraní, najíst, vykoupat a spaní.
2: A proč?
0: Sluníčko si už stele v červáncích, nevidíš? Kam pak si prstýnek přede mnou schová? Do hrnečku z pouti a pod lavičku, jen počkej. Natřeseme peřinku.
2: A povíme pohádku. O čem dneska?
0: Třeba o strace, co má hnízdo na dubu hned za naší zahradou. Koukala po tobě, jako by ti chtěla něco ukrást.
2: Ukrást? Mně?
0: To nevíš, že straka krade, na co přijde? Jen když se to třpití. Zrcátko, lžičku, hodinky, prstýnky z pouti.
2: Prstýnky z pouti?
0: Jen si na ní dávej pozor. Jakmile se zhlídne v něčem lesklém, slídí, dokud to nedostane. Chamtivka nenechavá.
3: Krak, krak, jsem nejkrásnější ze všech strak. A jelikož je v říši ptačí nejkrásnější plémě stračí, jsem jasně nejkrásnější pták.
0: Co pak o to pěkná straka je? Ale síkorka, koňadra, modřínka, sojka, paní konopásková, straka půdová, hrdlička a jiné štěbetalky byly určitě hezké. Jenom jinak. Ze stračího chlubení bylo brzy v lese zle. Pro samé švitoření, čiřikání a krákání se nedalo poslouchat ani ticho, ani vítr, ba ani sojčí varování, když se blížil nevítaný host. Králi lesa, moudrému ušatému vírovi, zaléhali uši, že nemohl ve dne ani pořádně spát, až rozhodl, že se v lese bude konat přehlídka ptačí krásy, která z ptačích krasavic dostane zlaté pírko, bude od té chvíle nejkrásnější, i kdyby se ostatní stavěli na hlavu.
2: Babičko, a v čem soutěžili? Měli také zpívání?
0: Ani nápad. Drost a kos se sice snažili prosadit krasospěv jako soutěžní obor, ale vír prohlásil, kdyby účastnice směli otevřít zobák, porotu by určitě uštěbetali. Mezi zpěvnými ptáky byl z toho poprask. Klid nastal teprve, až kos navrhl samostatnou pěveckou soutěž o zlatý zobáček. Straka byla spokojená.
3: Oblet palouku je pro mě hračka. V natřásání na větvi jsem jednička. Krák. A jen já mám skvělý černobílý frák. Totiž, co se týče módy, žádná potíž. Černá je základ, to ví každý. A kdo ne, tomu to povím, povím. Kam se na mě hrave sestřenice vrána, krak. Teprve černá v kombinaci s bílou je zázrak nad zázrak. Všem vytřu zrak, krak, krak. Všechny oslním.
0: Jak si vylepšovala obloučky v létání, zalétla až k hájovně. A překvapením div nenarazila do stromu.
3: Co se to leskne? Co to svítí? No toto! Krák, mně přichází zrak!
0: V hájovně se chystalo k svatbě. Nevěsta Alenka právě otevřela zdobenou krabičku a nastavovala v okně záři sluníčka, hedvábný lesk perliček, blištivé kamínky zasazené ve zlatě a přemítala Čím pak se ozdobí v slavný den, aby se svému Lukášovi líbila nejvíc? Líbila se mu i tak, ale to víš. Chtěla mu zářit jako hvězdička. Naše straka rozčilením málem omdlela.
3: Krák, krák, ta záře, ten třpit, musím to mít. Oslním, až ostatní spadnou z větve a sklapnou zobák. Teď jim konečně vytřu zrák.
0: Šikovně se skryla do koruny stromu a číhala, kdy otevřené okno bude samo. Vyšlo jí to. Do pokoje vstoupil mládenec s prstýnky. Zkoušeli s Alenkou, jak jim na zítří padnou. Pak padla pusa, při ní zapomněli, co kde leží a že čas k svatbě běží, odešli do kuchyně pomáhat s koláčky. Straka.
3: Frr. Krák, krák, co pak si vyberu? Všecku nádheru seberu. Do hnízda nanosím, na sebe navěsím, krák, krák.
0: Jen se otočila, aby náhrdelník do hnízda upustila a byla zpátky.
3: Hleďme na to, to je zlato, žádný brák, krák, krák. Jen já se nejvíc třpitím ze všech ptáků, ze všech strák, krák.
0: Byla tak drzá, že vlétla dokonce do pokoje a sebrala svatební prstýnky.
2: I prstýnky?
0: Alenka naříkala. Lukáš ne, ale měl vztek a taky rozum. Hájenka je samotín, cizího by psi vyštěkali. Leda by přiletěl oknem. Jak se tak rozhlíží, palouk obhlíží, kudy se sem nenechavý návštěvník dostal, měl štěstí. Straka chamtivka tak pevně tiskla šňůrku s perličkami, až ji přeštípla. Smekali se jedna po druhé a leskli se v mechu tam a zase tam, ino jako perličky. Lukáše dovedli až pod stračí strom.
3: Pomoc! Krade! Krade! Krade!
2: Nekrade! Bere si svůj!
3: Krak! To ty krádeš, krádečku schákatá!
2: Tudu! Dělá nám ostudu, šávša! Čiři!
0: Tak svatba přece jen nespadla. Alenka na ní zářila štěstím i perličkami a prstýnky jim padly jako ulité. Za to spadla přehlídka ptačí krásy. Ptáci by marnivou zlodějku snad ukřičeli, kdyby nevzala křídla na ramena a neodletěla pryč. Co na tom, že je pěkná, když kde koho zarmoutila?
2: A rádi ji nemají.
0: A víš, že chamtivosti stejně nepřešla? Jak se co kde zaleskne, už slídí, jak to ukrást. A teď spí.
1: Ráno babička zahlédla, jak Kristýnka v noční košilce metelí do zahrady.
2: Babičko, je tady. Nenašla ho, neukradla. Ale já nejsem straka. Když Šárka nedávala pozor, ztratila ho.
0: A ty myslíš, že proto není její?
1: To už si Kristýnka nemyslela. Jen tak bosa proběhla kolem babičky a zastavila se až u Šárčina domu. Ani ji nepozdravila, jen rozevřela dlaň. Šárce se samou radostí rozevřeli oči jako prstýnek modro z nebe nebo poměnka. Kristýnka sice neměla prstýnek, ale nestratila kamarádku a kamarádství je víc, než co se blízká. A stejně by jí prstýnek netěšil. Připadala by si, hádejte jako kdo, chamtivka straka. Tatínek s maminkou se vrátili z dovolené. Stihli to v poslední den pouti.
2: Je, tati, ten je krásný.

0: Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. Hovím si v mechu v lesíčku.
1: To je to! Má hlavičku, nožičku...
2: Bude asi chlapeček.
1: V mechu.
2: Spinka.
1: Já vím, co má hlavičku.
2: Co má hlavičku?
1: Hříbek přece má hlavičku.
2: Je, ty jsi chytrý.
1: Houba, houba.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... tím tentonon stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, rampouch. Že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Piggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá, Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu.

0: ptáky se rádi baví?
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rádi baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombónek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahoromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přišla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní kamba a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidí, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.
1: Piggy vtip.
2: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
1: Já poslouchám.
2: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
1: Co nakládají vojáci, co?
2: Munici.
1: Co to je?
2: No, to je střelivo.
1: Střelivo? No. Jo, to, co vybuchuje.
2: No, právě. Tak, nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak. Minule to odfouklo 8 vojáků do nebes.
1: Jú.
2: To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
1: Yeah.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
2: Morisi, morisi, hu, hu, hu, ha, ha, ha. Pekle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, do pekla nosíme.
3: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
2: Morisi, morisi, hu, hu, hu,

0: hvězdičce a mlsné žirafě. To bydlí v Africe jedna žirafa. A ta je tuzemlsná. Krk má dlouhý, předlouhý. Dosáhne hlavou až k oblakům. Ona si na nich totiž pochutnává. Ale abyste si nemysleli, že ta žirafa sní celý obláček, to ne. Ona jenom každý pěkně oždipcuje kolem dokola a už kouká po jiném. A to přece každý dobře ví, že obláčky nad Afrikou jsou ze sladké jedlé vaty, co jí prodávají na poutích a v lunaparku. Ale abych nezapomněl, jednou se takhle večer dívám z okna na hvězdy a pochutnávám si na nadívané čokoládě. Pochutnávám si tedy a tuze si libuji, jaký to ti cukráři udělali výborný vynález, když tu mi něco káplo za krk. Povídám si, všude plno hvězd, obloha čistá a poprchává. A zakousl jsem se zase do nadívané čokolády. A v tom zase káp mi za krk. I dívám se, co to, a dívám se ještě líp, div si oči nevykoukám, a tu vidím, že rovnou nad naším domem je jedna tmavohnědá hvězdička, kterou málem není vidět. A že pláče. Díval jsem se chvíli udiveně, jak pláče, a div jsem se sám nerozmrkal. A tak jsem se jí zeptal, o čem pláče. A ona mi vykládala, že ona je ta hvězdička, co se jednou z rána opozdila na obloze a škodolibé slunce ji připálilo jako buchtu a teď jí není po tmě ani pořádně vidět, protože je hnědá. A že jí to přijde vždycky moc líto, když vidí, jak ostatní hvězdy pěkně září a ona nemůže. Povídám jí tedy, neplač už, hvězdi, já ti pomohu. A vzal jsem telefon a vytočil číslo Afriky a žádal jsem k telefonu mlsnou žirafu. Mlsná žirafa právě přežvikovala oždibánky z obláčků a povídá mrzutě.
1: Co pak?
0: Tak jsem jí to všechno řekl. Ona ještě chvíli zamyšleně přežvikovala růžovou tlamičkou a pak konečně řekla. No, dobrá. A udělala pár dlouhých žirafích kroků a byla u nás na zahrádce. Dívá se chvíli mlsná žirafa na hnědou uplakanou hvězdičku, svým očím nevěří. Že by mohla být nějaká hvězda hnědá. A tak do ní pro jistotu trkla růžky, až se hvězdička trošku ulekla a slabounce se rozhoupala. Ale já zatím nelenil a uhladil jsem na koleně stříbrný staniol, co v něm byla zabalená čokoláda. A povídám. Tak tady to máš, žirafy, a ať je ta hvězdulka zase hezká. Vzala tedy mlsná žirafa stříbrný staniol, přilepila jej na hnědou hvězdičku a pěkně ulízala růžovým jazyčkem jako lepiči plakátů kartáčem plakát. Samotná žirafa zůstala s údivem hledět, jak to pěkně udělala. Celá hvězdička teď byla stříbrná. Ta byla ráda. Já jsem zajásal a dal jsem za to žirafě kousek nadívané čokolády. Ona jí snědla jako nic a povídá, no, obláčky jsou přece jen lepší. A šla. Udělala pár dlouhých žirafích kroků a byla v Africe. No tohle. A už si zase přežvikuje oždibánky z obláčků. Abyste věděli, každý obláček, který k nám přijde z Afriky oždíbaný, to je její práce. Každý aspoň nakousne, když už nic. Ale ať se má dobře. Obláčků je naštěstí dost a dost. Za to nad naším domem teď září docela nová stříbrná hvězdička. Už nepláče. Usmívá se. A kdo by se nesmál, kdyby byl takovou hezounkou, stříbrnou hvězdičkou.

Jojo, každý jsme nějaký, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každý jsme nějaký, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek, byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned tamhle za sklárnou a měl syna Františka, právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé

0: Právce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov. Proč tak dlouho nemluvil? Proč si neřekl, že umíš mluvit? Nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
1: Jo, jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý.
0: Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to? Neumí se bát. Čeho?
0: No je toho snad málo na světě na bání.
1: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá?
0: To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Pořád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
0: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni. Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá: táto, co je to tady za rámus? A čet dál: to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště.
0: Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl. Budeme zavírat.
1: Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl:
2: jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát.
1: Huťásek se vrátil a hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
2: Právě, že? Protože to každý úterek straší,
1: zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal: ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo,

0: hostinsky si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
1: Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
0: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady hned si viděl zbytečně.
1: Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů.
0: Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamenu. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá v úterý den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci. Bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři. Při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách. Někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, putíra, bůra, prvíra. Dveře se rozlétly a vjela rakev. Nikým netažená, nikým netlačená. Rakev plná karet. A za ní tisíc krys. Olezlých prašivých krys. Každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lentali z piva, které natáčela neunavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí,
1: nic neříká. Jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas. Žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako ráno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamenu. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom 3 hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litr jim olepky tříštil i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom steku 2 facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal 3. facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika léty, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty 3 facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal: tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František Nebojsa se bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.

0: Piggy hádanka.
1: Kdo má kapsu, ale kapesník nikdy nenosí?
0: Co pak to je? A co v té kapse má, když tam nemá kapesník? Miminka.
1: Fakt.
0: Svoje vlastní miminka. Víš, kdo má v kapse svoje vlastní miminko?
1: To nevím.
0: Někdo, kdo dělá hopsa, hopsa, hopsa.
1: Je, to je ten luční koník.
0: Luční koník nemá v kapse miminko.
1: Tak kdo?
0: No přece u nás nežije, jenom v zoologické zahradě a má kapsu a skáče a velký ocas.
1: A já už
0: boxuje.
1: Vím. Klokán.
0: Klokán je to.
2: Teď budu vyprávět o tom velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi. Byl to nejhorší nečas, jaký kdy tatínek viděl, jak sám řekl. Už od začátku prosince nám říkala Lase každý den, když jsme šli do školy. Uvidíte, že letos na Vánoce sníh vůbec nebude. Já jsem byla vždycky rozmrzelá, když to říkal, protože jsem si moc přála, aby sníh byl. Ale jeden den šel za druhým a ani nejmenší vločička se neobjevila. A najednou, právě uprostřed předvánočního týdne, když jsme seděli ve škole a počítali, vykřikl Bose: koukejte, padá sníh! A opravdu padal. Měli jsme z toho takovou radost, že jsme všichni křičeli hurá! A paní učitelka řekla, abychom vstali, že si zaspíváme a přišla zima bílá. Když jsme vyšli o přestávce ven, ležela na dvoře tenká bílá vrstva. Vyšlapali jsme ve sněhu velkou osmičku, běhali jsme v ní dokola celou přestávku a křičeli hej a hej! Ale Lase tvrdil, no, víc sněhu než tohle už nebude. Když jsme šli druhý den do školy, přece jen bylo tolik sněhu, že jsme se v něm mohli válet a sníh padal a padal. Ale Lase tvrdil znovu, víc sněhu než tohle už nebude a do Vánoc to dávno roztaje. Ten se ale přepočítal. Jen jsme vešli do školy, začalo sněžit ještě víc. Sníh padal tak, že před oknem bylo úplně bílo a nebylo vidět ani na druhou stranu školního dvora. Celý den se chumelilo. A pak začal foukat vítr a fučelo a sněžilo, až nakonec paní učitelka starostlivě řekla: já nevím, jak se vy děti z Bulerbinu dnes dostanete domů. Ptala se, jestli bychom u ní nechtěli zůstat přes noc. A my bychom byli strašně rádi zůstali, ale věděli jsme, že by o nás všichni v Bulerbinu měli strach, kdybychom nepřišli domů. Proto jsme řekli, že u ní zůstat nemůžeme. A tak nás paní učitelka poslala domů radši hned, než bude tma. V jednu hodinu jsme šli ze školy. Panečku, to byly závěje. A jak fičelo. Museli jsme jít ohnutí skoro úplně až k zemi. Tady máš sněhu, že ti to snad stačí, řekla Brita Lasovi vztekle. Ha, však ještě nejsou Vánoce, řekla Lase, ale skoro jsme se v tom větru ani neslyšeli. Šli jsme a šli, drželi jsme se za ruce, abychom se nestratili. Sníh mi sahal už hezky nad kolena a to se, panečku, nedá jít moc rychle kupředu. A vítr nás profukoval, že jsme promrzli, až jsme ruce a nohy a nos ani necítili. Nakonec mě už tak bolely nohy, že jsem řekla Lasovi, že si chci trošku odpočinout. Za nic na světě, řekla Lase. Anna byla taky unavená a chtěla si odpočinout, ale Lase řekl, že je to nebezpečné. A tak se dala Anna do pláče a já s ní, protože jsme si mysleli, že se do Bulerbinu už nikdy nedostaneme. Byli jsme teprve na poloviční cestě. Ale najednou povídá Ole, pojďte kšefci, však on nám nos neukousne. Anna i já bychom kšefci šli, i kdyby nám ten nos ukousl. Fičelo tak silně, že to do ševcových dveří přímo zaválo. Švec z nás právě velkou radost neměl, když nás uviděl. Co mají děti co dělat venku v takovým nečase? Řekl. Netroufali jsme si říci, že takový nečas nebyl, když jsme šli z domova. Svlékli jsme si kabáty, usadili jsme se. A koukali jsme, jak švec přištipkuje boty. Měli jsme hrozný hlad, ale ani to jsme si netroufali říci. Švec si uvařil kávu a jedl k ní namazaný chleba, jenže nám nic nenabídl. To bylo něco jiného, když jsme tenkrát za bouřky přišli ke Kristin do Lévnesu. Za soumraku přestalo sněžit a foukat, ale byly tak velké závěje, že jsme si vůbec neuměli představit, jak bychom se dostali domů. Ach, jak jsem toužila být doma v Bullerbynu u maminky ve své postýlce. Najednou jsme uslyšeli venku rolničky a všichni jsme běželi k oknu. A představte si, po cestě jel tatínek se sněhovým pluhem. Otevřeli jsme dveře a volali jsme na něj, ačkoliv švec křičel: nepouštějte mi sem zimu! Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Storbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů. A vzal. Anna a já jsme směli jet na sněhovém pluhu. Ostatní šli za námi, ale teď byla cesta už uhlazená a pěkná, takže to nebylo nic těžkého. Když jsme přijížděli domů, maminka nás už celá neklidná vyhlížela z kuchyňského okna. Lase, Bose a já jsme dostali horkou hovězí polévku s noky. Snědla jsem jí 3 talíře. Ještě nikdy mi snad nic tak nechutnalo. Pak jsem si šla hned lehnout. Bylo to tak příjemné. Maminka říkala, že měla tušení, že jsme někde na cestě, a proto tatínek vyjel se sněhovým pluhem. Bylo to velké štěstí, že maminka měla to tušení. Jinak bychom snad byli museli sedět u ševce celou noc.

0: Tak pojď, Honé, Higgy. Pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížele. Povídej.
0: Tak co by si s Piggy myslel, kdybych ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourko.
1: Je, no já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: No kdo?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: To se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
1: Vas?
0: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: a na zítřek jim objednám 200 prybiňáků.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
3: přes potoky,
2: učíme se kotouly,
3: nekoukáme na bouly.
1: A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
3: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
3: nekoukáme na bouly.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz
5: a tam ji najdete.

0: Bravo, bravo, bravo!
1: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
0: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: To co ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
0: No všem ovšem, vy Cvrčci a já.
3: Je, vy umíte taky na housličky.
0: No protože umím všecko, všemu rozumím.
3: Všecko znáte.
0: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
1: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
0: No já se někdy vytahuju, haha.
3: Zahrajte nám taky na housličky.
0: Proč, prosím, na housličky já jdu zahrát na jinačí nástroje.
3: Tak ukažte.
0: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych uměl hezky zafoukal do jeho dutého stonku. Dobrý, co?
3: Ty, to je jako bučení.
0: No tak je libo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky ruční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale to bylo pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi fuší, praskají žitky, skáčou čukešíma hlavami, puká jen co rozkočí.
0: No, prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a chňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No, taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že byl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmý tečnice kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku?
3: Třeba taky.
2: A turecký med? Je ten já tu zaráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty a...
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Luna Parku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Piggy vtipk.
6: Střelec začátečník volá při honu na Hajného.
7: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
8: Neviděl. Vy jste ho postřelil.
7: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
5: Je, to měl ten zajíček štěstí.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: U maminky zeleno očky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila, vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala.
2: No, to jsi neměl říkat, modroočko. Každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslíš si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda.
1: Ale slepý jsem nebyl.
2: I byl jsi slepý jako každé kotě.
1: Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávil, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké?
2: No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda.
1: Ale já nevěděl, co je kráva a nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovous Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo?
3: Vzo,
1: zívl Bělovou se Zrzunda. Obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Kašička. Netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidélky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň, někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohledne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda, do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídani. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si ho věl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se to pěkně jí spalo. Lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všecky nožičky do povětří a počal se houpat. Houpi houp, houpi houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhouplo. Houpi houp. A už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Au, au! Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný. Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet? Ale tatínku, když jsem se tak udeřil, a jak pak? Já jsem spadl z postele. Tak jsi měl dávat pozor. Ale když ono mě to přece bolí. Maminka měla už zatím snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z očí proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. I jen pojď. Dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla. Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si, sepjali nožičky a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom

0: raději. Snědl jí svůj plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko už je dávno za horama. Honem dal mamince hubičku a řekl: a teď, broučku, pěkně poslouchat, ať mě pak maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím, ano? Tak pojď. A šli, ba letěli, ale hezky nízko, aby brouček nespadl. A jen tak daleko, co mohl brouček dohlédnout domů, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. A tatínek mu řekl: jdi už zas, jdi a pěkně se uč lítat. A brouček šel. Chaloupku měli vystavěnou ve stráni pod jalovcem a krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu. A zas zpátky až na střížku, pak se zas spustil a letěl až k dubu a ještě zas zpátky. A když už byl celý udýchaný a křidelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A zas se spustil a zas letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky až na střížku a zas se spustil a letěl až k dubu a zas zpátky a ještě se spustil a letěl rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru.
1: I broučku, bodeď bychom nebyli.
0: A Beruška také? Bodej bych nebyla, broučku, co pak nám neseš? Já nic, ale pane, to už umím lítat. Od našich až sem a zas k našim a zas sem a zas k našim a zas sem a jakoby nic, že bys to nedovedla. I však já jsem Beruška a nejsem žádný brouček. Vaše maminka, myslím, také moc lítat neumí.
1: Moc ne. Ale pane, já jsem dnes ráno spadl z postele.
0: A to skřičel, viď?
1: A jak pak to víš?
0: Co pak si to slyšela?
1: I neslyšela. Ale to já už vím, že jsi takový křikloun.
0: Že já jsem křikloun? Ty, Berouši.
1: A už zas brouček letěl.
0: Maminka už měla doma uklizeno a cídila právě okna, že se až třpitila. Kde pak jsi byl tak dlouho, broučku?
1: Byl jsem chvilku u kmotřičky pod dubem.
0: A co pak jsi tam dělal?
1: Nic. Já jsem tam byl jen tak u okna.
0: A co pak ti dali?
1: Nic. Já jsem nic nechtěl.
0: Oni ti přece něco dali. Včera kmotřička povídala, že až tam přijdeš, oni něco mají.
1: No, to by byla kmotřička nepovídala. Ať si to nechají.
0: No, však ty si tam proto půjdeš.
1: No, nepůjdu.
0: Půjdeš. A jak pak si daleko tatínka vyprovodil? Daleko, až k těm třem olším.
1: To není daleko, to se budeš muset ještě moc učit, než budeš moci s tatínkem lítat a pěkně lidem svítit.
0: A co pak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme sami. Když oni mají noc, když my máme den, oni teď spí. A proč pak jen tatínek svítí, když oni spí? I holečku to tak musí být, to už pán Bůh tak chce. A ty také poletíš s tatínkem tam daleko a budeš pěkně svítit. Jen jdi a uč se lítat. To se broučkovi líbilo a už zas lítal. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl v

0: druhou stranu až ke kaštanům a hned zas zpátky až na Střížku. Ale dál se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim začíná z komína kouřit. A už seděl na komíně. Maminko, co pak se vám na ohništi chytá? I nic, holečku, já si chci udělat na polívky jížku. A že vám to, maminko, zafouknu. Ne, já nechci, necháš toho. Ale Brouček přece foukal. A už by to byl málem zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček počne křičet. A křičí a křičí a leze ze Střížky dolů. Maminko. A co pak zas, Broučku? Maminko, když mě ten kous vlezl do očí. Vidíš, ty škaredý, Broučku, dobře tak, když nechceš poslouchat. Nevíš, co ti tatínek přikazoval? A zač se ráno modlíme? Počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě vlezl ten kous do očí a tak mě štípal, i to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť já jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mi to zhasit a věděl jsi, že to nechci. Ne, vidíš, to ti nesmím prominout. Co pak by z tebe bylo? Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi i Berušce. Ale, maminko, vždyť jsem vám to nezhasil. A já už vám to víckrát nebudu zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, to já musím říci. Ale když Brouček moc prosil a prosil, maminko, a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak, a už neplač. A dej si na sebe pozor. To by tě neměl nikdo rád. Brouček musí poslouchat. Vidíš, jak tatínek poslouchá. Tatínek, koho pak on poslouchá? I pána Boha poslouchá. Vždyť víš, že každé ráno letí z domu a je celý den pryč až do noci. A třeba, že ho křidelka bolí, druhý den už hned zas letí, jen aby byl poslušný. Vidíš, a kmotříček také poslouchá. A kmotříčka také. A Beruška, no, ta teprv poslouchá. A ty pořád ještě vzlikáš a jsi takový umouněný. A Brouček, maminko, já se půjdu koupat. A maminka, tak jdi. Však ona věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat. Ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a hup do trávy. Jak byl dlouhý a široký. A házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas hup do rosy, až to kolem stříkalo. A když se už dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, rosu ze sebe setřepal a rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil. Beruško, už se nezlobíš?
1: Co pak bych se, Broučku, zlobila?
0: Pane, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
1: Ne, kde pak bych já uměla?
0: Pane, já umím plavat.
1: Ne, jď, broučku,
0: já musím jít mamince pomoci. A kde pak je kmotřička?
1: Seká na dvorku chvojí.
0: Pojď se podívat. A brouček se šel podívat. A co pak nám neseš, broučku?
2: Nic, kmotřičko. Já jsem se koupal.
0: A vy něco máte, kmotřičko?
2: Mám, pane, něco dobrého. Ale já nevím, jestli ti dám. Když si Berušce tak škaredě řekl a pak si utekl, ona plakala.
0: Plakala, však já ji už tak nebudu říkat.
2: No, uvidíme. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného, tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do hraničky, pak ti něco dám. Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila.
1: Kmotřičce se to zdálo být až moc, ale broučku, broučku, neber si toho tak mnoho najednou. Ale brouček, že to unese, a nosil.
2: Ale místo, co měl šťaklíčky pěkně do hraničky rovnat, brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
0: Broučku, to se tak nesmí, maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
2: O, nic se vám neskácí.
0: Co pak to nedělám dost pěkně?
2: Neděláš.
0: Vidíš, už si to zas jen tak hodil. To se musí pěkně rovnat.
2: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe.
2: Beruška ho nechala a hleděla si svého.
1: Až za chvilku začala kmotřička.
0: A co, broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi moc silný.
1: Jiné, kmotřičko.
0: Ale když ona se pořád se mnou vadí.
2: Jinu, když ty jsi takový divný, brouček,
0: co pak si už zapomněl, že něco mám?
2: A je to, kmotřičko, dobré?
0: I to si myslím, jako med sladké. Jen jdi a honem ještě nos. A brouček honem ještě nosil.
1: Beruška to bez toho už skoro všechno odnesla a pěkně srovnala.
0: A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekýrku do špalku. A tak, pojďte, děti.
2: A děti šly.
0: V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen otočila a už bylo otevřeno. Ale teď, co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku brouček hned pozoroval. Ale co na něm?
2: Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem.
0: No, tak hádej, broučku, co to je.
2: Ale Beruško, nepověz.
0: A brouček, já vím. Kmotřičko, to jsou jahody.
2: Ale Beruška se smála a kmotřička,
0: ne, broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny.
2: Ale Beruška se stále smála.
0: Ne, broučku, to je ještě mnohem sladší.
2: Tak, kmotřičko, to jsou borůvky.
0: A Beruška se mu teprve smála. O, broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké.
1: Ale brouček už nic nevěděl, až to Beruška prozradila.
0: Ale ty hloupý broučku, vždyť je to med. A Brouček: tak je to, kmotřičko, med. A byl to med.
2: Jo, to si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby už šel domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat.
0: Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem.
2: A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí tatínek s kmotříčkem.
0: Tatínku, já jsem byl u kmotříčky a dostal jsem tam med. To vám byl sladký.
2: A jestli pak si poslouchal, nebude maminka žalovat?
0: Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví.
2: Zatím už byli doma. Maminka je viděla oknem, vyšla vstříc a...
0: Co pak, tatínku, že dnes tak brzy? Já ještě nemám večeři hotovou.
2: Tatínek dal mamince hubičku. I milá Beruško, už začíná být chladno, tak jsme letěli o něco dřív. Už toho bude brzy zas konec. A tak dělala maminka honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidelka a Brouček už se houpal tatínkovi na koleně. Houpi hou, houpi hou. A maminko, vidíte, Brouček vás pokoušel.
1: I tatínku skoro pokoušel, ale když prosil a sliboval, že už to víckrát nebude dělat, tak jsem mu slíbila, že to na něj nepovím.
0: A potom byl skoro pořád u kmotřičky.
2: No, tak dobře, maminko. Ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Ta nepokouší. Broučka napadlo. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal. To vám byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala.
0: Nic?
2: Ani nemáš co vyřídit?
0: Ne,
2: ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotříčka pozdravovat.
0: I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravuji.
2: Vidíš, Broučku, ale už jdi, přistav židle ke stolu, budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl. Pěkně se pomodlili a to jim ta polivčička zas chutnala. Byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil. Pod večer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček na to, pán Bůh s námi a zlý pryč, dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Turista na Islandu se ptá starousedlíka.
1: A kdy tady bývá léto?
2: To máte různý. Letos bylo v pátek.
3: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš?
1: A...
3: To je takový daleký ostrov.
1: Jakože léto už bylo, jo?
3: No, že bylo, ale bylo kraťoulinka.

0: Kouzelný klobouk. Eskimácká pohádka. Lovec jménem Kejan našel jednoho dne v pasti, kterou nalíčil, překrásnou stříbrnou lišku. Uvízla v ní oběma zadními běhy. Když se ji chystal zabít, promluvila na něho lidským hlasem. Nech mě naživu, lovče, dobře se ti odměním. Když se Kejan vzpamatoval z překvapení, řekl. Čím by ses mi mohla ty, liško, odměnit? Největší odměnu dostanu za tvou krásnou kožešinu. Mýlíš se, odvětila liška. Mnohem užitečnější než má kožešina ti bude tento dřevěný klobouk. Přejela si po hrudi a v tlapě se jí objevil malý špičatý dřevěný klobouk, podobný tomu, jaký si berou na moře rybáři proti dešti a slunci, jenomže mnohokrát menší. Bude tvůj, dáš-li mi život. K čemu mi bude klobouk, pomyslel si lovec. A kdyby klobouk, ale směšně malý klobouček, menší než dlaň? Zaváhal. Tu ho však napadlo, že to asi přece jenom nebude jen tak obyčejná liška. I co, řekl si. O jednu kožešinu více nebo méně, vždyť na tom stejně nezáleží. Přiklekl k lišce a uvolnil jí nohy z pasti. Nebudeš toho Kejane litovat, promluvila a podala mu klobouk. S kloboukem na hlavě se ti nikdy nic zlého nestane. Vždyť je tak malý, že si ho ani na hlavu nenasadím, chtěl říci, ale jakmile ho zkusil, zvětšil se do velikosti opravdického klobouku a seděl mu jako ulitý. A když ho sundal, byl opět malý, že se mu vešel do dlaně.
1: Podívejme, zabručil překvapeně. Něco na tom bude.
0: Teď už věřil, že je to opravdu kouzelný klobouk. Chtěl lišce poděkovat, ale poté jakoby se zem slehla. Kejan se tedy vracel domů bez kožešiny. Zašel k řece a ulovil aspoň několik ryb. Cestou k domovu ho z nenadání překvapila sněhová bouře. Rozpoutalo se pravé peklo. Najednou neviděl na krok před sebe. Burácivý vítr ho tiskl k zemi a zase ho zvedal a pohrával si s ním jako se sněhovou vločkou, až ztratil směr a nevěděl kudy kam. Kejan dostal strach, že domů nedojde a zahyne v tom ledovém přívalu sněhu. A tu si vzpomněl na dřevěný klobouček od lišky. Opatrně, aby mu ho vichřice nevyrvala z ruky, si jej nasadil na hlavu. A hle, klobouk mu nejen přikryl hlavu, ale roztáhl se do té míry, že se v něm Kejan schoval celý. V klobouku bylo teplo a sucho, jako v nejlepším iglu, tak teplo a útulno, že vyčerpaný lovec únavou usnul. Když se probudil a nadzvedl okraj klobouku, viděl, že venku mezitím bouře ustala a vysvětlo slunce. Liška nelhala. Klobouk ho ochránil především nebezpečenstvím. Od té doby nosil Kejan liščin dárek neustále sebou. Jednou se s bratrem vydali na lov tuleňů. Nasedli do kajaků a po proudu řeky dojeli až na hladinu moře. Štěstí jim přálo a skolili několik pěkných kusů. Mezitím se připozdilo a oni si museli pospíšit s návratem do ústí řeky, neboť od severu začaly jít ledové kry a hrozilo nebezpečí, že jim odříznou cestu nazpět. Bratrovi, který měl lehčí loď a byl proto rychlejší, se podařilo včas proplout a stanout na břehu, kde se řeka vlévala do moře. Kdežto Kejan, jehož úlovek byl větší a loď tedy těžší, se opozdil a plovoucí let mu přehradil cestu. Bratr marně přemýšlel, jak Kejanovi pomoci. Hoď mi řemen, křikl na něho Kejan. Jaký řemen? Odpověděl bezradně bratr, ale v tom už ho to napadlo a rozběhl se ke kajaku. Vytáhl z něho dvě klubka řemene, jaká si každý sebou vozí na připoutání ulovených tuleňů, které pak vleče za člunem. Snažil se oba konce svázat k sobě pevným uzlem. Zimou, rozčílením a strachem o Kejanův život se mu třásly ruce, ale konečně byl hotov. Levou rukou přidržoval jedno klubko a pravou hodil druhé bratrovi. S pleskotem dopadl konec řemene do vody. Kejan ho vylovil a upevnil si jej kolem paže. Táhni, volal Kejan. A bratr na břehu se opřel vší silou do řemene a Kejanova loď se pomalu přibližovala ke břehu. V tom však řemen zachytil o velikou kru, sklouzl pod ní a jak bratr táhl, vklouzl Kejanův kajak pod led. To jsem to vyvedl, ulekl se bratr. Jestli se mi ho nepodaří rychle dostat ven, utopí se. A tak táhl, až se z něho potlil, ale všechna jeho námaha byla marná. Zaškubal proto řemenem, aby se přesvědčil, zda se bratr již neutopil. Z druhé strany se mu dostalo stejné odpovědi. Ještě žije, zaradoval se bratr na břehu a znovu táhl, seč mu síly stačily. Čas utíkal a kajak vězel pořád kdesi pod ledem. Co chvíli bratr na břehu zaškubal řemenem a spod ledu cítil tytéž záškuby. Je to možné, že by Kejan byl stále ještě naživu? Myslel si a s novou nadějí se opíral do řemene. Zápasil takto dlouho a když už se začalo stmívat, poštěstilo se mu konečně vytáhnout kajak na vodu. A to, co viděl, bylo k neuvěření. Kejan seděl v lodi živ a zdráv a volal na něho. Táhni, bratříčku, už jsem zimou celý skřehlý. Co vám mám povídat? Kejan neutonul jen díky dřevěnému klobouku. Když viděl, že je zle, rychle si ho nasadil na hlavu, klobouk se zvětšil a bylo v něm tolik vzduchu, že Kejan mohl po celou dobu, co byl pod ledem, dobře dýchat. Oba bratři s vděčností vzpomínali na lišku, která se Kejanovi tak štědře odměnila.

0: Figy básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice, musím tam být dnes.
4: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach, švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach, mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach, prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach, mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví, nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku. Ach, louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlynářce. Mlynářka dá hrách prasátkovi. Ono dá štětiny ševci. Švec dá střelíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou. Tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví, nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlynářce, mlynářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki!

0: Co mají společného lež a trpaslík?
1: Mňau, už víte.
2: Co mají společného? Jsou malinký, ne?
3: Když trpaslík leží...
2: Tak leží, tak a malinká lež je malinký trpaslík.
3: Ne, to by bylo, když trpaslík lže, ale trpaslíci nikdy nelžou.
2: Jo, a trpaslík má krátký nohy.
3: Lež má krátké nohy, to se říká, že lež má krátké nohy. Lež a trpaslík má malé krátké nohy. No. Aha.

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Bochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a bochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl bochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Hloudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a bochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá, jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a bochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či skřídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. Vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsvítěte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem, látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Vysoko nad městem stála na vysokém sloupu socha šťastného prince. Princ byl celý pokryt tenkými lupínky ryzího zlata, oči měl ze dvou třpitných safírů a na jilci jeho meče plál veliký rudý rubín. Sklízel ovšem mnoho a mnoho obdivu. Je krásný jako větrná korouhvička, poznamenal jeden městský končel, který si přál získat pověst člověka se smyslem pro umění. Jenže není tak užitečný, dodal, neboť se bál, aby ho lidé nepokládali za nepraktického, a to on věru nebyl. Proč jenom nedokážeš být jako šťastný princ? Domlouvala střízlivě uvažující matka svému chlapečkovi, který plakal po modrém z nebe. Šťastnému princi ani nenapadne, aby po něčem plakal. To jsem rád, že na světě je přece jen někdo, kdo je docela šťastný. Zamručel při pohledu na tu nádhernou sochu jakýsi zklamaný člověk. Vypadá zrovinka jako anděl, prohlásili děti ze sirotčince, když ve světle nachových pláštěnkách a s čistě bílými zástěrkami vycházeli z katedrály. Jak to víte? Zeptal se učitel počtů. Vždyť jste žádného anděla nikdy neviděli. Ale viděli ve snu, odpověděli děti. A učitel počtů se zakabonil a zatvářil se velice přísně, protože byl proti tomu, aby děti snily. Jednou v noci letěl přes město vlaštováček. Jeho kamarádi odcestovali už před 6 nedělemi do Egypta, ale on se opozdil, protože byl zamilován do jedné překrásné rákosové třtiny. Seznámil se s ní časně z jara, když nad řekou pronásledoval velikou žlutou můru, a ta třtina ho svým útlým pasem tak upoutala, že se zastavil a oslovil ji. Mám tě milovat? Zeptal se vlaštováček, který vždycky šel rád rovnou k věci, a rákosová třtina se mu hluboce uklonila. A tak ji tedy začal obletovat a dotýkal se křídly vody a vytvářel na ní stříbrné kruhy. Takto se jí dvořil a to trvalo celé léto. To je směšná známost, štěbetali ostatní vlaštovky. Vždyť ona je dočista bez peněz a přitom má takové spousty příbuzenstva. Ta řeka byla rákosím skutečně přeplněna. Potom, když přišel podzim, všechny vlaštovky odletěly. Sotva byly pryč, vlaštováčkovi se začalo stýskat a jeho milovaná ho najednou nudila. Nedá se s ní o ničem mluvit, prohlásil, a bojím se, že je to koketa. Pořád přece flirtuje s větrem. A v skutku, kdykoliv vítr zavanul, rákosová třtina dělala nesmírně ladné poklonky. Je domácká, to připouštím, dodal, ale já rád cestuji a tak by má žena měla mít cestování taky ráda. Odletíš se mnou? Zeptal se jí nakonec, ale rákosová třtina jen zavrtěla hlavou. Příliš byla připoutána k domovu. Ty si se mnou pořád jenom zahráváš, křikl na ní. Letím pryč, k pyramidám, s Bohem. A odletěl. Letěl celý den a už za tmy dorazil k městu. Kde pak asi přenocuji, řekl si. Doufám, že mi ve městě něco přichystali. Pak uviděl sochu na vysokém sloupu. Támhle přenocuji, zvolal. To je pěkně položené místo a bude tam dost čerstvého vzduchu. A přistál přímo u nohou šťastného prince. Mám zlatou ložnici, řekl si tichounce, když se rozhlédl kolem sebe a chystal se ke spánku. Ale zrovna když si schovával hlavu pod křídlo, spadla na něj velká kapka vody. To je divné, pomyslel si.
Na nebi není ani jediný mráček, hvězdy se třpití docela jasně a přitom prší. To severoevropské podnebí je vážně hrozné. Rákosová třtina mívala déšť ráda, ale to jenom ze sobectví. Pak spadla další kapka. K čemu je potom socha, když nechrání před deštěm? Řekl si Vlaštováček. Musím se poohlédnout po nějaké pěkné střížce nad komínem. A rozhodl se odletět. Ale než rozepjal křídla, spadla třetí kapka, Vlaštováček pohlédl vzhůru a uviděl... Ach, co jen to uviděl? Šťastný princ měl oči zalité slzami a slzy mu stékaly i po zlatých lících. A tvář měl v tom měsíčním světle tak krásnou, že Vlaštováčka zaplavil soucit. Kdo jsi? Zeptal se.

Ve dne jsem si hrával se svými druhy v zahradě a večer jsem zahajoval tance ve velké dvoraně. Ta zahrada byla obehnána vysokánskou zdí, ale co je za ní, o to jsem se nikdy nestaral, když kolem mě bylo všechno tak krásné. Moji dvořané mi říkali šťastný princ a jsou-li radovánky štěstím, pak jsem dozajista šťastný byl. Tak jsem žil a tak jsem zemřel. A teď, co jsem mrtev, stojím tady nahoře, tak vysoko, že vidím všechnu hanebnost a všechnu bídu svého města. A ačkoliv mám srdce ulité z olova, nemohu se ubránit pláči. Ale tak on není samé zlato, řekl si Vlaštováček jen tak pro sebe. Byl příliš zdvořilý, aby osobní narážky pronášel nahlas. Daleko odtud, pokračovala socha hlubokým melodickým hlasem, daleko odtud stojí v úzké uličce nuzný dům. Jedno okno má otevřené a já za ním vidím ženu, která sedí u stolu. Má hubený, ustraný obličej a ruce drsné, červené, celé pobodané jehlou, protože je to švadlena. Vyšívá mučenky na atlasové šaty, které si nejpůvabnější královnina dvorní dáma vezme na příští zámecký ples. V koutě té světnice leží na posteli švadlenin nemocný chlapeček. Má horečku a chtěl by pomeranč, ale matka mu nemůže dát nic jiného než vodu z řeky a tak chlapeček pláče. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, donesí prosím tě rubín z jílce mého meče. Já mám nohy připevněné tady k tomu podstavci a nemohu se pohnout. Ale mě čekají v Egyptě, řekl Vlaštováček. Moji kamarádi létají zrovna nad Nilem, po proudu i proti proudu a povídají si s velikými lotosovými květy. Za chvilku se uloží ke spánku v hrobce slavného krále. I sám král tam leží v malované rakvi. Je ovinut žlutým plátnem a balzamován vonnými mastmi. Kolem krku má náhrdelník z bledě zelených nefritů a jeho ruce jsou jako uschlé listy. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, prosil princ. Zůstaň u mě jednu jedinou noc a buď mým poslem. Ten chlapeček má takovou žízeň a jeho matce je tak smutno. Já nemám kluky rád, odpověděl Vlaštováček. Když jsem letos v létě pobýval na řece, byli tam dva nezvedení kluci, synkové Zemlína, a ti po mně pořád házeli kamením. Nikdy mě ovšem nezasáhli, na to my Vlaštovky lítáme moc dobře a já navíc pocházím z rodiny, která je hbitostí proslulá. Ale i tak to byl projev neúcty. Ale šťastný princ se tvářil tak smutně, že se ho Vlaštováčkovi zžalelo. Je tu sice hodně chladno, řekl, ale jednu noc s tebou zůstanu a budu tvým poslem. Děkuji ti, Vlaštováčku, pravil princ. I vyklovil Vlaštováček veliký rubín z princova meče, držel ho v zobáčku a vzlétl nad střechy města. Letěl kolem věže katedrály, kde stály andělé vytesaní z bílého mramoru. Letěl kolem paláce a slyšel, jak tam hrají k tanci. Na balkón vyšla krásná dívka se svým milencem. Jak úžasné jsou ty hvězdy, řekl jí, a jak úžasná je moc lásky. Doufám, že mi ty šaty na státní ples ušijí včas, odpověděla dívka. Poručila jsem si na ně vyšít mučenky, ale švadleny jsou hrozně líné. Pak letěl Vlaštováček nad řekou a viděl lucerny zavěšené na stožárech lodí. Letěl nad getem a viděl staré židy, jak spolu smlouvají

měděných váškách váží mince. Konečně dolétl k nuznému domu a nahlédl dovnitř. Chlapec se na posteli zmítal v horečce a jeho matka usnula. Tak už byla unavená. Vlaštováček vhupl do světnice a položil veliký rubín na stůl k ženině náprstku. Pak krotce poletoval kolem postele a křídly ovíval chlapci čelo. Už mi není tak horko, zašeptal chlapec. To mi jistě bude líp. A ponořil se do úlevné dřímoty. Vlaštováček odletěl zpátky k šťastnému princi a pověděl mu, co udělal. To je divné, poznamenal, ale teď je mi docela teplo, i když je taková zima. To je tím, že jsi vykonal dobrý skutek, řekl princ. A Vlaštováček o tom začal přemýšlet a hned usnul. Přemýšlení ho vždycky uspávalo.

Když se rozbřeskl den, slétl k řece a vykoupal se. Pozoruhodný úkaz, řekl profesor ornitologie, který šel právě po mostě. Vlaštovka v zimě. A napsal o tom do místních novin dlouhý článek. Kde kdo ho citoval? Byla v něm totiž náramná spousta slov, kterým nikdo nerozuměl. Dnes večer poletím do Egypta, řekl si vlaštováček a z té vyhlídky měl báječnou náladu. Navštívil všechny pomníky a dlouho seděl na hrotu kostelní zvonice. Kamkoliv přilétl, všude se slétali vrabci a povídali si, to je nějaký vznešený cizinec, a tak se vlaštováček výborně bavil. Když vyšel měsíc, zalétl zpátky k šťastnému princi. Mám ti něco obstarat v Egyptě? Zavolal. Jsem zrovna na odletu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Zůstaň u mě ještě jednu noc. Mě už čekají v Egyptě, odpověděl vlaštováček. Zítra poletí moji kamarádi k druhému vodopádu. V sítinách se tam povaluje hroch a na ohromném žulovém trůně tam sedí bůh Memnón. Celé noci pozoruje hvězdy a když zazáří jitřenka, vyrazí vždycky jásavý výkřik a pak zas umlkne. V poledne se k řece přicházejí napít žlutí lvy. Oči mají jako zelené berily a jejich řev je hlasitější než řev vodopádu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Daleko odtud na druhém konci města vidím v jedné podkrovní komůrce mladého muže. Sklání se nad stolem plným papírů a v obyčejné sklenici tam má kytičku zvadlých fialek. Má hnědé zvlněné vlasy, rty rudé jako granátové jablko a oči veliké, zasněné. Snaží se dokončit hru pro ředitele divadla, ale je mu příliš zima, aby ještě dokázal psát. V krbu mu nehoří oheň a je mu slabo z hladu. Tak já ještě jednu noc počkám u tebe, řekl vlaštováček, který měl opravdu dobré srdce. Mám mu donést další rubín? Rubín už bohužel nemám, řekl princ. Jenom oči mi zůstaly. Jsou ze vzácných safírů, přivezených před 1000 lety z Indie. Vyklovni mi jedno a zanes je tomu mladíkovi. Prodá je klenotníkovi, koupí si jídlo a dříví a dopíše svou hru. Drahý princi, zděsil se vlaštováček. To přece udělat nemohu. A dal se do pláče. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, naléhal princ. Udělej, oč tě žádám. I vyklovil vlaštováček princi jedno oko a odletěl k studentově podkrovní komůrce. Bylo dost snadné se do ní dostat, protože ve střeše zela díra. Tou vlaštováček prolétl a dostal se do světničky. Mladík měl hlavu v dlaních a tak neslyšel šum ptačích křídel. A když pak vzlédl, objevil, že na zvadlých fialkách leží krásný safír. Začínají mě uznávat, zvolal. To je jistě od nějakého mého velkého obdivovatele. Teď tu svou hru mohu dopsat. A vypadal docela šťastně. Příštího dne slétl vlaštováček k přístavu. Posadil se na stožár ohromné lodi a pozoroval námořníky, jak s pomocí lan vytahují z podpalubí velké bedny. Hej, rob, křičeli pokaždé, když se bedna zvedala. Já letím do Egypta, volal na ně vlaštováček, ale nikoho to nezajímalo a tak, když vyšel měsíc, letěl zpátky k šťastnému princi. Jdu ti dát s Bohem,
Zavolal. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, prosil princ, zůstaň u mě ještě jednu noc. Už je zima, odpověděl Vlaštováček. A co nevidět, tu bude mrazivý sníh. V Egyptě zahřívá slunce zelené palmy a v bahně tam leží krokodýlové a líně se koukají kolem sebe. Moji kamarádi si stavějí hnízda v chrámě Bálbeckém a přitom se na ně dívají růžoví a bílí holoubci a vrkají na sebe. Už tě musím opustit, drahý princi, ale nezapomenu na tebe a na přesrok na jaře ti přinesu dva krásné drahokamy a dám ti je na místo těch, co ses jich vzdál. Ten rubín bude rudější než rudé růže a ten safír bude modrý jako širé moře. Dole na náměstí, řekl šťastný princ, stojí malá holčička a prodává sirky. Ale ty sirky upustila do škarpy a nejsou už k ničemu. Otec jí nabije, když domů nepřinese peníze, a tak ta holčička pláče. Nemá botičky, ani punčošky a na hlavičce taky nemá nic. Vyklovni mi druhé oko a zanesí je, ať ji otec nezbije. Já u tebe ještě jednu noc zůstanu, prohlásil Vlaštováček, ale druhé oko ti vyklovnout nemohu. To bys byl potom dočista slepý. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, naléhal princ, udělej, oč tě žádám. I vyklovl Vlaštováček princi druhé oko a slétl s ním dolů. Mihl se kolem holčičky se sirkami a upustil jí drahokam do dlaně. To je ale hezoučké sklíčko, zvolala holčička a se smíchem běžela domů. Vlaštováček se vrátil k princi. Teď jsi slepý, řekl. A tak u tebe zůstanu navždycky. Ne, ne, Vlaštováčku, pravil ubohý princ. Musíš přece do Egypta. Zůstanu navždycky u tebe, prohlásil Vlaštováček a přespal u princových nohou. Celý příští den seděl pak princi na ramenou a vyprávěl mu, co všechno viděl v cizích zemích. Vyprávěl mu o červených ibisech, kteří stojí v dlouhých řadách na březích Nilu a chytají do zobáků zlaté rybky. O sfinze, která je stará jako sám svět a žije v poušti a všechno ví. O kupcích, kteří pomalu kráčejí vedle svých velbloudů a v rukou si nosí jantarové růžence. O králi měsíčních hor, který je černý jako eben a koří se velikánskému křišťálu. O obrovském zeleném hadu, který spí v koruně palmy a má 20 kněží, aby ho krmili medovými koláči. A o trpaslících, kteří se na velikých placatých listech plaví po rozsáhlém jezeře a ustavičně vedou válku s motýly. Vlaštováčku můj milý, pravil princ, vypravuješ mi o podivuhodných věcech. Ale podivuhodnější než všechno ostatní je utrpení mužů a žen. Neexistuje mystérie, která by byla tak obrovská jako mizérie. Zlétni nad moje město, Vlaštováčku, a pak mi vypravuj, co jsi viděl tam. I vzlétl Vlaštováček nad to rozlehlé město a viděl, jak se boháči veselí ve svých nádherných domech, zatímco u bran sedí žebráci. Zalétl do temných průchodů a viděl bílé tváře hladovějících dětí, jak otupěle vyhlížejí do černých ulic. Pod obloukem jednoho mostu si leželi v náručí dva malí chlapci a snažili se jeden druhého zahřát. Máme hrozný hlad, říkali. Tady ležet nesmíte, křikl na ně strážník a chlapci se bez cíle vydali do deště.
Pak se Vlaštováček vrátil a vyprávěl princi, co viděl. Jsem pokryt ryzím zlatem, řekl princ. Musíš je odloupat, lupínek po lupínku, a rozdat mým chudým. Živí si vždycky myslí, že zlato jim může dát štěstí. Lupínek po lupínku odlupoval Vlaštováček ryzí zlato, až byl šťastný princ docela šedivý a bez lesku. Lupínek po lupínku odnášel Vlaštováček ryzí zlato chudákům a děti růžověly ve tvářích a smály se a hráli si na ulicích. Už máme chleba, volali. Potom přišel sníh a za sněhem přišel mráz. Ulice vypadaly, jako by byly vystavěny ze stříbra, tak byly jasné a třpitily se. Z domovních okapů visely jako křišťálové dýky dlouhé rampouchy, kde kdo chodil v kožešinách, a kloučci nosili tmavočervené čepice a klouzali se po ledě. Chudáku Vlaštováčkovi bylo čím dál víc zima, ale tolik si zamiloval prince, že ho nechtěl opustit. Zobal drobty před vchodem do pekařství, když se pekař nedíval, a aby se trochu zahřál, pořád mával křídly. Ale posléze poznal, že umírá. Měl už jenom tolik síly, aby ještě jednou vyletěl princi na rameno. S Bohem, milý princi, zašeptal. Smím ti políbit ruku? To jsem rád, že konečně letíš do Egypta, Vlaštováčku, pravil princ. Zůstal si tu až moc dlouho, ale políbit mě musíš na rty. Vždyť já tě mám rád. Já neletím do Egypta, řekl Vlaštováček. Letím do domu smrti. Smrt je sestra spánku, viď? A políbil prince na rty a mrtev mu spadl k nohám. V tom okamžiku se uvnitř v soše ozvalo zvláštní zaprasknutí, jako kdyby tam něco puklo. To se olověné srdce rozlomilo na dva kusy. Byl ovšem strašně krutý mráz. Příštího dne, časně z rána, kráčel dole po náměstí v doprovodu končelů purkmistr. Když šli kolem sloupu, zvedl purkmistr pohled k soše. Pro pána krále, ten šťastný princ je ale ošumělý, řekl. A jak ošumělý? Volali končelé, kteří s purkmistrem vždycky souhlasili. A vylezli nahoru, aby se na prince podívali zblízka. Ten rubín z meče mu vypadl, oči má pryč a ani zlatý už není, řekl purkmistr. No, vypadá bezmála jako žebrák. Bezmála jako žebrák, přitakali končelé. A tuhle u nohou mu dokonce leží nějaký mrtvý pták? Pokračoval purkmistr. Musíme vydat nařízení, že tady se ptákům umírat nedovoluje. A městský písař si ten podnět i hned zapsal. A tak sochu šťastného prince strhli. Jelikož už není krásný, není už ani užitečný, prohlásil profesor výtvarných umění na univerzitě. Potom sochu rozstavili v peci a purkmistr svolal městskou radu, aby se rozhodlo, co s tím kovem. Musíme mít samozřejmě jinou sochu, řekl, a měla by představovat mne. Mne, křičeli všichni končelé a začali se hádat. Když jsem o nich slyšel naposled, pořád se ještě hádat nepřestali. To je divné, řekl dozorce dělníků ve své várně. Tohle puklé olověné srdce ne a ne se v peci rozstavit. To musíme vyhodit.
a tak je vyhodili na smetiště, kde ležel i mrtvý vlaštováček. Přines mi nejcennější věci z toho města, přikázal Bůh jednomu svému andělovi. A anděl mu přinesl to olověné srdce a toho mrtvého ptáčka. Správně si vybral, pravil Bůh. Tento ptáček bude věčně zpívat v mé rajské zahradě a šťastný princ mě bude velebit v mém zlatém městě.

0: Klik, cvak.
1: Piggy vtipk.
2: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
3: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl. Zhrozí se otec.
1: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel. Ve tvých věcech.
4: Tomu patří.

0: Zvědavý kluk. Byl jednou jeden moc zvědavý kluk. Nebyly dveře, za kterými by nenastavil uši, nebyla klíčová dírka, kterou by se nepodíval. Stokrát ho babička napomínala. Nebuď zvědavý, budeš brzo starý. Ale kde pak kluk? Nedal na babičku.
1: A tak se stalo, když jednou v noci tajně poslouchal, co si kdo s kým o čem šušká, že uslyšel všechno, co černá tma šeptala měsíci. A té noci doopravdy zestárl.
0: Ty má kočičko rohatá, slepičko chlupatá, co pak to s tebou je? Sepjala ruce babička, když ráno našla v posteli místo kluka dědečka.
1: Kluk, změněný k nepoznání, vypadal jako mrak před deštěm.
0: Cestou do školy se za ním lidi nestačili ohlížet. Jak těži vy neviděli vousatého dědečka poskakovat s aktovkou na zádech.
1: Ostatní kluci byli už dávno ve třídě a spustili velikánský povyk, když se mezi nimi objevil. Poznali ho podle pruhovaného trička a krátkých kalhot s koženou záplatou na zadečku a mohli se navzájem spolikat smíchy.
0: Mysleli, že si kluk vousy jenom přilepil a začali ho za ně tahat. Když poznali, že vousy drží, vykulili oči a nemohli vůbec myslet na to, co jim vykládal pan učitel. Spočítali, že 1 a 1 je 10 a že 2 vrabci a 1 kanárek jsou 3 papoušci.
1: Rozhněvaný pan učitel si kluka vyvolal a řekl mu, že vousatý už nikdy do školy přijít nesmí.
0: Kluk vousy sundat nemohl. Když je oholil, narostly mu i hned nové.
1: A tak se rozhodl, že do školy chodit nebude.
0: Vyprosil si od babičky šaty po dědovi a šel se v nich procházet po náměstí.
1: Líbilo se mu, že mu všichni dávali přednost.
0: Auta počkala, až přešel ulici. V tramvaji ho jedna slečna pustila sednout na své místo.
1: Odpoledne potkal pana učitele a pan učitel ho uctivě pozdravil. Kluk se z toho náramně radoval a z té radosti si dal ruce do kapes a začal pískat písničku od suchého až litra malé kotě.
0: Ostatním dědečkům, kteří stáli kolem, se to zalíbilo a přidali se k němu.
1: Všichni pak zpívali Chlapci a děvčata, pěstujte koťata.
0: Babičky měly radost, že dědečkové mají radost a také zpívali.
2: Chlapci a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá a místa je tu dost.
1: Když klukovi došel hlas, zamířil na hřiště, že si zahraje s klukama kopanou. Svlékl se do trenýrek a běhal po trávníku jako závodník.
0: Dědečkové se dívali a vrtalo jim hlavou, jak to, že je v takovém stáří tak čiperný. Zeptali se kluka. A dědo, kolik je vám vlastně let?
1: 8, řekl kluk a nelhal.
0: Ale dědečkové nevěřili. Mysleli, že si z nich dělá legraci a přestali si s ním hrát. Přestali skákat přes švihadlo a cvrnkat kuličky.
1: Kluk byl zase sám. Začalo se mu stýskat po klukách a umínil si, že si tmu udobří.
0: Večer se radil s babičkou.
1: Babičko, jak pak se udobřuje tma?
0: Možná, že ti to poví sama, mínila babička. Přikryla vousatého vnuka a zhasla. V tom okamžiku vzala tma kluka do náruče. A klukovi bylo v té měkké a teplé náruči dobře. Zamhouřil oči a zdálo se mu, že ho tma hladí po tvářích a po vlasech. A on jí šeptal.
3: Ty víš, tmo, že už tajně neposlouchám, že už to víš.
0: A tma šeptala, že ví. A tak si šeptali, až usnul kluk a usnula i tma. Když se šla babička k ránu podívat, jestli se neodkopal, srdíčko jí radostí zadupalo polku. Z dědečka byl zase kluk a teď už ani muk.

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub. Holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku.

0: koníčku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Pikaši, to jsem krásně zavřený, studujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, je to jsem rád, že jsem zácný exponát,

0: ven, všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou, při nedělní vycházce, oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
2: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
1: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
3: Figi hádanka. A teď jedna, třeba ze stodoly. Ve zdi díra, mesám síra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, houška šedivá. Co to je? Kdo pak ví?
4: To já vím.
3: Kdo pak mlsá sýr a bydlí v díře?
4: A koho já rád chytám? Je to myš.

0: Dobrý den, Vespoli.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to ne, hurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejbl říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky.
1: Ale
0: vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmankote.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

0: Dobrý večer, děti. Jistě jste už někde slyšeli o tom, že je u nás v republice veliké velikánské město, které se jmenuje Brno. A váš tatínek jednou do toho města musel jet. Maminka mu říkala, nic si nezapomeň, vem si sebou náhradní oblečení, nůž, baterku, ještě jedny boty, mapu toho velkého města a vůbec všechno, co potřebuje člověk na takovou cestu. Tatínek pokyvoval hlavou a balil si věci. Ale maminka měla obavu, aby se tatínek z tak daleké cesty vrátil živ a zdráv. A proto mu dávala další a další rady, jak nezapomenout na to a ono. A vem si spacák, kdybys zabloudil. A taky sirky si vem, kdyby si spotřeboval rozdělat oheň. A nějakou píšťalku a řechtačku, kdyby tě přepadli divoši a chtěli ti ublížit, abys je zahnal. Třeba by tě chtěli chytit a upéct a sníst. A co bysme bez tebe dělali? Děti jsou ještě malinké. A maminka si představila, jak by to bylo bez tatínka a dala se do pláče. Tatínek jí konejšil, že se za pár dnů vrátí, ale maminka jen zlikala. A jak se s ním a domluvíš, vždyť ani brněnsky neumíš. No, to musel tatínek uznat. Skočil ještě honem do obchodu a koupil si slovník, takže už byl připraven na všechno. A tak sebral kufr, dal mamince pusu, podíval se na vás, jak ležíte v kočárku a hrajete si se štěrchátkem a odjel. Jel dlouho a dlouho neznámou krajinou a vlak hučel. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. A tatínek usnul. Když se probudil, viděl z okénka domy a lidi a vypadalo to zrovna jak u vás. A ozvalo se hlášení. Vážení cestující, za několik minut zastavíme ve stanici Brno hlavní nádraží. Tak kdo tam vystupuje, ať vystoupí hned, jak vlak zastaví. Raz, dva, tři, už zastavuje. Kdo vystupuje, tomu dobře je. A kdo jede dál, ten zas jede dál. Konec hlášení. Tatínek honem vystoupil a šel před nádraží. Tam jezdili tramvaje a auta, chodili lidé a všechno bylo úplně normální. Tak, jak to tatínek znal. Dokonce svítilo sluníčko. A tak tatínek vykročil do města pěšky, že se trochu projde. Ale najednou se úplně zatáhlo nebe a ozval se strašlivý řev a plesk a bum. A uprostřed náměstí přistál takový zelený netvor. No, lidi křičeli a zděšeně prchali a spínali ruce, že prý drak a tak podobně. Tatínkovi se to hned nezdálo a šel až k té potvoře a povídá. Promiňte, vážený netvore, že se tak ptám, ale kdo pak račte být? A ten netvor povídá takovým hrubým hlasem. Já jsem brněnský drak a sfutruju každýho, kdo se bude nějak šprajcovat. Tatínek sice nerozuměl všemu, ale že je to ten drak, tomu rozuměl. A na ostatní se podíval do slovníku a povídá. Neračte se zlobit, ale podle mého názoru nejste žádný drak, ale obyčejný krokodýl nebo aligátor. Já to tak podrobně zas nepoznám. Tak tady nestrašte lidi a vlezte si třeba tuhle do kanálu. Krokodýl se trochu zastyděl a skutečně zalezl do kanálu a už ho nebylo vidět. Až prý se vynořil zase v Americe a strašil tam lidi, ale to už mezi tím snad nějak vyrostl. Na náměstí se zase všechno uklidnilo a tatínek šel dál. Šel a šel, až přišel k velkému hradu. Tam se u takových dvířek houfovali lidé, tatínek se šel podívat, co se to děje. Najednou se dveře otevřely a lidé se i s tatínkem octli uvnitř v temných chodbách strašidelného vězení a poslouchali, co jim vykládal jeden divný pán.
1: Tak jsme tady v hladomorně na špiláku,
0: kterýmu se říkalo žalář národů. A v těchto kopkách mučili lidi. Přivázali je a kapali jim z nějaké flaše vodu na palicu, ať jste ho zmagořili. A tady kzasi byl zavřený ten slavný Lotr Babinské, který dělal strašnou neplechu, ale pak už byl hodné. A zavřených tady bylo plno, tak dávejte bacha, ať taky tak nedopadnete. A teď už jděte dom na zle. Tatínek jen zíral na to hrůzné vězení. Ale to už ho spolu s ostatními vypustili ven, na čerstvý vzduch. Všichni pochodovali dál, dolů z kopce a po chvíli přišli na takové náměstíčko a že zase něco pěkného uvidí. Vyšli pár schůdků, zase se otevřely dveře a potemnělá chodba pohltila všechny i s tatínkem. Někdo vpředu zařval. Tatínek se lekl, ale už málem zařval taky ještě větším leknutím. Z výklenku na něho civěla tulepka, tu zase z nějaké trůhly vysušená mrtvola, oblečená do barevných cárů. A tak šli všichni potichu kolem těch vysušených neboštíků a paní, co je vedla, vyprávěla. Toto jsou mumie, tak se temu říká, když se veme nějaká mrtvola, položí se tady k někde a jak proudí ten luft, sucho je tady a ten mrtvý vyschne a zbydou jenom kosti potažený kůžou. A to je ten slavný vysušený pandur Trenk, tady ho vidíte, kdo teda jako chce. Tatínkovi už to ale stačilo. Sevřel pevně držadlo kufru a ještě slyšel, jak někdo říká. A půjdeme se ještě mrknout na ty fotky od mrtvýho moře a pak ke hrobům brněnských slavných, souhlasíte? To už ale slyšel tatínek z dáli. Hrdině pochodoval zpátky na nádraží, tam si koupil lístek zase domů, za chvilku přijel vlak, tatínek nasedl a už jel. Když přijel domů, byla maminka ještě vzhůru. Vyptávala se, jak bylo v Brně, jaká byla cesta a tak. Tatínek všechno vyprávěl, všechno doslova. Maminka spínala ruce a divila se a lekala, vlasy jí vstávaly hrůzou na hlavě, když to všechno vyslechla. Uvařila tatínkovi bylinkový čaj na uklidnění, sama se taky napila a povídá. No, to jsem ráda, že ses nám přece jenom vrátil živ a zdráv. Po těch hrůzách bych se ani nedivila, kdyby ses tam někde složil. Ale ty jsi to všecko přečkal jako statečný a silný náš milovaný tatínek a už jsi zase doma. Už mě tam do té brněnské hrůzy nepojedeš. A co bylo potřeba vyřídit, to uděláme po telefonu. Ty chudáčku náš, hrdino, to by nikdo nevydržel. Tak pojď, půjdeme radši spát, ať se z toho vyspíš. A vy teď už běžte taky spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

Pokladnička. V dětském pokoji bylo plno hraček. Panenky, vojáci, vozíčky, houpací kůň i malé divadlo. Na prádelníku stála pokladnička, hliněné prasátko. Uprostřed zad mělo otvor, do něhož se házely peníze. Někdo ho rozšířil, aby proklouzly i stříbrňáky. Však tam už dva propadly a prasátko bylo penězi tak nacpáno, že už ani nechrastili, když se jim zatřáslo. A to je jistě nejvyšší cíl všech pokladniček. Prasátko bylo velmi spokojené a pyšně se rozhlíželo po hračkách rozházených po pokoji, neboť vědělo, že za to, co skrývá ve svém břiše, by vše skoupilo. Hračky si to mysleli také, ačkoliv o tom nemluvili, ale velmi si prasátka vážili. Ze zásuvky prádelníku vykoukla panenka. Byla už stará a spravovaná a proto velmi moudrá. Pojďme si zahrát na lidi, zvolala. Je to tak zajímavé. Vše i hned obživlo, pohybovalo se, i obrazy na stěnách se obracely, aby ukázali, že mají také druhou stranu. Byla právě půlnoc a úplněk osvětloval pokoj. Ke hře byl pozván i dětský vozík, který sice nepatřil do nejlepší společnosti, ale pracoval poctivě. Pokladničku pozvali písemně, protože stála tak vysoko, že by ústním pozváním jistě pohrdla. Ani na písemné pozvání však neodpověděla, zda přijde nebo nepřijde, jak se sluší a patří. A také nepřišla.

chtěli nejprve zahrát divadelní hru a pak uspořádat čajový večírek, při němž by se hrála hra na lidi, které říkali cvičení rozumu. Houpací kůň mluvil o plnokrevnících a rodokmenech, dětský vozík o dopravních prostředcích. Inu, patřilo to do jejich oboru a rozuměli tomu. Hodiny tiše tikajíce probírali politické události. Vždy věděli, kolik uhodilo, ale všichni tvrdili, že jdou špatně. Rákoska se tvářila velmi povzneseně, protože měla nahoře i dole stříbrné kování. Na pohovce se protahovaly dvě podušky. Byly sice velmi hezké, ale trochu hloupé. A hra začala. Kus za mnoho nestál, ale herci hráli dobře. Obraceli se k divákům pouze pomalovanou stranou. Byli na to tak zařízeni a hráli stále v popředí jeviště. Vše tiše přihlíželo. Pak někdo navrhl, aby potleskem a hřmotem dali najevo všeobecnou spokojenost. Rákoska odmítla. Tvrdila, že nepráská z lásky ke starým, ale vždy jen ke cti mladým. Třaskavá žabka prohlásila, že praská každému. Plivátko bylo spokojeno se vším a všem přitakalo. Spravovaná loutka se pohnutím rozklížila a pokladnička byla tak dojatá, že určila ve své závěti, aby s ní byli herci, až přijde čas, uloženi do jednoho hrobu. Hračky dojetím zapomněly na čajový večírek a ihned začaly s cvičením rozumu, neboli hrou na lidi. Nemysleli tím nic zlého, protože si jen hráli, ale všechny v hloubi duše přemýšleli, co si asi myslí pokladnička. Ta dumala o budoucnosti, o své závěti a slavném pohřbu. A ten byl dříve, než se nadála. Jak se to stalo, nikdo neví. Bum! A spadla z prádelníku. Rozbila se na tolik střepů, že byste je nespočítali. Mezi nimi tančili a skákali osvobozené peníze. Ty nejmenší se točili v kruhu a větší se rozkutálili. Zvláště stříbrňákům se chtělo tuze do světa. Prozradím vám, že se jejich přání splnilo a že i ty menší museli za nimi. Střepy hliněného prasátka smetli a vyhodili na smetiště. Druhého dne stála na prádelníku nová pokladnička. Peníze v ní dosud nebyly, a proto ještě nechrastila, ale už to byl začátek. A proto končím.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím strakas Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostro vtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
2: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
3: A teď ještě jednou.
2: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
3: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Nadutý vejdumek. Švihák vítr rozvážel sudy zelené barvy a holčina Jaro sypala po lukách pampelišky a mateří doušku. Hnedlinko bylo na čase rozžehnout lustříčky konvalinek a nebeské oči poměnek. Brouci, mouchy, včely a jiná havěť, každý chtěl s holčinou Jaro poklábosit. Vždyť už se slunce nemohli dočkat. a co všechno prý se přihodilo pod sněhovými duchnami v děrách, komůrkách a jeskyňkách. Jídáčku, jak mnozí všetečkové a lenoši ti hlavně spadli do pěkné brindy sněhové. A nebo jak se z jejich pelechu či díry stala mraznička. A jak se ti filutové mravenci porvali z vandráky, vždyť jim vylízali všechnu sladkou šťávičku uschovanou na zimu v zásobárně. Jejdáčku, to bylo zpráv a novinek, jen se sypali. A holčina Jaro nalévala do pohárků z konvalinek každému jiskřičku rosy na osvěžení a víly cincínky je roznášely. To byl den. Opravdu jak ze zlata.
3: Ufí, ufí.
4: Švihák vítr pilně šimloval zelenou barvou, co se kde dalo. Pak zase pro legraci vyhazoval zrní z ošatky a volal na pipipí, puta, puta. A slípky do sebe strkali a pilně klovali a zobali, jen aby je pyšný kohout kokrháč pochválil. To si pak vždy přičísl hřebínkem licousy i peří, do uší mu nejmilejší slípka zavěsila náušnice a ostatní pipky mu přesličkou cídily ocasní pera, až se blištěla jak srpy. Švihák vítr se chechtal. Ufí, kohoute, jdeš do maškarního bálu? A pipkám k dákalkám zvedal naskládané sukničky, až jim vykukovalo bílé štykování spodniček. Ufí! Důstojný kokrháč však pyšným kikiriki žertování šviháka větra přehlížel. Matičko skákava, zase mi ten všivák vítr rozfoukal zrno, vykřikla babka Čiperka, protože i ta babička stará je veselější z jara. Ale jen si nemysli, nejsem z toho celá pryč. Zítra nedostaneš do zobáku, dám si na tebe pozor. Tolik zrna, kolik by z něho bylo vajec. No, kopa určitě. Cvakala chladem právě snešená vajíčka v kurníku. Chceme pod křídlo k mamince. Vajíčka byla čistá, teplá, šťouchala do sebe a zvědavě se koulela na všechny strany. Velké nahnědlé vajo se cpalo dopředu. Uhněte mi z cesty, jsem pěkně vybarvené a vy jenom bílé. Mám v sobě tajemství, jsem zázračné. Heč! Babka Čiperka slyší povyk v kurníku a už běží vybrat snešená vejce. Vykutálené vajo si řeklo, mám budoucnost, uteču do světa. Schovalo se hluboko do slámy a když povyk utichnul, vykulilo se ven a v otevřených vratech stodoly mudrovalo. Kudy jen nejkratší cestou do toho světa, aby byl úplně paf nad mou krásou a velikostí. A protože bylo na kopci, tak se rozkutálelo dolů k lesu. Cincinky, konvalinky, ta se to jede z kopce, panečku. Stůj, ani hnout! Mravenčí stráž bojovně vystrčila kusadla. Jak se jmenuješ, tlustá divoženko? Jsem zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství. Heč? A kdo pak jste vy? Nelíbíte se mi, abyste věděli. Zástup mravenců se dal do pohybu. Nelezte na mě, budu křičet. Pomoc! Pomoc! Vajíčko bylo v mžiku jak posypané mákem. Nelechtejte mě, strašidla rohatá, což pak nevidíte mou krásu? Ústup, zavelel mravenčí velitel. Ta bachratá ponrava se nedá dojit, ani nemá sladkou šťávu. Čelem vzad, vlevo v bok a leva, leva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva, raz, mravenci odmaširovali z vajíčka na pěšinu a už se zase hemžili jedni sem, druzí tam a zázračného spratka vajíčka si už nevšímali. Uraženě se odkutálelo dál. Když se nemohlo kulit do kopce, vstekle se rozeřvalo. S funěním se horko těžko vyškrábalo nahoru. Ale ze svahu opět sjelo a kutululú Zase bylo v louži. Pomozte, co si to ta louže dovoluje? Ať mě hned vysadíš na trávu. Jsem přece zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství. V bahnité břečce zaskřehotala žába. Ty, že jsi zázračné. Kuňkala žába smíchy a poulila na vejce žabí oči. Vidíš tyhle šňůry korálku, vidíš? No, tak jen v nich je skrytý zázrak. Nedlinko se promění v půlce a ty jsou vůbec ze všeho v rybníce a kolem dokola nejkrásnější. Ale ty, patříš do kukaně pod slepici, jen jestli už není pozdě. Když neumíš poslouchat, tak z tebe nikdy nic kloudného nebude. Však ty už nestihneš ani pořádný volský voko. A kuňky kvak, ven z mé louže z pratku, kutálej se kam chceš. Žába štouchla do vajíčka a ono se kutálelo, kutálelo a nevědělo kam. Ale ať si si. Však já se dostanu do toho světa, kde mě budou všichni obdivovat. Jsem přece zázračné a mám v sobě tajemství. Heč! Plné píchy na svou krásu hupslo nerozvážně do vypáleného ohniště po dřevařích. Auweis, pomoc, pomoc, upeču se. To pálí, kde jste kdo? V horkém popelu se vyhříval ježek bodlík z ješčaty. U dračích bodlin, to jsem se lek, strachy 107krát zadupal. Co si o mě myslíš, ty strachatino bláznivá? Marš tam, kam patříš, nebo tě vypiju. Má úcta. Těšilo nás. A odkoulel vajíčko až před stodolu. Kikiriki! Kokrháč svolal slípky. To je přece naše ztracené vajíčko. Kikiriki! Ty jsi krásná slípka, řeklo vajíčko kohoutovi. Chci taky takovou oranžovou vestu, zelený ocas a jahodový hřebínek na hlavě. A chci zpívat jako ty, kikiričko. Ale ne, já budu zpívat ještě líp. Mám tajemství a jsem zázračné. Heč! Kokrháč se rozlobil. Tyhle roupy musí přestat. Sypej do kukaně a neodmlouvej, rozumíš? Napůl upečené, umolousané vajíčko sice nerozumělo, ale bylo tak uondané, že se tam nechalo kohoutem odnést v zobáku. Dobře a tvrdě se mu spalo pod křídly kvočny. Ale jednoho dne nastal ten tajemně veliký zázrak a z kukaně vyskočilo hejno žlutých kuliček. Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp. Kuřínkové objevovali veliký, pučící zelený svět. Pyšné vajíčko však leželo jako kámen. Slípka je obracela ze všech stran, poslouchala, jestli uvnitř nepípe snad malý kokrháček. Ale nic. Zavolala na pomoc kohouta. Vzal vejce do zobáku a odnesl je babce Čiperce na poradu. Právě zadělávala na reveňový koláč a dala těsto kynout na slunečnou pec. Pak velké vejce ze všech stran proťukala. Mačičko skákavá, vždyť je to můj podkladek, popálený a prasklý vejdumek. Není k ničemu. A hodila jej do smetí.

0: Pohádka o zmrzlinové chaloupce. Jednou, bylo to takhle o prázdninách, seděla ježibabka s ježidětkem na zápraží perníkové chaloupky. Bylo jim horko a nudili se. Děti totiž už dávno znali tu jejich povedenou chaloupku ze všech možných knížek a tak se jí zdaleka vyhýbali. Najednou ježibaba ukázala zuby a skoro to vypadalo, jako když se směje.
1: Čemu se chechtáš, bábo?
0: Zajímal se dědek.
2: Ale dědku, už to mám, už jsem na to přišla, co mi uděláme?
0: Šveholila ježibabka a vesele se plácla do čela.
2: Postavíme si na léto letní sídlo.
1: Co povídáš, že tě píchlo šídlo?
0: Ptal se ježidědek, který byl už pořádně nahluchlý. Dokonce i některá polena připravená u pece na zátop slyšela víc než on.
2: Žádné šídlo, povídám sídlo!
0: Křičela mu ježibába přímo do ucha.
2: To je teďka taková móda, víš? Každý si buduje nějakou tu rekreační chalupu.
1: Ale my máme chalupu,
0: zahučel dědek.
2: No jo, ale perníkovou. A sem nám už žádné dítě nepřijde.
1: A divíš se?
0: Poznamenal dědek.
2: No tomu se teda opravdu nedivím,
0: povzdechla si bába.
2: Jeníček s Mařenkou všude vykládali, co jsme jim chtěli udělat. A teď jsou toho plné pohádky. Dej na mě, dětku, postavíme si novou chaloupku a když už, tak zmrzlinovou. Uvidíš, jak se do něj děti pohrnou.
0: A tak si ježibabka s ježidětkem postavili daleko od perníkové v úplně jiném lese letní zmrzlinovou chaloupku. A skutečně. Děti se hrnuli. Dneska se možná ztratím, uklidňoval předem Tomáš maminku, když se ráno chystal do lesa na houby.
3: Opovaž se, já mám jenom jedny nervy,
0: varovala ho maminka. Ale mami, jednou za prázdniny se člověk trošičku ztratit může, jako třeba Petr. Ten včera zabloudil v lese a najedl se tam hrozně dobré zmrzliny.
3: A nevymýšlíš si náhodou?
0: Divila se maminka.
3: Ne, nevymýšlím. Je tam prý taková chaloupka.
0: A taky byla. Její stěny vonily vanilkovou zmrzlinou. Dveře, okenní rámy a okenice se zelenaly pistáciovou. Před vchodem lákala k posezení veranda s lavičkou pro změnu z banánové zmrzliny, lehce posypané kokosovou drtí. Ozdobné sloupky byly ze samých nanuků, obalených v čokoládě. V pistáciových oknech stály květináče z oplatkových kornoutů a z nich vyhlížely kopečky jahodové, citrónové a malinové zmrzliny s čepičkou čerstvé šlehačky. Ježidědek s ježibabkou se vlídně usmívali a spokojeně přihlíželi, jak dětem chutná. Chtěli nejprve získat jejich důvěru a tak si děti klidně pochutnávali na zmrzlině. A když už nemohli, vydali se na cestu domů a nikdo je nezdržoval. Teprve třetí den se ježibabka vybrala jednu holčičku, která právě olizovala jeden z jahodových kornoutů. Usmála se na ní medovým úsměvem a zeptala se jí.
2: Hele, nejmenuješ se ty náhodou Mařenka?
3: Ne, to ne, jmenuji se Barbora.
0: Odpověděla holčička a pochutnávala si dál na kornoutu.
2: Hele, dětku, je tady jedna taková pěkná, baculatá, ale není to Mařenka. Bereme i barbory?
1: Co? Jaký brambory?
0: Ptal se ježiděda.
2: Takže ji berem.
0: Rozhodla ježibabka a zahučela dětkovi do ucha.
2: Tady si vezmi barboru, zamkni ji do nanukového chlívku a já se zatím poohlédnu po nějakém jeníčkovi.
0: Dědek zamknul barboru do nanukového chlívku a ku podivu mu to nedalo žádnou práci. Šla tam sama a ráda. Jahodové zmrzky už byla přejedená, ale dostala právě chuť na nanuky v čokoládě. Viděla je na střeše, ale tam se jí pro ně šplhat nechtělo. Tady ve chlívku je měla pěkně po ruce. A tak si vesele už dibovala. Z nanukového chlívku se ježitědek vrátil do chaloupky a pořádně roztopil zmrzlinovou pec. Jenomže to asi neměl dělat. Však vy už sami tušíte proč. Ale nepředbíhejme. Děda totiž právě zaslechl volání ježibaby.
2: Dědku, dědku, pojď se podívat. Co bys říkal tomuhle jeníčkovi?
0: A tak vyběhl z chaloupky, aby se podíval. Kluk, pěkně kulaťoučký, skoro jako Barbora, se blížil po lesní cestě a už se předem olizoval. Nebyl to jeníček, ale Tomáš. Najednou strnul. Ježibabka a ježidědek se otočili k chaloupce. Už tam nebyla. Samým leknutím si nepovšimli ani velikánské loužičky mnoha barev, která se rychle vpíjela do zeleného mechu. Uprostřed té loužičky stála Barbora a pilně olizovala posledního nanuka. Ježidědek a ježibabka na sebe pohlédli očima vypoulenýma hrůzou.
2: To není holka, to je bumbrlíček,
0: vykřikla ježibabka.
2: Utíkejme, dětku, když tak rychle vymlaskla celou chalupu, tak klidně zbaští i nás dva.
0: A tak oba vzali nohy na ramena a utíkali zpátky ke své staré, opuštěné perníkové chaloupce. Tomáš se za nimi překvapeně díval, dokud nezmizeli v záhybu lesní cesty. Pak udělal několik kroků směrem k Barboře. Ahoj, oslovil ji. Hele, tady je prý nějaká zmrzlinová chaloupka.
3: Byla,
0: odpověděla Barbora a on si vzpomněl, že něco takového snad dokonce před chvílí na vlastní oči viděl.
4: To víš, Tomáši, nemůžeš tak hned všemu věřit a hlavně ne pohádkám,
0: řekl tatínek, když kluk večer doma vyprávěl, jak se mu chaloupka rozplynula před očima.
5: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
6: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěnu, ran, randěnu, mňau, randěnu, ran, randěnu, mňau, randěnu, mňau, randěnu. V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
7: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
6: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
8: Halo! Kočko, no, Pitipačko.
6: Tenhle
8: kočko,
6: odvaha kočko, ti zítra spere koži.
7: Já vám ukážu.
6: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
8: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo... Ale to potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
6: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl před zrcadlem do kterého svítila hvězda.
7: Mňau, mňau.
6: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
7: Mňau, mňau, mňau.
6: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláci. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
9: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
6: Hrne se rovnou na Damiana. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
8: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik tak je vás tam?
10: 365.
8: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
10: Držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
8: Joj, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damian. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
6: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo.
0: A jednou dávno Damiánova byly takové divné dny. Buď to bylo moc horko a všechno vyschlo, pak zase pršelo a všechno se zatopilo, potom nějací lupiči vykopali pod zemí tunel a odnesli ze všech bank peníze, které tam byly. No, těžko bylo v naší republice. Nemohli jsme si koupit třeba tramvaje, tak se muselo chodit pěšky. Někdy i moc daleko. Chybělo na nové domy a lidé neměli kde bydlet. Chybělo na školy, aby se děti měly kde učit a tak. Některé děti sice měly radost, že nemají školu a že mohou lítat po ulicích a lumpačit, ale za chvilku se už začali nudit a tu novou školu si přáli. Ale nedalo se nic dělat, penízky byly pryč. A než se zase dají dohromady nové, to trvá. A k tomu všemu ještě večer ve zprávách v televizi říkali, že pan prezident onemocněl. Ještě tohle. Zrovna bylo potřeba podepisovat všelijaké důležité listiny a nikdo jiný než on to nemohl udělat. A hlásili, že přijedou nějací slavní doktoři z ciziny a pana prezidenta vyléčí. Skutečně, přijel profesor ten a doktor tamten, přišli k panu prezidentovi, prohlíželi ho, pokyvovali hlavami, profesor ten do něho zapíchal píchátka a pumpoval z něho krev pumpičkami, doktor tamten zase do pana prezidenta cpal červené, modré, zelené, žluté prášky a nutil ho to zapít všelijakými limonádami, až byl pan prezident celý rozpíchaný a nalitý jako balón. Ale dobře se mu neudělalo. Naopak, bylo to čím dál horší a horší. Ležel jako Lazar a jen bědoval.
11: Ach, jich ouvej, po noč mě je tak špatně, co jsem to jenom snědl. Přitom už vlastně nic nejedl, jenom ty léky a injekce. A jsem tam s bídou podepsal nějakou listinu. Tak ty doktory vyhnali a pozvali zas jiné. Dokonce přiletěli letadlem a hned z letadla natáhli nějaké hadice až na hrad. Jednu dali panu prezidentovi do pusy, druhou do ucha, třetí do druhého ucha, čtvrtou bůh ví kam a ještě kolem něho tancovali. Nakuřovali ho a zpívali různá zaříkávadla. Třeba vyjdi, vyjdi z těla ven, když je člověk nemocen, s nemocí se musí prát, tu přec nikdo nemá rád. No tak vyjdi, nemoci zlá, urputná a strašně vlezlá, zaříkám tě kouzlem tajným, staň a choď, ty muži bájný. Ale nic to nepomohlo. Tak doktoři odletěli s nepořízenou. A ještě nás pak pomlouvali, ale co? Jen pan prezident pořád ležel, listiny se hromadily, už je skoro ani nepodepisoval a to bylo na pováženou. Všude hrála smuteční hudba, taky už přišel podzim, mrholilo a celé to bylo takové na nic. V televizi ukazovali obrázky z doby, kdy byl pan prezident ještě zdrav a vesel. Tatínek se na to díval a řekl mamince: chudák. A maminka povídala: však my jsme taky chudáci a nás nepolituje nikdo. Měla sice trochu pravdu a tatínek jí to taky řekl. Máš sice pravdu, ale aspoň jsme zdraví a máme se rádi. A to teda pravda byla. A maminka to hned potvrdila. To máš teda pravdu, řekla tatínkovi, a začala mu dávat pusy na ucho a na krk. Jenom na tvář se nemohla trefit, protože tatínek ji trošičku odstrkoval. A to tehdy obyčejně nedělával. Přitom mamince říkal: počkej, počkej, a mával rukou. Maminka nevěděla, co se děje. Udiveně hleděla na tatínka a ten zase na televizi, kde ukazovali, jak pan prezident podepisuje listiny. Vždycky si vzal listinu, chvíli ji četl, přitom si dal do pusy plnící péro, cumlal je, pak podepsal, odložil a vzal další listinu. A tak pořád, celé hodiny. Někdy dokonce vzal nějakou barevnou tušku, zamyslel se, pokousal, pocumlal, vyndal z pusy a napsal na okraj listiny nějakou poznámečku. Tatínek jen vyskočil. Už to mám! V tom ukázali v televizi pana prezidenta, jak leží celý bledý, oči zavřené a v takovém malém okýnečku povídá hlasatel. Tady, na hradě, odkud vysíláme přímý přenos, si už nikdo neví rady. A objevil se obrázek sálu, kde moudré hlavy seděly a kroutily hlavami, jakože nic nevymysleli. A hlasatel pokračoval. Obracíme se proto na vás, vážení občané, pokud byste na něco přišli, zatelefonujte na číslo a tak dále. Tatínek vzal telefon a volá tam. Představil se, řekl adresu a povídá: na něco jsem přišel. A oni hned: posíláme pro vás helikoptéru, aby to šlo rychle. Maminka měla trochu starost, jen abys mě pak nepřišel domů o hlavu kratší. Tatínek pravil: žádný strach, všechno dobře dopadne. Dal mamince pusu a běžel před dům. Tam už čekala rychlá stíhací helikoptera, tatínek nasedl a už letěli. Na hradě už čekali tatínka celé zvědavé ty moudré hlavy. A tatínek řekl: vážení poslanci, senátoři, ministři, profesoři, docenti a vůbec. Viděli jste, jak pan prezident pořád cucá to plnící péro a ty pastelky, když čte listiny? A oni: viděli, viděli. A tatínek na to: To je právě to, co pan prezident nesmí dělat. To je strašně nezdravé. Pan prezident je teď plný ingoustu a rozkousaných pastelek a proto je nemocný. Dávejte mu týden jen suché rohlíky a čaj bez ničeho a bude zdravý. Jen už nesmí nic cucat a kousat. Dejte k němu někoho, kdo se bude dívat a kdyby zase pan prezident začal, tak ať ho z moci úřední plácne po ruce zlatou plácačkou. A já zase půjdu, tak naschledanou. S panem prezidentem udělali, jak tatínek říkal. A za týden byl jako rybička, veselý a zdravý. V televizi pak ukazovali, jak u něho sedí ten s tou zlatou plácačkou a dává pozor. Ale pan prezident byl už opatrný a do pusy nic nestrkal. A napsal tatínkovi pěkný dopis, že mu moc děkuje a poslal mu krásný dárek. Byla to jeho vlastní fotografie. Sám ji podepsal neocumlaným perem a pak nechal zarámovat. Jenomže se nějak při stěhování ztratila nebo co, takže teď nikdo neví, kde je. Škoda. Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.
9: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

0: Sluníčko si vykoupalo zlaté paprsky v Rožmberku, vykulilo se na blankitně modrou oblohu a pomalinku začalo usrkávat rosu. Vodníci Stulík a Blatoušek se vydali hledat rybník, ve kterém by mohli hospodařit. Před nimi se rozprostíraly dva rybníky, Malý Tisí a Velký Tisí. Nejdřív okukovali ten menší, lemovaný Rákosím a Orobincem.
1: Pěkný je, což o to, ale pro dva vodníky malý, usoudili.
0: A tak obešli druhý rybník, Velký Tisí, který byl opravdu velký. I vodu okoštovali. Nad rybníkem poletovalo velikánské množství ptáků, kteří křičeli tak, že nebylo slyšet vlastního slova. Vypadalo to, že Velký Tisí vodního pána nemá. Po chvilce rozhodování se Blatoušek zeptal.
1: Tak co, berem nebo neberem? Stulík pokrčil rameny.
0: Najednou se z vody vynořil letitý vodník. Byl obrostlý žabincem, olepený ptačím peřím a buhlíčím ještě.
1: Uši měl sklopené jako Bernardín a oči měl smutné.
0: Taky Bernardíní. Stulík špitl. Neberem. Slušně pozdravili.
2: Kam pak?
0: Zeptal se vodník obrostlý žabincem.
3: Za vodou!
0: Odpověděli oba hlasitě, aby přehlušili křik ptáků.
2: Nekřičte na mě, je to zbytečné, z toho řevu ptáků jsem hluchý jako poleno. Kdybych slyšel, nemohl bych ten křik vystát, umím dobře odezírat, beru slova od pusy.
3: Hledáme místo,
0: pečlivě vyslovovali.
2: I to se ví, čisto tady není. Ptáci moc nadělají.
3: Odezírá špatně,
0: zakřičel Blatouškovi do ucha Stulík. Oba opakovali.
3: Místo, místo.
0: Peřím olepený pokýval hlavou, jakože rozumí.
2: Pro jednoho by tady místo bylo.
3: Pro oba,
0: zvolali kamarádi. Vodník kroutil hlavou, že ne. V tom se ozvalo za jejich zády přeuctivé pozdravení. Na břehu stál bezuchý vodník. Právě ten, který přišel v boji o Rožmberk o ucho. Letitý vodník radostně plácl rukama do vody a zakřičel:
2: Toho beru, ten se mi líbí, nemá jedno ucho, na druhé rychle ohluchne.
0: Rozpřáhl do široka náruč a bezuchý štěstím bez sebe mu do té náruče skočil. Blatoušek se Stulíkem tedy šli o rybník dál. Vzali to kolem zlaté stoky, aby měli vodu stále v dohledu. U každého rybníka se ptali, jestli by nezískali místo. Dostalo se jim různých odpovědí.
4: Zeptejte se za 100 let.
0: Jindy se jim vysmáli. Sluníčko se pomalu chystalo do Hajan, když procházeli kolem bezedné bažiny, kolem které rostla tráva ostřice i ďablík bahení. Uprostřed byla jenom taková malá kalužinka s tmavou zelení žabince. Kdyby do kalužinky někdo vkročil, se zlou by se potázal, bláto by ho pohltilo. Za vodníky se najednou výhružně ozvalo:
2: peníze nebo peklo.
0: Kde se vzal, tu se vzal, stál za jejich zády čert. V tom kraji se kdysi čerti vyskytovali, ale nikdy se jim příliš nevedlo. Lidé tam bývali dobří a čerti neměli koho nosit do pekla. Někteří z nich se vrátili, odkud přišli, jiní odtáhli jinam, kde bylo víc hříšníků. Jenom tenhle jeden jediný čert zapomněl cestu do pekel a proto se potuloval po kraji a páchal loupežná přepadení. Okrádal kde koho,
1: I křepelce ukradl 5 peněz. Co nakradl, měnil za kořalku. Lidé mu říkali chlastoděs. Děsil je a dělal peklo na zemi. Báli se ho, ale jak ho poslat do horoucích pekel, nevěděli. A tak rádi by to udělali. Čert chlastoděs koulel krvavýma očima. Táhla z něho kořalka a děs.
2: Peníze nebo peklo,
1: opakoval ještě výhružněji.
0: My peníze nemáme, zakuktal Blatoušek.
2: Roztrhám vás, rozcupuju a v pekle usmažím,
1: vyhrožoval čert a kopytem kopl Blatouška do kolena. Ten se skácel na zem, úpěl bolestí a dostal třasavku. Za to Stulík dostal nápad.
5: Před chvílí tudy běžel loupežník s okovanou truhlicí a schoval ji tady v té kaluži.
1: Čert chtěl chvilku přemýšlet, jestli to není nějaký chyták, ale protože neměl čím přemýšlet, vyrazil přímo k bažině. Začal chamtivě hrabat v blátě a ani přitom nespozoroval, že se propadá. Když to zjistil, nemohl už ven. Bahno se za ním zavřelo a když dobublalo, udělal na kalužince rezavý brouk vodomil, kříž. Čert se jistě propadl do horoucích pekel. Bylo to k dobrému všem lidem v úkol. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby právě Stulík s Blatouškem nebyli tenkrát u bezedné bažiny. Oba vodníci pokračovali v cestě, ale Blatoušek kulhal. Každou chvíli zaúpěl bolestí, jinou kopanec čertovým kopytem bolí dvojnásob. Když se krajina zahalila tmou, ponořili se do zlaté stoky, v tůňce se k sobě stulili a Blatoušek ho řekoval.
0: Mám už toho plahočení pokrk. Každý rybník má svého vodníka a pro nás není žádný napuštěný. Vzal bych i nějaký nebesáček.
1: Stulík nad tou nerozumnou řečí kroutil hlavou.
5: V nebesáku jsem byl. Nemá žádný přítok, je odkázaný na déšť. Nenapršelo, vyschl a já zůstal na holičkách. Nebesák neberu ani náhodou.
0: Když myslíš, Stulíku?
5: Mysli také, Blatoušku.
0: Jenomže já už jsem z toho vandrování celý ucabrtaný.
1: Začal Blatoušek natahovat moldánky. Aby nespustil stavidlo slziček, začal ho Stulík konejšit.
2: Za lesem je rybníček a v něm plno rybiček. Kapři, jak se patří, naháči i šupináči, mlíčňáci a jikrnáči. Cejni, líni, okouni, co jen líně okouní. A v rybníčku Blatoušek šeptá rybám do oušek.
1: Blatouškovi se to tak líbilo, že pohladil Stulíka po jeho třech zrzavých vousech a popřál
0: dobrou noc.
6: Já jsem to strašný miminko, nosem ti táto zatočím, tvýho úsměva natrhnu.

Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé. Asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie.

0: utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku, a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované, a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. Oh, svět je překrásná a zajímavá věcička.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč. Zima už je pryč.
2: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč. Zima už je pryč.
2: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
3: Jak měl Rákosníček kvůli chodící rybě ostudu.
4: Co pak se děje tak zvláštního, že se na hladině neděje ale vůbec nic?
3: Přemýšlel Rákosníček.
4: To abych pro jistotu vykonal průzkum pod vodou.
3: A udělal dobře, protože tam dole bylo opravdu co k vidění.
4: To jsem si ale mohl myslet,
3: mračil se Rákosníček.
4: Kapr Matěj s Línem Vendelínem už zase sedí u karet a hrají o stříbrné šupinky. A jak koukám, Matěj už prohrál málem všechny. No, je to tak,
3: litoval se kapr,
4: málem všechny. Tak vidíš ty, trdlo jedno,
3: domlouval mu Rákosníček.
4: Vždyť už si ty hambáři skoro celý nahatý. Imu, jak říkáš,
3: přiznal se rozpačitě kapr Matěj,
4: skoro celý nahatý. Tak to budeme mít v brčálníku kapra zvaného bezšupnatého neboli naháče.
3: Pokrčil skřítek rameny.
4: To máš ovšem z toho, že hraješ karty, ale s tím nemůže dělat nic ani Rákosníček. Takže půjdu zase dál.
3: A šel. U severní hráze zůstal stát a překvapením vykulil oči. Mezi rákosovými stébly se tam procházelo prapodivné stvoření, které vypadalo jako rybí mládě s nožičkami.
4: No ne,
3: žasl skřítek.
4: Tohle tady ještě nebylo. V rybníčku máme chodící rybu. To bude palečku překvapení, až nacvičím s touhle nohatou rybičkou nějaké parádní představení. Na takovou senzaci se k nám zájemci určitě pohrnou

0: až z Horního Povltaví a možná, že až z Polabí. Kdo ví, jak dlouho by si takhle vymýšlel, kdyby se neozvali žabáci.
1: Jen aby.
0: Už klíbil se žabák Bonifác.
1: Však uvidíš.
0: Pochechtával se žabák Augustín.
1: Kdyby se v minulém roce staral víc o to, co se děje mezi žábami v rybníku, než mezi hvězdami na obloze,
0: přidal se žabák Melichar,
1: byl bys dneska chytřejší.
2: Ale jen si kvákejte,
0: odbyl je Rákosníček.
1: Stejně víte, starou Belu, co znamená takováhle senzace pro náš rybníček.
0: Popravdě řečeno, na velkou událost to zase nevypadalo. Chodící ryba toho moc nenachodila, spíš se jí nožičky pletly jedna přes druhou a ještě každou chvíli upadla.
1: Takhle by to ovšem ale nešlo,
0: pokáral jí Rákosníček.
1: Ty musíš chodit jako baletka. Ovšem, ničeho se neobávej, neboť tě všemu osobně naučím. Takže teď se uvolníme, mírně předkloníme a lehce vykročíme,
0: dirigoval rybu a hned jí také předváděl baletní kroky.
1: Výkrok, zákrok, úkrok, příkrok.
0: Vedl rybu jako taneční mistr a pochvaloval si.
1: Tak, tak, hezky. No, to je ale vážně pokrok. A nyní pozor. Prima balerína připravit a žabáci hudební doprovod spustit. Teď.
0: Bonifác s Augustínem pokrčili rameny, Melichar zakroutil hlavou, ale žabí muziku přece jen spustili. Chodící ryba dělala, co mohla. A i když někdy popletla krok, docela jí to šlo.
1: No dobře, moc dobře,
0: pochválil jí Rákosníček.
1: Takže nyní nacvičíme další.
0: A zase ukazoval, jak a co. Nejdříve ji učil stát na plném chodidle i na špičkách, potom jak elegantně zakroužit nohou a nakonec vyseknout velkou děkovací poklonu. Ryba se opravdu snažila, ale ta poklona jí vůbec nešla. Všechno pletla dohromady a místo velkou poklonou končila velkým kotrmelcem.
1: To nic,
0: chlácholil jí skřítek.
1: Tohle byl jen názorný příklad, čeho se vyvarovat. Hudba, prosím, pokračujeme.
0: Žabáci se na sebe podívali, zaťukali si prstem na čelo a spustili tedy znovu, ale tentokrát pospátku, aby jejich hudba byla zase trochu jiná. Ale než ryba stačila znovu upadnout, Rákosníček pro jistotu všechno zarazil.
1: Díky, díky. Prvotřídní. A nyní tě zahalím do závoje z vodního květu, aby vyniklo to pravé překvapení, až se objevíš před velectěným publikem.
0: Bonifác, Augustín i Melichar měli co dělat, aby se nesmáli nahlas, ale skřítek o ně nedbal a vyvolával jako na pouti před cirkusovým stanem.
1: Velevážení, schromážděte se ze všech tůní, toků i veletoků, neboť na vědomost se dává, že se chystá velká sláva. To, co uvidíte, jinde nespatříte, neboť uzříte, kterak na provázku chodí ryba na procházku. Hudba tuž.
0: Po chvíli už nemluvil do prázdna. Přes polní sice nepřišli, ale z brčálníka tady byli všichni. Rak Vavřinec, kapr Matěj, Lín Vendelín, Štika Zubatka, ostatní líni, Bělice i Mřenky a netrpělivě čekali na slibované překvapení. Opravdu k němu došlo, Jenomže k docela jinému, než Rákosníček čekal. Když závoj odhalil, co skrýval, objevil se takový žabý mrňousek a rozpačitě přešlapoval z nohy na nohu. Chvíli bylo úžasné ticho, ale pak se ozval velikánský smích.
1: Je, kde je ta moje chodící ryba?
0: Koktal vyjevený skřítek a oči měl navrch hlavy.
1: Jaká pak ryba?
0: Ozval se nesměle ten mrňousek.
1: Já jsem, prosím, přece pulec. No a teď je ze mě konečně žabka. No tohle je ale malér,
0: bědoval skřítek. Pak ale prohlásil, že zmílená neplatí a rozloučil se po svém.
1: Dobrá,
0: povídal posměváčkům, kteří stáli kolem.
1: Ono je všechno zlé pro něco dobré. Od téhle chvíle totiž každému, ale každému, kdo by si snad spletl půlce s rybou, poradí hravě i Rákosníček.
0: A bylo to. Zase odešel jako ten, kdo vlastně byl.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právě. Cirkus aneb kdyby nebylo kdyby. Opět skončily prázdniny. Prázdniny, po kterých šli Ferda s Kubou poprvé do školy. 1. září měli nachystané aktovky s penálem, psacím perem, pastelkami, slabikářem, přezůvkami a svačinou. Brzy odpoledne, ten samý den, se doma rozrazily dveře. Ahoj, mami! Ferda i Kuba se přiřítili u dýchaní do kuchyně. Maminka čekala, že jí jeden přes druhého budou líčit zážitky z 1. školního dne, ale spletla se. Mami, představ si, do města přijel cirkus. Půjdeme tam, že jo, prosím. Žadonil Kuba a Ferda se hned přidával. No, mami, prosím, prosím, zahlídli jsme klauna. Půjdem tam hned dneska, prosím. Počkejte, počkejte, kluci, nejdřív se uklidněte. Chtěli jsme vás s tatínkem vzít do cukrárny, abychom oslavili, že máme doma školáky. Ale tohle taky zní jako dobrý nápad. Super, půjdeme do cirkusu, jásal Kuba. Ano, půjdeme, ale nejdřív mi řekněte, co ve škole. Nemáte na zítra nějaký úkol? Vlastně máme, uvědomil si Ferda. Máme paní učitelce namalovat obrázek s nejkrásnějším zážitkem z prázdnin. Vidíte, 1. úkol a vy byste na něj málem zapomněli. Běžte si do pokojíčku malovat. Než přijde tatínek z práce, krásně to stihnete. Kluci zmizeli v pokoji. Kuba si hned rozložil papír s pastelkami a začal malovat. Ferda si lehl na postel, chvíli koukal do stropu a pak šel hrát hry na počítač. Ty nebudeš malovat? Ptal se Ferda Kuby. Ale jo, za chvilku. Jenže z chvilky se stala hodina, z hodiny 2 a za další chvíli uslyšeli klíče v zámku. Táta je doma! Kuba už měl obrázek hotový a netrpělivě tatínka vyhlížel. Ferda rychle vypnul počítač, zasedl ke stolu a honem kreslil. Dveře pokojíčku se otevřely. Ahoj, kluci. Maminka mi řekla, co jste vymysleli. Zkontroluju ty vaše výtvory a jdeme do cirkusu.
oznámil tatínek a začal si prohlížet obrázky. Kuba se rozhodl malovat den, kdy byli všichni na koupališti. Papír hrál všemi barvami, povedlo se mu to. Bylo vidět, že se snažil. To samé se bohužel nedalo říct o Ferdovi. Kreslil na poslední chvíli, nesnažil se a obrázek se mu vůbec nepodařil. Odbil ho. Takhle by to nešlo, kamaráde, řekl tatínek. První domácí úkol a ty ho takhle odbudeš? Do pokoje přišla maminka. Věděla, že Ferda umí malovat hezky. Tím víc byla překvapená a zklamaná, když si jeho obrázek prohlédla. Nedá se nic dělat. Do cirkusu půjde jen Kuba s tatínkem. My zůstaneme doma a ty uděláš úkol znovu. Rozhodla maminka. Ale mami, prosím, já to namaluju, až se vrátíme. Já chci jít taky, žadonil Ferda. Už jsem řekla, Ferdo, měl jsi dost času. Je mi líto. Trvala na svém maminka. Tatínek s Kubou odešli. Ferda zuřil. Bouchl dveřmi od pokojíčku. Pak dokonce roztrhl svůj nepovedený výtvor. Maminka přišla za ním. Domluvíme se takhle, Ferdo. Když uklidíš, co jsi natropil a uděláš si úkol, půjdeme do cirkusu zítra. Spolu. Bereš? Tak jo, beru, mami. Ferda uklidil roztrhaný obrázek, zasedl ke stolečku a začal malovat nový. Tentokrát se mu to podařilo. Dokončil obrázek právě ve chvíli, když se Kuba s tatínkem vrátili z cirkusu. Druhý den si oba kluci za namalované obrázky přinesli ze školy první jedničku. Když se maminka s Ferdou vypravovali do cirkusu, venku začala bouřka. Pořádná bouřka. Chtěli jít i v dešti, ale protože vypnuli proud, zůstali nakonec doma. Následující den odpoledne volal Ferda na maminku. Mami, dneska jdeme do cirkusu. Venku už je hezky a úkoly mám hotové. Vyrazili. Přišli na louku, kde ještě včera stála manéž a maringotky. Teď tam však byla jen ušlapaná tráva. Kolem letěla moucha hněv a směrem k Ferdovi zabzučela. Jdeš pozdě, bzz, máma ti to pokazila, kvůli ní jste to nestihli, bzz, může za to ona, ponoukala moucha hněv. Kde je cirkus, mami? Je mi to líto, Ferdo, asi už odjel, vysvětlovala maminka. Jakože odjel úplně pryč? Ano. Ferdo se rozplakal. Otočil se na maminku a začal křičet. To je tvoje vina. Kdybys mě nechala jít s Kubou, stihl bych to. Nebo ten další den. Proud třeba vypadl jen v našem domě, tady klidně mohl jít. Ty jsi to celý pokazila. Ferdo, kdyby jsi udělal úkol včas, mohl jsi do cirkusu přece jít. Nesváděj vinu na mě. Já ale úkol udělal, akorát se vám nelíbil. Rozčiloval se Ferda. Zase začalo pršet. Maminka vzala Ferdu za ruku a chtěla jít domů. Nech mě! Vyškubl se jí. Celou cestu šel kousek za maminkou. Doma si s Ferdou chtěla maminka promluvit, on jí ale škaredě ocekával. Myslel si, že je to její vina, že za všechno může maminka. Ať si říká, co chce, je to nespravedlivé, říkal si pro sebe Ferda. Tatínek se na něj zlobil a poslal ho do pokojíčku. Bylo celkem pozdě, Kuba už spal. Ferda si vlezl do postele. Chtěl to taky všechno zaspat. Po chvilce Ferda uslyšel vzlikot. Maminka si s tatínkem povídala a plakala. Ferda poslouchal. Slyšel, jak opakovala slova, která jí Ferda říkal, když došli na místo, kde měl být cirkus.
všechny jeho výčitky a obviňování. Maminku ještě plakat neslyšel. Teď plakala jen a jen kvůli němu. Už se na ní nezlobil, zlobil se na sebe. Bylo mu to moc líto. Že odbil domácí úkol, že se zlobil, že křičel a byl zlý. Maminka samozřejmě nemohla za to, že cirkus odjel. Chtěl běžet za ní a omluvit se strašně moc, ale bál se. Co teď? Usnout nemohl. Vstal. Sednul si potichu ke stolečku, rozsvítil lampičku a maloval. Ráno vstal Ferda brzy. Slyšel, jak maminka chystá snídani. Šel za ní do kuchyně. Maminko, promiň mi ten včerejšek, prosím. Moc mě mrzí, jak jsem se k tobě choval. Ty jsi za nic nemohla. Řekl Ferda a podal mamince obrázek. Byla na něm namalovaná maminka s Ferdou v cirkuse.

0: o malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka. Jejda, jejda, to mám dneska hlad, podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kde jaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve. Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch, pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny. A copak, kdo pak nám to tady hraje? Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku. Ňam, ňam, ňam. Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu blížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu. Ty jsi hád? Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal. Jo, já jsem had.
1: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
1: Počkej, já ti něco zahraju, ano?
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
1: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že naprázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
1: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a láskyplně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu. Had skoprněl. Tohle se mu ještě nestalo. V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek. Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěnil.
1: Zakoktal. Já tady vlastně vůbec nejsem.
0: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
1: Ale nic se, kacafírku, neboj,
0: zavolala na skřítka.
1: To je můj kamarád.
0: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila. Odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha. Počkej, něco ti dám. A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
1: Podívej, jak ti to sluší.
0: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
1: Ale teď už musíš jít domů,
0: řekla najednou docela přísně plavůňka.
1: Jen se koukni, jaká se udělala tma a kde vlastně bydlíš.
0: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel. V mechovém pařezu. Terénu.
1: Je, tak já vím, kde to je.
0: Zaradovala se malá víla.
1: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
0: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
1: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
0: No, možná, že bych trefil i sám, namítl nesměle zmiják, ale plavuňka zakroutila hlavou.
1: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
0: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavůňka ruce.
1: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. Tu se ani trošku nestydíš.
0: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí. Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
1: Jo, to známe,
0: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
1: Tak a hotovo, řekla. A teď do postele.
0: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul. Ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavůňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavunce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví?
2: Ohousence z pralesa. Pohádka Africké poštovní známky.

0: domovině pygmejů, v zemi Ubangi Sheri, kde lidská ruka nepoložila silnice, jsou jen takové cesty, které vedou za potravu. Travnatou savanou je vyšlapala stáda zvěře a po stopě zvěře se jimi ubíral černý lovec. Tak tomu bylo v období hojnosti, kdy požehnané deště dali savaně vláhu, a tak tomu bylo i za časů veliké žízně, kdy savana vyprahla sluncem a lidé i zvěř čekali na déšť. Když po řece Ubangi připluli do té krajiny lodi bílých lidí, přibyli do sítě cest bílí lovci. Nelovili tam po zákonu hladu, který dává lovcům právo zabij, aby zžil. Po cestách vyšlapaných za potravou lovili bílí lovci ruce černých lidí, aby ty ruce za ně pracovaly. Lovili černé lidi. Tehdy vyslali pygmejové svého kouzelníka, aby oslovil duchy pralesa a vyprosil od nich úkryt pro černé lidi před bílými otrokáři. Duchové pralesa se radili a pak položili kouzelníkovi otázku.
1: Do kterého patra pralesního domu by chtěli pygmejové přijít? A co umějí, aby tam uhájili život?
0: V pralesním domě bylo ticho jak v hlubině jezera. Pod korunami stromů, semknutými v zelenou střechu, se mísily vůně kvetoucích lian z pachy zetlelého listí a vytvářely ovzduší uzavřeného chrámu, v jakém probíhají tajemné obřady. Pygmejskému kouzelníku, uvyklému volnosti širé savany, se těžko dýchalo i přemýšlelo.
1: Pomůžeme ti.
0: Nabídl duch nejvrchnějšího patra pralesního domu. Vzal na sebe podobu opice a vyložil, co musí umět ten, kdo chce žít v zeleném patře pralesního domu.
1: Zelené patro má střechu z listí, nemá pod nohama pevnou zem, protože byt v něm je stavebnice z větví. Kdo tu chce přežít, musí umět šplhat jako opice, skákat jako veverka, plazit se po větvích jako šupinový luskoun či ručkovat jako pták zoborožec. Chodbami proletí i orel a uchvátí hloupé opičí mládě. Musíš být rychlejší než orel.
0: Duch přízemního patra nabídl.
1: Dvounozí pygmejové tu mohou chodit bezpečně jako čtyřnozí okapy. Musejí se však naučit umění rychloběhu a umění být neviditelný. Obyvatel přízemí musí být rychlejší než šíp lovce a neviditelný v křoví a listí. Okapy nosí pruhovaná gaťata a levhart má flekatý kožich.
0: Duch podzemního patra řekl.
1: Mé podzemí má potravy dost. Všechno, co spadne z hůry, přemelou mý strávníci v hlínu, v které pak zase zapustí kořeny všechno, co roste vzhůru a dává pralesnímu domu střechu.
0: Kouzelník usedl pod strom a přemýšlel. Tu mu spadl do klína list a na něm housenka. Byla černá jako noc, žlutá jako žhoucí slunce a zelená jako pralesní střecha. Zvedla hlavičku jako kuličku a zabubákovala na kouzelníka strašlivým kukučem. Bu-bu-bu-bu-bu-bu. Kouzelník se málem polekal, housenka na něj udělala vlídnější kukuč a chválila se. Tak je to dobře. Kdo je malý, musí se naučit udělat bubáka na ty větší a Odehnat je. Vidíš, oklepáváš se zleknutí. A já už si pokojně žeru. V skutku, housenka se už zakousla do listu a listu valem ubývalo. Až se vydatně napasu, upředu si kukličku a budou se mi v ní zdát krásné sny. Tralala, tralala. Kouzelník dumal, jaké sny se mohou zdát ošklivé housence. Budu mít krásné sny o tom, jak budu jednou motýlem s nádhernými křídly. A co když z tebe vyroste můra? Můra je sama o sobě taky krásná, řekla housenka a žrala dál. Kouzelník pak poděkoval pralesním duchům za všechny rady a vrátil se ke svému kmeni. Odejdeme ze svých domovů do pralesa, řekl pygmejům. Budeme živi tím, co dá prales. Dá vodu proti žízni a stromy dají ořechy a keřebobule. Musíme se naučit šplhat jako opice, skákat jako veverka, být neviditelný jako levhart v kroví a na bílé lovce uděláme bubáky. Až si uděláme bezpečná místa v pralesním domě, budeme si tam spřádat sny o tom, jak jsme volní

pygmejové tomu rozuměli, protože věděli, co je to opice, co je to veverka a co je to housenka. Jen jedno nevěděli, co je to sen. Sen je pohádka o tom, jak ošklivé housence narostou krásná motýlí křídla. Sen je přání, které se může splnit i malému a ošklivému. Ledacos se pygmejové naučili od obyvatel pralesního domu. Ba i kouzelník se naučil zlá a mocná zaříkadla, která vysílal proti otrokářům. Nechť vám orel vyklove srdce, protože jsou tvrdá jako orlí zobák. Vydáte-li se po stopě pygmejů, ať vám skříží cesty výprava stěhovavých mravenců, ať vás vyděsí obří lesní prase a malá civetka, ať vás pokropí smrdutým pyžmem. A šel hledat byliny, které dají barvu, aby mohl vyrábět masky, strašlivé bubácké kukuče, a vymýšlel tance k poctě pralesních bohů a pro hrůzu bílých otrokářů.

0: miluje.
1: Co mi chybí, to mi přebývá. Co mi přebývá, to mi chybí. Co je to?
2: Ano, princezno, správně. Tak zní královská hádanka. Co to je?
1: Nevím. Nevím a nechci to vědět.
3: Tuhle hádanku dostává každý následník trůnu. Ani ty se jí nemůžeš vyhnout.
4: Je to prastará tradice naší země.
1: Nelíbí se mi odpovídat na tajemné hádanky. A nechci vládnout. Je to příliš těžký úkol pro osamělou dívku.
2: Sama nejsi, princezno. Jsme tu my, tví věrní. Královská rada, zde vlídný Engis, moudrý Glavis a já, Nomis.
4: Spravedlivý Nomis. A je tu tvá dobrá chůva Sibyla.
2: A je tu rytíř Lev. Vyrůstali jste spolu od malička. Jeho otec byl přítelem tvého otce.
1: Já vím. Má hlava to ví, ale v srdci je tma. Připadám si jako slepá.
3: Nerůhej se. Já vím až příliš dobře, co to znamená slepota. Vím to už od narození. Ale to, že mi neslouží oči, neznamená, že mám slepé i srdce. A to srdce mi říká...
1: Dopřejte mi čas. Nomisi, Engisi, Glavisi. Třeba rok nebo dva.
3: Dobrá. Udělejme to jinak. Do korunní rady docházet musíš. O tom není sporu. Ale můžeš zatím docházet jen jako princezna. Ne ještě jako královna. Spokojena?
4: Rádi ti odpovíme na všechny otázky. Zvolna se budeš učit snášet tíhu koruny. A časem...
2: Ten čas ovšem není nekonečný. Do nejbližšího slunovratu musíš být připravena. Pak bude korunovat se.
3: A snaž se rozluštit hádanku. Tu za tebe nikdo nezodpoví.
1: Co mi chybí, to mi přebývá. Co mi přebývá, to mi chybí. Co to je? Nevím. Mám strach.

0: Strach? Co je to strach? Z čeho ty můžeš mít strach? Jsi mladá, jsi tak krásná.
1: Mám strach. Z vládnutí, ze sebe, z lásky, z lidí, ze všeho. Lve, já nejsem jako ty.
0: A přesto?
1: Já vím, spojuje nás mnohé. Jenže ty jsi oheň a já jsem voda. Ty jsi do všeho hr. Chceš jenom vítězit, proslavit se. Víc nevidíš.
0: A ty? Místo, aby ses radovala z práva nosit korunu, tváříš se jako umučení.
1: Královská koruna je příliš těžká.
0: Jak pro koho? Já mít právo nástupnictví.
1: Ty bys vládnout chtěl a nesmíš. Já mohu a nechci. Není tu ještě třetí možnost.
0: Předat vládu někomu jinému?
1: Sibyla mi říkala, že ve tvém rodu je taková pověst. Kouzlo, které přenáší sílu o svátku slunovratu.
0: Tak o tohle ti jde. Kouzlo slunečního polibku. Ale to platí jen jednou za život.
1: Povídej.
0: Ta pověst říká, že pokud prvorozený našeho rodu prostě přesně v okamžiku prvního paprsku letního slunovratu se obětuje roční bíček. A když někdo z nás v tu chvíli políbí narty dívku z královského rodu,
1: tak
0: staletá síla našeho rodu přejde do dívčiny krve. Ale ten mládenec pak může zemřít, právě jako obětovaný bíček. Nevím, jestli bych zrovna já...
1: Aha, za to ti nestojím. Chápu.
0: Mám tě rád, Sofie, ale na svůj život jsem pyšný.
1: Rozumím, každý se bojí zemřít. Můžeš jít.
0: Sofie, já nemám strach. Nemám strach z ničeho. Dobře. Nakonec, co to je jeden polibek?
1: Jistě, nic.
0: Rozkaž, ať vyberou bíčka a určí přesně okamžik slunovratu.
1: Ne, nechci. Nestojím o políbení, které se podobá almužně.
0: Almužně? Nerozumím ti.
1: To nevadí. Už jdi. Mám státní radu.
0: A já turnaj.
1: Chůvo. Sibylo, co se to děje? Svět se mi bortí pod rukama. Dokonce i lev, s ním jsem si rozuměla na jediný pohled. Je mi najednou tak cizí.
2: Je ukvapený. Ale ani ty nesmíš vidět život jen z jedné strany, Sofie.
1: Je paličatý, pyšný, sobecký. V jeho řeči slyším jen já. Zklamal mě.
2: A ty jsi zase tvrdohlavá. Odmítáš vládnout, odmítáš obřad slunovratu.
1: Ale co mám dělat?
2: Zkus trpělivě docházet do královské rady. Pečlivě poslouchat. Posloucháš mě?
1: Ano, jistě, poslouchat.
2: Nerozptylovat se, například ptáčky za okny.
1: Nerozptylovat se.
2: Netrápit své srdce.
1: Netrápit. Pokusím se. Chci říct, udělám, co bude v mých silách.
3: Princezno, je nám ctí i potěšením, že jsi přišla mezi nás. Jsme připraveni.
4: Pro první slyšení postačí, budeš-li sedět zpříma a pozorně naslouchat.
3: Přijmi však tuto zlatou královskou korunu. Právem ti náleží po dobu našeho sezení.
5: Je zdobena rubíny, které znamenají majestát a moc. V dlani žhnou jako krev.
4: Je zdobena smaragdy, které znamenají věrnost.
3: Je zdobena perlami, které znamenají rozvahu a pravdu.
5: Je těžká udržet jí po celou dobu naší rozpravy na hlavě bez hnutí. To nebude snadné. Ale snášet břímě bez známky únavy či zaváhání patří ke královským ctnostem.
1: Budu sedět jako svíce. Nemějte obavy, pánové.
3: Nuže, princezno Sofie, jaká je tvá první otázka?
1: Chci vás požádat, spravedlivý Nomisi, vlídný Engisi a moudrý Glavisi, abyste mi řekli, co mi přebývá a co mi chybí.
3: Sofie, Ta otázka je jen a jen tvá, nepatří nikomu jinému.
5: Jen ty sama můžeš objevit to něco, co přesahuje právě tebe a co současně právě tobě chybí.
4: My ti můžeme pomoci jen příměry.
3: Cesta tě přivede sama, půjdeš-li po ní. Jako ti tři mudrci.
1: Tři mudrci? Povězte mi o nich.
3: Tři mladí mudrci šli prašnou cestou. Náhle spatřili v prachu změť stop. Šel tudy buvol, pravil první.
5: Podle velikosti stop, to byla buvolice, poznamenal druhý.
4: Podle hloubky stop ta buvolice nosí ve svém těle telátko, dodal třetí.
3: A skutečně, po nějaké chvíli našli ve křoví zatoulanou buvolici u právě narozeného telátka.
5: Netlačí tě koruna, princezno?
1: Neměj starost, Engisi, a nerůž. Nesnít a nekoukat, kde co lítá.
3: V té chvíli tam dorazili královští pastevci a mysleli si, že ti tři jsou zloději. I spoutali mudrce a vedli je ke králi. Král vše rozsoudí. Ale král nerozsoudil nic. Vsadil ty tři do žaláře a nařídil, aby je na zítří popravili. Mladí mudrci seděli ve vězení a rozvažovali, co dělat. První řekl, král zřejmě není, co má být, ale to, co být nemá.
5: Druhý odpověděl, jestliže je, co nemá být, bude dělat to, co být nemá.
4: A neudělal to už, otázal se třetí.
3: Počkejme, až to uzraje.
1: Nerozptilovat se ptáčky za okny, poslouchat, pozorně poslouchat.
3: Strážní slyšeli, jak ti mudrci mudrují a pověděli to králi. Ten si dal vězně zavolat.
1: Zpříma, sedět zpříma, jako svíce.
3: Co znamenala ta řeč, zeptal se král. A co má uzrát? První mudrc řekl, má řeč znamenala, že král této země zřejmě není král, ale hlupák nebo dokonce osel. Je to nezralé.
5: Druhý dodal. Já jsem z toho usoudil, že je-li král hlupák nebo dokonce osel, bude činit jako hlupák nebo osel věci, které neprospějí ani jemu, ani zemi. Musí to dozrát.
4: A třetí se přidal. Z toho plyne to, co jsem řekl já, že si právě odsoudil tři nevinné na smrt. To, co má uzrát, jsi tedy ty.
3: To řekli a čekali na popravu.
1: To je tíha a stromy tak šumí. Na cože to čekali?
3: Na popravu. Ale ten král nebyl zatvrzelý muž. Naslouchal řeči tří mudrců a v duchu si přiznal, že mají pravdu a že se jí musí podřídit. A tak jeho moudrost dozrála. Jste volní, řekl mudrcům, a prosím, abyste přijali na památku mého zrání dárek, buvolici a to telátko. A tak tedy, moudrý vládce.
4: Princezně spadla koruna z hlavy.
5: Princezna spí.
3: Konec sezení královské rady.

0: Tomu říkám slavnostní tanec. Opravdu nádhera. Slyšel jsem, jak se schovala. Spadla ti koruna.
1: Já jsem je chtěla poslouchat.
0: Jenže neposlouchala. To je jako spát.
1: Lvé, jsi prosto řeký. Chtěla bych tě vidět na mém místě.
0: Já bych neusnul. Já bych nepotřeboval ani učené rádce. Sám bych si věděl rady. Já, kdybych měl na hlavě korunu...
1: Ještě, že ji nemáš a mít nebudeš. Nemáš na ní právo. Hrajte dál, prosím. Víš co, lvé? Moudřejší ustoupí. Nemá smysl se hádat.
0: Máš pravdu. Nehádejme se.
1: Zkusím to v korunní radě znovu. A tentokrát neusnu. Uvidíš.
0: Jsem na tebe zvědav, Sofie.
2: Není třeba se omlouvat, princezno.
3: Princezny se neomlouvají.
4: Princezny se učí vládnout.
1: Jste ke mně tak laskavý. Slibuji vám, že dnes...
4: Princezno Sofie, nejprve přijmi královskou korunu.
3: Je zdobena safíry, které znamenají čistotu a moudrost.
2: Je zdobena diamanty, které znamenají nezničitelnost a světlo. Mé prsty je cítí.
4: Je zdobena nefritem, který znamená dokonalost vládce.
1: A kde jsme včera skončili? Aha, už vím. No my si, jak ten král, co to vlastně povídal?
4: Mluvili jsme o tom, že opravdu dobrý vládce má poslouchat dobré rady.
3: Jistě, ale to musí nejdříve poznat, které rady jsou ty dobré.
2: Znám o tom takovou bajku, jestli dovolíš.
1: Mluv, Engisi, hořím nedočkavostí.
2: Tak tedy. Jednou se jeden mocný vladař zeptal svého holiče. Poslyš, příteli, jak pak se žije prostým lidem dole ve vsi? O pane, vyhrkl holič, jsou veselí, pijí, tancují, každý má doma hroudu zlata, velkou jako pěkný žlutý citrón. To bylo vládci divné. Každý člověk dole ve vsi, že by měl tolik zlata? I pověřil svého ministra, starého přítele, aby zjistil, jak se věc má.
1: Poslouchám, nerozptiluji se.
2: Ministr byl chytrý člověk. Když jednou zase holič stříhal svému pánovi vlasy, vešel do holičova domu, prohledal ho a objevil tam pěkný kus zlata, veliký právě jako citrón. Ministr zlato vzal a odešel ke králi.

0: ti ptáčci za okny jsou ale roztomilí. Ani zrnko zlata?
1: Nedobře se jim žije, naříkají. A co tak najednou? Zeptal se se smíchem král a ukázal holičovi právě jeho hroudu zlata, tu, kterou mu zabavil ministr a dodal. Hloupý holiči, vždyť ty posuzuješ celý svět jenom podle sebe. Víckrát se tě nebudu na nic ptát. A tak tenhle moudrý král...
2: Ale princezno, Sofie...
1: Princezna spí? Už zase?
3: Konec sezení královské rady.
4: Sofie, slunovrat se blíží a ty...
0: Tiše, jsme v chrámu slunce.
4: V chrámu zašlého slunce.
0: Ale v chrámu se nekřičí.
4: Slunovrat se blíží, Sofie. A ty jsi zase usnula.
0: Vždyť jsem vydržela skoro až do konce. Ale královská koruna je tak těžká. A bylo takové vedro...
4: Kde kdo už si o tom vypráví? Lidi se ti smějí. Unavená moudrost usnula. To já...
0: Už zase já, lve.
4: Já spím jen pár hodin denně. Jezdím na koni, lovím šelmy, zápasím. Hned bych vyrazil za nějakým posláním. Ale co pak ty víš, co je to mít poslání?
0: Jistě, ty jsi činný, dychtivý. Ale po čem? Po vlastní slávě. Místo, abys mi pomohl, mluvíš se mnou spoustě.
4: V chrámu se nekřičí.
0: Ne, já. To ty zasloužíš pokárání. Hned zítra o tom promluvím v korunní radě.
4: Pokud zase neusneš, ty spící krasavice.
0: Natrucne. To si piš, sebevědomý pane.
1: Kdo je tedy v právu? Princezna Sofie nebo rytíř Lev? Kdo z těch dvou se mýlí?
0: Co komu chybí? Co přebývá? Máme se rádi a přitom si nemůžeme rozumět.
3: Nevím, kdo z vás má pravdu. Znám jen takový příběh o kočce.
2: Ale nejprve, Sofie, přijmi ještě jedenkrát svou těžkou zlatou korunu.
3: Je zdobená lazuritem, který znamená velkorysost.
2: Je zdobená ametistem, který znamená rozhodnost.
1: Je zdobena acháty, které přinášejí štěstí a pravou slávu. Nevidím je, ale slyším jejich hlas.
0: Děkuji vám, moji rádcové. A teď už mluv, moudrý Glavisi.
3: Čtyři obchodníci měli společný krám i sklad. Společně obchodovali, společně zbohatli. Ale ve skladu se jim rozmohly myši. I pořídili si kočku a sepsali ujednání. Kočka patří všem a to tak, že každý z nich je majitelem jedné její nohy, o kterou se musí pilně starat. Jednou si kočka jednu tlapku poranila a mňoukala bolestí. Majitel poraněné nohy byl pečlivý člověk, ránu vymyl a ovázal obvazem namočeným v čistém oleji.
0: Ten člověk měl dobré srdce.
3: Jenže v noci, když všichni spali, vlezla kočka do kuchyně a vyskočila na kraj ohniště, aby se porozhlédla po něčem dobrém k snědku. Tu chytil obvaz napuštěný olejem. Vyděšená kočka běžela do skladu, kde se od hořícího obvazu vzňaly pytle s vlnou. Kočka utekla k rybníku, ale sklad uhasit nemohla. Do rána všechno lehlo popelem.
0: To je napínavé. Dnes určitě neusnu.
3: Obchodníci se přeli. Tři obviňovali čtvrtého, jemuž náležela nešťastná tlapka, že je tím neštěstím viden on, ať tedy zaplatí veškerou škodu. Předvedli ho před soudce a obžalovali. Soudce je poslouchal a pokyvoval hlavou. Cítíš se vinen, bratře? Otázel se pak. Nikoli, pane, ani v nejmenším. Nemohu přece za to, co dělá kočka, která je moje jen z jedné čtvrtiny. A vy chcete se...

0: podílet na té škodě? Zeptal se soudce tří ostatních. V žádném případě, pane, vykřikli ti tři. Dělit škodu na čtyři díly by bylo nespravedlivé. To je přece zřejmé.
1: Co by bylo nespravedlivé? Cože by bylo nespravedlivé? Sofie, otevři ty oči.
0: A říkáte, že jedna kočičí noha byla poraněna, povídá dál ten soudce. Ano, pane, ta, která patří tomuhle člověku. Kočka tedy kulhala. Zajisté, pane.
1: Zajisté, pane.
0: K ohništi ovšem přišla po třech zdravých nohách. Kdyby jí ty nohy nedonesly k ohništi, nemohl by chytit obvaz na té čtvrté poraněné noze. Vinu tedy nesou zdravé nohy. Škodu proto zaplatí tři žalobci a nikoli muž, kterého obžalovali. Z toho, princezno, plyne?
2: Glavisi, princezna spí. Zbytečně se namáháš. A koruna se válí v prachu.
0: Ach, ovšem, bajka o kočce byla pro kočku.
3: Ospalá princezno, už i nebe se na tebe zlobí, slyšíš? Tady máš svou korunu, tu, kterou necháváš ležet na podlaze, hamba ti. Nemáš právo ji zvednout, natož nosit. Nejraději bych si ji vsadil na hlavu sám.
1: Zapomínáš, kdo jsi, lve? Mně možná chybí síla, ale tobě cit. Co ty víš o srdci?
3: O srdci možná nic. Za to vím, co je pevná ruka a tak vládě úplně stačí.
1: Pod tvou pevnou rukou by lidé zrovna šťastní nebyli.
3: A pod tvou ano. Vzdej se koruny. Bude to lepší pro tebe a především pro naši zemi.
1: Lve, proč se pořád musíme hádat?
3: Já jsem to nechtěl. Ale ty... Škoda slov.
1: Ach, lve, s námi je to jako... Jak jen to bylo s tou kočkou. Už se nevzpomínám.

0: Vzdám se koruny, Chůvo. Lev má pravdu. Už jsem se rozhodla.
1: Koruny se nemůžeš vzdát, děvče. Koruna je dědictví. Zavazuje tě.
0: Na trůnu má sedět muž. Lvovi by právem síly náležela. Jenže jeho srdce je tak tvrdé. Sama mu ji nedám. Ale zavedu nový, spravedlivější řád pro předávání královské koruny. A vyhlásím ho právě o slunovratu.
1: O slunovratu? Ale no to snad...
0: A bude po sporu. Žádná korunovace, žádné polibky. Rozhodne los. Kutálení koruny.
1: Kutálení koruny? Sofie, co to má být?
0: Osud? Boží soud?
1: Ale...
0: Nebo jako za dávných časů? Bozy sami?
1: Sofie...
0: Říkej si tomu, jak chceš. V okamžiku prvního paprsku slunovratu sama hodím zlatou korunu se slunečního vrchu. Ať se kutálí po svahu tak, jako slunce po obloze. Ať se kutálí krytířům, hrabatům, měšťanům nebo prostým lidem.
1: Ale...
0: U koho se zastaví, ten bude mít právo zvednout ji a vsadit si ji na hlavu. Ten se stane králem, ať je to kdo je. Bude-li to třeba lev?
1: Princezno, tenhle obřad to nejsou žádné vyšší síly. To je jen hra, pouhá náhoda. Takhle hazardovat s klenotem králů, to je bláhové.
0: Už jsem se rozhodla.
1: Co by tomu řekl tvůj otec?
0: To nevím, ten tu není. Sibylo, kolikrát si mě napomínala, že se musím rozhodovat sama. Dobrá, tak tedy rozhoduj.
1: Ale...
0: Je to mé první a poslední rozhodnutí. Zavolej Herolda.
2: Princové a rytíři, měšťané i prostí mužové království. Shromáždili jste se na výzvu princezny Sofie, abyste se stali svědky i účastníky nevídané věci, zcela nového obřadu vítání slunovratu. Princezna Sofie usoudila a stanovila, že tento obřad, který příznačně nazvala kutálením koruny, určí příštího vládce naší země. Každý z vás má jedinečnou možnost vlastníma rukama zvednout posvátnou korunu, vsadit si ji na hlavu a usednout na náš starobylý trůn.
3: Tmavisi, ty dnes musíš být mýma očima. Mluv, co vidíš?
4: Vidím dychtivé rytíře a nedočkavé prince. Vidím překvapené měšťany i zaražené sedláky. Pod slunečním vrchem se shromáždil dav. Děti lezou do korun stromů.
2: Ve chvíli, kdy zazáří první paprsek slunce, hodí princezna zlatou korunu se skály. Ten z vás, komu se posvátná koruna přikutálí k nohám a zastaví se u něj, ten bude králem, ať je jakéhokoliv původu. Utište se, princové, netlačte se, mužové, ustupte. Pohleďte vzhůru, princezna přichází.
3: Je mi teskno, příteli, co dobrého z takového obřadu může vzejít. Nerozmyslí si to Sofie ještě? Nemám k ní naposledy promluvy.
4: Je pozdě, Engisi. Princezna už vystoupila na nejvyšší výběžek slunečního vrchu. Na hlavě se jí vzpytí klenot království.
3: Poprvé a naposledy.
4: No misí dává znamení. Sofie pozvedá ruce k nebi.
0: Volám tě, slunce! K tobě se obracím! Přijď!
2: Vyčkejme v posvátném tichu a prosme bohy o příznivou volbu.
0: Čekám tě, slunce! Rozhodni samo! Přijď!
4: Obzor se jasní.
3: Kde je rytíř lev?
4: Přímo pod kopcem. Určitě je přesvědčen, že koruna se dokutálí k němu. Konečně bylo by to nejmilosrdnější, co by nás mohlo potkat.
3: Takhle lehko. lehkomyslně zacházet s prastarými zbyti.
0: Hleď, slunce, zde je má koruna.
4: Princezna snímá korunu z hlavy, záře přibývá.
2: Teď první paprsek slunovratu.
0: Leď, koruno, leď!
3: Co vidíš? Co vidíš, Glavisi?
4: Koruna se točí jako vřeteno, spítí se, září, skáče, letí jako zlatá koule, drahokamy strší barvami duhy.
3: Ale kam? Ke komu?
4: Přímo k nohám lva.
2: Je to rytíř lev.
4: Už se pro ní schýbá? Ale... narazila na kámen. Kámen praská, Evdisi, otvírá se pod ní zem. Ta propast je jako chřtát.
2: Koruna, zachraňte korunu!
4: Slunce zašlo.
2: Nedám tě! Dostanu tě, musím tě mít!
5: Rytíři lve!
2: Já!
5: Zpátky!
4: Vrhl se do propasti. Zem se za ní zavírá.
3: Vozy nás trestají. Tohle je prokletí, Glavisi.
4: Je po všem, Engisi.
6: Jsem živ. Ale kde se? Hej! Kdo je tu? Ukaž se!
7: Tudy, rytíři lve, tudy!
6: Kde jsi? Kdo jsi? Nevidím tě!
7: Za to já tebe ano. Tady jsem. Tady.
0: Tady.
7: Tady.
8: Hledáš něco? Něco jsi ztratil?
6: Přestaň si se mnou hrát a ukaž se! Jestli mě dobře vidíš, tak taky dobře víš, proč jsem tu.
7: Ne, tak zhurta, příteli. To nepřináší štěstí. Trochu se pobavíme, co říkáš.
6: Co?
7: Ale rytíři.
8: Rytíři, ty jsi lekavý jako mladý kůl. Chytíš mě po hlasu?
0: Zkus to, snaž se.
6: Nevím, kdo jsi, ale jsi zbabělý tvor. Jen zbabělec schovává před protivníkem svoji tvář. Kdybys měl odvahu postavit se mi, ukázal bych ti, kdo je tady pánem.
7: Kdo je tu pánem? Jak bys?
8: Tady jsem. Ve vší kráse.
6: Oh, fuj. Ty jsi odporný, škaredý, hnusný, stvůra z krček. Není divu, že se musíš skrývat.
8: Vaš slova, pane. My podzemní tvorové máme jiná měřítka krásy než vy lidé. To proto, že největší poklady jsou vždycky skryté. Zjevujeme je, kdy chceme a komu chceme.
6: Koruna, má královská koruna. To ty si je ukradl. Okamžitě ji vrať.
7: Koruna je moje, pane rytíři. Princezna Sofie přece prohlásila, že komu se dochutálí k nohám, ten se stane králem, ať je kdo je.
8: No a vidíš, zastavila se právě u mých škrpánů.
7: Já mám teď právo nosit korunu a mám právo i na královský polibek. To obojí jste tam nahoře promarnili. Ne ty, ale já si ji vložím na hlavu. Ne ty, ale já políbím princeznu Sofii.
6: Drzoune, vezmu si korunu násilím, když to nejde po dobrém.
7: Jen do toho.
6: Skřete, useknu ti s korunou i hlavu. Můj meč rozpadl se. Stačí mi dýka.
7: Nestačí. Vláda nad kovy náleží mně. Docela malému mužičkovi.
6: Tak tě zaškrtím holýma rukama. Rozmáčknu tě.
8: Ani se nehneš, dokud já nebudu chtít.
6: Copak jsem úplně bezmocný.
8: škaredý trpaslík poroučí, sličný rytíř musí poslouchat. Tak to v podsvětí chodí. Je ti úzko? Chápu. Od mládí tak pyšný, neústupný, zhýčkaný, obdivovaný. Ale co zmůžeš tady? Toužíš pomoci? Pokoruně? Nejdřív se nauč pokoře, poslušnosti a pak vládni. Ovládni sebe, pak zkoušej ovládat jiné.
6: Bez koruny se nevrátím.
8: A já ji bez princezny na polibku nevydám.
6: Dokud korunu nedostanu, nechci vidět denní světlo. Přísahám na svou čest.
8: Dobrá, rytíři, dobrá. Chováš se rytířsky. Já se k tobě zachovám jako hostitel.
4: Buď to vítán. Ovšem tady pod zemí plyne čas jinak, než u vás nahoře.
8: Uvidíš sám.
3: Náš život je jako vítr. Dny jsou nestálé a noci plné trápení. Máte nějaké zprávy? Nomisy? Glavisy?
5: Jen ty špatné. V národě je teskno. Nebe zešedlo. Po koruně ani stopy.
4: Princezna se zavřela ve své komnatě a nechce s nikým mluvit.
5: Lidé se ptají, co se to se světem děje. Pole nerodí, řemeslu se nedaří.
4: A Sofie k sobě pustí jen chůvu. Sama neví, po čem truchlí víc, jestli po koruně, po slunci nebo po lvovi.
3: Takhle smutnou korunní radu jsme tu ještě neměli. Vlastně není o čem se radit.
8: Líbí se ti mé panství, rytířilové? Říkal jsem ti, že čas v útrobách země plyne jinak než nahoře. Tady okamžik trvá. A přitom všechno žije, tiše pracuje, jen se dívej. Mí permoníčci kují drahé kovy, podzemní duchové hlídají zlato zrající v rudách, skřípci třídí drahé kameny a vdechují jim sílu. Zvolna rostou krápníky v tajemných sluních. Krystaly soli září a žhavá láva v hloubi čeká na svou chvíli. Netušil jsem, jak mocná je tvá říše a jak pilně tu pracuje vše ke svému účelu. Jen já tu zahálím. Vidím hory pokladů, které přesahují svět. Mnohé tu přebývá. A přece mi tu chybí, ano? Mnohé mi tu chybí.
5: Třeba tvé rytířské poslání. Dobrá, dám ti jednu. Můžeš denně leštit, cítit a střežit korunu princezny Sofie. Dokážeš-li to?
8: Královskou korunu.
5: Pohleď.
8: Vidím ji. Ale kde to jsme? Jak jsme se sem dostali? To černé zrcadlo. Ten velký černý opál. Prošli jsme jim?
7: Neptej se. Vidíš svou korunu ve vzácné schráně. Znáš svůj úkol. To je vše.
0: Přebývá. Je to stesk? Je to cit? Ach, lve, v jakém světě žiješ? Žiješ-li? Co bych za to dala vidět tvou tvář? Je to má vina, chůvo, ale nejen má. musel být tak... Chybí mi můj lev.
1: A zemi chybí koruna. Teď je dobrá rada, drahá má milá, nešťastná Sofie.

0: Mám, konečně. Už tě nedám z ruky, kdybych se měl na smrt rvát. Pro mou hlavu nejsi těžká. Ha. Černé zrcadlo, ukaž, jak mi sedí. Jak se třpítí. Opál zrovna dýchá. Je průsvitný. Mizí. Teď. Teď nebo nikdy. Pryč odsud. Tohle to. Skála. Sama skála. Konec. Byl to přelud. Tma. Všude je jen tma.
1: Nenapravitelný rytíři lvé, jak chceš být králem, když ti není možno svěřit cizí věc? Tak plníš své rytířské poslání.
0: Já jsem jen...
1: Chtěl jsi ji ukrást.
0: Dej mi ještě jednu příležitost. Zkus to se mnou, škaredý pane. Nenech mne odejít se zoufalstvím v srdci.
1: Je to tvá volba. Ale příště už tak vlídný nebudu.

0: Co je to za divnou píseň, Chůvo?
1: Ta je velmi, velmi stará. Zpívala jí má prabába. Tenkrát ještě nebyl úřad královské chůvy. Tehdy žili u dvora Sibily. Vědmy.
0: To slunce, to je koruna.

0: cena leží v blátu. O štěstí už jen snili v závrati slunovratu.
1: V závrati slunovratu. Ach, lebe, vrať se. To já byla pyšná. Měla jsem přiznat, že tě mám ráda. Neměla jsem zavádět obřad kutálení koruny.

0: Zrádné černé zrcadlo, tentokrát ti nepodlehnu. Královská koruno, vím, že mi nepatříš. Vím, že nebudu vládnout. Slunce nepatří nikomu. Co dělá tam nahoře Sofie? Vzpomene si. Je mi tak hořko.
1: Ale já jsem s tebou spokojen, rytíři. Jsi na správné cestě.
2: Princezno Sofie, vítej v Královské radě.
1: Tentokrát se budeme tázat my tebe. Od obřadu k utálení koruny jsme tě neviděli.
3: Od toho nešťastného dne se království rozpadá. Pověsti o prokletí koruny se množí, pověr jen kvetou. Mezi lidmi jsou hádky, spory, krádeží přibývá, nikdo nemluví pravdu. Příroda se zlobí.
1: Královská rada je bezmocná.
2: Viditelný a neviditelný svět se roztrhli. Je ztraceno jejich spojení. Kdo může nalézt znovu cestu? Znovu obojí spojit?
3: Kde je vstup do podzemí? Kdo se tam odváží, když tu není lev?
4: Dnes jsem měla sen. Budu vám ho vyprávět.
5: Posloucháme.
4: Zdálo se mi o zemi, když byla ještě docela mladá. Nebylo pýchy ani sobectví. Lidé žili šťastně, ale pak se rozhodli, že zkusí žít v nebi. Dali se na cestu a hned všichni najednou. Zhora to vypadalo jako průvod mravenců. Strážce prahu nebes to viděl a vykřikl, jak je zastavíme, obrátí tu vše vzhůru nohama. Pán nebes se usmál a zavolal dvě bohyně, Slast a Pýchu. A co si jim pošeptal? Slast pak postavila na cestě, kudy se průvod ubíral, bohaté město. Bylo tam dobré jídlo, bylo tam dobré pití.
1: Tak, a lidé neodolali a zastavili se.
4: Ovšem ne všichni, mnozí šli k nebi dál. A těm postavila Pýcha do cesty další nádherné město, plné přepichu a slávy.
2: A opět někteří lidé neodolali a zůstali.
4: Ano, ale zbytek stále ještě kráčel k nebi. Tu sám pán nebes postavil docela malé město. Město květů a vůní. V zahradách zněla hudba. Nikdo nepotřeboval jídlo, pití nebo slávu. Každý si stačil sám.
3: A tam zůstali zbylí lidé, protože takovým svodům už nedokázali odolat. Neboli... K nebi už nešel nikdo, že?
4: Bane, kdesi v dálce bylo vidět jeden osamělý stín člověka. Ten jediný ještě mířil k nebi. Šel pomalu, stěžka. Padal, ale vždy se znovu zvedl a trmácel se dál. Tu pán nebes řekl, tomuhle člověku nikdo nemůže bránit, aby vešel do nebe. Uvolněte práh, otevřte bránu a uvítejte ho. A tak se ten člověk dostal do nebe. Tohle se mi dnes zdálo.
1: A výklad toho snu?
4: Jediný lev měl odvahu vrhnout se do propasti. On je ten jediný člověk. Já ho znám. Mé srdce ho zná. Lev se nevzdá. Vrátí se. Vrátí se do příštího slunovratu. Sama mu vyjdu vstříc.
0: Už mi, králi, nedávej korunu k cídění. Toužím po jediném. Ještě jednou uvidět Sofii.
6: Chceš se vrátit bez koruny?
0: Ano. Odejdu bez ní.
6: Jak chceš.
1: Ale nevrátíš se zadarmo, rytíři. Vzpomínáš, jak jsem ti řekl, že pravá krása není viditelná a skutečné poklady bývají skryty?
0: To bylo hned první den.
7: Poznej tedy na vlastní kůži, jaké to je!
0: Co? Černé zrcadlo? Co se to se mnou děje? Ta šedá kůže, ty vředy.
1: tohle, že jsem já?
7: Jsi volný. Teď můžeš jít. A princezně vyřiď, že jí brzy přijdu políbit.

0: se mi vracíš.
1: Sama vidíš. Tohle je ten silný lev, který od tebe odcházel. Chtěl jsem tě ještě jednou vidět.
0: Co se to s tebou v podzemí stalo?
1: Prohrál jsem tvou korunu i svou čest. Už nechci žít. Nemám sílu, lásko. Podívej se na mou prašivou kůži. Takhle teď vypadá i mé srdce.
0: Vidím jen tvé oči. A ty jsou pořád stejné. Ne, nejsou. Září světlem, které tam dřív nebylo.
1: Sofie.
0: Love. Omdlel. Nesmíš mi umřít. Můj milovaný, nedovolím ti to.

0: Lev se vrátil, už se to rozneslo po celé zemi.
1: Tyhle zprávy mají křídla.
2: Měli by se po dlouhé době zase uspořádat veřejné oslavy. Lidé to žádají.
0: Ale lev se jim nemůže ukázat. Je s ním zle. A Sofie je zoufalá, neví si rady. Na nějaké oslavy nemá ani pomyšlení.
2: Co lékaři, pro které jsme poslali?
0: Nic.
3: Co mágové, které jsme přijali?
0: Mlčí.
2: Ale slunovrat se blíží. Nemůžeme to pořád přehlížet. Musíme vážně promluvit se Sofií. Změnila se. Teď už se nebojí vlády. Konečně po roce musí být korunovace.
1: Korunovace bez koruny.
4: Černý opál. Chtěl se jej ukrást. Sluneční polibek. Necháš se vytisk.
2: Neklidné sny. Ani se nedivím.
0: Kdo jsi? Jak ses dostal až sem?
4: Zlato v rudách. Tajná síla kamenu. Černé zrcadlo.
2: Že ho to černé zrcadlo ale pro nás sleduje.
0: Co chceš?
2: Přišel jsem navštívit nemocného rytíře. Jdu z podsvětí. Ze svého domu.
4: Hostil jsem u sebe lva od posledního slunovratu.
0: Král podzemní říše. To ty jsi nám vzal korunu.
3: Mám ho docela rád.
2: Dívím se, že ho necháváte umírat.
4: Sem, k mým škrpálům. Dokud nedostane políbení.
0: Necháváte umírat? Co to říkáš? Ty víš, jak ho uzdravit. Tak pomoz. Nikdo si tu neví rady. Princezna Sofie si vypláče oči.
2: Vypláče oči? Vypláče? Stačil by jediný polibek a rytíř by byl zdrav. Stůně stezkem po všem, co promarnil. Po princezně i po koruně. Jenže tu korunu mám já. A nevydám ji, dokud Sofie nepřijme můj královský polibek. Život za život. Jediný polibek na rady.
0: Polibek princezny Sofie? Život za život? Ty, tak strašný, odporný. Ty odporný chceš.
5: Uho, co se to děje? S kým to tu mluvíš? Co lev? Je mu lépe? Sibylo, kdo je ten tvor?
2: Netvor, ale netvor z podsvětí. Skřet. Tvůj osud. Přišel jsem tě políbit. Vznešená Sofie. Jedině mým polibkem uzdravíš nemocného rytíře. Odmítla si jeho polibek, teď se musíš spokojit s mým. Jinak se tvůj lvíček rána nedočká.
4: Ne, nedám ti ji, nedám. Ty zrádné zrcadlo.
2: Rozhodně sama jediné políbek.
0: Princezno, pozor, zabije tě.
5: Už se nebojím, Chůvo, ničeho. Ber, pro co jsi přišel. Tady jsou mérty.
2: A tady je má tvář. Má skutečná tvář.
4: Zpátky, Sofie!
0: Je pryč! Zmizel! Byl to jen přízrak. Ale koruna... Korunu drží lev!
5: Jsi zdrav. Konečně jsi zdrav.
4: Sofie... Má odvážná, milovaná. Ty žiješ. Je po všem. Odevzdávám ti tvou korunu.
5: A já tobě své políbení. Skutečné a jediné.
0: Vychází slunce.
2: Princové, rytíři, stateční mužové království. Po roce opět slavíme svátek slunovratu.
1: Naštěstí postaru.
2: Král Lev a královna Sofie se společně ujímají vlády. Pijme na šťastnou budoucnost.
1: Země si oddechla. Lidé i příroda se mírní. A
3: ty, Sofie, už znáš odpověď na královskou hádanku?
4: Co mi chybí, to mi přebývá. Co mi přebývá, to mi chybí.
3: Čeho je nadbytek a přitom toho nikdy není dost? Síly? Moci? Nebo odvahy, Sofie?
5: Lásky, spravedlivý Nomisi, vlídný Engisi, moudrý Glavisi.
4: Lásky.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Kdo je šťastnější? Byl jednou jeden Švec a ten neměl nic než ženu, 5 synů a 1 dceru. Byli chudí, moc chudí, ale zpívali si od rána do večera. Nedaleko Ševce bydlel ve velkém domě bohatý pán se svou ženou. Peněz měli, že nevěděli, co s nimi, nic na světě jim nechybělo, ale nezaspívali si celý rok a šťastní nebyli ani trochu. Jednou řekla bohatá žena svému muži: podívej se na tu rodinu chudého Ševce. Z hladu by div cvrčky nejedli a přece vypadají vždycky tak šťastně. My máme všechno, nač si vzpomeneme, a přesto nejsme ani trochu šťastní. Čím to je? Víš ty co? Mám nápad. Dáme Ševci pěkný dům a hodně peněz. Máme jich přece tolik, že to ani nepoznáme. Ať se dostanou z bídy, ať se mají stejně dobře jako my, určitě nám pak prozradí své tajemství. Mužovi se ten nápad líbil a vzkázal Ševci, aby hned přišel k němu do paláce. Moje žena a já jsme se rozhodli, že ti dáme pěkný dům a hodně peněz, aby ses měl dobře. Švec tušil nějakou čertovinku, vylekal se a zvolal: ale proč nám chcete prokazovat tak velikou milost? Co vás to jen napadlo? Boháč neodpověděl a dal mu mnoho peněz i dům na kraji města. Ještě mu řekl, aby nechal ševcování a žil si od té chvíle, jak se mu zlíbí. A tak bydlel Švec se svou rodinou ve velkém a krásném domě, přestal ševcovat, měl plnou truhlu peněz a jídla si mohl koupit, kolik se mu zachtělo. V noci se však každou chvíli probouzel a volal na svého nejstaršího syna: jdi se podívat, jestli jsme zamkli dveře. Zavři pořádně okno, nebo sem vleze zloděj a okrade nás. Až do rána se převaloval na posteli a bez přestání měl strach, že se k ním někdo vloupá a ukradne mu peníze. Také jeho žena se ustavičně ptala dcery: zavřela si pořádně dveře? A za malou chvíli znovu: zamkla si dobře? Jdi se podívat, jestli někdo nezapomněl zavřít okno. Sotva se dcera vrátila, matka se ptala: a zamkla si dveře na ulici? Nakonec si už nic jiného neříkali, jenom se ptali jeden druhého, zda jsou zavřena všechna okna, anebo zda někdo nezapomněl zamknout dveře. Už si nespívali, nejedli, protože ztratili chuť k jídlu a šťastní nebyli ani trochu. Až jednoho dne přišla Ševcova žena ke svému muži a řekla: nezdá se ti, že se s námi něco stalo? K čemu nám je tolik peněz, když nejsme šťastní? Dřív jsme spali od soumraku do svítání, teď se jen převalujeme na posteli, oko ani nezamhouříme a bojíme se, aby nás někdo neokradl. Víš co, vezmi peníze, odnes je tomu bohatému pánovi a řekni, že je už nechceme. A ještě mu pověz, že se vracíme zpátky do naší chalupy. Švec byl rád. Popadl peníze, rozběhl se k boháčovi a zvolal: mnohokrát děkujeme, vzácný pane, ale nám ty peníze překážejí. Vracíme se do naší chalupy a já budu zase ševcovat. Bohatec se divil, ale než mohl odpovědět, Švec byl pryč. Po několika dnech šla bohatá paní kolem Ševcovy chalupy a uviděla, že Švec sedí na verpánku s kladívkem v ruce a zpívá si. Slyšela Ševcovu ženu, jak se směje, a spatřila její dceru, jak u potoka pere prádlo a zpívá si přitom. Synové štípali na dvorku dříví, jen sekira zvonila. Bohatá paní se velmi podivila. Spěchala zpátky domů a řekla svému muži: představ si, že ti hlupáci zpívají. Všichni se dřou, div neumírají hladem, ale zpívají si. Já těm lidem nerozumím. Muž potřásl hlavou a odpověděl: když jsou hloupí, tak ať zůstanou chudí. Těm není pomoci.

Sázka paní Štěstěny. Paní Štěstěna a pan Peněz jako želez se rozhodli, že se vezmou. Říkalo se o nich, že se mají rádi jako dvě hrdličky, ale kdo je poznal trochu blíž, věděl dobře, že to není pravda. Byla to podivná dvojice. Pan Peněz jako želez byl pomenší tlouštík, kulatá hlava se mu leskla jako indiánské zlato. Na opasku se mu třpitilo mexické stříbro, na krátkých a křivých nožkách měl střevíce z nejjemnější kůže a na nich přesky ze segoviánské mědi. Paní Štěstěna byla hezká na pohled, ale jinak to byla žena nestálá a proměnlivá jako dubnové povětří. Ovšem chtěla rozhodovat jen sama. Bez přestání každému rozkazovala a přikazovala a vůbec jí nezáleželo na tom, jestli někdo prosí, hrozí nebo slibuje hory doly. Není divu, že brzy po svatbě začaly mezi nimi spory a hádky. Když to trvalo nějaký čas, řekla paní Štěstěna svému muži: musíš přece uznat, že já jsem mocnější a silnější než ty. Uznej to a všechno bude mezi námi zase v pořádku. Pan Peněz jako želez se roztřásl vstekem. Ty, že jsi mocnější, to je k smíchu. Kdy už konečně dostaneš rozum a uznáš, že silnější jsem já? Tak dobře, řekla paní Štěstěna, můžeme to vyzkoušet. Ve stráni pod olivovníkem sedí zrovna nějaký chudák. Sedí a vzdychá, jistě ho něco trápí. Zkusíme, kdo z nás mu bude užitečnější. A hned se dali pěšinou k místu, kde seděl chudák. Paní Štěstěna se ukryla v houštině a pan Peněz jako želez přistoupil k chudákovi. Zdravím tě, dobrý muži, řekl přátelsky. Muž zdvihl klobouk na pozdrav a odpověděl: i já vás. Tlouštík se zeptal: tak se mi zdá, že máš nějaké trápení. Vesničan si povzdechl: pane, já musím živit 6 malých dětí. A jak je mám živit, když pro mě nikdo nemá práci? A vy se mě ještě ptáte, jestli mě něco netrápí. Tlouštík sáhl do kapsy, podal chudákovi stříbrňák a řekl: vezmi si ten peníz a něco si kup, ať máš aspoň trochu radosti. Chudák poděkoval, popadl stříbrňák a běžel do vsi k pekaři, aby koupil chleba a mouku pro své hladové děti. Už měl pecen chleba v náručí, sáhl do kapsy, aby zaplatil, ale našel v kapse jen díru. Stříbrňák byl pryč. Chudák vrátil pecen pekaři, vyběhl na cestu a hledal stříbrňák krůček za krůčkem, ale nenašel ho. Paní Štěstěna a pan Peněz jako želez z dálky všechno sledovali. Tlouštík se škaredil a jeho žena se smála. Pan Peněz jako želez neměl rád, když se mu někdo smál, dostal vstek a pustil se na svých krátkých nožičkách znovu za chudákem. Co pak se ti stalo? Zeptal se. Proč tak běduješ? Pane, naříkal chudák, vytrousil jsem váš stříbrňák dírou v kapse a moje děti budou hladovět dál. Tlouštík mu dal zlaťák a řekl vlídně: jdi a kup si, co potřebuješ, a nedávej ten zlaťák do kapsy, nebo ho zase ztratíš. Chudák poděkoval, sevřel zlaťák v dlani a běžel ke kupci. Vybral si jídlo i šaty pro ženu i pro děti a podal kupci zlaťák. Kupec se podíval na chudáka, pak na lesklý a nový zlaťák a zvolal: ty podvodníku, čekal si, že to nepoznám? Ten zlaťák je falešný a já tě udám soudu. Chudák vyběhl od kupce, jako by mu za patami hořelo. Pane, řekl zprudka, dostal jste mě do neštěstí. Ten zlaťák byl falešný a já půjdu do vězení. Moje děti teď umřou hlady, co si beze mne počnou? Tlouštík se dopálil. Sáhl do kapsy, podal chudákovi plný měšec peněz a řekl: musím uznat, že máš opravdu smůlu. Ale tohle ti snad spraví náladu. Teď běž a užij si to v dobrém. Chudák poděkoval, přitiskl měšec se zlaťáky na prsa a šťastně běžel domů. V lese u vesnice ho však přepadli loupežníci,
Vzali mu měšec, klobouk i košili a ještě ho pořádně stloukli. Paní Štěstěna všechno z dálky pozorně sledovala. Když loupežníci zmizeli v lese, obrátila se ke svému muži a řekla rázně: tak už dost, teď je řada na mě, dobře se dívej. Zlehka si foukla do dlaně a před chudákem se cosi zalesklo v jehličí. Chudák přestal bědovat, podíval se blíž a viděl, že je to jeho ztracený stříbrňák. Vstal a zamířil znovu k vesnici, aby koupil jídlo a šaty. Sotva vkročil do krámku, kupec ho objal a zvolal: odpust, že jsem tě urazil. Myslel jsem, že ten zlaťák je falešný. Odnesl jsem ho k soudu, ale tam ho prozkoumali a ujistili mě, že je z nejlepšího zlata. Tady máš svůj zlaťák zpátky. Nech si ho, vezmi si všechno zadarmo a odpust mi, že jsem tě podezříval. Chudák se spokojeně vracel domů. Když kráčel lesem, objevili se před ním znenadání četníci. Vedli mezi sebou spoutané loupežníky. Četníci uviděli chudáka, zastavili se a řekli mu: ty jsi určitě ten člověk, kterého okradli. Však se už přiznali, že ti vzali nejenom peníze, ale i klobouk a košili. Vezmi si všechno zase zpátky. Chudák vzal měšec, košili i klobouk a uháněl domů, co mu síly stačily. A jeho děti od té doby už nikdy neměli hlad. A paní Štěstěna? Ta je od té doby ještě rozmarnější, náladovější a rozpustilejší, než byla dřív. Za to pan Peněz jako želez je na tom špatně. Chodí všude dva kroky za ní, těžce vzdychá, mlčí a poslouchá jí na slovo. Nic jiného mu nezbývá.

Chodská pohádka o třech líných jedlících. U Říhů na statku měli tři syny. Oba starší byli chlapiska jako hory a nejmladší, teprve 16letý, když se pořádně natáhl, sahal hlavou až ke stropu. Ač všichni jedli jako vlci, přece jen do práce se jim nechtělo. Kdysi otec jim řekl: hoši, dnes není jiné pomoci, musíte jeti se mnou do lesa porazit nějaký ten strom, neboť matka už nemá čím topit. Ale hoši, kteří leželi na zahradě a vyhřívali se na sluníčku, ani na to neodpověděli a také se nehnuli. Toliko nejstarší Matěj řekl: táto, máte rozum. Chcete, aby se nám něco stalo? Což nevíte, že já jsem dítě, Vašek je dítě a také Martin je dítě. Starý pán, místo aby vzal hůl a pořádně lenochy přetáhl, neříkal nic, ale zapřáhl kravky do vozu a jel do lesa sám se svou ženou, kde musel dát Jirínský hajnému, aby mu pomohl kmen na vůz naložit. Příští neděli měli posvícení. A proto starý Říha řekl ženě: upec těm chlapcům nějaké koláče a pořádně vykrmenou hus. Jedna z nich se bez toho tučností už dusí. Říhová poslechla a hned časně z rána dala hus do trouby. A když bylo po snídani, šla s mužem do kostela. Už se domů vrátila, hus dopekla, ale hoši ještě leželi na půdě a spali jako dudci. Tu volá starý na půdu: Jářku, chlapci, vstávejte! Matka vám napekla mísu koláčů a taky hus je propečená, že to jen voní. Mládenci protřeli si oči, ale tentokrát hned rychle vstali a oblékajíc se teprve cestou volali jeden přes druhého: co povídáte, tatíčku, matka že upekla koláče, ale jen jednu mísu jich a jen jednu husu. A nejstarší dodal: vždyť jsme tři chlapi na to, já chlap, Vašek chlap, Martin chlap. Ach, to bude málo, to bude málo. A opravdu, než se starý vrátil z chléva, kam se šel jenom na chvíli podívat, už nebylo po koláčích a po huse ani památky. Pro pána

0: Víš co? Ty jsi z nás nejmladší. Vylez na strom a setřes nějaké, povídá Matěj. Já jsem ještě nedorostlý. A což kdybych spadl dolů a zabil se? Proto vylez tam ty sám. A nebo řekni Vášovi. Vymlouval se nejmladší z lenochů. Ale že i ti byli líní, zůstali ležet a ani sebou nehnuli. Tomu Matěj začne zívat a jak hubu otevřel, spadla se stromu jedna hnilička přímo Matějovi do huby. Ha, ty jsi šťastný člověk, povídá Vašek bratrovi, tobě sami hrušky padají do úst. My dva ubožáci to štěstí nemáme. Štěstí, štěstí, jaké pak štěstí, když hrušku jsem musel teprve kousat, odpověděl Matěj lenivě. Jindy Říhová uvařila velikou mísu hráchu, kulatou jako kolo. A kolem kraje dole nasypala oškvarků, že vypadaly jako zlatý věnec. Říha pokřižoval se a zasedl za stůl, aby jedl se syny. Ti jedli jako vlci a každý hleděl, aby oškvarků co nejvíce nabral na lžíci. Vašek, který byl nejchytřejší, aby bratry ošidil, povídá: jestli pak, táto, víte, jak se točí svět, podívejte se takhle, řekl a už otočil mísu tou stranou, kde ještě oškvarků bylo dost. Ne, takhle se točí svět, křikl Martin a točil mísou k sobě, aby zbylé oškvarky nabral sám. Bane, takhle se točí svět, vy hlupáci, zvolal Matěj a chtěl mísu k sobě natočit, ale že jejich otce to už pohněvalo, chytil mísu a uhodil jí o zem zvolav. A takhle hrom bije, vy taškáři. Tentokrát nebylo z oběda nic a s hladem vstávali všichni od stolu, že nemohli se porovnat. Ale myslím, že jim hladem kručí dodnes žaludku, protože když otec a matka jim umřeli, svou leností přišli o všecko a stali se žebráky.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Když v létě slunce

chytrého, Ondra se jmenoval. Jednoho dne otec povídá, dost jsem se o tebe, synku, nastaral, teď jdi do světa a nauč se nějakému řemeslu. Ať je to, co je, jen když z něho budeš živ. Ondra tedy šel do světa a vyučil se zbojníkem. Když se vrátil, otec se ho hned vyptával. No, čemu ses naučil? Chytrosti. A budeš z toho živ? To víte, že budu. Dokud budou lidé hloupí, smál se Ondra. V té dědině byl pánem bohatý zeman. Měl krásného koně, na kterém mu tuze záleželo. Když o tom Ondra slyšel, pravil, já bych mu ho ze stáje vyvedl, i kdyby na něm seděli. Lidé tomu nevěřili, smáli se, že ne, ale on, že ano. Když o tom uslyšel zeman, dal si Ondru zavolat a povídá, jestli to dokážeš, dám ti 100 zlatých. Ondra souhlasil. Pán poručil čeledi, aby koně přísně celý den střežili. Nevzdalovali se od něho a večer, aby si na něho šafář sám sedl. Jeden čeledín, ať mu stojí u hlavy, druhý u chvostu a kdyby se něco neobyčejného strhlo, ať hned volají o pomoc. Na večer se pán sám přesvědčil, zda je jeho rozkaz vyplněn a teprv potom šel spokojeně na lože. Když se v zámku vše stišilo, zaklepal kdosi na dveře konírny. Otevřete, nebo spíte? Kde pak spát? Ale kdo jsi? A co chceš? Co pak mě neznáte, aby vás husa kopla? Jsem zámecká kuchařka. Nesu vám od pána trochu pálenky, abyste dobře hlídali. Jen skleničku prý jim dej, Zuzo, rozkázal pán, ale já jsem si pomyslela, že vám i víc přijde vhod. No, tady máte pořádný džbán? Na mou duši, dobrá, pochutnával si šafář po notném doušku a poslal džbán dál, ale ne, abyste mi usnuli, přikázal čeledínům. A co byste se měli bát, vždyť jste 3... Co pak by se mohl ten šelma opovážit sem přijít? Jen pijte. Ber prý, dokud dávají, říkával můj neboštík dědeček, dej mu pámu věčnou slávu, a byl to člověk poctivý. Vždyť jsem ho znal, přisvědčil šafář a zase vzal džbán. Kuchařka Zuza mluvila, šafář pil, hlídači pili. Zuza ustavičně pospíchala a přece se z místa nehýbala. Konečně zpozorovala, že jsou hlídači na mol opilí. I počkala ještě, až tvrdě usnuli, pak vyšla z konírny, přinesla trdlici a tu postavila na místo koně. Šofáře položila pod ní, jednoho hlídače podepřela k jednomu, druhého k druhému konci. Pak tiše vyšla z konírny a krásného koně sebou odvedla. Časně ráno, sotva se počalo rozbřeskovat, pán vstal. Všude bylo ticho. V domnění, že je vše v pořádku, vešel do konírny. Ale jak ustrnul, když uviděl místo koně dřevěnou trdlici. Navzdor zlosti ale obdivoval Ondrovu chytrost a rozhodl se, že mu ještě něco uloží. Poslechni, jestli dnes v noci vezmeš mé paní zlatý prstýnek z prstu, dám ti 200 zlatých. Chceš to zkusit? Ovšem, že to zkusím, svolil Ondra. Večer pán sám všecko prohlídl, každý kout. Než ulehli, ještě se podíval máli paní prsten na ruce. Za chvíli uslyšel u okna šustění, rychle se obrátil a vidí v okně hlavu, jako by chtěla do jizby nahlížet. Počkej, já ti dám, řekl si. Tiše vstal z lože, uchopil Valašku, rozevřel okno a bác! Valaškou chlapovi do hlavy, že se jako špalek zvrátil dolů. Ach muži, ty jsi ho zabil, zvolala paní.
Když Zeman viděl, že se chlap dole opravdu nehýbe, dostal strach. I řekl paní, že se jde na něho podívat. V okamžení ale byl zpátky a šeptal: dej mi raději prsten, kdyby ten šelma přece jen přišel, aby ti ho nevzal. Paní mu prsten dala a on zase odešel. Za chvíli se pán vrátil zpět a vypravuje paní, že ten chlap dole nebyl člověk, ale jen přistrojený, slaměný došek, jakožto klam od Ondry nastrčený. Ale mě neoklame, dodal pán a povídá: raději mi ten prsten dej. Vždyť jsem ti ho dala. Je to chvilička, divila se paní. Pán zůstal jako omámený. Ráno přinesl Ondra prsten a pán mu dal 200 zlatých. Jsi doopravdy chytrý chlapík, ale ještě jednou musíš svoji chytrost dokázat. Jestli dnes v noci ukradneš mému správci kuchařku a dovedeš ji do zámku, pak ti dám 300 zlatých. Nejen kuchařku, ale i správce vám přivedu, řekl Ondra se smíchem pánovi a vesele se vrátil domů. Pak šel k potoku, nachytal si raky a když se hodně setmělo, ustrojil se za anděla, rakům nalepil na ocásky svíčičky a vydal se do správcova stavení. Tam svíčičky zapálil a raky pustil. Ti se rozlezli, kam jen mohli, takže jizba byla plná světla. To probudilo kuchařku. Posadila se na posteli, když v tom se před ní zjevil anděl. Připrav se, jdu si pro tebe, půjdeš se mnou do nebe. Kuchařka, veliká modlářka, tomu hned uvěřila a začala se chystat na cestu. Pan správce se tuze divil tomu, že jeho kuchařka má přijít zaživa do nebe. To by se i jemu líbilo. Prosil tedy anděla, aby ho vzal také sebou, a anděl svolil. Když vyšli z domu, přehodil přes ně Ondra plachtu, naložil je na trakař a vezl k zámku. Vzdychali a kroutili sebou, nebo tím hlavy jen tak odskakovali, jak trakař po hrbolaté cestě ujížděl. Zeman byl vzhůru, čekal, zdali Ondra i třetí pokus vyvede. A hle, tu, co si zarachotí v síni, a do dveří se strká Ondra s velikým rancem, z něhož se vysypali pan správce a kuchařka. Zeman se smál, až se za boky chytal, a Ondrovi vyplatil 300 zlatých, které si svou chytrostí vydělal. Ondra se pak vrátil k otci a živil se poctivě. Chytrých kousků prý ale ještě několik vyvedl.

0: dobrá rada a žádná záruka. Té jedné sukně pahadá, té druhé paruka. S tou jednou spadla židle, snad byla z papíru. A druhá bere vyhydle, no na manikýru. Jen kolo vrátku zpívej, já vím, že je to tak. Být skromný, to je nad zlato, i nad šlechtický znak.
1: To bylo pořád bláta, to bylo ošklivo. Kdo nemusel, nevytáhl ani paty z domu. A kdo musel, nemohl přijít tomu nečasu na jméno. Jenom Francínek nehromoval, jenom on měl radost, když mu paní máma nařídila, že musí přivést ze samoty kredenc. Protože na samotu se jelo přes pole a v polích mohl potkat Evelínku. Vždyť jí dosud nedal srdce, které vystřílel na výročním trhu. Pořád ho měl tajně zabalené v šátku pod hromádkou sena na bamberáku. Každý den chodil pod kůlnu, každý den seno poodhrnul, jestli mu na jeho skrýši paní máma nepřišla. Než vyjel, napjal přes bamberák plachtu, ještě jednou poodhrnul seno, aby viděl cípek šátku. Pak práskl bičem, až spadl kus omítky se štítu. Mrholilo. Všude bylo blát a všude bylo ošklivo a přesto si Francínek pískal a vyhlížel Evelínku.
2: Ne, že by bylo to mrholení obzvlášť stvořené pro její procházky, ale ona je přece polní žínka a v polích musí být, ať je jak chce, říkal si Francínek. Pole musí střežit. Střežit je jako voják. Když jsme měli my na vojně cvičení nebo stráž, šli jsme do polí, i když mrholilo. Proč by měla být Evelínka někde schovaná kvůli páru kapek? Není z cukru ani ze soli.
1: Až se objeví, řeknu jí, pojď ke mně pod plachtu a podívej se, jaké jsem ti vystřílel srdce.
2: To není jen tak, trefit 30.
1: Holky na něm mohly oči nechat. Ale já ho dám tobě.
2: Třeba, že na mě pořád něco vidíš. A dělám, co dělám, pořád ti her švec není něco vhod. No to se rozumí, že nejsem anděl.
1: Ale ty nesmíš být taky pořád taková princezna.
2: Kdyby tě to trošku pustilo,
1: mohli bychom to spolu dát i dohromady. Vzal bych si tě za ženu, jestli už někoho nemáš.
2: Nouzi bychom spolu mít nemuseli. Kdyby bylo nejhůř, šel bych zase na vojnu.
1: Za čas by mě dali i šarži. A pak bych dostal přidáno. To by hned bylo veselější.
2: Ale jestli chceš, budu dělat třeba v polích, když jsi z nich. Jenom nesmíš být pořád tak urážlivá, tak paličatá.
1: Francínek si zase začal hvízdat. Tam, kde vítr přežalostně kvílí, tam já dívka přenešťastná jsem. A najednou, jako když utne, na mezi vedle cesty stála Evelínka. Vlasy měla splihlé, sukni urousanou, mokrý živůtek se jí lepil na tělo.
3: Pánenko, zmáchaná ty vypadáš, řekl jí místo pozdravu.
2: To se nemůžeš někde schovat, jsi mokrá skrz naskrz, ofoukne tě vítr a začneš buchcát.
1: Nemohu se schovávat, když mě potřebují, obrátila se Evelínka k němu polozády.
2: Dotklo se jí, jak jí Francínek řekl, že vypadá a že ho vůbec nenapadlo pozvat ji na chvilku pod plachtu, když tak mrholilo.
1: Naštěstí ho to zrovinka napadlo. Pojď se schovat ke mně pod plachtu, ať alespoň chvilku nemokneš. Odvezu tě, kam budeš chtít.
2: Děkuju, nechci, pohodila hlavou Evelínka.
1: Dojdu si tam sama.
2: A co bys chodila? Jsi už tak dost zapatlaná, jen pojď, podám ti ruku.
1: A vtáhl polní žínku na kozlík vedle sebe.
2: Stejně ti musím něco ukázat.
1: Něco pro tebe mám.
2: Něco jsem ti přinesl, abys viděla, jak si tě považuju.
1: Já nic nechci, trucovala Evelínka.
2: A chceš nebo nechceš, na to se tě neptám.
1: Odhrnul Francínek kupičku sena v bamberáku a opatrně vytáhl šátek s marcipánovým srdcem.
2: Přinesl jsem ti něco, co si ještě v životě nedostala. Tu máš.
4: Evelinka váhavě vzala placatý uzlíček do ruky a položila ho vedle sebe na kozlík. Pak rozvázala všechny čtyři cípy, rozbalila šátek. A co to? V ubrousku nebylo žádné srdce. V ubrousku bylo myší hnízdo a v něm pět tlustých, vykulených myšek, které čekaly, co se bude dít. Teda, přesněji řečeno, původně tamto marcipánové srdce bylo celé. Ale myšky si na něm postavili to obydlí a marcipán, který přečuhoval, ohlodali. Jenže to Evelinka nemohla tušit. Celá zrudla nevolí, hněvivě přivřela své šikmé oči a seskočila z kozlíku. Považovala tento dar za Francínkův nejapný žert. Myšky se lekly a rozutekly se na všechny strany. Evelínko, zvolal Francínek, když se probral z toho opaření. Evelínko, já za to nemůžu. Já ti vystřílel srdce, Evelínko. Jenže kde byl Evelínky konec? Místo ní se ozval docela jiný hlásek. Nejedete k nám? Maminka říkala, že si k nám tenhle týden přijdete pro kredenc. Jestli pro ní jedete, mohu si vlézt k vám pod plachtu? Dobrý den. Byl to Ondroušek. To dobrý den vzalo Francínka za srdce. No pojď, řekl a smetl z kozlíku hnízdo i se zbytkem srdce a šátkem s vyšitým F. Ondroušek se vyšplhal na sedačku jako lasička a Francínek mlaskl na koně. Vy na ně ale smutně mlaskáte, řekl na to Ondroušek. Nestalo se vám nic? A na koho jste to volal, když jsem přicházel? Nevolal jste na tu hezkou paní? Co na mě vždycky vyhraje jahody? Volal, přikývl hlavou Francínek. Volal, ale ona nedbala. Ona se rozhněvala. Z toho si nic nedělejte, chlácholil ho Ondroušek. Řekněte mi, proč se zlobí, a já jí to vymluvím. Já se s ní totiž kamarádím a mám u ní velké slovo. Francínek na něj nedůvěřivě pohleděl. Jestli si klouček z něho neutahuje. Ten mu však hleděl do očí odhodlaně a bezelstně. Tak mu to Francínek vyklopil všechno do puntíku. Vymluvím jí to, řekl na to Ondroušek. Vsaďte se se mnou o hrstičku jahod, že jí to vymluvím. A taky mi řekněte, co jí mám vzkázat. Francínek přemýšlel a přemýšlel a vymyslel to teprve před vraty.
2: No si bude nejlíp, když ji nechám trošku vyhněvat. Snad se vyhněvá dožní. Řekni, jak to bylo s tím srdcem a že bych ji rád požních viděl. Ať přijde na dožínkový bál, že celý večer protancuju jenom s ní, že ji budu čekat na dožínkovém bále do půlnoci. Jestli ale nepřijde do půlnoci, tak asi vymlátím z lítosti hospodu. A to já dovedu. Na to, ať veme jet. Na Kocantě jsme byli dva pěšáci proti 12 dělostřelcům a stačili jsme na ně. Můj kamarád je házel z okna na dvůr a já z lokálu do kuchyně.
4: Pak Francínek práskl bičem a vjel do vrat na samotě. Na zápraží už stála kredenc.
5: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Ach jo, vždycky abych čekala já na něho.
1: Mani, ty už seš tady?
0: Ne, nejsem, jak vidíš.
1: Čekáš dlouho?
0: Nečekám vůbec.
1: Tak co tu děláš?
0: Přemýšlím.
1: A na co myslíš?
0: Na nic.
1: Škoda, já myslím, že na mě.
0: No teď.
1: Aha, tak to já zase půjdu.
0: Ne, počkej, Ringu, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
1: Tak jo. Hele, převrátíme tuhle tu lavičku.
0: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
1: A jak teda?
0: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
1: Já koukám na ně, no, a co?
0: Hádej, co dělají, no?
1: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
0: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
1: Multivitaminovou tabletku.
0: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
1: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
0: A líbí se ti líbání?
1: Ne.
0: Proč?
1: Vždyť je to nehygienické.
0: Jak to?
1: Tak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
0: A co taková láska? Tatě nic neříká.
1: Co je s ní?
0: No, kdyby se chtěl oženit.
1: Já se ženit nebudu.
0: A proč ne?
1: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
0: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
1: Počkej, kam jdeš?
0: K jednomu milionářovi na večeři.
1: Páně, a kam to bude?
0: K McDonaldovi.
1: A s kým tam jdeš?
0: S Jarouškem.
1: Páni, s tím třeba s prdélkou?
0: No co? Pusu? To mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
1: Hele, a můžu jít s vámi?
0: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska. Měj se, haha.
1: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc se jí líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět, ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne se přišly tři děti, jedna holčička a dva hošíci podívat k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček. A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříčci udělali hrobeček, řekla holčička, která byla nejstarší. Ale najednou uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla, frrr, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Hleďte, hleďte, Brouk, zvolala holčička a ukazovala za pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu. Kanárek se proměnil v Brouka, řekl první hošík. A letí až do oblak, řekl druhý hošíček a všichni se dívali, jak letí. Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že se kanárek proměnil v Brouka a odletěl. No, maminka se jim smála. Říkala si, co si ty děti zase vymyslili. Tohle se tedy stalo ještě druhého dne. Ale co se stalo potom, to už nevím.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku: usmaž mi prosím koblížek. Usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala dvě hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, i skutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblíšku, koblíšku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblíšku, koblíšku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sypce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe, vlku, taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křovík zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje a koblížek zpívá. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, liško, taky uteču. Překrásná písnička, pravila liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu. Já koblížek, koblížek, a liška udělala ham. A snědla ho?

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
0: Tiki kalendář!
2: Čím je dnešní den výjimečný?
3: Kamarádi, dnes jsem pro vás v kalendáři opět našla něco speciálního. Je den všech čarodějů a čarodějek a kouzel a košťat a ohňů, které hoří na kopcích. Určitě víte, že se poslední den v dubnu říká, že se pálí čarodějnice. Je to starodávný zvyk, kterým lidé vlastně vítali jaro. Ohně rozehřívaly zemi a zlé zimní trápení odlétalo s kouřem pryč. Jestli kolem vás projde nějaký veselý průvod čarodějnic, nebojte se jich, nic vám neudělají, jen slavně vyprovázejí zimu za kopec. Možná umějí čarovat, vařit lektvary a třeba i létat na koštěti, ale dnes jsou docela neškodné a já o tom něco vím. Já už jsem toho ze své větve viděla dost a na to, co se bude dít dnes večer, na to se vždycky těším. Na kopci se rozdělá veliký oheň. K ohni se chodí v průvodu masek a je tam vždycky velikánská zábava. Těšíte se jako já?
2: Hů, hů, hů.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišli děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy. A na podzim neslo bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidožrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavěl vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastně jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak děti líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všecky stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Kdysi z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel, královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančit nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko. A stromy byly tak šťastny z návratu dětí, že se obalili květy a mávali mírně svými rameny nad hlavami dětí. Ptáci poletovali kolem a štěbetali rozkoší a květiny vyhlédali ze zelené trávy a smáli se. Byl to milostný obraz.
ale v jednom koutě byla dosud zima. Byl to nejvzdálenější kout zahrady a stál v něm chlapeček. Byl tak malý, že nebyl sto dosáhnouti na větve stromu a chodil kolem něho a plakal. Ubohý strom byl dosud pokrytý novatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním. Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekli a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a z prutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již sto dováděti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zraniti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zraniti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra
a řeklo mu: Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly, našli obra mrtvého, ležícího pod stromem a pokrytého bílými květy.

0: jo. Je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Šimsela bum bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískato.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždyť si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že... Nevím, to...
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to mi zkouká.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí,

0: Jo, hele, a co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
1: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
0: Jo, no tak třeba vítejte v Hogově Čurbesu.
1: Ale to ne, nebo, Čurbes to je...
0: Oříšková krčma do každé rodinky.
1: Oříšková krčma.
0: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
1: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
0: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě,
1: nech už tu krčmu.
0: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
1: Taky ne.
0: Tak nějak.

0: Pomoc! Pomoc! Zachraňte mě někdo! Zachraňte mě!
1: Neunikneš, růžový smrtelníku! Čaroděj Vojta Vojtilu, straš rybka ukrutník, je ti v patách! Zakleju tě, začaruju, uhranu tě. Bude z tebe ropucháč. A nebo smradlavá ponožka. A nebo zelený nočníček.
0: Ne, já nechci být zelený nočníček.
2: Co se to tady děje? Co je to za zběsilý kvikot? Piggy, stalo se ti něco?
0: Zatím ne, zatím.
1: Ale stane.
2: Kocour Vojta se zase chce s někým kočkovat a zlobí tě, co?
0: Sovohedo, zachraň mě. Vojta mě chce začarovat.
2: Začarovat? Proč chceš Piggyho začarovat?
1: Je přece den čarodějnic. Když jsou jednou čarodějnice, tak se čaruje. A basta fidli. A jde se na to.
0: Ne!
1: Přičaruju ti místo rypáčku chobot a bude z tebe chobotnice.
2: Tak zaprvé, s chobotem by z Piggyho nebyla chobotnice, ale chobotnatec. A za druhé, je mi jasné, Vojto, že s tímhle čarodějným dnem nemáš žádné zkušenosti, co?
1: Náhodou... Já jsem na čarodějnice kabrňák. Trochu.
2: Trochu. Řekla bych, že o tom, co se na čarodějnice dělá, nemáš páru.
1: Já mám náhodou páry jako parník. Jsem nejrychlejší a nejmrštnější ze všech.
2: Že někdo o něčem nemá páru, znamená, že o tom nic, ale dočista nic neví.
0: Tak to vidíš, vidíš to.
2: Nejmrštnější být můžeš, ale jak se u nás slaví tenhle den, asi nevíš, milý mňau mňoure.
0: Mňau mňoure.
1: Mňau mňoure.
0: To je legrační.
1: Hele ty, chrochtadlo, nech si to, jo. Někdo mňouká, někdo houká a někdo chrochtá. No někdo zase štěká. Tak jsem mňau mňour a já jsem rád mňau mňourem. Ovšem dnes jsem velký čaroděj mňau mňour Vojta Vojtilu, straši rybka ukrutník. A jsem ti v patách. Mňau.
0: Zovo, Hedo, jde zas po mě, zachraně pomoc.
2: Vojto. Vojto, čarodějnice se neslaví tak, že honíš kamaráda a vyhrožuješ mu.
0: Vyhrožoval mi, že mě uhraje.
2: Prosím?
0: Že mě uhraje.
1: Ale houbeles, říkal jsem, že tě uhranu. Uhranu, ne že tě uhraju.
0: Co to je to uhranu?
2: Koukám, že v tom máte zmatek oba.
1: Já ne.
2: Když chce čaroděj nebo čarodějnice někoho uhranout, znamená to, že mu chce ublížit pomocí zlého kouzla.
1: Jasně, přičarovat mu chobot.
0: Ne.
2: Kde pak? Uhranutí by bylo mnohem.

0: mnohem nenápadnější. Mělo by někomu přivodit smůlu, nebo nemoc, nebo neúrodu na poli, nebo na zahrádce. Ani bys nevěděl, že tě někdo uhranul a najednou by se ti zkrátka nic nedařilo.
1: Mně by se spíš líbil ten chobot.
2: To je ale strašné. To bys mi chtěl udělat, tohleto uhranout a pak, aby mi vyrostl
0: ale Piggy,
2: chobot.
0: Ale Piggy, přece tomu nevěříš. To jsou jen takové starodávné pověry.
2: Jo, jenom jestli by to fakt nešlo, víš.
0: Ty se bojíš zlých sil?
2: Někdy se bojím docela dost různých věcí. Třeba čulibrku. Čulibrkové vylezají ze tmy a potom...
0: Piggy, nejsi sám, kdo se bojí. Všichni se přece bojíme. Ne všichni zrovna čulibrku, ale neúrody, nemoci nebo neúspěchu se bojí kdekdo. A právě proto se vlastně slaví tenhle čarodějnicový den.
1: A jak se teda slaví?
0: Poslední dubnový večer se lidé sejdou na nějakém vršku nebo prostranství a zapálí velikánský oheň, na který si tam připravili velikou hromadu dříví. A v tom ohni má symbolicky schořet všechno špatné, staré a zlé z poslední zimy. Ten veliký oheň má být ohněm očistným, proto se říká, že se pálí čarodějnice.
2: Pálí se čarodějnice a ne, že zaklínají.
0: No, pálí se zloba a nemoci i zima a vítá se jím nová roční doba.
3: Zimu nemám rád.
0: Lidé jedí a pijí a radují se. A protože zlé od nich takhle krásně obřadně s kouřem odejde, a pak je krásné jaro a léto.
1: A zmrzlina a koupání.
2: Dětičky a melouny.
1: A myší dosti a skákací hrady.
2: A ten oheň je kouzelný?
0: No, jestli se rozhodneš věřit na kouzla.
1: Já na ně věřím.
0: No tak vlastně je kouzelný. Celá ta poslední dubnová noc je prý kouzelná. Říká se jí Filipo Jakubská.
2: Filipo Jakubská!
0: Ano, kdysi se právě věřilo, že se v tu noc na kopcích slétají čarodějnice.
2: Tamhle zrovna jedna letí!
4: O, kde? Rychle zapálíme ten čarovný táborák, ať na nás nemůže!
2: Naletěl ty mňouří chobote! Žádná čarodějnice neletí.
1: Ty jsi mě ale vylekal. Tohle už mi nedělej. Co?
2: Jdám, Hane. Vojto. Já jsem si myslel, že jsem si jen vymýšlel, ale ona sem vážně letí.
4: Kde?
2: Letí. Koukej, jak se sem blíží. Není to slyšet, ale blíží se to jako kus letící tmy. Radši se schováme.
1: Proč? Já se tmy nebojím.
2: Ale já jo, já jdu, zakaž. Pojď se mnou, prosím tě, pojď se mnou.
1: Zalez a buď tiše. Uvidíme, co to je. Hele, sova na to mává. No jo, sova se nebojí, je na tmu zvyklá.
2: Pojď sem, pojď honem ke mně, zakeř.
1: O, už jdu.
5: Dobrý den, milost slečinko okatá, mademoiselle Heduško.
0: Dobrý den, netopíre Pierre, cože jste se sem tak nečekaně snesl?
5: Snesl jsem se sem za jistým účelem. Nechci, abyste ráčila uschnout.
0: Co, prosím?
5: O, ano. Zaslechl jsem, že zde ve vašem kraji to vážně hrozí. Pokud se ovšem tedy neučiní jisté opatření.
0: Pierre, já vám asi nerozumím.
5: No dobrá, nebudu chodit kolem horkého sufle.
0: Kaše.
5: Kaše? Jaká kaše?
0: Zde v našem kraji, jak říkáte, se neříká suflé, ale kaše. Nebudu chodit kolem horké kaše, ne kolem horkého suflé. A znamená to, že řeknete rovnou bez oklik a vytáček, oč vám jde.
5: O la la, ve vás se slečna učitelka nezapře. Dobrá, dobrá. Tak žádná kaše. Mám pro vás nabídečku. Zaleďte se mnou 1. máje pod rozkvetlou třešeň a já vás tam políbím. A neuschnete.
0: No tedy, Pierre, no tedy to já bych snad, jak jste to, no. Kdybychom, kdyby se to snad ani, no, to bych tady opravdu...
5: Co to? Vy jste nás jste špehovali. Pánové, no dovolte, to je nezdvořilé.
2: Pipný, neuschnete!
1: Se budou pusinkovat.
2: Pod třešní.
1: Nejste spadlí z višně.
5: Z višně? Ne, z třešně. Tedy má to snad být třešeň. A má se u toho i padat? Ale z višně? A nešlo by to radši rovnou z té třešně?
0: Ale ne, Pierre. Chlapci, vy to pletete. Tak už dost. Dost už toho posmívání. A poslouchejte, jak je to s tou třešní.
2: Já nebudeme chodit kolem horké kaše.
1: Kolem horkého sufle.
2: Kolem horké kaše.
0: Tak už vážně dost. To je taková prvomájová tradice. 1. máj je 1. května. Den po čarodějnicích.
1: Aha.
0: Máj je krásné starodávné jméno pro měsíc květen. Zima schořela při pálení čarodějnic a všechno už kvete, lidé se procházejí venku, je svátek, nemusí se do práce.
1: Ani do školy.
0: No a říká se, že v ten krásný prvomájový den má být každá dívka políbena pod rozkvetlou třešní.
5: Ano, přesně tak. A když není políbena, tak uschne. Gelmalir, skanda.
0: Ale to je snad taky taková pověra. I když musím říct, že tradice je to pěkná.
5: Nádherná tradice.
0: Je to vlastně takové pěkné kouzlo, že?
5: Okouzlující kouzlo, Hedo.
0: Pod rozkvetlou třešní, Pierre.
5: Ano, Hedo, ale co ta višeň?
0: Višeň? Jaká višeň?
5: Mám připadat z višně, takže spadnout z višně pod třešeň.
2: Zvládne do louže!
1: Zdechně pod okap!
5: Sakrple, tak teď už tomu vůbec nerozumím, jaký okap zase.
0: Ne, to se jen tak říká. Pánové, přestaňte si z Pierra dělat šoufky.
5: Dělají si ze mě šoufky, mundie.
0: Zachovejte klid, Pierre. Probereme si to jedno po druhém.
5: Dobrá.
0: Jak jste to říkali, chlapci?
2: Z bláta do louže.
1: Z deště pod okap.
0: Tak to se říká, když se něco kazí a pak se to pokazí ještě víc. Že jsme se dostali z bláta do louže, nebo z louže pod okap. A že jsme si moc nepomohli.
1: Nebo z deště pod okap, co?
5: A z višně padat?
0: Když někdo povídá nebo dělá nesmysly, tak se říká, že spadl z višně.
1: Nebo že mu šplouchá na maják.
2: Nebo že mu straší ve věži.
5: Tak už prosím, dost. Já jsem sem nepřilétl, aby mi z vás dvou rarachů strašilo ve věži. Nešplouchá mi na kaši, nespadl jsem z majáku. A zkrátka, slečno okata, pojďte se mnou 1. máje pod rozkvetlý okap.
2: Jsem chtěl... Tak mám pocit, že Pierre někdo uhranul?
1: Nějak se mu nedaří a nedaří.
0: Vigil, Vojto, tak už dost. Měli byste Pierrovi naopak gratulovat. Jak nádherně. On, rodilý Francouz, netopír, mluví česky.
2: Vždyť my víme.
1: Já bych třeba francouzsky neřekl ani...
0: No, tak vidíte.
2: Ale stejně bychom mohli jen tak pro jistotu uspořádat ten kouzelný tábor.
1: Jo, zaženeme zlé síly a zlomíme každé uhranutí.
2: Opečeme si nějakou mňamku, nadlábneme se.
1: A budeme si povídat a zaspíváme si. Roztočíme to. Zaženeme všechny ošklivárny a ošklíváky.
2: A druhý den si můžete klidně zalítnout spolu, kouzlit pod tu rozkvetlou třešeň.
1: A nebo pod vyšeň.
2: A nebo pod okáp.
1: A nebo pod maják.
2: Hlavně, aby slečna učitelka Heda Okata
1: měla jistotu, že se kouzlo podaří a neuschne.
2: Vážený pan netopír Pierre si musí hlídat, aby mu třeba nespadla na hlavu větev.
1: A nebo suflé.
5: Je mi velice líto, ale domnívám se, že zase nerozumím. Ačkoliv zpočátku mám pocit, to znělo jako pozvání na večír.
0: Přesně tak, Pierre. Uděláme si oslavu dne čarodějnic.
1: Ano,
5: čarodějnic. Ano, ano, to znám. Divočením a dováděním se vyženou z lidí z přírody poslední zbytky zimy.
0: Ano.
5: Nádherná tradice. Okouzlující kouzlo. Skoro jako to s tou třešní.
0: Tak domluveno. Letos oslavíme čarodějnice společně. A mohli bychom u toho i trochu čarovat.
1: Ano,
5: ano. Tak to není problém. Od čeho jsem kouzelník? Simsalabim. Ze svého cylindru vyčaruji podivuhodnosti na počkání. Mám krásné nové číslo s vajíčkem.
0: Proti vajíčku nic nemám, ale co kdybychom společně vyčarovali pořádné jaro?
5: Tak to, la pardon, v cylindru neskladuji.
0: To přece nevadí. Znám na to zaříkávadlo. Chcete se ho naučit?
2: Ano. Jo.
5: Zajisté, mademoiselle?
0: Tak opakujte. Byla zima mezi náma.
3: Byla zima mezi náma.
0: Ale už je za horama.
3: Ale už je za horama.
0: Huž, huž, huž, zimo už se strať.
3: Huž, huž, huž, zimo už se strať.
0: Země matičko.
3: Země matičko.
0: Chovej zrníčko.
3: Chovej zrníčko.
0: Vstaň, vstaň, vstaň.
3: Vstaň, vstaň, vstaň.
0: Slunce prosím hřej.
3: Slunce prosím hřej.
0: Zemi sílu dej.
3: Zemi sílu dej.
0: I nám, nám, nám.
3: I nám, nám, nám.

0: Já to uměl dědě, když jsem býval mladý. Byť já dneska jako ty si věděl, bych si rady.
1: Jedenáctá kapitola. Uzdravení.
2: Adélka opět ležela v nemocnici ve známém pokoji číslo 13. Byla po té dlouhé cestě pořádně unavená. A tak jen s velikou námahou otevřela víčka. Chvíli nevěděla, kde je. Když se rozkoukala, vzpomněla si na své plyšové kamarády. Pupíno, Bláža ani Bůča v posteli nebyli. Teprve po chvilce jí došlo, že vlastně zůstali na bimbuli. Když se kolem sebe rozhlížela, všimla si, že ji obklopují přístroje, které blikají a pípají.
3: To tu asi nechal Bův,
2: řekla s úsměvem a zkusila si sundat kolíček, který měla na prstu. V tu ránu se rozletěly dveře a do pokoje vešel pan doktor.
4: Adélko, to jsem rád,
2: řekl dojatě. Hned ji začal poslouchat, měřit jí tlak a prohlížet ji ze všech stran.
3: Já jsem byla chvíli na bimbuli,
2: vysvětlovala Adélka trochu provinile.
3: Ale když mi krák přinesl dopis od maminky, tak jsem přiletěla. S Bufem. V jeho létajícím talíři. Tyhle přístroje jsou z jeho talíře. Asi už je nepotřeboval.
2: Pan doktor se mile usmál.
4: To je dobře. Ale teď musíš odpočívat, aby ses brzo uzdravila.
3: Nemusím! Já mám totiž kouzelné uzdravovadlo od profesora Bimbulíka. To je vynálezce.
2: Adélka chtěla sáhnout do kapsičky svých šatiček, aby kouzelnou medicínu panu doktorovi ukázala, ale měla na sobě jen noční košilku. Smutně sklopila oči, ale pan doktor ji pohladil po hlavě a řekl.
4: Určitě se uzdravíš.
2: Když za panem doktorem zaklaply dveře, Adélka se pro jistotu podívala do nočního stolečku.
3: Jupí!
2: Vykřikla radostně. Fialové šatičky ležely poskládané v šuplíku. Vytáhla je a prohlédla obsah všech kapsiček. Našla všechno. Poměnkovou voňavku, nafukovací srdíčko, uzdravovadlo, dopisní papíry i meteorit. Vzpomněla si, co říkal Buf, když jí ho dával.
5: Naleštíš a uvidíš.
2: A tak začala kamínek leštit cípem noční košilky. Překvapeně na něj zírala. Uvnitř kamínku totiž uviděla Bufa, který na ní mával ze svého talíře. Zrovna večeřel a přitom si četl časopis Vesmírné novinky. Adélka mu taky zamávala a řekla.
3: Ahoj, Bufe!
2: Kamínek ale dokázal zprostředkovat jenom obraz bez zvuku, protože Buf nastavil obě uši a udělal výmluvné gesto, jakože neslyší. Pak si Adélka dala na lžičku trochu kouzelného uzdravovadla. Chutnalo báječně. Pan profesor ho musel vyrobit asi z malinového syrupu, který má Adélka ze všech nejraději. Když se Adélka vrátila z bimbule, už jí to v nemocnici nepřipadalo tak nudné jako dřív. Pořád měla co dělat. Prohlížela si výletníkovou mapu, do které zakreslil i restauraci u Tří krkounů. Na Pupína, Blážu a Bůču často vzpomínala a taky jim pravidelně psala dopisy. Každou středu se pro ně pošťák Krák zastavil a na oplátku doručil i spoustu dopisů z bimbule. Adélka všem sestřičkám, panu doktorovi, i mamince a tatínkovi, kteří chodili na návštěvu, vyprávěla příhody, které zažila na Bimbuli a malovala jim k tomu obrázky, aby si to dokázali lépe představit. A taky nezapomínala pravidelně užívat bimbulíkovou medicínu. Díky ní se opravdu brzy uzdravila a mohla se vrátit domů.

0: Jde Alenka do školy a cestou potká pana učitele.
1: Ten se hrozně zamračí a povídá 10 minut zpoždění.
2: Já taky, pane učiteli,
0: utěšuje ho Alenka.

0: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Hihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Hihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Hihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Hihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Hihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
1: Proč tak najednou?
0: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Hihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Hihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Hihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
2: V téhleté.
3: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
2: Je, tady je na obrázku prasátko.
3: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
2: Tak čti. Mhm.
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Já.
3: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
2: No.
3: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
3: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
3: Kdybys v zemi nerylo?
2: Kdybys v zemi nerylo?
3: Víc by ses nám líbilo.
2: Víc by ses nám líbilo.
3: Jak bys bylo roztomilé?
2: Jak bys bylo roztomilé?
3: Celé jako z cukru bílé.
2: Celé jako z cukru bílé.
3: Kdybys v ní však nerylo?
2: Kdybys v ní však nerylo?
3: Prasátkem bys nebylo.
2: Prasátkem bys nebylo.
4: Tak to bylo pro tebe.
2: Děkuju.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
2: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
1: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
2: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé,
1: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
2: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
1: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
2: Až řeknu sedm, tak to vejce popadnu.
1: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned třemi tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
2: Přece si nenarazím nos,
1: zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal třetí, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařizové chaloupce veselo celou zimu.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha smutek. Moucha smutek se objevuje tehdy, když ztratíme oblíbenou věc nebo když odejde někdo, koho máme rádi. Přiletí však, i když se trápíme, stýská se nám nebo se nám něco nepovede. Pokud jsme smutní, stává se, že pláčeme. Rozbité překvapení. A neb, jak je důležité mít nápad. Ferda rád modeluje z hlíny, odlévá sádru, lepí koláže a skládá papírové modely. Proto, brzy potom, co se dostal do Emušákova, začal chodit jednou týdně do keramického kroužku. Je pravda, že ne vždy se mu výrobek podařil, ale stejně ho to bavilo. Pod dohledem plyšového velblouda, který kroužek vedl, vyráběl Ferda pro maminku dárek k svátku. Keramickou lampičku na svíčky. Maminka totiž doma svíčky ráda zapaluje. Ferda na lampičce pracoval několik týdnů. Dával si záležet, začal dostatečně včas, aby to stihnul. Právě dnes dárek dokončil. V den, kdy měla maminka svátek, byl spokojený. Velbloud i ostatní malí plyšáci, kteří s ním do kroužku chodili, mu lampičku chválili. Ještě pár posledních úprav a hotovo. Večer chtěli společně s tatínkem, který koupil velkou bomboniéru, mamince popřát. Cestou z kroužku koupil Ferda ještě balící papír a stužku. Neměl sebou žádnou tašku ani batůžek a věci se špatně nesly. Rulička s papírem mu pořád vypadávala z podpaží. A tak si řekl, že dárek radši zabalí hned. Pak domů ponese jen jednu věc. Doma by na to sice měl klid a tatínek by mu jistě pomohl, ale takhle to bude jednodušší. Sedl si tedy na lavičku v parku a dárek zabalil. Bylo ještě světlo, ale věděl, že by měl pomalu vyrazit, aby byl doma dřív než maminka. S tatínkem tak byli domluvení. Vstal. Jakmile však ten pohyb udělal, zavadil dlaní o jedno uvolněné prkénko lavičky a balíček se po něm sunul k zemi. Ferda se rychle natáhl, chtěl ho zachytit. Nestihl to. Dárek dopadl na chodník a ozvalo se zlověstné prasknutí. Ne! Vykřikl Ferda. Rychle se sehnul, roztrhl papír a doufal, že keramická lampička pád přežila. V papíru však našel jen střepy. Ferdovi se podlomily nožky. Sednul si na zem a začal hlasitě plakat. Úplně se zalikal. Kolem chodníku, kde seděl, projížděla zrovna rodinka kočičích plyšáků na kole. Zastavili. Prohlíželi si ho. Trochu se styděl, ale nemohl vzlikot zastavit. Ostatně měl velký důvod k pláči. Co se ti stalo? Jsi v pořádku? Ty jsi spadl z lavičky? Ptala se starostlivě plyšová kočičí maminka, která stála nejblíž. Ferda ještě pořád seděl na zemi, hlavou mu běželo hrozně moc myšlenek. Co budu dělat? Maminku bude mrzet, že jí nic nepřinesu. Co jí řeknu? Dalo mi to tolik práce. Měl jsem dárek zabalit až doma. Jsem hloupej, že jsem si sem sedal. Kočce neodpovídal. Měl hroznou chuť říct, co je vám potom, starejte se o sebe. Ale mlčel. Se založenýma rukama trucoval. Díval se před sebe, jako by tam nikdo nebyl. Aha, ty jsi tady něco rozbil, viď? Pokračovala přátelsky plyšová kočka. Nejspíš nějaký dárek podle toho, jak je to zabalené. To mě mrzí. Ale jinak jsi v pořádku? Máme tě někam doprovodit? Ne, odsekl Ferda. Půjdu domů. Vstal a utřel si slzy. Rodinka plyšových koček a kocourků odjela. Ferda domů nešel. Chtěl se zase posadit na lavičku. Přes slzy si ale nevšiml, že sedá do prázdna. Spadnul na zem. Opět začal plakat. Vedle něj si na zem sedla i moucha smutek. Ty jsi tomu dal. Nic tak hezkého už nevyrobíš. Nemá ani cenu chodit domů. Je to taková škoda. Taky tě to tak mrzí. Šeptala mu. Co to tu je za hromádku neštěstí? Ferda zvedl hlavu. Stál nad ním tatínek. Podal mu ruce a pomohl mu vstát. Prosím tě, Ferdo, proč jsi tak uplakaný? Co se ti stalo? Dlouho jsi nešel, tak jsem se ti vydal naproti, říkal tatínek. Tati, podívej, rozbil jsem dárek pro maminku. K svátku pro ní nic jiného nemám. Kdybys věděl, kolik mi to dalo práce a teď je to všechno rozbitý. Maminka si tolik přála něco, co bych pro ně vyrobil sám. Tatínek nahlas přemýšlel. No, obchody už jsou zavřené, takže nic nekoupíme. Nemáme ani moc času, abys něco vyrobil. Rozhodně ale nepomůže, když tu budeš brečet. Pojď, cestou domů už nás něco napadne. Ferdu opravdu něco napadlo. Z rozbité lampičky si opatrně nabral do kapesníku několik malých střípků. Doma minul maminku a jen letmo se na ně podíval.
1: Zdá se mi to, nebo máš červené oči? Ty jsi plakal?
0: Ptala se Ferdy. Plakal, ale už je to dobré. Nechoď teď za mnou do pokojíčku, dej mi chvilku. Poprosil maminku. Tatínka poprosil o malé dřívko a lepidlo. Požádal ho ještě, ať maminku zabaví. Aby si nevšimla, že si z koupelny vezme její malé zrcátko. Hotovo! Pošeptal tatínkovi, když se vrátil do obývacího pokoje, kde rodiče seděli. Maminko, my bychom ti chtěli tady s Ferdou popřát všechno nejlepší k svátku, řekl tatínek a dal mamince bomboniéru. Zavři oči a natáhni ruku, řekl mamince Ferda. Když to udělala, vložil jí do dlaně zrcátko s krásným rámečkem, vytvořeným z nalepených střípků. Ten dárek jsem vyrobil pro tebe. Když se do něj podíváš, uvidíš to, co mám nejraději, řekl tiše Ferda, protože nevěděl, jestli se dárek mamince bude líbit. Ona ho ale silně objala a řekla: to je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostala, Ferdo. A když jí pak Ferda s tatínkem líčili, co všechno se jim přihodilo, ani trošičku se nezlobila, že si Ferda její zrcátko vzal. Naopak, měla snad ještě větší radost, než kdyby dostala keramickou lampičku. Protože tím, že se nevzdal, jí Ferda dokázal, jak moc jí má rád.

0: Jen co skončila pohádka Skleněné rybky,
1: udělal Šašek parádní veletoč kolem své sedmé větvičky a zasmál se.
0: A třetí pohádku vám poví ten, kdo první uhodne mou vánoční hádanku.

0: Kovic, co má pleš, kačence, co nosí ježka, jak pak ten, co to jmenuje se, jestli pak to uhádneš.
1: Jmenuje se Vánočka, vykřikl vatový sněhulák, který bíle svítil mezi červeným jablíčkem a malou zlatou baňkou.
2: Ano, ano, Vánočka, zatleskal Šašek.
0: Maminka ji z těsta plete pro Jakoubka, pro tatínka, pro kačenku, pro sebe. Rozinek se do ní vešlo víc než vloček do tebe. Sněhulajdo, pajdulajdo. A teď rychle vyprávěj.
1: Vatový sněhulák zvedl oči ke své větvičce, nadechl se, ale nezačal rychle, ale vážně rozvážně. Neboť si ve světle svíček náhle připadal jako vážný herec ve váženém Národním divadle. Pohádka vatového sněhuláka.
0: Mezi pakou novou a pakou starou napadlo sníh, že by mohl v prosinci padat a padat celé tři dny a dvě noci, aby ho napadlo co nejvíc. A když sníh něco takového napadne, napadne ho na 100 závějí a nejméně na 30 sněhuláků. A tak padal a padal.
1: A třetí den se opravdu za posledními domky nové paky dva sněhuláci objevili.
0: Jednomu dali kluci na hlavu hrnec modrý a druhému hrnec červený. Když přišel večer a vyšel měsíček a vítr cinkal o krápníky, sněhulák s červeným hrncem se protáhl a mrkl uhelným okem po sněhulákovi s modrým hrncem a sněžně, něžně povídá.
1: Abych se představila, já jsem slečna Sněhuláková.
0: Aha, a to já jsem sněhulák chlap. A to chlap jako hrom? A čím to, že jsi sněhuláku, sněhuláková?
1: Jsem sněhuláková, poněvadž mám červený hrnec. Když má sněhulák na hlavě modrý klobouk, je chlap. Když červený, je slečna. S tím už se nedá nic dělat.
0: No jo, no, páni, to si teda těžko popovídáme o hokeji, a o letech na lyžích.
1: Ale můžeme si popovídat o dětech, sklopila slečna Sněhuláková sněžně, něžně uhelná očka. Měla bych je ráda a pekla bych jim Vánočky.
0: No, já bych měl děti taky rád. A ponejvíc kluky, protože takový sněhuláčí kluk může být jednou slavným hokejistou jako Jágr, nebo skokanem jako Aleš Valentů. Tři sněhové koule udělají ve vzduchu salta a vruty jako nic.
1: A to já nevím, jestli bych vám dovolila, abyste ho

0: kradou, Měsíček je slyší a ráno, než zajde, zajde na komisařství a poví, kdo ukradl v patce čuníka a v plzni štrůdl.
1: A ten Měsíček si řekl, proč by sněhuláci nemohli mít děti? A tak to zařídil, že se ještě tu noc na Staropatské hoře utrhla lavina a jak se převalovala dolů, tím koulením se proměnila v 6 koulí. A za svítání stály mezi sněhulákem chlapem jako hrom a slečnou sněhulákovou 2 malí sněhuláčci.
0: Oba měli velké mrkvové nosy po tátovi a krásně uhelné oči po mamince.
1: Jeden sněhuláček měl na hlavě sponku z růžiček, kterou na podzim ztratila Tereska, a druhý měl na hlavě modrého kulicha, kterého zapomněl na klouzačce Pepa Jelínku.
0: A když ráno vyšlo sluníčko, pozdravil ten sněhuláček s kulichem. Čau, mami! Čau, tatí! A sněhuláček se sponkou řekl způsobně.
1: Dobré ráno, maminko a tatínku. A slečna sněhuláková vykřikla. Pane, chlape sněhuláku, my máme kluka a holčičku.
0: Chlap sněhulák si utřel mrkvový nos a povídá. Už to tak vypadá, mámo. Jestli dovolíš, tý holce budeme říkat Růženka a klukovi Kulíšek.
1: Budeme, táto. Popotáhla dojetím teď už paní Sněhuláková a rychle řekla, tak to, abych upekla tu slíbenou Vánočku. Ale ouha, když se postavím k horké troubě, roztaju.
0: No to ano. A když já budu vařit na vařiči čaj pro toho našeho závodníka a hokejistu, roztaju taky.
1: Yeah.
0: Jak my budeme, mámo, žít? Bez Vánočky nejsou svátky a bez čaje se, maminko, nedá sportovat.
1: I když už bylo na nebi sluníčko, Měsíčkovi to nedalo a za mrakem poslouchal. A jen uslyšel ten tátu v povzdech, už na sluníčko volal. Nadělil jsem sněhulákům děti, které tolik chtěli. Dělej jim troubu a vařič, kamaráde.
0: Vařič umím, řeklo sluníčko.
1: A troubu umíš taky.
0: Zasmál se Měsíček a byl ten tam.
1: A tak sluníčko peklo Vánočku a vařilo čaj a mráz Vánočku a čaj chladil a dny utíkaly k Vánocům a rodinka sněhuláků byla šťastná a čím dál šťastnější.
0: Růženka vytáčela na kluzišti piruety a Kulíšek se na kopci rozbíhal a svištěl si to dolů a uprostřed hory vylétal na zmrzlou závěj a přesně jako Valenta skočil a dělal vruty a salta, jak si přál táta. A pod závějí pokaždé přistál bravurně jako olympijský vítěz. Až jednou, bylo to přesně v pátek 13. prosince a přesně odpoledne, skočil Kulíšek nepozorně a nešikovně a nakřivo a jen vylétl nad závěj, ta koule, kterou mají sněhuláci místo nohou, letěla vzhůru a koule tělo mu letělo napravo a koule hlava nalevo ke smrkům. A když všechny 3 koule dopadly, kutáleli se čerstvým sněhem k silnici, sníh se na ně nabaloval a nabaloval a když se ty 3 koule u silnice zastavily a poskládali se, nestál u patníku závodník Kulíšek, ale tlustý sněhulajda s hlavou tlouštíka, břichem tlusťocha a s nohama Řimbaby. Kulicha a mrkvový nos při tom karambolu ztratil a když se přikolébal domů, táta se na něj podezřívavě podíval a povídá, co si přejou, tlustý pane?
1: Máma si ho

0: změřila od hlavy k patě a řekla, poslyšte, měl byste míň jíst. A oba se k němu otočili zády. Kulíšek zanaříkal.
1: Ale to jsem já, váš Kulíšek.
2: Pane, náš Kulíšek je zimní atlet postavy štíhlé jako jedle a má modrého kulicha a nos po mně. Takovýhle. Ukázal táta na svou velemrkev a zašli s mámou za smrk, který měli místo dveří.
0: Kulíšek se rozplakal a dokolíbal se ke kluzišti.
1: Růženko, já jsem Kulíšek, ale maminka s tátou mě nepoznali. Co já si teď počnu?
0: Jestli jsi na bucánku náš Kulíšek, tak víš, jakou máme troubu. Plynovou, elektrickou nebo sluníčkovou?
1: Sluníčkovou přece.
0: A Růženka poznala, že ten nabucánek je opravdu její bráška. Kulíšku, co jsi to snět, že jsi taková brambora tlustá?
1: Ale to není od jídla. Vyválel jsem se při 5 saltech z 10 vruty a nabalil na sebe kopec čerstvého sněhu. No, a při tom kutálení jsem ztratil kulicha i nos.
0: Já vím, co uděláme, rozhodla Růženka. Najdeme nos i kulicha, pak si dáme rozcvičku a k večeři se mamince vrátí domů zas ten její klukští hlounek.
2: To už se stmívalo a na obloze už si zase vykračoval měsíček a slyšel každé růženčino slovo. Je to ale holka odvážná, řekl si a byl na sebe pyšný, že sněhulákům nadělil takovou šikulku. To se mi líbí, nefňuká a kouká, jak by bráškovi pomohla. A jen růženku dochválil, na sebe se rozlobil. No, holka jde pomáhat a ty mudruješ. Koukej k motře pomáhat taky. Kulich a mrkvový nos nemůžou být daleko. A měsíček se vyhoupl výš a že už věděl, kdo je v lese kdo, začal s hledáním mrkve u zajíců. Zajíc Tomáš mrkvový nos na talíři neměl. Zaječice Zuzana mrkvový nos nevařila, zaječice Berta nos pro své zajíčky nestrouhala. Ale nakonec se měsíček strefil. V rokli zaslechl vyspěvování dvou nejdrzejších zajíců. Zajíc Hubert se zajícem Humbertem popíjeli malinovku a hulákali.
3: Ententýky, dva králíky, sněhulák, spak u osyky, bez kulicha nos, ztratil přitom nos. Kdo ho našel, ty a já, kdo ho schroupil, jen my dva.
2: Tak tady ho máme, zajásal měsíček. A houkl na Huberta s Humbertem. Já, sněhuláčí nos, bych vám neradil, abyste mě schroupali. Zajíci se rozklepali a Hubert zakoktal. Ono to mrkvové nosisko mluví. Mluví a varuje. Kdo mě schroupe, ten se promění v ušatého netopíra s prasečím ocáskem a broky myslivců mu 7x do roka vypráší kožich.
0: Jejda ne, Huberte, já bych ale nechtěl přijít o svůj bílý ocásek chundeláče.
1: Jejda ne, Humberte, a netopíří myší bych už vůbec nechtěl být. Holky zaječice se netopíru hrozně bojí.
0: Vždyť bychom se netodleto neoženili.
2: Zajíci popadli mrkev a pelášili s ní pod zmrzlou závěj a položili ji přesně tam, kde ji našli. A chvilku po nich přiběhl i veverčák Štětinka s modrým kulichem. Tomu měsíček nakukal, že zloděj veverčák, který bude bydlet v modrém kulichu, do jara zmodrá a na modré veverčáky mají políčeno páni profesoři z Karlovy univerzity a všichni cirkusoví principálové a zavírají je do klece a ukazují studentům i velestěnému publiku.
0: Růženka s Kulíškem našli ztracený nos i Kulicha na to tata a Růženka řekla, a teď se dáme do rozcvičky, jen je škoda, že už zašlo sluníčko. To by se spotil jedna báseň. Tak, raz, dva a cvičíme. Uklonit, předklonit, uklonit, zaklonit. Pozor na nos. Břicho zatáhnout.
2: Kulíšek se snažil ze všech sil, ale ve večerním mrazíku z něj pot nelil. Nedá se nic dělat, řekl si měsíček. Ač je to proti všem přírodním zákonům a světové hvězdárny budou omdlívat, sluníčko bude muset ze západu couvnout a vrátit se nad Staropadskou horu.
0: Hej, sluníčko, kamaráde! Kulíšek musí zhubnout a bez tebe to nepůjde. Vrať se prosím tě na čtvrt hodinku.
2: Představte si, sluníčko se opravdu vrátilo. Couvlo od Paříže nad Staropadskou horu a druhý den o tom psali ve všech novinách a nikdo z hvězdářů nevěděl, proč to udělalo. A jestli si neposlechnou tuhle pohádku, nebudou to vědět do smrti smrťoucí. Sluníčko se tedy vrátilo a začalo pálit z plných plic. Růženka se raději schovala do stínu a Kulíšek se začal potit a sníh na něm tál a tál, až Růženka zakřičela:
0: stačí už dost! Takhle vypadal, když ráno odešel z domova na trénink.
2: Sluníčko si oddechlo a vrátilo se zpátky nad Paříž. Měsíček šel chytat noční poberty, co kradly v lese vánoční stromky, a Růženka s Kulíškem upalovali domů. Táta je přivítal malým pohlavkem, protože už bylo safraportsky pozdě, a máma povídá:
0: představte si, že tu byl odpoledne takhle tlustý sněhulajda, bez nosu a bez čepice, a říkal, že je náš Kulíšek. Ale to se vám snad muselo s tátou něco zdát. Zasmála se Růženka šibalsky a sněhuláci se objali a pustili do Vánočky. Přešly Vánoce, blížilo se jaro a mráz byl čím dál slabší. A když v březnu vykoukly fialky, táta povídá:
2: tak, děti moje a mámo moje, pojedeme do Dánska a ještě vejš až za severní pól a v zimě se zase vrátíme sem mezi novou a starou paku. A Kulíšek porazí Aleše Valentů a Růženka vyhraje mistrovství v krasobruslení. A bude nám dobře jako těm sněhulákům z obrázku pana malíře Lady.
0: A jak řekli, tak udělali.

0: Olala, bude z tebe fiala, stávej semínko, hola.
1: Bude z tebe fiala,
0: stávej semínko, hola. Bude z tebe fiala, stávej semínko, hola.
1: Bude z tebe fiala.

0: Triky hádanka.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk, ťuky ťuky ťuky ťuk.
0: No a teď ještě jednou.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk, ťuky ťuky ťuky ťuk.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

jak on, ten slon. Pamatuju praprakozy, prapravosy, prapravštrosy, prapramoly, prapravoly, prapraprase, anebo zase praprakapry, prapraštiky, praprakachny do paštiky, prapraovce od praovce.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Pcha, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba pask! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane souce. A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to bletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
0: Piggy vtip.
3: Paní učitelka říká: tak děti, teď se mi pěkně představíte.
4: Já jsem Prokop Buben.
3: To je mi líto, říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
4: Jak Prokop.
0: A nebo se mohl jmenovat. Já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.

0: jsme si společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopér, o štandopér a metaleskum bleskum.
0: Já vím, Figi, jsi můj nadšený kuchaříček, učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš, a když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat, to by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ, ty už řetkvičkuješ, a řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují?
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna. Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: Nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachna, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Dvě mrkve.
1: Dvě mrkve.
0: Mozzarellu.
1: Mozzarellu, to je taky sýr.
0: A sýr. Vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej.
0: A balsamikový ocet. Bude stačit pár kapek. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balsamikový?
0: Ne, balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet. A zvlášť ne ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš, vaření a všechno kolem něj. To je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky. A ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy. A tak se do toho pustme.
1: Připraven.
0: Tak, Piggy. Oškrábej mrkev.
1: To už umím.
0: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
1: To děláš ty.
0: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím! Sněží ořechy.
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný, nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosáku kosátra, lala! Jo, to je vůně.
0: To je dobrota. Yeah.

0: Deníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne klugolce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči? Hlavně židlema. Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane? Jak? No to už poznáš. Ta po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
1: Tašku pravíš?
0: Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
1: S brašnou.
0: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se z prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: o člověku. Tam, kde se řeka vlévala do moře, rostla vysoká tráva. Ženy ji trhaly, sušily a pletly z ní košíky, rohože a jiné věci. Jedna žena vytrhla jednou stonek trávy i z kořínky a odhodila ho.
1: Jaké štěstí, že jsem přežil,
0: řekl si stonek.
1: Ale proč mám být trávou, kterou si kdo chce utrhne a uplete z ní nějaký hloupý košík? Proč bych nemohl být něčím lepším?
0: Rozhlédl se kolem sebe a spatřil bylinu s krásnými velkými listy.
1: Jak si tu pěkně v klidu roste a nemusí se bát, že ji někdo utrhne,
0: pomyslel si závistivě.
1: Takovou bylinou bych chtěl být,
0: zvolal. A hle, najednou cítil, jak se protahuje a napřimuje. A než se nadál, proměnil se ve stejnou bylinu, jaká rostla vedle něho.
1: Podívejme se, jaká jsem krásná,
0: těšila se sama ze sebe nová bylina. Dlouho se však ze své proměny neradovala. Přišly ženy z košíky a vyrýpávaly byliny. Kořen odřízli, uložili do košíku a vršky odhazovali. Milá bylina tu stála a se strachem pozorovala, jaký osud ji čeká. Když už myslela, že dojde i na ni, ženy přestaly a odešly. Bylina si oddechla, ale věděla, že co jí nestihlo dnes, tomu se nevyhne zítra.
1: Jsem na tom stejně jako předtím,
0: uvažovala.
1: Špatně, prašpatně jsem si vybrala.
0: Rozhlížela se na všechny strany a uviděla malou rostlinku s drobnými bobulkami, jak se krčí hezky při zemi.
1: Hleďme, jak si tu spokojeně roste a nikdo si ji nevšímá. Kdybych tak mohla být jako ona,
0: povzdechla si. V tom cítila, jak se zkracuje a zmenšuje a než se vzpamatovala, byla z ní malá rostlinka s bobulkami nízko u země. Jaké však bylo její zděšení, když na druhý den přišly ženy s dětmi a začaly bobulky otrhávat.
1: O, já nešťastná,
0: bědovala rostlinka.
1: Co pak mě nečeká nic lepšího?
0: Choulila se k zemi a třásla se strachy, ale hlasy nad ní náhle utichly a kroky se začaly vzdalovat.
1: Pro dnešek jsem zůstala ušetřena,
0: pomyslela si.
1: Ale co bude se mnou dál? Kdybych tak mohla být něčím jiným, jenomže čím?
0: A jak se tak dívá, proběhla kolem ní myš.
1: Ach,
0: zatoužila rostlinka.
1: Takovou myší, kdybych mohla být, ta se má. Není odkázána na jedno místo, odběhne si kdy chce, kam chce a nemusí se strachovat o život.
0: Jen si to domyslela a stala se myší. Protáhla se a cítila, jak ji to žene dopředu. Běžela, ani dobře nevěděla kam. Běžela jen tak z čiré radosti. Potkala jinou myš a začali se prohánět spolu. Skotačili a dováděli, když tu se nad nimi objevil stín a snesl se prudce dolů. Myška, která si libovala, jak je krásné být myší, uslyšela, jak druhá myš vypískla a zahlédla pařáty, které ji uchopily. A pak viděla velkého ptáka, jak s milou myškou zakroužil a unáší ji pryč.
1: Musím se rychle někam schovat, než si přilétne pro mne,
0: řekla si myš, když se probrala z leknutí a vklouzla do nejbližší díry. Seděla tam dlouho, až si byla jista, že už jí nehrozí nebezpečí.
1: Ne, myší být nechci,
0: řekla si potom.
1: Přilétne pták a je po myši.
0: Žádostivě vzhlížela vzhůru k obloze a toužebně si přála, aby měla křídla. A než se nadála, přání se jí splnilo. proměnila se v ptáka a silná křídla ji zdvihla do výše. Byl to závratný pocit. Plout vzduchem a dívat se na svět zhora. Létat si nad zemí i nad vodou. Pták se nemohl létání nabažit. Chvílemi kroužil bez hnutí křídel, pak se spouštěl střemhlav dolů jako kámen a hned zase stoupal rychle k nebi. Létal tak dlouho, až se unavil a usedl na skálu. Seděl a odpočíval, když v tom, co si hvízlo vzduchem a prolétlo mu kolem hlavy. Pták se polekaně vznesl a spatřil dole na zemi člověka, jak vkládá do luku druhý šíp a míří na něho. Zakličkoval vzduchem a letěl pryč.
1: Myslel jsem si, že není nic lepšího než být ptákem?
0: Uvažoval zklamaně.
1: Ale vidím, že ani pták si není jist svým životem. Ještě je tu někdo mocnější, jemuž se ani pták nevyrovná. Kéž bych byl člověkem.
0: Pomyslel si pták. V tom okamžiku cítil, jak se napřimuje, roste a těžkne. Pokusil se vzlétnout, ale nešlo to. Místo křídel měl ruce a na nich nebylo jediné pírko. Holé, neopeřené bylo celé tělo. Člověk tu stál nahý a chvěl se zimou. Natrhal si trávu a upletl z ní oděv a trochu se v něm ohřál. Sužoval ho hlad. Nazbíral si brusinky a klikvu a trochu se nasytil. Ale brzy se hlad ozval s větší silou a když zašlo slunce, dala se do člověka zima. Uviděl člověk soba. Chtěl ho chytit, ale sob mu utekl. Hodil po něm kamenem, ale nezabil ho. I zhotovil si člověk kopí a tím soba zabil. Maso snědl a do kůže se oblékl. Ale jednou se sob dlouho neukázal a člověk div nezahynul hladem. Naštěstí uviděl rybu v řece. Zhotovil si udici a chytil ji. Uviděl rybu v moři. I zhotovil si člun a harpunu a rozjel se za ní. Ale ryba mu člun převrhla a člověk málem utonul. Potkal člověk medvěda a měl co dělat, aby ho přemohl. Uhodila krutá zima a člověk už měl strach, že zmrzne. Ale pak vymyslel iglů a mráz ho nezahubil.
1: Není dne, aby mi nehrozilo nějaké nebezpečí,
0: pomyslel si člověk.
1: Nikdy si nejsem jist svým životem, ale přesto bych neměnil. Člověk je víc než tráva, nebo bylina, nebo rostlina s bobulemi. Je víc než myš nebo pták. A třeba, že to má také těžké, stojí nad tím vším. Člověk je zkrátka člověk.
2: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
3: Víš, že si to vážně nepamatuju?
2: Myslím.
4: Václav Cibula.
5: Španělské pohádky.
4: Dvakrát jed a princezna. Ve španělské zemi žil kdysi dávno jeden voják. Jmenoval se Juan. Ale nikdo mu neřekl jinak, než dvakrát jet. Ať dělal, co dělal, všechno dělal dvakrát víc než ostatní. Práce udělal za dva, sílu měl za dva, odvahy za dva. Když se smál, smál se vždycky za dva a hlavně za dva jedl. A někdy jedl i za tři nebo za čtyři. A ještě měl hlad a rozhlížel se, kde by co snědl. Juan se nebál nikoho na světě a s každým se uměl vypořádat raz dva. A jestliže popletl hlavu všem děvčatům z celého Španělska, není divu, že se do něj zamilovala samotná princezna, králova dcera. Ucházeli se oni urozenci z celé země, synkové z hraběcích i knížecích rodin, ale princezna myslela jen na Juana a umínila si, že se za jiného nevdá, i kdyby se měl zbořit celý svět.
5: Král už si s ní nevěděl rady. Zavolal Juana a řekl mu přísně. Ty jsi, Juan, řečený dvakrát jet? Juan se postavil do pozoru a mlčel, protože si myslel, že je to zbytečná otázka. Král se obrátil na princeznu a zeptal se. Pověz mi, to je ten voják, co se ti tak líbí? To je on, řekla princezna. A líbí se mi, protože je odvážný, hodný a statečný. Král si chvíli Juana prohlížel a potom řekl. Kdo se chce oženit s princeznou, musí si ji zasloužit. Když splníš, co ti uložím, smíš si princeznu vzít. A teď dobře poslouchej. Slyšel jsem, že daleko v arménské zemi je na vysoké hoře zámek a v tom zámku sídlí duch, nejhorší ze všech duchů. Vydej se do Arménie a přines mi z toho zámku něco, co mi dokáže, že jsi tam doopravdy byl. Juan neřekl tak ani tak, obrátil se a rázně vypochodoval z paláce. Na zítří ráno se vydal na cestu. Kráčel pořád rovně za nosem, hvízdal si a těšil se, až zase uvidí princeznu. Na zádech nesl pytel plný chleba, aby neměl po cestě hlad. Když se přiblížilo poledne, vytáhl z pytle velký becen.
4: Sotva si dvakrát ukousl, objevila se na cestě sehnutá babka. Pohlédla na Juana a řekla, dobrou chuť, vojáčku. Děkuju ti, babičko, řekl Juan a hned dodal, nechceš si vzít se mnou? Abych pravdu řekla, odpověděla babka, zrovna jsem dostala hlad. Posadila se do trávy a Juan jí dal polovinu chleba. Chvíli tak seděli a jedli, až se babička zeptala, kam pak máš vlastně namířeno, vojáčku? A cože tak sám? Juan mávl rukou a řekl, to ti nemůžu povědět, ale je to daleko, moc daleko, až v zemi arménské. V zemi arménské, podivila se babička, to je dál, než si myslíš. To bys mohl jít celý rok ve dne v noci a ještě bys tam nedošel. Ale byl jsi ke mně hodný a já se ti odměním. Ukaž ruku. Juan natáhl ruku, babka mu navlékla na malíček blýskavý prsten a řekla, ten prsten má velikou moc. Když si budeš něco přát, jenom s ním zatoč a hned se ti splní všechno, co chceš. Juan se zasmál. Děkuju ti, babičko. Něco takového jsem zrovna potřeboval. Rozloučil se s babkou a kráčel dál.
5: Brzy došel do malé vsi. Zeptal se lidí, kde je kovárna a za chvíli stál před kovářem. Zahlaholil na pozdrav a řekl. Kováři, ukovej mi kleště, ale pamatuj si, že musí vážit 2 centy. 2 centy, podíval se kovář, přiznám se ti, že něco takového nedokážu. A kdybych to dokázal, k čemu ti budou takové kleště, stejně bys je ani nezvedl. Zvedl, nezvedl, odpověděl Juan, já už si s nimi poradím. Když tedy dovolíš, udělám si je sám. Popadl v koutě 2 veliké kusy železa, přidržel je v ohni a otáčel jimi tak zručně, že se kovář ani nestačil dívat. Za 15 minut byly kleště hotové. Poslouchej, řekl kovář, když se vzpamatoval, nechceš zůstat se mnou takového pomocníka, abych pohledal? To nejde, odpověděl rázně Juan. Mám před sebou moc dalekou cestu. Žij si tady dobře.
4: Hodil si kleště přes rameno a vyšel z kovárny. Na návsi se zastavil, otočil prstenem na malíčku a řekl pěkně nahlas. Ať jsem v zemi arménské, na zámku nejhoršího ze všech zlých duchů. Sotva to dořekl, vznesl se do vzduchu jako pták. Letěl přes hory a údolí, přes moře i lesy, přes města i osamělé dvorce. Než se nadál, uviděl pod sebou na vysoké skále zlatý zámek a už stál na nádvoří. Přehodil si kleště na druhé rameno a vešel do paláce.
5: V tu chvíli se před ním objevil zlý duch, nejhorší ze všech duchů. Netvářil se nijak přívětivě, ale Juan se nelekl. Ty jsi pán zlatého zámku? Zeptal se zpříma. To jsem, zaskřehotal zlý duch. Co tu pohledáváš, bídný červe? Juan ho místo odpovědi popadl do kleští a pevně sevřel, aby mu zlý duch neutekl. Potom otočil rychle prstenem a řekl, ať jsem zase zpátky na zámku našeho pana krále. A už letěl přes hory a doly, přes moře i lesy, až spatřil v hlubině pod sebou španělskou zemi a v ní královský palác. V mžiku stál před králem. Pane králi, řekl rázně, tady máš nejlepší důkaz, že jsem byl na zámku zlého ducha v zemi arménské. Pro jistotu ti přináším samotného pána zámku, abys mi věřil. Zlý duch se svíjel v kleštích, prskal oheň a tolik páchl sírou, že se král popadl za nos a málem se zalkl. Hned ho pusť, vykřikl na Juana, nebo se udusím. Juan otevřel kleště a zlý duch vyrazil oknem k obloze. Zůstali po něm jen saze na stropě i na stěnách a ostrý pach síry.
4: Juan stál rozkročen před králem a čekal beze slova, až mu král přivede princeznu. Král se však k tomu pořád neměl. Ukázal na obrovité kleště v Juanových rukou a zeptal se, kde jsi vzal ty veliké kleště? Nikde jsem je nevzal. Udělal jsem si je za čtvrt hodiny v jedné vesnické kovárně. Chceš je? Ne, odpověděl rychle král. Jenom si je nech, jsou tvoje. A běž se umýt do kádě s vodou. Páchne z tebe síra a saze máš od hlavy až k patě. Potom si promluvíme, co dál. Juan se šel umýt do kádě s vodou a král zatím honem přemýšlel, co má dělat.
5: Za chvíli stál Juan před ním znovu čistonký a veselý, ze široka se usmál na krále a čekal na princeznu. Ale král řekl, odvážný jsi, to uznávám. Rád bych však věděl, jestli jsi také šikovný. Poslouchej dobře, co ti povím. Mám za městem veliký dvorec a v něm je 1000 holubů. Možná jich je o trochu víc, ale 1000 jich je určitě. Jdi tam a přines mi je. Juan se obrátil a rázně vypochodoval z paláce. Šel přes celé město a hvízdal si na cestu. Když došel do královského dvorce, postavil se mezi vrata, otočil prstenem na malíčku a řekl hodně nahlas. Všichni holubi okamžitě ke mně. V tu chvíli se ozval ze všech stran pleskot holubích křídel a Juan zmizel v obrovském hejnu holubů. Usedli mu na ramena, na hlavu a ti, co se už nikam nevešli, kroužili kolem něho.
4: Král právě seděl na trůně a měl radost, jak se Juana zbavil.

0: vykřikl král, už je nechci. Juan otočil prstenem a řekl tiše: holoubci, vraťte se domů. V tu chvíli byly holuby pryč. Uprostřed síně stál Juan, rovný jako svíčka, a usmíval se od ucha k uchu.
1: Vidím, řekl král, že jsi nejenom statečný, ale i šikovný. Jenom bych ještě rád věděl, jestli jsi také tak silný. Teď ti uložím zkoušku síly. Zítra ráno přijdeš k řece a tam mi to v poctivém zápase dokážeš. Juan se zasmál a zvolal vesele: to ti mohu dokázat hned. Přikročil blíž ke králi a rozpřáhl obě ruce. Avšak král zvolal rychle: zítra je času dost, teď můžeš jít. Juan se obrátil a vyšel rázně z královského paláce.
0: Prošel bránou a zastavil se. Stál mlčky a přemýšlel. Pak zdvihl hlavu a řekl si nahlas: už to tak vypadá, že mi král bude ukládat jednu zkoušku za druhou, jen aby mi nemusel dát princeznu. Může mě takhle zkoušet měsíc, rok, třeba 10 roků. Tak to tedy ne. Blázna mu dělat nebudu. Otočil prstenem na malíčku a zvolal: princezno, okamžitě ke mně. V tu chvíli stála před ním princezna. Usmála se na něj šťastně a objala ho. Potom se obrátili k bráně královského paláce zády a odešli spolu do města.

0: náladu.
1: Digi hádanka. Vystrč hlavu, hošíčku.
2: Šup.
1: A už je v košíčku. Co je to? Kdo pak ví?
2: Malej klouček.
1: Malej klouzek Louček by to mohl být.
2: S kloboučkem.
1: Ne.
2: Malej klouček s kloboučkem.
1: Chodil jsi někdy po lese s košíčkem a říkal jsi, kde pak máte hlavičky, vystrčte je, hubky, hubky z mechu ven, ať si vás pozbírám.
2: To jsem nikdy neříkal, já totiž houby nerad.
1: Já mám houby rád. Víš, že prasa

0: dneska mají nejraději takové zvláštní houby, které se jmenují laníže.
1: Aha.
0: Ale my v Čechách máme hříbky. Je to hříbek.
2: O prolhané princezně. V jednom království, co není vůbec nějak daleko a už vůbec ne za sedmero řekami, žila princezna, která byla strašně, ale strašně ulhaná. Vlastně všechno, co řekla, si vymýšlela. Třeba dojedla kuře k obědu a šla za chůvou. Chůva se zeptala, co pak bylo dobrého k obědu. Škubánky, odpověděla ta princezna, jen tak. Prostě proto, že nikdy neříkala pravdu. Ani vám nepovím, jak se vlastně jmenovala, protože to bylo každou chvíli jinak. Říkala si Věruška, Evička, Eulálie, Hanka a někdy dokonce Robert nebo Petr. Jen aby mohla víc a víc lhát. To víte, její královské rodiče to hodně trápilo. Pan tatínek králi často přehnul přes koleno a naplácal jí žezlem, aby holku vychoval. Paní královna se trápila a často si poplakala, po kom, že ta holka je. Tohle, že si nezasloužila. Já jsem po své mamince výlez fialovýma očima, vykřikla ta princezna drze a utekla tropit další nepleku. Když bylo princezně 18, celé království se těšilo, jak se jí zbaví, že se konečně provdá a půjde lhát někam jinam. Na zámku uspořádali veliký ples a sjeli se princové ze všech koutů světa. Dokonce i turecký sultán poslal svého syna, i ruský car a pruský císař. Princezna, to jsem ještě neřekl, byla moc krásná a všem, kdo ji neznali, se moc líbila. Princové netušili, jak je prolhaná, a při pohledu na ní se zamilovali. Do jednoho. Princezna se všemi tančila a pro každého měla líbezný úsměv. Jednomu vypravovala, jak přemohla draka, druhému vychválila své přednosti při řízení země, třetímu líčila svá vítězství na dostizích. Všichni jí byli okouzleni a každý toužil jen potom odvést ji sebou do své říše. Den po plese se konala velká hostina, které se zúčastnili všichni královští hosté, a princezna začala. Tureckému princi řekla, jak ho pomlouval jeho komoří, ruskému careviči vylíčila, že jeho severní soused chtěl mermomoci, aby s ním utekla, a maďarskému následníkovi si postěžoval, že jí chce unést šejk Ibn Al. No to vám byla mela. Pustili se do sebe každý s každým, jen aby ochránili čest princezny a získali její srdce. Jenže to byly hlavy korunované a ne žádní truhlíci. A tak, když potom leželi vedle sebe na marotce, slovo dalo slovo. Všichni si vysvětlili, jak to doopravdy bylo. A místo světové války se konal jen hromadný odjezd. Nezůstal ani jeden. Co teď s princeznou? Na celém světě má zkaženou pověst a nikdo ji nebude chtít. Snad ji teď máme na krku doživotně, hrozili se rodiče. Nakonec se rozhodli pro to nejchoulostivější řešení. Nechali na zámek povolat čarodějnici. Princezna byla tou dobou vzteklá, velice uražená, že ji její nápadníci tak lehce prokouchli.
3: Asi jsem to trošku přepískla, řekla si.
2: Ale taky nemuseli utíkat tak honem, například ten snědý princ z východní říše nebyl vůbec ošklivý. Zasnila se, ale jen na chvíli. Když jí rodiče zavolali do svých komnat, byla už opět připravena lhát. Tentokrát však byla překvapena spolu s rodiči, byla v místnosti i obávaná čarodějnice. Zavolali mě sem proto, zaskřehotala čarodějnice, že prý pořád jenom lžeš, děvenko. To není žádná pravda, odpověděla princezna. Za prvé nikdy nelžu a za druhé nejsem žádná děvenka, ale zbrojnož bivoj a přemohl jsem právě v lesích hvozdech divočáka. Maminka královna se rozplakala nad tou nehorázností a dokonce i čarodějnice se zarazila. Tady pomůže jen opravdu silná medicína. Víš, že se říká, že lež má krátké nohy a daleko nedojde? Tak teď si to můžeš vyzkoušet. Udělala ve vzduchu pár čarodějných gest a princezna se začala zcvrkávat a zcvrkávat. Měla nožičky kratší než trpaslík. To je proto, děvenko, aby se lež nemohla rychle šířit, řekla čarodějnice a zmizela. Princezna chtěla běžet za ní, ale mohla jen cupitat miniaturními krůčky po místnosti a vztekle nadávat. No, to víte, královští rodiče tak příkrou medicínou nebyli taky dvakrát nadšení, ale ta holka si o to řekla. Princezna dochlopítala na hradní nádvoří a tam ji potkala děvečka Madlenka. Princezno, co se vám stalo? Vykřikla v hrůze. Princezna odpověděla, jak bylo jejím zvykem. Přišel zlý černokněžník a když jsem odmítl stát se jeho ženou, tak mi uřezal obě nohy. Tu chvíli to ve vzduchu hvízdlo a princezně se nohy o další centimetr zmenšily. Na nádvoří se objevila čarodějnice a řekla jí, za každou vyslovenou lež se vaše nohy zkrátí a za každou řečenou pravdu povyrostou. Sama si vyberte, jak chcete vypadat. Pravda, uběhlo pár let, než z princezny byla zase kráska s dlouhýma nohama. Ale v pohádkách je možné všecko. Dneska prý docela spokojeně žije se svým snědým princem a mluví čistou pravdu. Občas ještě ze zvyku, když něco řekne, podívá se rychle pod sukně.

0: Básničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu, malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku, pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám, čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí, už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Piggy vtipk.
2: Jednoho dne vejde doktor Watson do kanceláře Sherlocka Holmesa na Baker Street.
3: Dobré jitro, milý Watsone.
2: Pravý velký detektiv.
3: Dnes jste si vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?
4: Ano,
2: zvolal Watson celý udivený.
3: Ale řekněte mi, milí příteli, jak jste dospěl k této geniální dedukci?
5: Žádná dedukce, Watsone. Prosté pozorování. Zapomněl jste si obléknout kalhoty.

zoologická zahrada je jen chabá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti.

0: sladkové a šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: To zní legračně. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře Petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak si ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře Petře nepřepe při svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kdejakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maslo už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého síra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omýt.
1: Jasně, byli v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky z Molíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli z Molíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. To je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně Piggy. Na to zase až tak nekoukal. Takže
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, jasně, svačina má přednost.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když jsi něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna.
1: Yeah!
0: Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
1: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
1: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu, utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo útěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat útěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
1: Já už jsem krásně prostřel.
2: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
1: Mě taky.
2: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
1: Ahoj. Raskunko, můžu mazat?

0: Kapitola 14. Začarovaný les. Brzy jsem došla k začarovanému lesu. Celý se koupal v pološeru měsíčního světla. Člověk by řekl, že mezi kmeny hoří nějaká veliká svítilna, neboť všechny stromy byly osvětlené. Zářily do modra, do červena a do žluta. Světelné odlesky se křižovaly a tvořily tak jemné tóny barev, že to vypadalo jako v pohádce. Poletovalo tam tisíce včel, jako déšť zlatavých kapek. Při letu se dotýkaly strun visících z větví, takže celý les zněl hudbou. Mezi listím stromů se kolébalo mnoho květinek. Některé z nich zpívaly, jiné vyšívaly stříbrnými nitkami nevídaně nádherné pláště. Květinky byly průhledné, jako kdyby měly tělíčka stylu. Na ramenou měly ozdobná křídla a létaly docela lehce sem a tam. Snášely se ze stromu na strom, jak se jim zachtělo, klouzaly z větve na větev lehčeji než veverky a usedaly na zem půvabně jako ptáci.
1: Jsou to opravdu květiny?
0: Myslela jsem si.
1: Tolik se podobají ptáčkům.
0: Marně jsem se snažila vzbudit jejich pozornost. Nevnímali mě, neviděli ani neslyšeli a já jsem brzy dočista zabloudila. Ale na to jsem přišla teprve tehdy, když jsem si všimla, že pěšinka, po které jdu, hned za mnou mizí. Snažila jsem se dostat z lesa ven, ale všude vpravo, vlevo, přede mnou i za mnou byly tytéž červené, modré, žluté stromy ve vyrovnaných řadách. Řekli byste, že se mi znovu stavějí do cesty tytéž stromy, okolo nichž jsem už přešla. Začínala jsem už ztrácet odvahu, když jsem postřehla u paty jednoho kmene žlutého slimáka. Okamžitě jsem si vzpomněla na dobré rady, které mi dali na rozloučenou mechové snídky.
1: Promiňte, prosím,
0: oslovila jsem ho.
1: Bylo mi řečeno, že víte, kde bydlí krtek Něžně černý.
2: Abyste se tam dostala,
0: odpověděl mi,
2: musíte nejdřív projít bludištěm, a to je ještě daleko, ale přejete-li si, mohu vás tam dovést.
0: Na skořápce měl vysekané sedátko a tak jsem se tam usadila. Požádal mě, abych vzala do ruky malé opratě, které měl připevněné na růžcích. Klouzal lehce a bez nárazu a stromy ubíhaly kolem mne dozadu, jako když jedete ve vlaku. Po zuby ozbrojené statné břečťany hlídaly vchod do bludiště. Jak jsem vyslovila jméno Šedozelená, uctivě se rozestoupili.
2: Jen dejte dobrý pozor,
0: poučoval mě žlutý slimák, než jsme se rozloučili.
2: V bludišti je 100 sálů a do každého vede 40 dveří. Ať uvidíte cokoliv, za nic na světě se o to nesmíte zajímat. Jen docela malá nepozornost a jste neodvratně ztracená. V prvním sále projdete 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál projdete rovně prostředkem a tam bydlí náš vážený Něžně černý.
1: V prvním sále 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál rovně prostředkem.
0: Nechal mě to několikrát opakovat a když jsem se to naučila nazpaměť, přál mi mnoho štěstí. Vstoupila jsem do bludiště chvějíc se strachem. V prvním sále hrachory a zelené fazole střílely z luků do terče a já jsem bez váhání prošla 7 dveřmi vlevo ven. V druhém sále skupina různých zelenin stála v kruhu okolo cvrčka, který zpíval a přitom hrál na harmoniku. Rajská jablíčka se usmívala, opírajíce se o hubená ramínka kerblíků. Celery vážně pokyvovaly hlavami do noty a za nimi, jak to mají ve zvyku, vystupovaly na špičky chřesty, aby lépe viděli. Hlávky zelí přivíraly oči rozkoší, brambory si lehly, aby se neunavily, a pórky si hladily vousky a snily. Právě jsem počítala dveře na pravé straně sálu až do 19, když v tom jedna bláznivá cibule vykřikla:
3: Rajská polévka, rajská polévka.
0: Okamžitě se všechny zeleniny, které se dávají do rajské polévky, v šíleném zmatku vrhaly k sobě a objímaly se. Byla to tak bláznivá podívaná, že jsem na chvíli zapomněla, ke kterému číslu jsem došla. Musela jsem začít počítat znovu, ale protože dveře, kterými jsem vstoupila, byly právě takové jako ty druhé, nevěděla jsem, zda jsem začala od těch pravých. Vstoupila jsem do třetího sálu, kde okřídlené květinky hrály dámu. Sasanky, vzájemně se držící za ruce, představovaly čáry na šachovnici, a místo kamenů byly na jedné straně červení a na druhé modří slimáci. Hrálo se v hlubokém tichu. A protože sama strašně ráda hraji dámu, mimovolně jsem k hrajícím přistoupila a dívala jsem se. Zapomněla jsem tak dalece na svou cestu, že po ukončení hry jsem se dala do hovoru s jedním modrým slimákem. Teprve když jsem si všimla jeho zlomyslného úsměvu, uvědomila jsem si náhle nebezpečí, do kterého se vrhám.
4: Šťastnou cestu!
0: Posmíval se mi.
4: Zdá se mi, že jdete do říše věčného sněhu. Ha!
1: Co?
0: Odpověděla jsem nakvašeně.
1: Tohle bludiště taky není nekonečné. Však já něžně černého přece jen najdu.
0: Vstoupila jsem do první chodby, kterou jsem viděla. Ale ta se náhle ostře zahýbala a já jsem se octla před dveřmi, na nichž plála ohnivá písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Krev mi stuhla v žilách a horem pádem jsem spěchala zpět do sálu. Ale ať jsem zabočila do kterékoliv chodby, vždycky jsem se znovu octla před dveřmi, kde svítila výstražná písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Uvědomila jsem si, že jsem se stala zajatcem bludiště a cítila jsem, jak mi na čele vyvstává ledový pot. Buď projdu dveřmi, a nebo budu muset bloudit chodbami, až zhynu hladem a žízní. Poprvé mě napadlo, že třeba už nikdy neuvidím maminku, a v zoufalství jsem otevřela ty hrozivé dveře.

Honza Silák. Byl jednou jeden muž a jedna žena a měli jedno dítě a žili úplně sami v jednom stranou položeném údolí. I událo se tenkrát, že matka šla do lesa, aby tam jedlové chrastí nazbírala a malého Honzíka, který měl zrovna 2 roky, vzala sebou. Bylo právě jaro a dítě se radovalo z pestrobarevných květin a šli stále hlouběji do lesa. Pojednou předně vyskočili z křoví 2 loupežníci, popadli matku i dítě a vedli je do hlouby lesa, kam co rok ani človíček nepřišel. Žena prosila snažně loupežníky, aby jí i dítě nechali běžet, ale srdce loupežníků byla z kamene. Neslyšeli její prosby ani kletby a silou je táhli dál. Asi po 2 hodinách úmorné cesty trním a křovinami přišli k jedné skále, kde byly dveře, na které jeden z loupežníků zabušil a oni se i hned otevřeli. Teď šli dlouhou, temnou chodbou, až přišli do obrovské jeskyně, kterou osvětloval jen oheň hořící v krbu. Na stěně visely meče, šavle a jiné mordýřské náčiní, které se v tom světle zlověstně blištělo. Uprostřed stál černý stůl, kolem něhož seděli 4 loupežníci a hráli v kostky. Náčelník seděl v čele. Ten nyní přistoupil k ženě, když vešla, a nabádal jí ke klidu, aby se nebála, že jí nikdo nic neučiní, že se jen musí starat o hospodářství a když bude vše v pečlivosti udržovat, nebude se jim u nich dařit zle. Pak jí podal něco k jídlu a ukázal jí postel, kde měla se svým dítětem spát. Tak žena zůstala u loupežníků mnoho let. A Honzík rostl a sílil. Matka mu vyprávěla příběhy a učila ho číst podle jedné staré rytířské knihy, kterou v jeskyni nalezla. Když bylo Honzovi 9 let, vyrobil si z jedlové větve pořádný ký a ukryl ho za postelí. Pak šel ke své matce a zeptal se. Milovaná maminko, řekni mi, kdo je můj otec? Já to chci vědět. Matka mlčela a říct mu to nechtěla, aby na něj touha po domově nepřišla a taky věděla, že ti boha pustí loupežníci by Honzíkovi nikdy nedovolili odejít. Ale srdce se jí mohlo rozkočit z toho, že Honza nemá nikdy poznat svého otce. V noci, když se loupežníci vrátili ze své loupežné výpravy, vytáhnul Honza svůj kýj, postavil se před loupežnického kapitána a řekl: teď chci vědět, kdo je můj otec. Jestli mi to okamžitě neřekneš, srazím tě k zemi. Začal se kapitán smát a vrazil Honzovi takový pohlavek, až se kluk skutálel pod stůl. Honza se postavil, ale mlčel a jen si pomyslil, no, ještě rok počkám a pak to zkusím znova. Možná to půjde lépe. Když ten rok uběhnul, Honza znova vytáhnul ten svůj klacek, setřel z něj prach, prohlídnul si jej a pravil. To je pořádný ký. V noci přišli loupežníci domů, pili víno, jeden žbánek za druhým, až jim začaly padat hlavy. Tu popadnul Honza svůj kej a postavil se před kapitána a zeptal se ho, kdo je jeho otec. Kapitán mu zase vrazil pohlavek, až se chlapec skutálel pod stůl. Ale Honzík ihned vstal a udeřil tím svým kyjem nejprve kapitána a pak i ostatní loupežníky tak vypráskal, že se nemohli údů v těle dopočítat. Matka stála opodál a byla překvapena jeho statečností a silou. Když byl Honza s touhle prací hotov, šel k matce a pravil jí. Tak to by bylo, ale teď chci vědět, kdo je můj otec. Milovaný Honzíku, řekla mu matka, pojď. Budeme otce hledat, dokud ho nenajdeme. A vzala kapitánovi klíč ode dveří. Honzík zatím popadnul pytel od mouky, naházel do něj zlato, stříbro a vše cenné, co nalezl, a když ho naplnil, hodil si ho na záda. Tak společně opustili jeskyni a Honza vykulil oči, když z té jeskyní temnoty najednou vyšly do světlem zalité krajiny venku, do zeleného lesa,
mezi květiny a ptáky, pod slunce, zářící na blankitné raní obloze. Na chvíli se zastavil a těmi věcmi se celý uvytržení kochal, protože něco takového ještě nespatřil. Matka hledala cestu domů a když už několik hodin šli, tu šťastně dorazili do onoho údolí k jejich chalupě. Otec seděl před dveřmi a rozplakal se radostí, když poznal svoji ženu a slyšel, že Honza je jeho syn. Oba je dávno za mrtvé pokládal. A Honza, ač měl teprve 12 let, byl o celou hlavu větší než jeho otec. Vešli společně do světnice, ale sotva Honzík svůj ranec na lavici u pece položil, v celém domě to zapraskalo, lavice se rozlomila, podlaha se prolomila a ranec se propadnul do sklepa. Bože, ochraňuj nás, zvolal otec. Co to je? Teď si naši chalupu zničil. Jen si z toho nic nedělejte, otče, odvětil mu Honza. V tom ranci je toho tolik, kolik je na nový dům třeba. A otec s Honzou se dali do stavby nového domu, nakoupili dobytek i polnosti a začali hospodařit. Honza oral pole a když za pluhem šel a zabral, tu nepotřebovali ani voli, aby ho táhli. Příštího jara Honza pravil. Otče, vezměte peníze a nechejte mi udělat kýj vážící jeden centnýř. Chci se vydat do světa. Když byla požadovaná palice hotova, opustil Honza otcovský dům a šel, až dorazil do hlubokého černého lesa. Tu uslyšel, co si praštět a svištět. A když se rozhlédl, uviděl jedli, která se od zhora zase nahoru jako provaz stáčela. A když se podíval ještě výš, tu uviděl velkého chlapa, který ten strom popadl a jako vrbovým proutkem jim otáčel. Hola, co to tam vyvádíš? Zavolal na něj Honza. Chlap odpověděl. Ale já jsem si včera přinesl trochu proutí na koše a teď si dělám provázek, abych to koště svázal. Ten se mi líbí, pomyslel si Honza. Má sílu. A zavolal na něj. Dobře uděláš, když půjdeš se mnou. Ten chlap slezl dolů a byl vám o celou hlavu větší než Honza. A ten nebyl zrovna malý. Budu ti říkat, jedlý vrtil, řekl mu Honza. A šli dál společně. A šli a uslyšeli klepání